O tomto prorokovi nevíme nic konkrétního, ale víme, že poselství, které nám předal, dostal přímo od Boha. Na začátku čteme: Slovo Hospodinovo, které dostal Ozeáš, syn Bériho, za vlády judských králů Uziáše, Jotama, Achaze a Ezechiáše a za vlády izraelského krále Jeroboáma, syna Jehoášova. Jeho předpovědi se podobně jako u Amose týkaly hlavně osudu severního království Izrael. Již asi po 20 letech se jeho předpovědi o skáze Izraele naplnily. Prorok totiž působil v době vlády Jeroboáma II. Jeho vládnutí skončilo roku 749 před naším letopočtem a první izraelské zajatce odvedli Asiřané už o 15 let později. Hlavní město Samaří pak bylo zničeno o dalších 13 let později, roku 721 před naším letopočtem. Ozeáš předpovídal zničení království Izraele. Ohlašoval, že Bůh skoncuje s izraelským královstvím. Důvodem bylo to, že hřeší všichni, kněží, proroci i ostatní obyvatelé. Místo Bohu Izraele přinášejí oběti modlám. Prorok jim také vyčítal podvody, krádeže, lži a cizoložství. Navíc si ustanovovali krále bez božího vedení a tak zapomněli na toho, kdo jim jejich zemi dal. Ozeáš spolu s Amosem byli jediní proroci z těch, jejichž knihy máme v Bibli, které Bůh poslal, aby prorokovali severnímu království. Dříve v severním Izraeli působili dva velcí proroci, Eliáš a jeho nástupce Elíša. To byli také jediní proroci, kteří dělali zázraky. Ale ani tak se jim nepodařilo odvrátit severní izraelské království od modloslužby. V době Ozeášova dětství působil zřejmě prorok Jonáš. Ozeáš žil v době největšího rozmachu severního království. Přesto ohlašovali ho zničení. Důvodem bylo jejich odvrácení se od Boha a uctívání cizích bohů. Ozeáš ale byl také prorokem naděje a předpovídal, že jednou budou Izraelci svému Bohu velmi blízko. V této kapitole si na základě božího vedení prorok vzal za manželku lehkou ženu, aby tím ukázal nevěru Izraele. Na jménech svých dětí pak ukázal boží trest. Syn Izrael znamená boží sedba a opuštění Bohem, dcery Loruchama, to znamená nemilovaná, a Loami, nemůj lid. Tohle zvláštní místo stojí proti názoru, že všechna jména ve Starém zákoně měla nějaký určující význam pro svého nositele. Jen těžko si lze představit, že Bůh tímto pojmenováním určil těmto třem dětem zlý osud. Těmito jmény prorok ohlašoval severnímu království boží nelibost a odhodlání trestat hříchy. Tento text o tom, že Izrael je nemůj lid a je nemilovaný, používá apoštol Petr ve svém prvním listu, když vysvětluje, že díky Ježíši Kristu a víře v něj jsou nyní všichni věřící lid boží, který u Boha došel milosrdenství. V prvním Petrově listu čteme: Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid boží. Nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli. Stejné místo z Ozeáše cituje také apoštol Pavel, aby ukázal, že jak židé, tak pohané jsou v Kristu Bohem milovaným lidem. Čteme: Co když chtěl ukázat bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které připravil ke slávě, totiž nás, které povolal nejen z židů, ale i z pohanů? Jak stojí u Ozeáše, ne svůj lid nazvu lidem svým, nemilovanou budu milovat. Na místě, kde slýchali, nejste můj lid, syny živého Boha se budou jmenovat. Prorok také jménem svého syna Izrael připomíná, že se brzy naplní předpověď o konci vlády dynastie krále Jehu, který právě ve městě Izrael popravil královnu Jezábel a zbylé členy rodu krále Achaba. Jehu sice potrestal bezbožný královský rod, ale sám se k Bohu Izraele také nevrátil. Bůh proto tomuto Jehu předpověděl, že na izraelském trůnu budou vládnout pouze 4 jeho potomci. To byli Joachas, Jehoáš, Jeroboám II. A Zachariáš, kterého ještě za života proroka Ozeáše zavraždil vzbouřenec Šalum. Na začátku 2. kapitoly je ale přece jen nadějné dokončení Ozeášova proroctví. Navzdory současným hříchům přijde doba zbožnosti.
Čteme. Přesto však synů Izraele bude jako mořského písku, který se nedá změřit ani spočítat. Tam, kde slyšeli, nejste můj lid, jim budou říkat synové živého Boha. Synové Judy a synové Izraele se sjednotí pod jediným vůdcem a povstanou ze země. Říkejte svým bratrům, Ami, můj lid, a svým sestrám, Ruchama, milovaná. Náš Bůh je světlem na konci každého temného tunelu.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Kapela Jars of Clay hrála v nočním vysílání Rádia 7 píseň, která se jmenuje There's a River. Existuje řeka. Posloucháte noční vysílání a teď nás čeká španělsky zpívaná skladba Maverick City Music a jejich Digno Eres Tu, což je z alba Simple Adoration z roku 2022, abyste měli všechny informace, a ještě přidám překlad jména této písně, Ty jsi hoden Bože. Tak kdybyste nepochopili a nerozuměli nic z toho, co se zpívá, tak vězte, že je to vyznání Bohu, Ty jsi hoden.

za vlast a rodinu. Blízko těm, kdo jsou zranění na těle i duši. Buď blízko těm,

0: historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Nahráváme.
2: Tak jo.
1: Já se ještě pomodlím, co?
2: To tak
1: by
2: pojďme.
1: Bylo asi vhodné, že? Pane Ježíši, moc děkuju za každého člověka dneska tady v téhle místnosti. A tak vyhlížíme to, co ty máš pro nás připravené. Něco, co potřebujeme slyšet, nějaké pozbuzení do dalšího týdne. Díky za to, že jsi nás tady stvořil takové, jací jsme, a že nás miluješ takové, jací jsme, a že, jak mluvíme o tom růstu, tak že nás takové nenecháš, že nás chceš lepší, že nás chceš posunout dál, že nás chceš posunout k tomu, co ty jsi jako Ježíš Kristus žil tady na zemi, co jsi nám dal jako příklad, tak tě prosím, abychom se tomu právě dneska trošku zase přiblížili. Tak nám požehnej tu diskuzi a dej nám i vzájemné porozumění, abychom, když teda budeme spolu nesouhlasit, tak aby to mělo i nějaký zdárný konec, aby to bylo ve prospěch. Tak žehnám každému v téhle místnosti. Amen.
2: Amen.
1: Tak, téma, které jsme načali, je kým jsi a kým nejsi. Mm-hmm. Kým jsi a kým nejsi. Protože možná jste někdy... Dobře, bavíme se trošku o tom církevním kontextu a vyrostl jsem v církvi, doslova jsem vyrostl v církvi, protože když jsem vyrůstal, tak jsme bydleli v církevní budově.
2: To je křesťan.
1: Tak.
2: Tak to má být.
1: A když pozorujete, jak funguje nějaké společenství a tak dále, tak občas se stane, že lidi si myslí, že jsou někým a dělají věci, které nějakým způsobem se snaží dělat třeba i dobře, ale vidíte, že to není jejich místo, že to není OK. A naopak potom vidíte lidi, kteří by mohli to dělat, ale jsou zafixovaní někde jinde. A mám pocit, že to je takový ten podtitul toho tématu, je, že prostě nemarní čas něčím, co nemáš dělat, kým nejsi, a soustřed se na to co máš dělat, kým máš být.
2: Jo. A mě ještě vlastně k tomu napadá, už jsem to kdesi zmiňoval, nebo vlastně dřív, my jsme byli před měsícem na Ukrajině asi, nebo měsícem a půl, a seděli jsme v takové malé chodbičce, myslím 4 Ukrajinci, 1 Američan a my 2 Češi. A mluvil vlastně celou, my jsme se ptali toho jednoho kluka z Ukrajiny, tak povídej něco o sobě. A on teďka spustil, jo? A nevím, jaké bylo tvoje jako pozorování, ale on mluvil a mluvil a mluvil. A vlastně mu nešlo skočit do řeči a pořád popisoval, co dělá. Jo? Já jsem měl pocit, že vlastně on je úplně jako ztracený v tom. Že vyprávěl vlastně o všech aktivitách. Vlastně spíše se snažil, měl jsem ten pocit ukázat, jak výkonný je, ale úplně mi v tom chybělo, jako kým on je. Jo? A až teda se nadechl, tak jsem mu skočil do řeči. Jo? A říká mu, hele, to vlastně super, jako co povídeš, ale kým vlastně ty jsi? Jo? Nebo já nevím, jaký byl tvoje pozorování z toho.
1: Já jsem byl unavený ten večer, tak se snažil neusnout.
2: Jo.
1: Ale jo, myslím si, že přesně, jako popisoval všechno, co dělá. A já myslím si, že to je jednodušší říct, jako když se tě někdo zeptá, já se asi nikdo neptá, kým jsem, ale prostě je přirozené se zeptat, co děláš, jo? Kde pracuješ, co tě baví, co děláš jako koníček, jak odpočíváš, ale nezeptá se tě nikdo, kým jsi.
2: Jo.
1: A myslím si, že on byl na to ready nám prostě povyprávět, co všechno dělá. Mimochodem dělá super věci,
2: jo,
1: to není
2: jo.
1: Jako, že by dělal nějaké špatné věci. Mm-hmm. On se prostě stará o rodiny, kde jejich vlastně tátové od rodin jsou na frontě, tak se stará o ty rodiny, zakládá církev, staví teďka budovu a tak dále. Prostě dělá super věci, nic z toho není špatně. Mm-hmm. Má 3 děti do toho, šílené, ale prostě nejsme... Mm-hmm. Jenom to, co děláme,
2: jo.
1: Že?
2: A já jsem měl pocit, že vlastně on říká, no a pak mě pozvali tam a tak jsem udělal tohle. No jo. A pak mi řekli, pak byla dobrá příležitost, tak jsem dělal tohleto a teď jsem dělal tohleto. A proto mě napadla ta otázka, ví on vlastně, kým vevnitř je? Protože mám pocit, že už dozral do věku, už to nebyl úplně jako 20-letý kluk, kdyby měl lépe vlastně se soustředit na to, kým je a podle toho dělat věci, než podle toho, jaké jsou příležitosti.
1: Tak, a to nás přivádí k otázce, kým seš?
2: A kým nejseš?
1: Ano, nebo kým nejseš?
2: Jo.
1: Tak začni.
2: No to je blbá otázka.
1: Tak a tímto se chceme rozloučit.
2: No, jo, chceme vás prostě zatáhnout do toho přemýšlení, kým jsi a kým nejsi. Jak na to přijít? Ještě dřív, než se pustíme do nějakých nápadů, jak na to přijít, tak já vám chci přečíst jeden biblický text, jo, z Nehemiáše, což je moje taková oblíbená kniha z Bible. A to je, já bych řekl, že to, co vám budu číst, se stalo jako příběh, protože ten člověk, ten Nehemiáš, věděl, kým je. Myslím si to, jo? Zkuste to sledovat se mnou, že on věděl, kým je a proto dělal tyhle ty věci, jo? Mrknem se na to, já vám to přečtu, jo? Ať to nemusíte složitě hledat. Nehemiáš 6. kapitola, Starý zákon. A teďka vám přečtu část toho příběhu. Nehemiáš, biblická postava, která byla povolána obnovit jeruzalemské hradby. Neuvěřitelný příběh, přečtěte si to. Je to strašně zajímavý člověk, podle mě úplně jako systematik, jo, když se podíváte do té knihy, tam není žádný vztah, nic, tam prostě on jede, jako jo, podle mě vykazuje Bohu jako úplně všecko, jo, strašně zajímavý vztah s Bohem. A teďka o něm je napsáno tady toto, mimo jiné jedno story. Když se doneslo Sanbalatovi, to byl nějaký chlap v té době, jo, a ostatním našim nepřátelům, že jsem vystavěl hradby, takže v nich nezbylo trhliny, poslal ke mně Sanbalat se vzkazem. Přijď, sejdeme se spolu v některé vsi na pláni Ónu. Zamýšleli však provést mi něco zlého. Poslal jsem k ním tedy posly se vzkazem. Dělám velké dílo, proto nemohu odejít. Mělo by se to dílo snad přerušit tím, že bych je opustil a sestoupil k vám? Stejný vzkaz mi poslali čtyřikrát a já jsem jim pokaže stejně odpověděl. Stejným způsobem poslal ke mně Sanbalat po páté svého služebníka s otevřeným dopisem. Ti všichni nás chtěli zastrašit. Říkali si, opustí od díla a ono se neuskuteční. Proto nyní, Bože, posilní mé ruce. O kousek dál. Hradby byly úplně dostavěny 25. dne měsíce Eulu za 52 dní. O tom uslyšeli všichni naši nepřátelé a spatřili to všichni pohané z okolí velice zmalomyslněli. Poznali totiž, že toto dílo bylo vykonáno s mocí našeho Boha. Tak, Nehemiáš, tolik Boží slovo. Nějaké pozorování?
1: No je to trošku výkaz práce.
2: Mm-hmm. Tam podle mě je jako důležité to, co tomu předchází, že on měl jasné povolání od Boha, co má dělat, jo. A tudíž se nebál říkat ne na věci, které vlastně do toho nezapadaly, jo. A já mám pocit, že to je právě ta otázka, kým jsi a kým nejsi, jo. Že to není jenom, OK, tak teďka dělám to, protože něco, protože byla nějaká příležitost, ale dělám to, protože mě Bůh povolal.
1: Mm-hmm.
2: A pak to dopadne tak, jak to dopadne, prostě za konkrétní čas to bylo prostě hotovo.
1: Jo. K tomu napadá, že je důležité si ujasnit teda, kým seš, proto abys nedělal věci, které nemáš dělat. Jakože prostě, když člověk je trošku aktivní a vlastně chce něco dokázat v životě, tak má tendenci dělat hromadu dobrých věcí.
2: Mm-hmm.
1: Jakože nic pravděpodobně neděláš jako vloženě špatného nebo něco co to, ale ty můžeš být vlastně taky neefektivní skrz to, že děláš až moc dobrých věcí, ale nemáš potom čas na ty věci, které, no to, co opravdu seš a to, co máš dělat, že? Protože to je potom moc rozplyzlé. A je to škoda, protože to asi taky trošku patří k nějakému věku, že čím člověk mladší, tak tím by vlastně měl zkusit co nejvíc věcí asi a najít se v tom,
2: jo.
1: Ale možná čím člověk je jako později, nechci říct úplně starší, ale jakože
2: no
1: prostě stárne, tak by měl asi zužovat a soustředit se víc jako na jednu věc pořádně, než jako dělat všechno.
2: Ubývá čas, no.
1: Ubývá čas a taky efektivita.
0: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Otázka. Kdyby si měl říct v 7 slovech, kým jsi, to je otázka pro všechny, kdybyste měli v 7 slovech říct, kým jste.
1: A ne, co děláte.
2: Ne, co děláte. Kým jsi. No, a potom třeba v 7, kým nejsi. Jako to je zajímavé, jo. Ale v 7 slovech, kým jsi. Ne to, co děláš, ale kým jsi.
1: A musí to být v nějakém správném pořadí, nebo to...
2: Mezi námi hříšníky, ne.
1: Ne, ne. To je evidentně, že jsi to připravil, jo, tak si jo, začni.
2: Jo, to já jsem nad tím musel přemýšlet, no. Jako, není to jednoduché, jo. Furt jsem tam rval nějaký výkon, jo, do toho. Ačkej, já vám to přečtu, jo, já jsem to totiž připravil. Ještě jsem si taky dělal na ostatní, jo, že se udělal, jsem si říkal, jsem si představil nějakou postavu a pak jsem si trestoval jako... Kdo bych řekl, že kým je třeba apoštol Pavel, jo? Nebo Ježíš, to bylo taky fajn. Jo? Nebo pak jsem si dal třeba z Messi. Jo, jo, koho jsem ještě, no, to, z Messiho jsem si dal. Ale u mě, já už jsem si to teda jako spořádal trošku, jo, ano. Aby to bylo ve správném pořadí.
1: A pomáhala ti v tom nějaká umělá inteligence, nebo jsi to...
2: Podle historie vyhledávání.
1: Dal jsi tam všechny svoje maily, všechny zdravotní zprávy, svůj kalendář a ono ti řekne velmi jasně.
2: Workaholic. Ne, tak já jsem, když jsem si to jako dal dohromady, tak jako první, co mě napadlo, manžel, otec, jako. No, ale pak jsem si uvědomil, že jsem zapomněl na to, že jsem boží dítě, tak to jsem si dal jako první. Jo, okay. To by tak mělo být u pastora, si myslím. A... No, tak a pak jsem teda, jsem si říkal, že asi, myslím si, že jsem kreativec, jo, že taková ta rutinní, třeba si pamatuju, když mě můj táta jednou řekl, že mám natřít plot, jo, do dneška si to pamatuju, to bylo, já si myslím, že jsem nenatřel nic, to byl takový ten plot, takové to pletivo, jako šikmo, víte, jak se tam blbě do těch rožků, jako dělá, a můj táta je detailista, a on mi šel ukázat, jak se to dělá, já jsem na něho koukal, do dneška si to pamatuju, že to nejsem já, jako jo, já bych prostě vymyslel všecko možné, jenom abych nemusel tím štětcem tam jako šťourat, jo. Do toho. Takže já si myslím, že jsem spíš kreativec, než... Takže a to, co nejsem detailista. Myslím si, že jsem třeba z mužčinu. Někdy až moc, jako si myslím. Ano. Připravuj si svých sedm. A potom jsem si říkal, že ještě taky jedna z identit, kterou vlastně mi dává Pán Bůh, je sůl země a světlo světa. Protože to je řečeno... o nás, o křesťanech, ne, že máme být, ale že jsme. Tak možná se to trochu zaplantal, já přesně úplně nevím, asi by se našli třeba z lepší věci, jo, ale tohle to jsou jako věci, které jsem našel u sebe, kým jsem, a je to kombinace nějakých obdarování, ale taky identity, kterou mám vlastně v Kristu, že jo.
1: Dobrý.
2: Tak pojď.
1: Ty brďo, já jsem si to nepřipravil, ale...
2: Máš vědět.
1: No tak jakože pokud ty první dvě mají být jako v takové tom, tak to má být, tak jsem asi v tom případě taky boží dítě a taky jsem manžel a otec, takže vyřešeno. Ne, tak manžel, otec, tak jako ta rodina může být v jednom bodu klidně. A pak ty máš hned další, co? Dobře, tak to dáme zvlášť.
2: Ženy protestují.
1: Lepší pro mě, méně vymýšlení. Takže líný, ne. Pak od otec bych dal kamarád, protože si myslím, že jsem dobrý kamarád. Teda já nevím, ale řekl bych, že jo. No, je to vysoká hodnota pro mě. Mm-hmm. Být pro blízké přátelé, přítel. Mhm. A myslím si, že s něma tak trávím dost času, takže by to reflektovalo reálný život. Vlastně tak, jak jsem primárně jakože nějaký introvert, který čerpá z toho být sám, tak přátelé, jako blízcí přátelé jsou pro mě speciální case, kde mě to vůbec nevadí, jako být dlouhé hodiny s lidma. Mm-hmm. Jo, takže ještě bych tam dal toto.
2: A zastav, no? Mám otázku. Já si myslím, že teď je skvělá příležitost pro interakci, kdo ho znáte, Toma.
1: Super.
2: Co byste řekli, kým ještě dál je? Obětavec. Takže přítel ve víře. Hele, tohle je totiž taky cvičení pro každého z nás, jo? Teďka to testujeme třeba s Natomovi, jako, kým je, ale to přesně, tím přemýšlením si myslím, že je důležité projít, proto abychom se zorientovali a mohli potom dělat konkrétní rozhodnutí, jo? Ještě řekněte, kým Tomáš není? Klárka. Měli byste nějaký vhled?
3: Neurvalec.
2: To jo, to je slovo. Nejsi neurvalec.
1: No. Možná.
2: Jo.
1: Jako, kdybych to měl doplnit, tak jakékoliv administrativní věci, vím, že nejsem. Jakože to můžu dělat krátkodobě, ale velmi krátkodobě, jako nějaký záskok, ale jakmile to má být součástí, no prostě, ano. Takže nebudu nikdy účetní ani nic takového. A kdybych byl, tak jako to nebude fungovat. No.
2: Kdybyste měli pochybnosti, jestli postup, kterým jdeme, je biblický, chci vám říct, že apoštol Pavel jasně věděl, kým je. Skoro v každém jeho dopise na začátku je napsáno Pavel z boží vůle apoštol Ježíše Krista. Jasné jak facka, furt to tam dává, jak kdyby sám sebe se ujišťoval, mám pocit, jo? Jako pak říká, co všechno ostatní, ale na začátku vždycky tam je titul, který vlastně mu sedí, kým on vlastně je. Tudíž se domnívám, že pro každého z nás je důležité vědět, kým jsi a kým nejsi. Je to pravda?
1: Ano, souhlasím. Pro mě ten příklad asi, když bychom měli do nějakého biblického příkladu, tak pro mě je to Ježíšova interakce s Petrem, zvláště jako ten úplný závěr, když mu vlastně říká, co má dělat. Tak on Petra nejdřív připravuje skrz nějakou tu identitu. On mu říká, nejdřív se ho ptá, jestli ho miluje a vlastně ujišťuje v tom takovou tu ten základ. Dobré, v první řadě jako mě miluješ, nebo jsi můj následovník a z toho to vychází. A pak z toho děláš to, že budeš budovat církev na celém světě. Že budeš pást mé ovce, že budeš starat o lidi, že budeš mít radost z toho, když porostou. Ale první je, miluješ mě? Prostě vychází to z toho, kým je. A pak je teprve to, co bude dělat. Možná na tom pracuje už dřív i po tom, co Petr vlastně Ježíše zapřel, nebo než Ježíše ukřižovali, tak tam vlastně se stane ta chyba, nebo prostě, že to neustál Petr a vlastně zapřel, že Ježíše zná, nebo že je jeho učedník. A ta první věc, ta první interakce potom je zase to, že Ježíš vlastně formuje to, kým je. Když se potkají u snídaně, po vzkříšení Ježíš čeká na břehu, asi jim peče nějakou rybu a učedníci jsou na lodi, tak u té snídaně zase vlastně pracuje na tom, aby ta identita nevycházela z toho, že já jsem selhal a už nikdy prostě nemůžu tady Ježíši pomoct, ale to, že je přijatý bez jakýchkoliv okolností, prostě. A znova děje se to taky u ohně, aby to bylo to stejné prostředí, jako když se selhal, tak prostě předělává ty myšlenkové paterny na to, že kouř už nebude způsobovat to, kde selhal, nebo jako myšlenky toho, kde selhal, ale toho, že aha, Ježíš mě má rád takového, jaký jsem, i když jsem selhal, i když jsem zradil svého kamaráda, svého přítele, svého učitele, tak vlastně mám pořád další šanci. A pak na tom to stejné v tom rozhovoru, té identitě, kým seš? Budeš skálou, budeš něčím pevným. Ne tím, co ty jsi selhal, no tak ty už nebudeš pevný. Petře, smůla. Takhle to nepůjde. Ne, prostě on mluví do něho ten potenciál. Ty budeš tou skálou, ty budeš někým, kým ti říkám, že budeš. A pak skrz to budeš dělat věci.
2: Super. Pořád ta myšlenka, kým jsi a kým nejsi. A je to vlastně něco, co jsme chtěli jako rozpřemýšlet s vámi, protože stále mám pocit, že to je velmi důležitá věc v životě. Pak jsou další věci třeba s kým bys měl být a kým bys neměl být, protože to je trochu takový, jakože teď si dáš statusem tady tohleto, ale samozřejmě my se máme posunovat, jo, ale to je trochu jiné téma. Myslím, že to začíná od toho, napiš si 7 věcí, které si, ať je to v té oblasti obdarování, nějaké sociální oblasti třeba, anebo duchovní oblasti, jo, kým vlastně jsi. A myslím si, že to je první začátek toho, že když to začne přepadat do té praktické oblasti, tak najednou budeme vědět, jestli s tím Sambalatem, nebo jak se to jmenoval, půjdeme na schůzku nebo nepůjdeme. Protože pokud víš, kým jsi, tak je fér a je normální, že řekneš, hele, já fakt nemůžu tohleto dělat.
1: Mm-hmm. Jo. Tak přemýšlím, jestli to ještě posunu někde dál, anebo už to pomalu končit, protože jsme začali jsme trošku později, tak nebudeme to úplně natahovat. A
2: já myslím, že možná je čas teďka, kdybyste měli otázku, kterou můžeme zopakovat tady do toho, nebo myšlenku, tak to rádi uděláme, jo?
1: To bylo skvěle.
2: Protože má to být vlastně přemýšlení, jo, společné. Máte k tomu něco, co byste dodali? Nebo co byste položili ještě jako otázku, která by mohla pomoct? Jednu praktickou věc. Existuje skvělý nástroj, který už dneska asi nestihnem, jmenuje se Chazon. Je to něco, co myslím, že nás tomu oba dva baví. Autorem je Greg Rochelle, jsou to 3 oblasti, nebo já to používám, když za mnou někdo přijde, třeba řekne, hele, mám si vzít tuhletu práci, nebo mám jít do téhleté práce, jo? Třeba, já nevím, prodávat v Lidlu, nebo...
1: V Kauflandu.
2: Nebo... Nevečky, nějaký opozit Lidlu, nebo nějaký prostě, nebo učit ve škole, jo, tak, takhle, jo, ať je to. A co mám dělat, jo, můžu dělat obojí, v Kauflandu mám víc peněz, nebo
1: v Lidlu? Myslím, že v Lidlu, ale Parkside je v obojím, tak nevím. Tak.
2: A učitelku tady taky máme, takže se můžeme zeptat na platy, ale on řekl, tak co mám dělat, jo, a je to vlastně 3 oblasti, které obvykle tomu člověku řeknu, hele, sedni si a odpověz si na tyhle ty 3 otázky. Mm-hmm. A je to něco jako, že Chazon je světlo ve tmě a můžeme se třeba k tomu vrátit. Ale jenom, že pokud si nevíte rady s definicí, kým jste, tak jsou konkrétní nástroje a můžeme o tom třeba zmluvit později někdy nebo osobně. Je to skvělá 15-minutová prostě přemýšlení, takže Chazon, jenom můžete si to i třeba najít někde, protože je to z angličtiny, ten originál někde, pokud jste angličtináři.
1: To jsou praktické věci a já si jenom bych to chtěl uzavřít v tom, jedna osoba, která věděla, kým není, je Jan Křtitel, kdy o sobě jasně říká, já nejsem Mesiáš, já jsem tady jenom proto, abych vám ukázal, že přichází Mesiáš. Mm-hmm. A já si myslím, že to je úplně to je něco, pokud si máte něco napsat do svého, kým nejste, tak my nejsme dokonalí, my nejsme ten Mesiáš, co nás zachrání. Já se nemůžu zachránit sám. Já prostě všichni jsme hříšníci, proto i ten podcast Mezi námi hříšníky. A v tom je ta úleva, že já, to nestojí na mě, to není váha na mě, že já musím to všechno zvládnout sám. Je to o tom uvědomění, že je tady ten Mesiáš a to vědět, kým nejsem, je podle mě ta zásadní věc. A nehrát si na to, nesnažit se být ten Mesiáš ani pro ostatní. Já nejsem Mesiáš pro ostatní. A možná ti lidi, co mají rádi další lidi a jsou třeba ti obětavci, tak někdy mají pocit, že se musí, že to všechno musí zachránit, zvládnout, ale to není o mně. Já můžu dělat to, co mám pod rukama, ale nejsem Mesiáš.
2: A Jan to věděl.
1: A Jan to věděl a dělal to dobře. Tak já jsem se modlil na začátek, ty se pomodli nakonec a můžem to uzavřít.
2: Tak já žehnám každému v této místnosti ve jménu Pána Ježíše Krista, protože v tom jménu je ta moc. Právě mezi námi hříšníky. Amen.

0: byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Kterých 7 pojmů by definovalo nás, mě i tebe? Přemýšlet můžeme v průběhu týdne, než se s pořadem No Filter ve vysílání potkáme znovu. Repríza pořadu nás čeká v sobotu v 16 hodin.
2: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
3: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

3 hodiny. Posloucháte Rádio 7, ladíte nás v pátek 18. září a od mikrofonu vám společnost dělá ještě stále a ještě pár hodin dělat bude Kateřina Fridrichová. Ta vás také zve k poslechu dnešního čtení na pokračování. To je totiž pořad, který nás čeká od 3 hodin a 15 minut. A kam se vydáme? Vydáme se na plavbu lodi Jitřenka. Čteme totiž z knihy Plavčík Žán manželů Dolejších. Rozhodně si nenechte čtení na pokračování ujít.

Na lodi Jitřenka začíná spiknutí důstojníku a také ke střetu lodníka Mária s Žánem kvůli předčítání z Bible. Mária odmítá Žánova slova o božím odpuštění a prohlašuje, že on sám svým nepřátelům nikdy neodpustí. V námořnické kajutě probíhá debata námořníků, kteří sdílejí své náboženské pověry a historky o setkáních s ďáblem. Tesař Jordán se chlubí svou posvěcenou náušnicí, kterou považuje za magickou ochranu proti prokletí. Žán se snaží námořníkům vysvětlit, že skutečnou ochranou je víra v Ježíše Krista, který nad strachem a zlem již zvítězil. Žánova odvaha a výřečnost udělají velký dojem na kormidelníka, který se ho zastane. Také v důstojnické kajutě rostou obavy a znepokojení z toho, že Žán svým předčítáním z Bible začíná ovlivňovat kormidelníka.

0: Smím dál, pane Flaubere?
1: Vstupte.
0: Dveře se pootevřely a dovnitř nahlédla téměř plešatá hlava, které chybělo levé ucho.
2: No vidá, jsou tady dokonce oba,
0: roztáhl noční návštěvník ústa ve spokojeném úsměvu.
2: To se hodí,
0: dodal a vešel do kajuty.
2: Který ďastě sem přivádí tak pozdě v noci, Claude?
0: Vyzvídal Lapré a bradou ukázal příchozímu na volnou židli.
2: Pro tentokrát spíš anděl strážnej,
0: zašklebil se Claude, řečený též bez uchí.
2: Nesu moc důležitý zprávy, který bych nerad nechával až na ráno.
0: Povídej.
2: Před chvílí jsem vyslechnul náramně zajímavý rozhovor.
0: Uvelebil se na židli.
2: Abyste věděli, v jedný cimře pro mužstvo se schází už delší dobu pár chlápků. Hlavní slovo tam vede, podržte se, ten námořnický cucák, plavčík Žán. Čte jim žalmy a nešetří přitom zbožnejma řečma.
0: Bezuchý námořník se odmlčel a nápadně zašilhal po poloprázdném poháru vína na Flaubérově stole. Ten mu ho mlčky dolil a přisunul.
2: O to by samozřejmě nešlo,
0: obrátil do sebe Claude pohybem zápěstí sklenku a spokojeně mlaskl.
2: Jako křtěnej katolík mám pro duchovní potřeby člověka pochopení. Závažnější je, že ty řeči, které se tam dole v podpalubí vedou, silně zavánějí sektářstvím. A jak říká náš velebnej pán, kdo zapírá pravou víru, je horší než satanáš sám.
0: Námořník se zbožně přežehnal křížem a při pohledu na prázdný pohár si lačně přejel jazykem přes suché rty.
2: A to je všechno?
0: Zeptal se Lapré.
2: Vydrž, kvůli tomuhle bych sem nechodil v době, kdy jindy už spím. Teď přijde to hlavní. Mimo jiný se tam dělají moc divný narážky tady na pana Flaubéra. Lodní tesař Jordan, ten, co nosí v uchu tu obrovskou zlatou náušnici, dokonce tvrdil, že je to vtělenej ďábel.
0: Flaubér se překvapením nadechl a Claude přitom zvedl ruce jakoby v sebeobraně.
2: Prodávám, jak jsem nakoupil.
0: Takže, přejal si Flaubér palcem a ukazováčkem zamyšleně po úzkém knírku.
2: Takže se nám to komplikuje,
0: dopověděl za něho Lapré.
2: Ten mládenec bude zřejmě i genot,
0: nevšímal si ho Flaubér.
2: Konec konců sebrali jsme ho přece v La Rochelle. Ať je, kdo je,
0: přerušil důstojníkovi úvahy Claude.
2: Nezanedbatelné je to, že na týhle kocápce už dávno není sám. Za ten krátký čas se mu podařilo přesvědčit o správnosti své víry kormidelníka Levasseura a nepochybuju, že zanedlouho bude mít stejný úspěch i u dalších.
0: Co to žvaníš za nesmysly?
2: Vyjevil se Lapré. Žváním? Co pak nechápete, jakou jsme si na loď nasadili štěnici zatraceně?
0: No tak, uklidňoval bezuchého námořníka Flaubér.
2: A teď mě ještě zajímá ten lodní tesař.
0: Pověrčivej jako stará bába, ohrnul pohrdavě Red Claude. Všude a za všem vidí Lucifera, s prominutím i za váma. Prej jste mu sfouknul nějakou svíčku, kterou zapálil paně Marii.
2: Já? Svíčku? Proč bych to dělal? Podivoval se Flaubert.
0: Jo, tak na to se už budete muset zeptat jeho. Díky arabským pirátům už neslyším tak dobře jako dřív.
2: Přejel si muž rukou po místě, kde dřív mýval ušní boltec.
0: Ovšem jako skutečně nebezpečnýho, vidím toho mladíčka.
2: Dobrá, Claude, pokud se dozvíš ještě něco nového, přijď. A díky.
0: Na mě se můžete spolehnout. Pořád vám mám co vracet.
2: Bezuchý námořník vstal ze židle a tiše vyklouzl ze dveří. Oba muži osaměli.
0: Zapáchá,
2: potáhl Flaubert nosem.
0: No jo, jako každý, kdo se nemeje,
2: pokrčil Lapré rameny.
0: Už jsem si zvyk,
2: jenomže já tady budu spát.
0: Vyvětrat nebude zdaleka tak složitý, jako vyřešit tuhle záležitost.
2: Jestli tím myslíš toho kluka, pak ho svěř s klidným svědomím do péče některému z našich hochů. Ale dej pozor, musí to vypadat jako náhoda.
0: Spolehni se. Pokud jde o toho tesaře, uvažoval Flaubert, nemůžeme se bez něho obejít. Na lodi je nutně potřeba, protože jeden nikdy neví, co se může přihodit. Zkusím si ho pohlídat sám a uvidíme. Zbývá ještě kormidelník,
2: upozornil s jistou dávkou uštěpačnosti v hlase Lapré.
0: Zatracený larošilský zmetek.
2: Neudržel se první důstojník. Tihle pánbíčkáři jsou horší než morová nákaza.
0: Vůbec se nedívím panu Deluvuovi a dalším, že s nimi chtějí zatočit. V tomhle směru vědí až moc dobře, co dělají.
2: Ale hezky po pořádku. Nejdřív ze všeho musí zmizet plavčík. Jestli je to učedník všech těch kazatelů pokání, je nutné ho zlikvidovat. Mohlo by se stát, že než bychom se stačili otočit, měli bychom loď plnou jemu podobných.
0: Já ho nepřived,
2: utrousil jedovatě Lapré.
0: Neprovokuj,
2: zasyčel Flaubert a otočil se k Laprému zády. Uděláš, co jsem ti řekl.
0: Proč si ho vlastně bral s sebou?
2: Taky bych rád věděl. Třeba jsem chtěl udělat dobrý skutek.
0: Dobrý skutek? To bych se ti teda pěkně poděkoval být na jeho místě.
2: Alespoň vidíš, že dobré skutky dělat neumím. Můžeš si to připomínat ve chvílích, až si zase budeš mít chuť pohrávat s nožem. A teď chci být sám. Potřebuji si ještě promyslet několik maličkostí.
0: Hlavně, že to důležitý si už promyslel. A nezapomeň vyvětrat.
2: Otočil se Lapré ještě ve dveřích.
0: Ta bezuchá mrcha skutečně smrdí, a nejenom špínou.
2: Flaubert už otevíral ústa k odpovědi, ale nakonec jenom mávl rukou a gestem naznačil Laprému, aby vypadl.
0: Rád bych se tě na něco zeptal, chlapče.
2: Podíval se na Žána přes rameno Felipe.
0: Znáš dobře toho Flaubera?
1: Bydlel nějakou dobu u nás v La Rochelle,
2: odpověděl plavčík kuchařovi na půl pusy. Felipe mu to ale nestačilo.
0: Tak tedy, odevzdaně pokračoval Žán. Není to žádný můj příbuzný, ani známý. Prostě

0: Zatím něco vězí, bručel si Felipe. Co ty na to? Houkl směrem ke slaměné rohoži, na níž jako vždy odpočíval starý Bertrán. Ten však jen pokrčil rameny. Tak si myslím, dětku, posadil se Felipe naproti Bertránovi, že by ses měl sebrat a upalovat za Bikaratem. Jestli si mluvil pravdu, pak z toho všeho může být pořádnej mazec.
1: Jestli jsem mluvil pravdu?
0: Rozčílil se Bertrán.
1: Chceš snad tvrdit, že někdy lžu?
2: Ne, nelžeš, uznal Felipe.
0: Ty si jenom občas zatraceně vymýšlíš, jenže teď není čas se o to přijít. Zašermoval rukama, když viděl, jak staroch nabírá dech. Říkám ti, plav za kapitánem a vyklop mu všecko, co jsi slyšel.
1: Asi to tentokrát vidíš správně, podrbal se Bertrán za uchem. Konečně, ať si s tím vším místo nás láme hlavu někdo jinej.
0: Starý rybář se s hekáním zvedl ze svého vyleženého místa a loudal se na záď k důstojnickým kajutám.

Bikarat s Lasalem seděli u malého stolku a hráli šachy. Oba měli tuto hru stejně rádi a jeden pro druhého byli rovnocennými partnery. Tak se mi zdá, pane šlechtici, že jste mě dostal, zvedl oči Bikarat. Můj praděd velel pluku, děd byl polní maršálek a otec bojoval za Ludvíka 13. v čele královských gardistů. Není se tedy co divit, že jejich potomek získal smysl pro bojovou strategii. Odsunul de la Salle šachovnici. Teď mne ale omluvte, kapitáne, půjdu se nadýchat čerstvého vzduchu a při té příležitosti přeměřím naši zeměpisnou polohu. De la Salle vstal ze židle, udělal několik kroků ke dveřím, otevřel je a v tom okamžiku se srazil se starým pomocníkem kuchaře Felipeho. Copak, copak, Bertrané, snad se neučíš na stará kolena poslouchat za dveřmi. Kde pak, pane de la Salle, právě jsem se chystal zaklepat, ale díky vám jsem to už nestih. Víte, mě nikdy moc nezajímalo, co si lidi mezi sebou povídají, i když to neznamená, že by se mi občas nepodařilo zaslechnout něco, co nebylo určeno mým uším, jako třeba včera večer. Takže si zase pojďte hezky sednout zpátky, pane. Určitě vás bude zajímat, co dědek Bertrán zaslech, když v noci líčil na tuňáka. De la Salle tedy opět zavřel dveře, nabídl starému námořníkovi svou židli a sám zůstal stát. Tak spust, vybídl potomka starých basků Bikarat. No, jak říkám, hledal, jak nejlépe začít staroch. Líčil jsem na tuňáka. Když v tom mě, jako na potvoru, spadnul háček na zem a zrovna někam mezi stočený lana. Protože už byla tma, klekl jsem si a hledám ho spíš pohmatu než očima. Jak tak šátrám kolem sebe, uslyším kroky a kousek ode mě se opřeli o palubní zábradlí dva muži. Nejdřív jsem se chtěl zvednout a zmizet, protože ten háček byl stejně v trapu a já nejsem stavěný na poslouchání cizích rozhovorů, ale pro tentokrát mě něco radilo zůstat na místě. A taky to stálo za to. Ten Flober si podle mě dává zatraceně na čas, povídá jeden z nich. Není žádný spěch, odplivl si do vody druhý. Tahle loď je už stejně tak jako tak naše. Tím bych si nebyl tak docela jistý, ozval se zase první. Pochybuju, že by Floberovi plány šly všem chlapům pod nos. V tom případě je tady pro vás

0: Dost. A jak znám Flaubera, svědomí ho příliš brzdit nebude. Já jsem spíš pro mírnější způsoby, říká ten druhej. Lidi se dají většinou přesvědčit a konec konců jen hlupák by nepochopil, jaká příležitost se mu tady na té skvostné lodi zbraněma napěchovaný jako husa nádivkou nabízí. Kdyby tě tak slyšel král, ten dřepí si ve Versailles a má co hrdlo ráčí, za to já nemám kolikrát co do huby, rozhodně mu neuškodí, když ho drobátko oškubeme. Tak... Bertrand se odmlčel, chvíli přemýšlel, jak své vyprávění zakončit a nakonec poznamenal, mají prostě chuť zkusit, jak vynáší pirátský řemeslo v Karibském moři. Až přijdou za mnou, řeknu jim, že jsem na tyhle věci starý. A Bertrand se bez dalších řečí zvedl a vyrazil ke dveřím.
1: Počkej! Zastavil ho Bikarat. Komu ses ještě svěřil?
0: Jenom Felipemu. Je to parťák, ne?
1: Že mu vzkazuju, aby mlčel jako hrob. A tobě, ty stará tresko, děkuju.
2: No, hlavně, když jsem přitom nepřišel o kejhák, že jo?
0: Zakřenil se Bertrand a vyšel z kajuty.
2: Já věděl, že je to prevít.
0: Zamumlal Bikarat.
2: Hned jak jsem uviděl ten jeho zamrzlý ksicht, řekl jsem si, ale co?
0: Mávl znechuceně rukou. Nadáváním se nic nevyřeší. Přecházel po kajutě a hladil si bradu.
1: Pokud bychom měli něco podniknout, začal znovu přemýšlet nahlas, potřebujeme přímé důkazy. Rozhodně nestačí nějaký vyslechnutý rozhovor. I když já osobně dědkovi Bertránovi věřím, budí dojem, že se jenom válí na tý svý slaměný rohoži, ale ve skutečnosti ví o všem, co se kde na lodi šustne.
0: V podstatě se Flaubérovi ani moc nedivím. Přehodil si nohu přes nohu Lasal. Dobrá, rychlá loď. A k tomu všemu vyzbrojená jak námořní flotila.
1: Poslyšte, kavelíre, nikdy jsem netoužil brázdit moře pod pirátskou vlajkou. Pevně věřím, že v tomto směru se naše názory neliší.
0: Na mou čest šlechtice, postavil se do pozoru de la Salle a položil si teatrálně ruku na srdce, ale v zápětí opět zvážněl. Možná, že by to bylo zajímavé dobrodružství, ale rozhodně nic pro mne. Chci cestovat, objevovat nové země. Bikarat to vzal s povděkem na vědomí a dál se věnoval rozboru situace.
1: Není to poprvé, co se plavím s chlapíky, kteří mají kořistnické choutky. Tentokrát to však ještě komplikuje skutečnost, že Flaubér je zkušený důstojník, velící stejně zkušeným vojákům. To ovšem neznamená, že jsme proti nim tak úplně bezbraní.
0: Stejně ale musíme počítat s tím, že se situace bude vyvíjet spíš v jeho prospěch, poznamenal de la Salle. Jenomže, poslyšte, kapitáne, teď mne napadá, vždyť on nás ten Flaubér nutně potřebuje. Může být sice dobrým velitelem, ale dám krk na to, že s řízením lodi příliš zkušeností nemá.
1: To připouštím. Problém je však v tom, že nevíme, kolik námořníků se mu již pro uskutečnění jeho plánů podařilo získat na svou stranu. Naháněčů má dost.
0: Dejme tomu, že s lodí by to nějak zvládl. Přimhouřil oko šlechtic. Klidně se však s vámi vsadím, že o navigaci mají všichni ti pacholci v čele s Flaubérem představy pouze mlhavé.
1: Nevím sice, kam míříte, příteli, ale v tomto bodě bych s vámi snad mohl souhlasit.
0: Dobrá, dá se důvěřovat kormidelníku Levasseurovi?
1: Stoprocentně.
0: Pak by stačilo dát mu příslušné instrukce o změně kurzu lodi
1: s patřičným vysvětlením, proč se tak děje. Přístroje si jako lodní navigátor vezmu na starost už já sám osobně.
2: Počkejte.
1: Myslíte, kapitáne, že se dá tak snadno poznat, že místo k Tortuze míří loď, dejme tomu, do Quebecu?
2: Poslyšte, vy jste ale liška podšitá, kavelíre.
1: Rozesmál se Bikarat.
2: Jestli tohle vás učili bratři jezuité v semináři, pak klobouk dolů.
1: Bude to spíš ten bojový duch zděděný po předcích.
2: Jeví se to sice jako nereálné, kroutil Bikarat hlavou. Ale když tak o tom přemýšlím, ti chlapi se čerta starají, kde svítí jaká hvězda. A pochybuji, že si všimnou slunce zapadajícího o pár čárek níž. A Bikaratovi zajiskřili v očích veselé ohničky. Byl by to v skutku husarský kousek dovést celou tu bandu rovnou pod nos guvernérovi v Kanadě.
1: Pro případ, že by na naši fintu přišel někdo předčasně, rozvíjel dál bojovou strategii de la Salle, nebude zase tak moc těžké vymyslet nějakou přijatelnou výmluvu. V nejhorším ze sebe udělám packala, který je poprvé na moři.
2: Zkusíme a poznáme.
1: Už v chůzi si přehazoval Bikarat bandalír s kordem.
2: Teď si ale musím promluvit s levasérem. Ode dneška nesmí pustit ke kormidlu nikoho, kromě nás dvou.
1: Stejně o to nikdo jiný moc nestojí, utrousil šlechtic.
2: Ale stojí.
1: Kdopak?
2: Například ten plavčík. Jehož vybrané chování mi vůbec nepasuje k jeho soukeným kalhotám a režné košily. Zajímavé je i to, že na palubu ho přivedl právě Flaubert.
1: Kapitán vyšel ze dveří s pocitem, že na lodi kdosi podpálil doutnák, který je třeba za každou cenu uhasit, pokud nechtějí vyletět do povětří.

0: Žáne, rád bych se tě zeptal, co je zač ten Flaubert?
1: Levasseur potahoval z dýmky a občas přitom přelétl zkoumavým pohledem Žánovu tvář.
2: Jste už v pořadí druhý, kdo se mě na to ptá? Proč?
0: Zvláštní člověk, prohodil Levasseur.
2: To není ten pravý důvod.
1: Kormidelník nějakou dobu klidně pokuřoval a pak odsouhlasil.
0: Ne, to není.
2: Nemám s ním nic společného, Žaku. Věřte mi.
0: Většina z nás má svá tajemství, která pečlivě střeží a nechce o nich mluvit. Někdy proto, že se stydí, jindy se snaží zapomenout a někdy mlčíme proto, že se jednoduše bojíme.
2: Řekl jsem, že s ním nemám nic společného.
0: To samozřejmě předpokládám. Já jsem se tě ale ptal na něco jiného.
2: Ne. Opravdu nemohu a nechci.
1: Potřásl Žán hlavou. Zatím.
0: Dobrá. Nech si své tajemství.
1: Usmál se Levasseur.
0: A neboj. Nepatřím mezi ty, kteří je na druhých vyzvídají.
2: Vlastně to ani žádné tajemství není. Spíš nechuť mluvit o věcech, které patří minulosti.
0: To znám.
2: Takže pan Jacques Levasseur má také svá tajemství?
0: Jistě. Jako každý normální člověk.
1: Přisvědčil kormidelník.
2: No, když už jsme u těch tajemství, jednu takovou záhadu mám přímo před očima,
1: pohodil Žán hlavou směrem k palubnímu kompasu. Nemohl se zbavit dojmu, že jsme od včerejška změnili kurz o pěkných pár čárek na sever.
0: Máš postřeh.
2: Spíš dobrého učitele, usmál se chlapec, ale v zápětí zvážněl.
1: Žaku, jestli má Flaubert něco za lubem, pak je třeba být ve střehu. On je v pravém slova smyslu schopen všeho.
0: Doufám, že umíš držet jazyk za zuby. Vyčkávavě se odmlčel Levasseur.
1: A když mladík udiveně přisvědčil, pokračoval.
0: Flaubert chce převzít Jitřenku do svého vlastnictví. Jistě si dovedeš představit, co to obnáší.
2: Proto ten zájem o jeho osobu. Proto ten změněný kurz.
0: Ano, plujeme do Quebecu a doufáme, že si toho hned tak někdo nevšimne.
2: Pochybuji, toho kompasu jsem si všiml i já a to nejsem na rozdíl od jiných žádný zkušený mořeplavec.
0: Dnes v noci na něm pan de La Salle provede menší úpravy,
1: prozradil kormidelník. Žán seděl s hlavou podepřenou dlaněmi a hleděl nepřítomným zrakem do dálky. Flaubert, zamumlal po chvíli sotva slyšitelně.
0: Kdo je to, Flaubert?
1: Zeptal se znovu tiše Levasseur.
2: Kdo? Vyrazil ze sebe Žán prudce. Vrah! Ale my dva, Žaku. My dva postavíme hráz jeho dalším zločinům.
0: Nechápu jak, i když samozřejmě souhlasím.
2: Máme Boha, který vidí a slyší. Boha, který ve svém slově slibuje, že když k němu budeme volat v Ježíšově jménu, dá, oč ho prosíme.
1: Levasseur beze slova zkontroloval kurz a zajistil kormidlo. Neumím to, řekl prostě. Ale chci se to učit.
2: Musíš ho zabít, zasyčel Žánovi do ucha jakýsi hlas. A zároveň jim kdosi prudce otočil za rukáv košile. Zabít, rozumíš?
1: Žán se díval do zúžených zorníček lodního tesaře a mlčel.
2: Bůh ti svěřil úkol zničit ďábla,
1: pokračoval naléhavě Jordan.
2: A ty musíš, slyšíš? Musíš poslechnout jeho hlas.
3: Nevím, o čem to mluvíte.
1: Vytrhl mladík rukáv z pevného sevření a měl se k odchodu.
2: Seš Jonáš. Jonáš, který odmítá splnit své poslání.
1: Zastoupil mu lodní tesař cestu.
2: Nezdráhej se poslechnout nejvyššího, protože jestli selžeš, pak tě zabije on, hodí tě přes palubu.
1: Žán se chystal odstrčit muže stranou, ale ten nečekaně ustoupil sám.
2: Jen projdi, sluho boží,
1: uklonil se.
2: Utíkej, zabít ďábla ve vysokých botách. Není to přece člověk a ty to víš stejně dobře jako já.
1: Žán měl pocit, jako by se kolem něho setmělo. Poprvé od chvíle, kdy vstoupil na loď, se ho zmocnil skutečný strach a úzkost z toho, že se ocitl v pasti. Nevěnoval lodnímu tesaři už ani jediný pohled a v duchu si umínil, že se mu bude pokud možno vyhýbat.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka. Hudební doprovod Tomáš Najbert. A dnes ve 12 hodin a 15 minut budeme knihu otevírat znovu.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

4 hodiny. Posloucháte noční vysílání Rádia 7, kterým vás dnes tedy v pátek 18. září provází Kateřina Fridrichová. Ta vás také zve k poslechu dalšího pořadu a tím je Řeka života. Tentokrát se týká života Miloše Rejchrta, kterého vám představí v rozhovoru moderátor Petr Vaďura.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Milí posluchači, dnes si budeme povídat s Milošem Reichertem o jeho životě. Já jsem se podíval na knihu rozhovoru, která vyšla, Miloši, s tebou, jmenuje se O něco svobodnější. Už je to taky hezkých pár let. A já bych, když dovolíš, tak nejprve udělal takovou rekapitulaci tvého života, tak jak je to tady na té předsádce. Narozen 19.10.1946 v Ostravě. Evangelický farář, autor řady písní, publicista, překladatel. 1965 maturoval, 66 až 70 studium teologie. 70 svatba s Jitkou Slabou a nástup na sbor v České Lípě. 72 zbaven státního souhlasu k duchovenské činnosti. Topičem až do roku 1989. Do církevní služby se vrátil 1990. Praha Dejvice. V roce 1976 podepsal chartu 77, v roce 1980 jejím mluvčím. Od října 89 do léta 90 studijní pobyt ve Švýcarsku. 1997 až 1999 vedoucím náboženského vysílání Českého rozhlasu. 1998 až 2000 členem správní rady Česko-německého fondu budoucnosti. V roce 2000 dvakrát zvolen členem Rady České televize. Od května 2000 do června 2002 seniorátním farářem v Praze. V roce 2001 až 2 učitelem na Evangelické akademii. Od července 2002 farářem v Praze Salvátoru. Tím to končí, protože ta knížka vyšla, když jsi byl farářem u Salvátora. Ty jsi potom pokračoval ještě ve své farářské dráze dál, tak nám to dopověz, tady to kurikulum víte.
2: Tak byl tam takový odrazový můstek čtyřměsíční a tím můstkem byl sbor v Horních Počernicích a odtamtud jsem naskočil na místo druhého faráře ve sboru v Kobylisích, kde jsem byl 5 let. Když mi bylo 65, tak jsem ukončil aktivní činnost a jsem nyní, tak říkajíc, bez závazků.
1: Což ti někteří z nás závidíme, ale my se toho třeba taky dožijeme. Miloši, já když jsem si četl ten životopis, tak to v kostce, tak jsem si říkal, že ten tvůj život se skládá z řady vlastně rozličných činností a působení. To nemá hned tak někdo tak pestrý život. Je něco, co všechny ty činnosti spojuje? Co bys řekl, že je takovým základním motivem tvého života, ať si dělal, co si dělal?
2: No, nikdy jsem se nemohl zbavit toho, o čem třeba člověk nemluví tak na potkání a neřekne to každému, ale byla to moje víra, řekněme, v Pána Ježíše Krista.
1: Kde začala ta víra?
2: Já vlastně nevím a to mě také vede k takové opatrnosti vůči takovým těm pokusům vymezit, kdy se člověk obrátil, v který den a v kterou hodinu. Ono něco se třeba s tím člověkem stalo, ale kdy ta víra začala, to já nevím. Možná, že když jsem byl v lůně matčině, tak už teda se mnou byly nějaké plány, jak víme ze Žalmu 139 a takže vím bezpečně, že jsem dlouho nevěděl o tom, že to pro mě bude tak významné. Jo? Narodil jsem se do rodiny kazatele církve dnes, církve bratrské, tedy jednoty českobratrské, ale to byla taková vnější okolnost. Každý se někdy někde narodí a vyrůstá v nějakém prostředí a pochytí trošku ten způsob vyjadřování, ba i ví, jak se má tvářit, kdy a tak, ale důležitým momentem pro mě byla puberta. Vůbec si myslím, že život začíná být zajímavý až v pubertě. Já třeba jako na svoje dětství nemám proč vzpomínat, bylo prostě normální, nebylo nešťastné, ale nebylo zase takové, že bych o něm básnil a dokázal napsat babičku nebo něco takového. Zkrátka, teprve v pubertě jsem zjistil, že to, co jsem také cítil jako určitou zátěž, neboť být dítě z křesťanské rodiny, které to má tak jako už ve vývěsním štítu povoláním svého otce, byla obtíž, protože člověk se lišil od těch ostatních. Já vzpomínám, že jsem dost jaksi úkorně snášel to, když děti vykládali ve škole nebo i tak neformálně, co dělá jejich táta. Ten byl inženýr tamhle a tam ten byl popelář a prostě měli všichni nějaká srozumitelná zaměstnání. Já jsem musel říkat kazatel a oni se tak ptali, jako co dělá a ono se to tak jako těžko vykládá, hlavně proto, že to bylo takové netuctové. Člověk se lišil něčím, v čem chtěl být nějak jako druzí, chtěl být nějak jako takový srozumitelný, zapojený. A ejhle, my jsme byli tímhletím svým určením rodičovským tak jako vehnání na okraj do takové jako kuriozity. Zajímavé, že vlastně jsem se nesetkal ve škole třeba s nějakým posměchem od učitelů.
1: Mimochodem, kde jsi chodil do školy?
2: Já jsem chodil v Praze, v Klimenské a v Truhlářské ulici, ale jako člověk, tehdy už jako dítě, cítil, že je brán poněkud za exota, obyvatele takové té přírodní rezervace, kde jsou jaksi ještě různé zajímavé exempláře k vidění, ale jsou to na vyhynutí. Ale tudíž je dobré tak nějak si je prohlížet a divit se, že to ještě existuje, dokonce zjistit, že to je třeba i docela, má to hladkou srst a je to vůbec takový příjemný. Ale pro dítě, myslím, že to platí obecně, je velice nesnadné se lišit. No a takhle jsme byli odlišní. Ostatní šli v sobotu na fotbal, kopat do mičury na Štvanici a já jsem musel na náboženství a přiznávám, že jsem tím dost trpěl a jsem se tak těšil, až jednou budu dospělý, že to ze mě všechno spadne, tohleto břímě. To, co všechno musím. V neděli se musí do shromáždění a tak, takže pak nebudu muset nic. A ejhle, přišla puberta a ono se to nějak překlopilo a to, co jsem cítil jako břemeno, tak ono to bylo takové nadlehčovadlo. Ono mě to dávalo křídla a já jsem se opravdu lišil, ale mně se to líbilo, že se liším a začali to dokonce někteří jako obdivovat, že jsem nějaký jiný. Pravda je, že také k té jinakosti patřilo, že člověk zase měl určité penzum vědomostí, které neměli jiní. Tak nejen, že jsme trošku znali Bibli, ale taky třeba trochu dějiny. V rodině se pořád o něčem diskutovalo, přijel tamhle stric Jaroslav a ten nám vykládal, jak už to praská a brzy potečou potoky krve a tak. Takže člověk byl i tak vzdělán trošku politicky. Dodnes jsem si odnesl dobrý, myslím, rozumný pohled na politiku, že ty velmoci, bez ohledu, která to jsou veliké šelmy a ty šelmy vzájemně se neustále hlídají a jdou si po krku a pozor na ně, my jako malí se musíme chovat úplně jinak, než že bychom se přimkli k nějaké šelmě. Prostě být takový opatrní, až to někdy vedlo k tomu skovat se někam do kouta a počkat, jak se ty boje mezi těmi šelmami vyvrbí. Ale myslím, že dodnes je to rozumné pravidlo. Je veliký rozdíl, jestli člověk patří k nějakému velikému národu, nebo jestli patří k nějakému malému národu. Tyhle ty dvě entity mají úplně jiné starosti a jiný pohled na svět. Každý

0: Ty jsi dospíval počátkem 60. let, což byla doba velmi inspirativní. Pamatuješ si třeba na ta 60. léta diskuse ve třídě, když jsi studoval střední školu, nebo nějaký kulturní kvas kolem tebe?
1: No, vzpomínám na to opravdu jako na zlatá 60. léta a začalo to dokonce ještě dřív, než jsem chodil na střední školu. Už na základní škole jsme měli třeba nějaké děti soudruhů z ústředního výboru. A zvláště Jiřinka Totová, která byla krásné děvče navíc, ta způsobila, že asi ona za to mohla taky, že já jsem se bezproblémově dostal na střední školu. To zase nějaký správný rodič na rodičovské schůzi, když řekli, že Reichert nemůže, protože má ty náboženské předsudky, tak se zeptal, co kdybychom se takhle zeptali soudruhů, který tady máme teďka, jak to je, jestli ještě ta linie platí, jestli už to není jinak. A stačila tahle otázka pana Mědílka, aby si řekli, kdo ví, odkud on to má. Už to byla doba taková, už se vědělo, že to asi všecko bude trošku jinak a důležité je chytit ten správný vítr včas. Takže kdo ví, jestli on tím nechtěl říci, že soudruzi tam nahoře teďka si přejí, abychom toho Reicherta vzali. No tak mě bezproblémově vzali bez přijímacích pohovorů. No a teďka ta Jiřinka, jak měla toho tatínka na nějakém kulturním oddělení, tak my už tehdy jsme fandili jednak Semaforu, divadlo Semafor, tak Marnivá Sestřenice a tak takovýhle hity, to jsme všecko ovládali, ale zrodil se Spirituál kvintet, takže já už tak v roce 62 jsem ještě na základní škole, jak si propagoval Spirituál kvintet a už tehdy vydali, myslím, nějaký takovou tu 45. A když jsem měl o to takový zájem, tak mě Jiřinka Totová přinesla od tatínka tlustou bichli, 400 spirituálů a duchovních písní z Ameriky, jak to tam na nějakém tom oddělení měli, no tak on to tam prostě to takto poslal po dceři. No a já jsem to pak věnoval Jiřímu Tichotovi, takže Spirituál kvintet jako mohl těžit dokonce z mých dobrých konexí s určitými pracovníky UVKSČ.
0: No nakonec ty jsi z toho těžil posléze taky, protože spirituály byly taky tvoje parketa.
1: Přesně tak, to bylo jedno z těch mých velkých objevení nových prostor, jak jsem ty spirituály slyšel právě díky Jirkovi Tichotovi, který měl nějaké nahrávky takové autentické z Ameriky a pak taky díky faráři Miřejovskému, takzvanému Můrovi, nikoliv Janovi, ale no, co měl Miroslav, no, říkalo se mu Můra, on měl manželku Američanku, tak díky tomu měl taky nějaký takový přísun, ten mi taky půjčil pár desek, takže ten černošský spirituál, to se pro mě stal takový nedostižný vlastně ideál duchovní hudby. A zpěvu vůbec. Já si nedovedu představit jako lepší, dokonalejší sborový zpěv, než je pořádný gospel zaspívaný děvčaty z baptistického sboru někde z Alabamy.
0: Co jste vůbec tenkrát zpívali v církvi? Pamatuješ si na ten počátek 60. let?
1: Já si pamatuju, že se zpívaly takové hodně probuzenecké písně z konce 19. století, někdy takové ty pochodové od armády spásy, jako pojď k spasiteli a o jak vzácné štěstí pro mne a krásnou vlast, ale ta už měla takový náznaky trošku toho gospelového rytmu a tak tu jsem docela uznával. No ale přece jen jsem nějak byl jako odrazován někdy takovou tou sladkostí. Takový ten vztah k Pánu Ježíše byl takový na můj vkus takový příliš něžný. A tak jsem, to byl můj vlastně první počin, to jsem snad ještě ani nechodil na střední školu, a já jsem vám jeden takový popěvek, který jsem slyšel zase z nějaké nahrávky Louise Armstronga. My and my. A ono, já jsem z toho udělal tvoje, pane Kriste, dobrota nám všem dává smysl života. Mně se to zdálo takhle, je to správný, smysl života, to je něco jiného, než takové to, taková ta sladkost. Ten pán Ježíš jako takový, že je hodně sladký, krásný, nádherný, zářný, ale Ježíš Kristus jako smysl života, to se mi zdálo takový úderný, to je správně. No tak nějak tudy se moje cesty ubíraly a těch 60. letech potom na střední škole já už jsem z toho vyloženě těžil, z toho, jaký jsem a že jsem jinačí, a já jsem věděl už nějak od prvního ročníku, že chci jít na teologii a že chci být farářem, a všude jsem to také říkal, a místo, abych z toho měl průšvih, tak já jsem z toho měl jenom výhody. Oni mi odpouštěli určité nedostatky v exaktních vědách, kde jsem se taky stylizoval trošku do takového ignoranta, který tyhle věci nemá zapotřebí, protože žije někde úplně jinde ve světě hudby, poezie, filozofie, a když nějaké vědomosti, tak ještě tak z historie, prosím, literatura, budiš, to jo, z toho lze mít jedničku, ale z toho ostatního to může být tak na pomezí trojky, čtyřky. No a takhle jsem nějak proplouval a měli mě tam jaksi rádi na té škole. Debaty v občanských hodinách byly úžasné. Naše ta první soudružka na občanku, ta se zeptala hned na první hodině, jestli někdo trpí náboženskými předsudky, tak já se hrdě přihlásil. Byl jsem jediný. Po letech jsem zjistil, že tam takových aktivních křesťanů bylo asi 6, ale všichni byli pěkně zalezlí takhle do takové té opatrnosti, že se to vykládat nemusí na počkání, na požádání, když to mě to bavilo na požádání takhle. A ještě klidně se přistat k předsudkům. Já věděl, že to nejsou předsudky, ale soudružka tehdy pravila, tak víš, já z tebe do roka udělám ateistu. Neudělala, já z ní neudělal křesťanku, ale měli jsme nádherný, jaksi korektní vztahy, a ona se mnou pak chlubila dokonce, že tady mají jednoho, který bude studovat teologii, a ona byla vůbec taková správná, milovala Sovětský svaz natolik, že milovala všechno ze Sovětského svazu, i spisovatele Solženicyna, boč to byl sovětský spisovatel, tak my jsme měli, prosím, jako maturitní otázku jeden den Ivana Denisovi. Ale to si myslím nevymyslela, ona to bylo asi všude. Jo? Čili už to vnímání toho, co se teďka děje v těch 60. letech, šlo tak daleko, že to, co bylo pak považováno za teda strašné jako antisovětismus, já nevím, tak to byla normální, regulární otázka při maturitě. A soudružka, když pak byla taková znepokojená po odstavení Chruščeva, co bude teď, tak já ji veřejně utěšoval na té občance, ať je v klidu, že přece jenom toho Chruščeva nepověsili ani nezastřelili, to, že je velký pokrok, ať si vzpomene, jak to dopadlo s Bériou, a on, že byl jenom odstaven, takže je vidět, že v tom Sovětském svazu se dějí pozitivní věci a jde ten pokrok správným směrem, takže ono to nějak nakonec dobře dopadne. No, takže tam jsem si zvykl na střední škole, jak si na to, že moje jinakost je předností a dokonce výhodou, a také jsem uvykl v svobodě slova. Zajímavé, když jsem pak přišel na teologickou fakultu, tak to tam bylo mnohem horší. Tam byl opravdu strach něco říci. My jsme se tam se soudruhem Polákem, který nám přednášel ten vědecký komunismus, nějak hádali, a jak si ostatní profesoři to neměli rádi. Když se o tom doslechli, tak jsem dostal jednou po naučení, ať si uvědomím, že jsem tady na státní škole, a že co soudruh Polák vykládal o třídním boji, takže to je realita, tak to máme vzít. a ne s ním polemizovat, protože hold, tak to je. No a tenhle ten zážitek taky byl pro mě dost silný, že jsem se cítil někde v tom mimo církevním prostředí jako více doma než v tom církevním, v tom mimo církevním, kde se diskutovalo a kde byla svoboda a kde se dokonce diskutovalo o žhavých politických tématech.

0: Pamatuješ si, kdy jsi začal číst a co?
1: No, já jsem četl hodně asi pod vlivem svých bratří, to je taky jako výhoda i zase jistá nesnáz, když je člověk mladší nebo nejmladší sourozenec, že jednak dědí kalhoty po těch starších, ale také trošku přebírá jejich vkus. Protože když oni rozhodnou, že tohle se má číst a to je správně, tak co člověku zbývá? No tak já jsem začal také číst Dostojevského, což bylo snadné, protože v antikvariátu dlážděný třeba tam za 5 korun bratři Karamazovi, Idiot, k tomu všechno, Zločin, trest, celá prostě série za 5 korun, pořád to mám doma. Takže já jsem si takhle čítával leckdy i do noci a jak je člověk, sice ty překlady dneska jsem se na to díval a už bych to číst nemohl, já už bych tomu ani nerozuměl, nebo neměl tu trpělivost se tou takovou archaickou češtinou prokousávat, ale tehdy prostě člověk byl jinak ustrojen a mě takový jako ty četby do 2 do noci vyhovovaly. Pak jsem byl ve škole trochu malátný, ale tak já jsem si mohl dovolit lecos.
0: No a vedle beletrie, vedle knížek, které byly běžné na té střední škole, kdy se spustil do věcí složitějších, filozofie, teologie, religionistika, další věci?
1: Určitě to bylo na střední škole. My doporučili snad moji starší sourozenci J.L. Hromádku Křesťanství v myšlení a životě. A já jsem si to opravdu četl a jako sám jsem rostl ve svých očích, co už všechno vím. A abych byl takový ještě nadýchanější, tak jsem se tam třeba to, on tam to krédo měl latinsky i řecky, tak já jsem se to taky učil z paměti latinsky i řecky. Sám sebe jsem tím pak oslňoval, jak jsem takový vzdělaný. A leco jsem odtamtud pochytil, pak vzpomínám, že pro mě velmi hutnou, i na mě jako hutnou četbou byl Dietrich Bonhoeffer Následování, to myslím vyšlo taky někde jak v 63. roce v Kalichu, hned jsem se na to vrhnul, ale něco z toho jsem přejal a něco se mně zdálo podezřele takový konstruovaný, takový nějak něco mi v tom vadilo, takže zase rád jsem odtamtud utekl třeba do nějaké takové beletrie, jako byl Albert Camus, který vycházel už tehdy, tak jeho Cizinec, to byla úžasná věc, nejvíce mi líbil Mor, ten pak jsem si přečetl. Jedna z mála knížek, které jsem kompletně přečetl v originále, tak byl Camusův Mor a tam jsem nějak nabyl dojmu, že ten člověk, který v tom románu doktor Rieu, který jaksi tak jako tak

0: tak maximálně co dezinfikuje a tak, ale snaží se, aby v tom, co může, aby odevzdal všechno. Když to mně se zdálo, že ten katolický kněz, který tam je takový ohromně jako zbožný, že jo, vykládá taky ten mor jako trest za všechny hříchy a vyzývá k pokání, prostě taková ta klasika, že ve skutečnosti on jako nedělá, co může. On to nechává na Pánu Bohu dřív, než sám dělá, co může. Jo? Tak jako takový, jsem si z toho vyvodil takový pozor na zbožnost, která místo toho, aby se ptala, Pane Bože, co po mně chceš, co já teď mám dělat, tak hodí na Pána Boha to, co bychom měli dělat my. A řekne, zařiď to a uzdrav a vůbec, jak si zařiď nám ten život tak, aby se nám líbil.
1: V 60. letech se velmi do popředí dostal zápas o svobodu. A to nejenom u nás, ale vlastně v celé Evropě i ve Spojených státech. Martin Luther King, studentské bouře. V Německu se začali mladí lidé ptát svých dětí, svých otců, co jste dělali za Třetí říše. Máš pocit, že se tě to nějak dotklo, tady celá ta atmosféra 60. let, ten pohyb, který zakusila ta mladá generace a společnost pod jejím vlivem?
0: Mě ku podivu nejvíc zachytila ta Amerika. O tom Německu jsme nějak moc nevěděli, nebo možná i v rodině se o tom nemluvilo, nevím z jakých důvodů, asi taky proto, že tatínek studoval v Německu nějaký čas a měl tam pak svoje kolegy. Jednoho z nich jsem pak potkal, faráře v Norimberku, a ten teda měl jenom jednu nohu, protože tu druhou nechal u Stalingradu někde, ale je možné, že právě tyhle ty zážitky, takové jako hrůzné a všelijaké dvojznačné, jak je asi výtečně vylíčil Heinrich Böll ve svých povídkách takhle o vojně, přímo o té vojně natvrdo, tak možná to vedlo k tomu, že už radši o tom už nějak tiše vzdychněme a stejně s tím nemůžeme nic dělat. Jo? To je jako, ještě to bylo příliš čerstvé. Ještě žili lidé, kteří tady byli, zatímco když pak přišla ta generace těch vnuků, tak ta už mohla být taková vůči těm svým prarodičům taková ostřejší, protože být vůči rodičům, říkat, vy jste, tatínku, ty se podílel na pěkných zvěrstvech, tak co nám k tomu teďka řekneš, to tak moc nejde. Ale říkat, no děda, no ten to měl úplně v hlavě vygumovaný a to bylo šílený, on dokonce to, a klidně jsme ochotni přistoupit na to, že prarodiče už prostě byli někde úplně jinde, než jsme my, když to s těmi rodiči, tam je vždycky trošku ctí otce svého matku svou, to v tom taky nějak hraje, takže já se nedivím, že tehdy se o těch věcech tolik nemluvilo, navíc ta propaganda tady, ta komunistická byla plná toho revanšismu a tak všecko, co je v západním Německu, je špatně. Tudíž nějak člověk jaký nechtěl se vozit jaksi s nimi na této lodi, ale Amerika ta ku podivu nás sebrala, protože ten boj Martina Luthera Kinga, nevím, jak jsem k němu přišel, ale já jsem to i docela sledoval. V roce 65 se mě dostali do ruky jeho kázání, dokonce velmi mě to jaksi uchvátilo, bych řekl, a ten nenásilný odpor, kde pak člověk si to mohl spojit, že to tady my v české tradici máme, přece chelčický, to byla paráda, takže pak jsem si také, díky Martinu Lutheru Kingovi, jsem si pak začal listovat i v chelčickém a zjišťoval jsem, že opravdu je tam něco blízkého a bude, by nebylo, když prostě to všecko čerpá z Ježíše.

Ježíšova evangelia a zkázání nahoře hlavně. No a boj za spravedlnost, který bude znamenat, že má-li téct krev, tak ať je to ta naše. Tak to se mě jako líbilo. Nenásilí nikoliv jako slabost, ale jako projev síly. A to se nějak vyplatilo. No.

0: 60. léta to jsou také léta, kdy dochází k určitým změnám v tom komunistickém systému. Jednak Maova Čína, to bylo téma, které bylo určitě velmi živé v té době. No a potom jakémsi lehkém uvolnění koncem 50. let v Sovětském svazu zase za Brežněvovy restaurace začalo jakoby přituhovat. U nás paradoxně 60. léta naopak znamenala, že se začaly objevovat věci, které byly do té doby nemožné. Tak jak jsi tohle vnímal, tady ten pohyb v tom socialistickém bloku?
1: My jsme byli tady trošku privilegováni vlastně, třeba oproti té západoevropské mládeži, že jsme měli nějakou zkušenost, dokonce i naši vlastní, jo, protože to, že měli jsme ještě ty blízké příbuzné, ty své rodiče a strýce a tety, kteří byli po různu zbaveni svých zaměstnání, vyházeni ze škol, zavřeni. To taky nebyla žádná výjimka. V každé slušné rodině byl aspoň jeden politický vězeň. Taky jsme měli strýce Jaroslava, profesora klasických jazyků, že? Který pak zahynul vlastně na následky pracovního úrazu v kriminále. Tam nějak spadl z lešení a pak už jenom tak dožíval, až docela umřel. Mimochodem je to autor slavného kánonu Vše, co má dýchání, na věky chvala Hospodina zástupu, je uveden dokonce ve slovníku českých skladatelů jako český skladatel. No tak měli jsme tyto zkušenosti, které scházely té západoněmecké, tedy, pardon, západoevropské mládeži. Takže když se objevil maoismus a rudé knížky, tak my jsme sice také jako studenti v roce, tak kolik to muselo být? To muselo být tak 66, nějak 7, chodili na čínskou ambasádu, kde dělali takové agitační večírky pro mládež. Režim nevěděl, jak se na to tvářit, jo? Tak jako bylo jasný, že ne a že jo. A my jsme tam rádi chodili, protože jednak jsme tam pili jasmínový čaj, ten byl tehdy v zácnosti, a navíc tehdy všichni studenti považovali za povinnost kouřit a to se mohlo. A tam oni, jak si se dalo sebrat dokonce pár cigaret do kapsy, tak to jsme taky dělali. A jinak tam nám tam promínali filmy takové z té rudé Číny, kterými jsme se upřímně bavili, protože tam záběr toho, jak veliký Mao přeplavává řeku Yangtze, tam byl asi 100krát. A různé jiné, jak se staví přehrada a takový ty mravenečci s těma košema s hlínou tam chodili a zasypávali. Žádná technika, prostě jenom tohle. A když tam byla nějaká díra, tak se tam někdo vrhnul a ucpal to vlastním tělem. A oni nám to promítali, že my jsme tím měli, jak si mysleli, že nás to nějak přesvědčí. A ono nás to opravdu přesvědčovalo, utvrzovalo v tom, jak to je šílený, naprosto příšerný, to je snad ještě horší než ten Stalin. Jo, takhle, co jsme si takhle viděli. Pak jsme tam debatovali s těmi jejich propagandisty, kteří jako trošku lámanou češtinou nám vykládali o té kulturní revoluci a my jsme se jich ptali, a co třeba, si pamatuju na dobrou odpověď, co ale třeba s učiteli, kteří nezdílí ty ideály kulturní revoluce a tam. A odpověď byla, my když můžeme, tak nikoho nezastřelit. Tak tím bylo řečeno hodně, načež v roce 68 jsem se dostal na studia, teda do Lozán, to už byl jako slabý odvar od té Paříže, že? Ale přece jenom takový to francouzský sepětí kulturní tam bylo i mezi těmi studenty, a tak tam jsem jaksi žasnul, že oni tu rudou knížku, kterou my jsme měli taky, ale my jsme to měli prostě jako hec, jako for, jako, tak oni to brali vážně a oni se pokoušeli to studovat. Tak to byl skutečně rozdíl, že tam ten maoismus, aniž oni věděli, co to je, ale ty citáty některý takový podivný, třeba, že moc je na konci hlavně samopalu. Nebo takový, a to tam psali na zeď, jo, takovýhle, tak člověk se říkal, lidi, jak je to možný, že se tyhle ty naše dvě zkušenosti takhle míjejí. A zajímavý, že ale tam ten maoismus prostě za pár let, za dva, za tři ročky to úplně vyčpělo a zapomněli na to a pak by to mohlo být už zase jenom směšný. Jo? Tak to je zase něco, co až později jsem pochopil, že když je otevřená společnost, tak ona si třeba i projde takovými nějakými turbulencemi, téměř revolucemi, ale obejde se to i bez toho střílení. A ono se to pak nějak tak jako vyvrbí a pak prostě zase to přejdou nějaký žlutý vesty, ale ty se taky unavějí za chvíli a zase něco jiného. Takže i ten vývoj nikdy není pozvolovný. Ta lidská společnost má-li nějak žít, aby to přece jen mělo smysl a lidé, kteří v životě hledají i víc než jenom nějaké uspokojení svých instinktivních tužeb, tak aby jako mohli kloudně žít, tak se budou muset smířit s tím, že ten společenský život bude vždycky takový turbulentní. Nikdy nebudeme moc říci, teď už máme, co jsme chtěli, zas tam bude něco špatně, ale je to pořád lepší než taková ta společnost, kde už všichni jsou za jedno a už všichni jen oslavují a už všichni mají jenom jednu takovou tu bibličku v té vazbě z umělý hmoty červený a v tom si všichni říkají a učí se to z paměti.
0: Druhá polovina 60. let pro tebe byla doba studií teologických. Ty jsi nastoupil v 66. roce na teologickou fakultu?
1: Již v 65.
0: A to znamená, že jsi vlastně v tom nejcitlivějším věku, nejlepším věku, zakusil nejzajímavější dobu našich dějin, těch socialistických, řekněme.
1: Ano, dá se to tak říct. Takhle životopisně řečeno, byl jsem hodně bohatý, i když někteří byli bohatší, protože třeba byli na několik let zavřeni v kriminále, to mně se nikdy nestalo, ale to, že jsem zažil takovéto kvašení 60. let, tak to jsem velmi rád a z něčeho z toho žiji dodnes.
0: Mě by zajímalo, jestli se ta otevřenost 60. let, kterou mám nějak spojenou především s kulturním děním, jestli se projevila i v církvi. Byla i církev 60. let jiná než ta předtím a potom ta normalizační?
1: Dodatečně bych řekl, že to těleso instituční církve, a lhostejno, jestli je to římskokatolická nebo metodistická nebo jaká, je vždycky takové těžkopádné a mívá zpoždění. Ty oportunisti nevylezou hned po nějakých politických změnách, vždycky to chvíli trvá, než se to zapracuje. A zrovna tak, když pak přijde zase nějaká obleva, takže už je obleva, to zase se zjistí tak trošku ze spožděním. Ještě je furt jako opatrnost, abychom náhodou neublížili té naší sborové práci a takové, tak to určitě se objevovalo taky tak, ale obdobně asi jako třeba i v té komunistické straně tehdy, prostě v těchto institucích církevních také se objevovali lidé, kteří už začali nějak uvažovat jinak a byli i ochotni zatím jít i třeba do nějakého konfliktu s tou svou někdejší matkou stranou. Že? A obdobně to bylo v církvi, že asi ve všech církvích, že jednotlivci byli schopni se také dát dohromady a vznikaly takové různé frakce a skupiny a hnutí, jako v evangelické církvi, takzvaná nová orientace. Ono to nebyla žádná organizace, spíš takové společenství lidí, kteří se rozhodli usilovat ještě o něco jiného, než je v těch církevních stanovách a v těch kazatelských reverzech a tak. Takže ano, v 60. letech vznikla třeba v evangelické církvi nová orientace, začal fungovat ten svaz evangelického duchovenstva, do značné míry právě jaksi ovládnutý těmito stoupenci nové orientace. No, mladí lidé to byli, všecko takový šikovní, plní ještě chutí do života, neunavení, takže určitě ta 60. léta znamenala i jistou oblevu v církvi. Lec, kdy se to prolínalo, dodatečně člověk musí uznat, že ono vlastně nic nového se nerodí tak úplně ze vzduchu, ale vždycky zase z nějakého semínka a třeba skrytého, ale přece jen. Takže i ty jirchářské středy a čtvrtky, na které jsem rád chodil, které vznikly někdy možná už tak 62, ty by nevznikly nebýt JL Hromádky, kterému lec, kteří vyčítali, že to s tím komunismem až přeháněl, že se stal dokonce kolaborantem, neboť nositel Leninovy ceny míru, to nebylo málo, že? Ale zároveň to byl člověk, který umožnil, aby se scházeli v jedné místnosti pod jednou střechou a prakticky veřejně lidé svobodně přemýšlící, také marxisté. Poprvé v životě jsem viděl Milan Machovce, třeba slavného, který ale tehdy patřil mezi takové, měl pověst toho bíjce, marxistický bíjec, který píše ty ateistické brožury proti nám. A ejhle, on tam vystupoval a mluvil tam docela nějak rozumně, byť teda takový, to bylo někdy trošku prorocký, ujetý, vzpomínám na to, jak to vypustili, buď nějak tího psa do vesmíru, nebo Gagarina, to už nevím, ale on byl tím unesen a na tom právě říkal, na tom jirchářském čtvrtku to jako oslavil řečí, kde pronesl a ejhle, my teď budeme do vesmíru vypouštět život na vzdálené planety bakterie a tak se staneme novými demiurgy. Takže tam byla i taková ta vize, taková eschatologická toho, jak jako nakonec ten nový člověk marxistický prostě bude bakteriemi zanášet vesmír. Tak člověk tam potkal ledacos, ale fakt je, že nebýt Hromádky, tak by to nebylo. A dokonce to jsem u toho nebyl, ale říkal mi to přítel Bohdan Pivuňka, že u toho byl, že Hromádka přišel, na to byl takový trošku rozrušený a povídá, to se konalo v jídelně bohosloveckého semináře v Jirchářích, 13 bylo přízemí takový, a říkal, tak jsem se vrátil z ministerstva a tam se ptali na tyto večery a řekli mi, že nemám přednášet o Masarykovi. To bylo zrovna nějak 7. března nebo tak. No, otevřete okna. A dal přednášku o Masarykovi. Jo, takže pozor, ta 60. léta nebyl jenom boj nového se starým, ale také nějaká regenerace toho starého.

0: 60. léta byla také dobou druhého vatikánského koncilu. Odrazil se nějak koncil a ta proměna, která zasáhla katolickou církev, odrazilo se to nějak na území Evangelické teologické fakulty, tehdy tedy Komenského?
1: Zcela jistě ano. Jednak někteří naši učitelé si toho všímali a přednášeli nám o tom, dokonce odchytli někde nějaké ty dokumenty a probírali jsme to se profesorem Smolíkem například v oboru praktická teologie. Ale důležité to bylo pro ty rychářské čtvrtky ekumenické, kam chodíval stěžejními postavami byli Jiří Němec, katolík Ladislav Hejdánek za evangelíky, Jan Sokol za katolíky a další. A ti katoličtí tam velmi rádi přednášeli teďka o těch nových koncilních dokumentech, které tady nesměly vycházet, to se vždycky někde pašovalo z Německa a tak. Takže ano, mělo to tady ohlas a bylo to cítit ve vzduchu, že teď se něco děje velkého v té katolické církvi, čehož my jsme ušetřeni, poněvadž hranice jsou zavřený, ale něco velkého se děje a pojďme aspoň trošku špejírkou se na to koukat, tak je to pěkný.
0: Ještě 60. léta nechci opustit bez toho, aniž bych zmínil zase takovou tvoji zvláštní angažovanost ve filmu, protože ty jsi byl jednou z klíčových postav filmu Žert. Jednak mě zajímá, jak ses k tomu dostal a vůbec tvůj vztah ke kinematografii v té době.
1: No tak celý film Žert je vlastně dokladem toho, že rok 68 byl rokem neomezených možností. Něco nového se rodilo, všelijaké nové nápady, například ten nápad české filmové vlny do filmu zatahovat co nejvíce neherců. Tak z toho já jsem těžil a na jedné schůzi na filozofické fakultě, kde to studentské hnutí už zase začalo hledat možnosti nějakého etablování, tak nevím, čeho to byla zakládající schůze zase, ale vím, že ten sál byl plný a já jsem tam byl vyslán za studenty teologické fakulty. Teologická fakulta tehdy nebyla ve svazku univerzity, ale zajímavé ty kontakty už se tady objevovaly mezi námi studenty. Vzpomínám si na Jana Kavana, na Tomáše Hlíka. To byli takoví lidi, kteří jako s námi udržovali kontakt. Karel Kovanda, Zdeněk Pinc. Takže taky kvůli nim jsem, nebo díky jim jsem chodil na tyhle ty schůze. No a na té schůzi ve velkém sále filozofické fakulty obcházel režisér Jaromil Jireš s asistentkou ten sál a hledal tam takové vhodné typy. Potřebovali tam nějakého studenta takového hodného pro postavu Alexeje, což byl nadšený fanatický komunista. Jo, taková jako čistá duše, oddaná prostě totálně víře ve stranu, která určitě všecko dělá dobře, tak když strana mu zavřela otce, tak jistě věděla, proč a proto je dobré se otce zříci. Ne z nějakého oportunismu, ale protože strana přeci má pravdu a ví lépe, jak to je. Ona dobře to s námi míní. No a tahle ta figura z Kunderova románu Žert teda připadla na mě, protože já jsem tehdy začal nosit brýle Lenonky, takový ty jsem měl po mamince ještě a ještě jsem si nějakou hazuku takovou z tramvajáckýho saka, jak si upravil a vypadalo to tak docela maoisticky, takže jsem se účastnil kamerových zkoušek a ku podivu já jsem je udělal. A dokonce neuspěl Jaromír Hanzlík a uspěl jsem já, ale režisér přišel na to, že vlastně ten Jaromír Hanzlík by byl dobrý jako ten sadistický oficír potom, který pak po mně pojede a bude mě strašně deptat. A to byl taky jako asi geniální tah od toho Jireše. Prostě on ten Jaromír Hanzlík byl už nacpán do role takových těch lirických mládenců, takových jako básnivých a tak. A najednou z něj tam byla taková komunistická svině. Saďour pěknej, který mě tam pak blátem vláčí a dělá mu dobře, že musím před všemi číst, že ta strana, který já jsem tak věřil do posledního dechu, jsem nezřekla a vyloučila mne, neboť psí hlas do nebe nedojde, tak to shrnul soudruh Hanzlík tehdy. No a tak jsem si v tom filmu takhle zahrál a trošku jsem zažil aspoň na chvíli takový to filmový prostředí herecký, taky jsem si řekl, není těm lidem co závidět, protože to je strašný, jednak i pro ty hvězdy, který tam hrajou, je to neustálý kalup, někde už musí číhat auto večer v 10 u činohorního klubu, aby toho Pepička Somra odvezlo na plac za Plzeň, tamhle někde, kde ráno se má už natáčet zase, takže takovej neklidný život. A pak hlubokým zážitkem bylo to množství těch herců, kteří hráli všelijaký kompars, jo. Ale teď si představte, že oni jsou to herci se vzděláním, se vším, mají těch 5 let nějaký ty akademie, pak někde 3 roky, 4 roky v nějakém divadle v Šumperku nebo tak, a oni je pak vyberou na nějakou komparzní roli. Přičemž tu hlavní roli dostane neherec, který je úplný poleno, jako tady zde přítomný, a oni na to musí koukat. Ale nejen to, on už je tam jako kompar, že tam bude hrát malou roličku, a najednou režisérovi se zalíbí na place skutečnej voják, takovej slovenský maďarorom nějaký, který byl takovej, tak ještě vyhodil i toho komparzistu a dal si tam toho člověka z místa, tomu zaplatili cestu a nazdar. Jo. A ten svět pod těmi reflektory a pod těmi kamerami je samozřejmě zajímavý a pestrý, ale musí být strašně takovej, je to náročný, a myslím, že člověku, který rád by v životě dosáhl nějakého takého klidu životního, tak to není to řemeslo, který by měl dělat. To nejde.
0: Na druhou stranu zase si asi rád, že jsi zahrál v jednom z nejlepších filmů 60. let.
1: Dodatečně zjišťuji, že ten film opravdu nebyl špatný a že jsem se potkal s Jaromilem Jirešem, se kterým jsme se měli pak jako pořád rádi i v době normalizace, když jsme se potkali, tak to bylo velmi, velmi takový přátelský. Já třeba jsem zase vzal na večíry k nějakým studentům teologie, protože on byl rád takhle mezi lidma, a takže i tohle se dělo, a potom měl teda těžkou dopravní nehodu, tak ještě jsem za ním byl v těch Kladrubech se podívat, a to bylo hrozný, to byl postižen už tak, že jenom jaksi zlomkovitě se mu občas to vědomí nějak rozsvítilo, a tak třeba nechtěl mluvit, ale napsal mi tuškou na papír jméno své dcery. A já nevím, jako proč, nebo jo, takový už to bylo těžké jako unášet tyhle ty chvíle takového toho spolubytí, o kterých člověk ví, že už jsou to jedny z posledních, a není tam nějak prostor na rozmluvu, jo, takovej. Jako film by z toho nebyl teda.
0: Miloši, nekončíme moc pěkně, nicméně no. Do 60. let se ještě vrátíme. Naším hostem dnes byl Miloš Rejchrt. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Povídání Petra Vaďury s Milošem Richertem o jeho životním příběhu se v příštím týdnu posune do 70. let. V premiéře poslouchejte v úterý v 10 hodin. A ještě přidám, že je tu 5. hodina ranní a ze znělkou nás čeká další díl pořadu Překročit hranice.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Často máme strach dát najevo pochybnosti a otázky, které v nás víří. Ale proč vlastně? Možná nás svazuje chybné přesvědčení, že ptát se a kriticky přemýšlet o svatých věcech je špatně. Nová série Lukáše Targoše Pastora církve Element z Hradce Králové vás přesvědčí, že je to přesně naopak. Tady je druhá část vyučování Lukáše Targoše, po které si o tématu budeme ještě chvíli povídat.
2: Všichni z nás jednou za čas o něčem pochybují bez ohledu na to, jak silná je naše víra, jak silné je naše přesvědčení. Je téměř nemožné dosáhnout jistoty v každém ohledu, protože v životě je velice málo jistot. Mnoho věcí, které děláme, jsou otázkou víry. A není to jenom otázce náboženství, je to v běžném životě. My nad tím akorát nepřemýšlíme. Kdykoliv nasedáme do dopravního prostředku, tak věříme, že nás doveze tam, kam směřujeme. Ale nemáme žádnou jistotu. Každá nehoda, o které čteme, každé spadlé letadlo, o které čteme, každý vyboraný autobus nebo každá smrtelná nehoda na silnici, by nám měla ukázat, že nemáme žádnou jistotu, že dojdeme tam, kam směřujeme, nebo že se vrátíme zpátky domů v pořádku. Nemáme žádnou jistotu. Děláme to na základě přesvědčení, že to je vysoce pravděpodobné, že se vrátíme domů, a je to vysoce pravděpodobné, ale není to jisté. Že žijeme ve světě, kde nejistoty jsou normální, a žijeme ve světě, kde máme velice málo opravdových jistot. Ve světě náboženství se ale zdá, že někteří se bojí pochybností, jakoby samotný fakt, že o něčem pochybují, znamená konec jejich víry. Jakoby mají takový strach, že je to jakoby vrcholek ledovce, který se skrývá pod hladinou, a že když si dovolí něco zpochybnit z toho celého příběhu, tak se jim to všechno rozsype, kdykoliv položí ty svoje niterné otázky, které mají na některé věci svoje pochyby, tak ztratí lehce úplně víru. A možná to vychází z toho, že vyrostli v prostředí, že jim někdo řekl, že pochybnosti Boha uráží. A já vidím pochybnosti osobně trochu jinak. Já si nemyslím, že pochybnosti jsou hříchem, nemyslím si, že pochybnosti jsou ztrátou víry, a myslím si, že jsou naopak průvodním jevem víry. A opakem víry není pochybnost, opakem víry je nevíra. Nebo dokonce bych mohl říct, opakem víry je jistota. Když totiž mám o něčem jistotu, nemusím tomu věřit. Věřím věcem, o kterých právě nemám jistotu. Věřím věcem, kde mám vysokou pravděpodobnost, ale ne jistotu. Pochybnosti nám ukazují, že jsou otázky, na které neznáme odpověď, kde je to takové pozvání, abychom hledali, zkoumali, abychom přemýšleli, divili se, abychom byli lidmi, kteří objevují, abychom nezůstali stát na místě. A navíc některé věci, které si neseme ze své minulosti, představy o Bohu, které jsme si vytvořili my sami, nebo které nám někdo řekl, nebo které nás někdo naučil, potřebují být zničeny. Některé věci, které máme ve své hlavě o Bohu, musí být zničeny, protože nejsou dobré. Naše představy, které o Bohu získáváme, jsou ovlivněné našima zkušenostma nebo zkušenostma některých jiných lidí, a některé představy, které o Bohu máme, musí být zničeny. Ta dekonstrukce tam není jenom možná, ale je tam nutná, protože některé představy jsou skutečně škodlivé a vedou ke škodlivému životu. Takže některé věci potřebují být skutečně rekonstruovány. A možná toho je přesně ten moment, kdy si můžeme říct příběh toho nejznámějšího pochybovače v Novém zákoně, což je Tomáš. A jeden známější, protože někdy se mu ošklivě říká, že je to nevěřící Tomáš, a je to ošklivá věc, my se k tomu dostaneme, protože to neodpovídá jeho povaze. Ale ten příběh je o tom, že a když po svém zkříšení se Ježíš konečně ukázal svým 12 učedníkům, těm apoštolům, on se ukázal ženám a nějakým dalším lidem, a když konečně se ukázal apoštolům, tak Tomáš mezi nimi zrovna nebyl. A protože mezi nimi zrovna nebyl, tak bylo pro něho hrozně těžké uvěřit tomu, co všichni ostatní říkali. A v Evangeliu Jana čteme ten příběh podrobně. Když tehdy mezi ně Ježíš přišel, jeden z 12, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme Pána, viděli jsme vzkříšeného Krista. Dokud neuvidím stopu hřebu v jeho rukou, odpověděl jim, dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, který mu probodli na kříži, nikdy neuvěřím. A Tomáš tady dává prohlášení, které se podobá českému člověku, který říká, já si potřebuju věci ohmatat. Já neuvěřím vašemu slovu jenom proto, že to říkáte vy. Znám vás jako 3 roky, vím, že jako obvykle nekecáte, ale upřímně, tady se jedná o můj život. A já nebudu věřit jenom proto, že mi to říkáš ty. Já nebudu věřit jenom proto, že mi to říkáš ty, Petře. Ty, který jsi zapřel Krista před nějakou služkou na tom dvoře, si mi teďkom říká, že mám věřit. Vy mi říkáte, že mám... Ale dokud neohmatám, nebudu věřit. To je... Tomáš je Čech propašovaný do Izraele. Je to přesně jako jsme my. My dokud si to neohmatáme, neuvěříme. A Tomáš tady dává kategorické prohlášení. Dokud to neudělám, tak nikdy neuvěřím. Prostě pochybuje. A nepochybuje, protože je od přirozenosti skeptik, který ničemu nevěří. A rozhodně to není žádný strašpitel, který se o něco bojí. Tomáš ve skutečnosti je velice pozitivní postava. Nejenom později, kdy odešel do Indie, kde obrácel první Indy ke Kristu, do dneška v Indii existuje okolo Goji Tomášovská církev, která se odkazuje na jeho působení před 2000 lety, ale ještě před těmihle událostmi Tomáš prokázal odvahu. Když se vrátíme zpátky o pár týdnů, Ježíš uzdravil Lazara, vzkýsil ho z mrtvých a v té době už bylo jasné, že po Ježíši jdou, že ho chtějí prostě dostat, že ho chtějí zabít. A Ježíš oznámí po tomhle zázraku, že jde do Jeruzaléma a všichni mu to rozmlouvají, protože ví, že ho tam čeká nebezpečí. To nebylo překvapení, že ho zatkli. Oni to čekají, že se něco semele a říkají, Ježíši, nechoď tam. A Ježíš říká, ne, já tam musím jít, to je moje poslání. A nikdo z nich nemá odvahu říct nic pozitivního, kromě Tomáše. Tomáš říká, Tomáš zvaný Zvojče, tehdy ostatním učedníkům řekl, pojďme také a zemřeme s ním. Tomáš je odvážný muž, to není pochybující člověk, to není nevěřící Tomáš, jak my mu někdy ošklivě říkáme. To je odvážný člověk, který je ochotný zemřít s Kristem jako jediný z těch všech učedníků. A pak je tady ještě jedna zajímavá věc, kterou si někdy nevšimneme, když čteme ten jeho příběh, když pak později pochybuje. Tomáš pochybuje, ale neodchází z církve. Tomáš pochybuje, ale neodchází z té komunity těch učedníků. Tomáš, když mu řekli, viděli jsme pána, on říká, dokud já nevložím ty svoje ruce do jeho rán, nikdy neuvěřím. Je to prostě mimo moje možnosti. A ten text pokračuje dál a říká, o týden později, když byli učedníci znovu uvnitř, Tomáš byl tentokrát s nimi. Všimněte si tehleté pointy, že on tam říká, Jan tam píše, Tomáš řekl, já nikdy neuvěřím, dokud to neuvidím, o týden později je s učedníky znovu pohromadě. Jeho pochybnosti ho nevydali z jeho komunity. Jeho pochybnosti neznamenaly, že mu ostatní učedníci řekli, hele, ty nám nevěříš, tak tady nemáš co dělat. Jeho pochybnosti mu umožnili zůstat v komunitě, protože je to komunita, která zahrnuje pochybující. Tomáš byl s nimi o týden později. Neodešel pryč. Dveře byly zavřené a Ježíš přišel a postavil se doprostřed ze slovy pokoj vám. A potom se obrátil na Tomáše a řekl mu, polož sem prst, podívej se na moje ruce, natáhni ruku, vlož mi ji do boku, přestan být nevěřící, začni věřit. A Tomáš říká, můj pán a můj Bůh, to byla jeho reakce. Bůh rozumí, že máme pochybnosti a Bůh chce, abychom se ho dotkli tam, kde jsou naše pochybnosti. Naše pochybnosti, Tomášovy pochybnosti, Boha nesklamaly. Naše pochybnosti Boha nesklamou. Nejsou znamením ztráty víry, nediskvalifikují nikoho od následování Krista. Jsou to otázky, které jsou přirozené a které potřebují najít odpověď. A možná proto později Juda, Ježíšův bratr, když viděl Tomášův příběh, když viděl příběh Petra, který zapřel Krista a později se stal jeho klíčovým učedníkem znovu a nakonec pro něho zemřel. Když viděl tyhle ty příběhy, tak možná proto Juda ve svém krátkém dopise napsal, s těmi, kdo pochybují, mějte soucit. Protože každý z nás má momenty, kdy pochybuje. A komunita nemá vytlačit lidi z pochybnost má pryč, ale přivítat je naopak mezi sebou a říct jim, toho je nutný proces víry. Pochybnosti nejsou problémem, pochybnosti jsou cestou. A každý z nás potřebuje těmi fázemi projít.
1: Posloucháte Rádio 7 a pořad Překročit hranice. Se mnou ve studiu je teď pastor Královéhradecké církve Element Lukáš Targoš, jehož další část přednášky na téma lepší pochyby jsme právě poslouchali. Lukáši, mě vlastně fascinuje postava Tomáše, toho nevěřícího, jak má ten přídomek, takový klasický, rozšířený. A hodně mě zaujalo, co jsi říkal, že i když vyjádřil své pochyby, tak za týden s těmi učedníky stále byl ještě v tom společenství. Prostě ho to neodstřelilo. Znamená to, že pokud prožíváme nějaké pochybnosti, je důležité zůstávat mezi lidmi, kteří, a teď mám říct co, hledají stejně, nebo možná ví, nebo mají se mnou jenom tu trpělivost?
3: Já si myslím, že je extrémně důležité, aby církev byla prostředím pro pochybující lidi. A myslím, že tomhle tom příběhu u Tomáše je krásné to s obou stran. Ten příběh to neříká explicitně, to jako tam schované v tom příběhu implicitně, ale ani ostatní učetníci ho nevyhnali ze svého středu a ani on se necítil, že musí odejít z jejich středu, protože nezažil to, co oni. A to je krásná věc. Takže on s nimi je v nějakém vztahu, 3 roky s nimi buduje nějaké společenství, Ježíše znají, jsou okolo něj. Spolu vytvořili také určitě nějaké vztahy za ty 3 roky a oni něco zažijou, co on ne. Pro něho to je těžké, on sám má velký problém tomu uvěřit, protože to nezažil a myslím, že v tom se můžeme identifikovat s Tomášem. A je krásné, že ta komunita těch jeho přátel a spolu bratří a spolu sester ho nevyhnala pryč vědomě nebo podvědomě nebo náznakem, hele, ty znamáš tu zkušenost, tak asi nejsi jako mezi námi, měl by si odejít, že ho přijímá vlastně stejně jako přijímají ty, kteří tu zkušenost mají a zároveň on se necítí, že musí odejít. A to je skvělé, co po dvou stran. O něco později pak u Ježíšova na nebe vstoupení se někteří klaní, jiní pochybují, takže možná Tomáš, možná někteří další lidé byli podobně na tom, kteří nezažili úplně stejné zážitky, pochybují, jestli to všechno je realita. A církev vždycky byla v komunitou pochybujících i těch, kteří Krista uctívají. Já myslím, že je ohromnou chybou, když církev dává najevo těm, kteří pochybují, vy mezi nás nepatříte, protože nemáte stejnou zkušenost. Myslím, že v tom momentě se z církve stává sekta.
1: Odpovídá Bůh nebo reaguje na všechny naše pochybnosti?
3: Já myslím, že ne. A myslím, že to, je to proto, že to je jako celoživotní cesta. Kdyby Bůh odpovídal vždycky jasně na každou věc, která nám není jasná, tak za prvé nemáme kam jít, ale za druhé Bůh pracuje s lidmi tam, kde jsou. To znamená, přibližuje se k ním do momentu, ve kterém ten člověk je, do poznání, ve kterém ten člověk je. A Bůh mu neukazuje, jak řekněme, já nevím, na příkladu poznání 0 do 100, 100 jako po nepoznání všeho, vší reality 0, 0. Ten člověk je třeba na bodě 35 a Bůh se mu nezjeví a neřekne mu 100, protože člověk by to nebyl schopný pobrat ve své hlavě. Je to pro něho příliš velký skok. Takže Bůh se mu zjeví, nebo se mu ukáže, nebo s ním pracuje v tom bodě 35 a ukazuje mu bod 40, jo? Nebo bod 50, ale neukáže mu 100. Takže Bůh s námi pracuje postupně, protože i my potřebujeme do některých věcí dorůst a neznamená to, že Bůh něco před námi skrývá, ale spíš podobně jako rodiče svým dětem vysvětlují záležitosti světa, tak vysvětlují jim to v závislosti na jejich věku a jejich zkušenostech. I Bůh s námi pracuje podobně tam, kde jsme, takže ukazuje nám věci tam podle toho, jak to dokážeme chápat a dokáže rozvíjet naši představivost a chápání v těch bodech, ve kterých zrovna teď se nacházíme.
1: Tam je hrozně zajímavé, že když Tomáš vyjádří ty svoje pochybnosti a o týden později se tam zjeví Ježíš a říká, no tak pojď, sáhni si do těch mých ran, tak Tomáš to najednou nepotřebuje. Je to tedy cesta někdy, že nám Pán Bůh odpoví na něco jiného nebo jiným způsobem a zcela to zaplní tu mezeru, kterou máme v jiné oblasti?
3: To je vzor, který vidíme v evangelii na mnoha místech, kdy lidé mají otázky nebo otazníky a pochybnosti a pak se zdraví s Kristem a všechno jde úplně stranou. Co dobrého může přijít z Nazareta a najednou ty jsi jako mesiáš. Je to ohromný jako skok, protože zkušenost nebo zážitek dokáže přepsat pochybnosti, i když nemáme jejich vysvětlení. Andy Stanley jednou vyprávěl, jak mladí muži někdy mu dávají seznam různých důvodů, proč je lepší se neženit a proč nejít do vztahu a že to je takový a makový a prostě mají různé obavy. A pak se zamilují a všechny obavy rázem zmizí. Ani jedna z nich nebyla vyřešená, ani jedna nebyla zodpovězená, ale láska překryla úplně všechny obavy. A takhle to člověk nikdy má, že má různé otazníky, ale pak zažije něco, co mu to vlastně nevysvětlí, ale přepíše. A najednou jakoby to překryje tu pochybnost, ten zážitek, kdy ten člověk pořád neví a přesto ví. Ale neví to jako racionálně, ví to duchovně.
1: Tady dnes musíme skončit. Mým pravidelným hostem byl Lukáš Targoš, pastor církve Element z Hradce Králové. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová a těšíme se za týden.

To byl pořad Překročit hranice. V repríze si ho můžete poslechnout v sobotu ve 23 hodin a potom v premiéře v pondělí v 9.30, kdy nás čeká další díl ze série Lepší pochyby. Posloucháte noční vysílání Rádia 7.

Dospívala Mária Podhradská v nočním vysílání Rádia 7. Po následující písni nás čeká další díl pořadu Stopy. Uslyšíme další svědectví o božím jednání. Tentokrát si Milan Remeš k mikrofonu pozval Ivo Vobejdu.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš. Dnešního vyprávění o cestě k Bohu se ujme Ivo Vobejda. Přeji vám hezký poslech.
9: Dobrý den, jmenuji se Ivo a dostal jsem příležitost se sdílet o tom, jak jsem poznal Pána Ježíše Krista a jak mi změnil a mění život. V dětství vlastně jsem vůbec nepřišel do styku s křesťany, kromě babičky, maminky mého tatínka, která byla katolička, která, když jsme k ní přijali, tak se vždycky modlila Otčenáše a zdráva si, a já jsem si z toho dělával legraci, stejně jako když ve škole se mě ptali, jestli věřím v Boha, tak jsem se vždycky smál a řekl, že vůbec nic takového mě nikdy v životě nenapadlo. Celé svoje dětství, vlastně i ta pubertální část mého věku, tak jsem se věnoval sportu, převážně fotbalu, hráli jsme každý den a byl to takový stereotyp. Do školy, ze školy, na fotbal, z fotbalu a druhý den vlastně to stejné. Po nějakém čase, když jsem skončil učiliště, tak jsem se setkal se svým kamarádem, spolužákem ze základní školy, říkejme mu Zdeněk, a sešli jsme se v tom, že jsme oba dva poslouchali hudbu. Poslouchali jsme hlavně hard rock a metal. Já jsem byl spíš toho založení tvrdší hudby, on byl spíš na ten psychedelický rock a vlastně se soustředil hodně na skupinu Pink Floyd a utráceli jsme peníze za jejich LPčka. V tehdejší době to nebylo levné. Poslouchali jsme to společně a diskutovali jsme o té hudbě.

0: co ta hudba přináší člověku do života, jestli ho to nějak ovlivňuje nebo naplňuje. A při těch diskuzích jsme přešli na další téma těch našich diskuzí, a to byla astronomie, že jsme se bavili o vzniku světa a jak asi svět vznikl. Četli jsme knihy Jiřího Grigara a ostatní, které se tím zabývaly. Hodně jsme zabředli i do fyziky, když nás to ve škole nebavilo, tak najednou to bylo pro nás hrozně zajímavé téma. A při těch diskuzích průběžně jsme došli i na jméno Ježíš Nazarecký. Hodně jsme se na toto téma bavili a hledali různé informace. Co je zajímavé dneska pro mě, že jsme ty informace hledali všude možně, jenom ne v Bibli. A došli jsme k tomu, že Ježíš Nazarecký nebo Ježíš Kristus, že to byl naprosto výjimečný člověk, asi největší ze všech lidí, že měl výjimečné schopnosti, a říkali jsme si, je to velká škoda, že zemřel tak mladý. A později jsem potkal svoji manželku, ten náš vztah se vyvíjel velice rychle, takže jsme se asi po 9 měsících vzali a byl vlastně konec všem těm diskuzím. Narodila se nám dcerka a já jsem, když bylo půl roku, tak jsem odešel na 2 roky na vojnu. Na vojně jsem potkal 2 křesťany a s odstupem roku. Jeden byl stejný ročník jako já a měl ve své skřínce Bibli, tehdy ještě Kralickou, v které si četl. A vždycky, když nám dělali prohlídku a našel ji tam po litru k pluku, tak říkal, jestli si tu Bibli může půjčit, tak si jednou půjčil, pak mu ji zase vrátil. Občas jsme se na tohle téma bavili, ale ne nějak hlouběji. Ten druhý, to když nastupovali vlastně noví ročníky, přišel tam takový malý kluk, který působil velice plaše na první pohled, ale uvědomuju si, že dneska bych na něm rozeznával, že to byl člověk, který sice byl na první pohled asi plachý, ale měl svůj názor a svůj postoj. A nic ho nerozhodilo. To, že musel uklízet, to, že musel svým tehdy, jak se říkalo, mazákům dělat jídlo a tak dále, že na něj někdo řval, vůbec ho nevykolejil. Což mě posunulo vlastně trošku dál v těch našich úvahách o Ježíši Kristu, protože mě také o tom něco řekl a říkal mě vždycky, abych si přečetl Bibli. Po vojně, když jsem se vrátil domů, nastal klasický rodinný život. Ten rodinný život trval asi necelé 4 roky. Občas mi zavolal ten Zdeněk, ten můj spolužák, se kterým jsme vedli ty diskuze, a řekl mi, že uvěřil v Pána Boha a chtěl se mnou o tom mluvit. Ale já jsem neměl jsem zájem a nechtěl jsem tomu dávat čas. Asi po těch necelých 4 letech, když jsem se vrátil z vojny, mi v únoru 92. roce zemřel náhle tatínek na infarkt. V té době se promítal v Blansku film Ježíš a já měl lístky. Ty lístky byly na 16. února. 19. února byl pohřeb a z filmu nebylo nic. 13. jsem přijel k rodičům za maminkou a za sestrou zjistit, jak můžu pomoct, když tatínek odešel. A v době návštěvy přišel právě ten Zdeněk a nabídl mi svou pomoc a říkal, pomůžu ti s čímkoliv. Vzpomínám si, že jsem vůbec na to neměl náladu, poděkoval jsem mu a zavřel jsem mu před nosem. Po více jak měsíci po ztrátě tatínka mi zavolal a pozval na schůzku, kterou mívají s několika lidmi a mluví o víře. A když jsem o tom přemýšlel, tak nakonec jsem se rozhodl tam zajít a asi za měsíc jsem s kolegou z práce a jeho dívkou, kteří měli také zájem, něco slyšet, je navštívili. Zajímavé bylo, že cestou, jeli jsme mým autem, mě zastavila policie a dostal jsem pokutu za ojeté pneumatiky. Přiznám se, že tehdy jsem váhal, jestli tam mám jet nebo nemám, a nakonec jsem se rozhodl, že ano. Převážilo to, že jsem vezl ty dva. Kdybych jel sám, tak bych se asi otočil a jel domů. Dojmy z té schůzky byly různé, byly zvláštní, podivné. Dostal jsem Bibli, svoji první Bibli, český ekumenický překlad. Byli jsme tam se skupinou dalších lidí, kteří se modlili, zpívali, četli z písma, a když jsme skončili a rozcházeli jsme se, tak ta jedna sestra, která tam byla, na mě vyhrkla: tak co, už věříš? Tak jsem se podivil, říkám, ne, to nevadí, tak příště. No, takže já jsem se rozhodl, že už tam nepůjdu, protože něco, co nemám rád, je, když na mě někdo tlačí. Ale nakonec jsem přece jen ještě dal jednu šanci. Bylo to jinde, to setkání, a měl přijet nějaký kazatel z Brna. A můžu říct, že ty dojmy byly naprosto odlišné. Po tom setkání s ním jsem se těšil na další. Setkal jsem se s člověkem, který trpělivě odpovídal na moje dotazy, ty jeho odpovědi měly smysl. A co mě velice zaujalo, bylo, že ten člověk mě poslouchal. Že to nebylo o tom, že mě poslouchá ze slušnosti, ale že to bylo o tom, že ho zajímá to, co mu říkám, a že mě chce pomoct. Po čase se nakonec to společenství rozhodlo, že si pronajme v nějakém kulturním domě klubovnu a začali tam probíhat pravidelné bohoslužby. Biblická hodina v pátek, v neděli bohoslužba, kde bylo klasické kázání a chvály. A já jsem měl tehdy, nedokážu vysvětlit proč, ale měl jsem hroznou potřebu a toužil jsem tam být. Toužil jsem slyšet, účastnit se toho, co se tam dělo. A na základě toho slyšeného slova jsem poznal svou ztracenost a hříšnost, poznal jsem potřebu odpuštění a našel nové hodnoty pro další život. Když jsem přišel tehdy domů, uvěřil jsem, vydal jsem svůj život Pánu Ježíši Kristu, tak jsem to říkal své ženě a moje žena řekla: no jo, no to jsou zase tvoje nějaký zájmy, to tě přejde. Rok a půl na to uvěřila i ona. Tak jsme vlastně chodili do společenství metodistického sboru v Blansku, kde jsem se stal i starším a posléze jsem začal fungovat a pracovat i jako pomocník kazatele. Nevím, jak popsat život s Pánem Ježíšem Kristem, protože jsou chvíle, kdy člověk je plný radosti, plný pokoje, plný lásky. Pak vám přijde do života situace, kdy vám málem manželka zemře při nepovedené operaci. A vy víte, že se za ní modlili stovky lidí. A přesto se ta operace nepovedla, přesto museli operovat znovu, přesto celý život se potýká s následky té nepovedené operace, nese to bolesti, nese to těžkosti, nese to stres i psychické vypětí, prostě při tom všem. Přiznám se, že jsem tehdy na Pána Boha křičel a vyčítal jsem mu, jestli vůbec je, proč nepomohl. Bylo to před 23 lety a dneska mě je za to strašná hanba, protože Pán Bůh tady není od toho, aby fungoval tak, jak chceme my, ale chce nám dát to nejlepší do našeho života. A touží potom, abychom mohli dobojovat ten náš boj do vítězného konce. A ono to stojí v sebezapření. Ono to někdy bolí. Ale ta odměna na konci je něco úžasného a nádherného. Jenom proto, že Boží syn neváhal jít na kříž, aby za mě položil svůj život. I když věděl, že spousta lidí ho odmítne, poplive, odkopne, vysměje se mu, přesto tam šel. A tak to je i taková pro mě výzva do dalšího života, že lidé jsme různí, ale máme svého pána krále jako svůj příklad, kterého můžeme následovat. A můžeme ho následovat jenom proto, že nám svým duchem žehná, že nás vede, že nám odpouští, že nás posiluje a nenechá žádný hřích bez povšimnutí.
1: Život s Kristem se nedá popsat, protože jsou chvíle pokoje a radosti, ale zároveň přichází bolestivé okamžiky, kdy člověk neví, proč se dějí. Pán Bůh tady ale není od toho, aby fungoval tak, jak chceme my, ale chce nám dát to nejlepší do našeho života. Sdílel ve svém příběhu Ivo Vobejda a my jsme rádi, že jste jeho vyprávění poslouchali společně s námi. Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně víry, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Pokud byste se k dnešní epizodě chtěli vrátit, je k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Nalézt tam můžete i předešlé díly. Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.
2: V pondělí v 8:30 hodin uslyšíme v pořadu Stopy Lucí Pohankovou. Další příběhy o životě s Bohem přináší relace s Bohem v pátek v 11:15.

Píseň osvědčená už staletími, It Is Well, tentokrát v podání Bethel Music dozněla v nočním vysílání Rádia 7, tedy v tom, co z něj ještě zbývá, protože už toho není mnoho. Ve studiu už se chystá Broňa Procházková, aby vám dělala společnost při ranním vysílání. No a od mikrofonu se s tím nočním s vámi a s tou následující písní loučí Kateřina Fridrichová.

Znělka Rádia 7 zní se 6. hodinou v pátek 18. září. Za okny ještě tma? Pokud vstáváte, možná ještě tma v mentálních schopnostech. Ať se brzy vyjasní, vám na prahu ranního vysílání přeje Broňa Procházková a přidávám přehled pořadů. Ve 6:45 vstoupíme do nového dne s tichým časem. Kdybyste si udělali anketu o tom, co chybí naší společnosti, uslyšeli byste nejspíš rozmanité odpovědi. Našla by se mezi nimi i odpověď, že nám chybí pravda? Jan Assoni je přesvědčen, že právě toto je velmi důležitá odpověď. Jeho úvahu o pravdě si můžete poslechnout po 6:45. Opravdu. Skupinka křesťanů ze severních Čech, konkrétně ze sboru Apoštolské církve v Těčíně, se bude nově zapojovat do tvorby romského magazínu O Jesus tut Janel. Dvouměsíční cyklus zahajuje pastor René Ferko představením týmu a vize jejich společenství. Vysíláme po 7. hodině. Stoleté výročí samostatnosti sboru církve bratrské v Benátkách nad Jizerou připomene ranní telefonát po 7:30. Po 8. hodině začíná Bible Guide, který pokračuje ve studiu prorocké knihy Ozeáš. O 8:30 uši k duši s Lucí Endlicherovou a psychologem Markem Macákem a s otázkou, za jakých podmínek je možné pro druhé být inspirací, tedy začátkem něčeho nového. O 9:30 kaleidoskop, který se zaměří na osobnost Františka z Assisi. Kaleidoskop o životě této významné osobnosti 13. století. A s 10. hodinou se ponoříme do atmosféry italských městeček v provincii Řím, Tivoli a Ostie. S 10. hodinou začíná Za obzor. Dobré ráno, ať už jste doma, nebo se vydáváte za obzor.

Tichý čas je čas, kdy se na začátku dne zastavujeme nad slovem písma a vejdeme do nového dne s modlitbou za okamžik tichý čas.

Bible to tak někdy prostě dělá, zastaví vás. Já jsem vám chtěla do tichého času předat jednu myšlenku, co jsem měla v hlavě, tak jsem si nachystala text, který k tomu bych ráda použila z Bible. No a Bible ke mně promluvila, takže vám řeknu něco úplně jiného. Narazila jsem totiž na švidrání. Přečtu 8. verš ze žalmu 16. A sledujme, kam autor směřuje svůj pohled a co z toho vyplývá. Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. To je ekumenický překlad, přidám ještě překlad Bible 21. Hospodina vidím před sebou na pořád, je po mé pravici, nezakolísám. Tak moment. Pisatel má Hospodina před sebou, staví si ho před oči a Hospodin je po jeho pravici. Pohled upřený dopředu na toho, který je vedle něj. Tak buď ten člověk jde dopředu s hlavou otočenou na bok, kde je vedle něj Bůh, nebo ten člověk výrazně švidrá. Nebo je to ještě jinak? Ve všem, co dělám, zoomovat na Boha, co on na to? Co je podle jeho srdce, vyhlížet jeho siluetu, vyhlížet jeho otisk, vyhlížet to, co je podle jeho gusta, co je z jeho ducha, znamená ocitnout se uprostřed jeho přítomnosti a pomoci. Je to něco, jako když řídíte auto nebo jedete na kole. To, že je pohled upřený tam, kam jedu, na horizont, tak ovlivňuje, kam jedu. Jako kdyby mi ten pohled hýbal volantem a zpevnil mi řízení. Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Vším, co dnes budeme dělat, kudy půjdeme, s kým se setkáme, ať prosvítá silueta Hospodina krále. Na něj fixujme svůj pohled, k němu se vztahujme. Neznamená to, že nezažijeme nic, co s námi nezatřete, ale nesesypeme se, je nám po pravici. Náš nebeský Otče, děkujeme, že se k tobě vůbec můžeme vztahovat. Díky Kristu nás přijímáš a počítáš s námi a my můžeme počítat s tebou, děkujeme. Můžeme počítat s tebou i dnes, i dnešního rána, i v tom všem, co nás čeká. Jsi s námi, jdeš s námi a jsi nám po boku. Děkujeme. A prosíme, ať tebe nestrácíme ze zorného pole. A pokud ten pohled myšlenek zabloudí mimo pravdu a lásku někam k falši a sobectví, prosíme, zastavuj nás. Zastavuj nás a pomož nám se vzpamatovat. Promrkat oči a jít za tebou, s tebou dál. Amen.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Dvě minuty po půl sedmé v pátek 18. září posloucháte Rádio 7. Ve tři čtvrtě na sedm zamyšlení Jana Assoniho v 7 hodin začíná magazín o Jesus to the Janelle. Dobré ráno.

Že je pravda důležitá, to odkývneme asi všichni, ale chybí nám, když není. K zamyšlení Jana Asolního nás dovede písnička Pavla Čatka.

co je a není pravda. Skutečná však zůstává, a když tě bolí, tak volíš si vytěsnění. Pravda, stokrát vyhnaná a pořád se vrací, a žít s ní není vždy snadné. Pravda, velká voda, která

však určíš si, kam se dívat, pravda. Proč se snažit spávat, kde ti neustelou, když křičí ti jinde vyvat, pravda. Je jak mozaika z pestrobarevných sklíček, nejsou v ní jenom ta šedá pravda. Pro ně zvonili tu u nás kdysi klíče, tak proč je teď nechceš hledat?

Pravda má v našich dějinách výsostné postavení. Asi jednou z prvních postav, které se nám vybaví, bude mistr Jan Hus, který pro pravdu, boží pravdu, obětoval svůj život. Z jeho úst zazněla výzva: hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí. I na naší prezidentské vlajce, jednom ze státních symbolů, vlají nad hlavami domácích i hostů slova pravda vítězí. Nevím, jestli se o pravdě, její potřebě a jejím hledání vyučuje a přemýšlí. Nevím, jestli je natolik vážená, že pro ní dokážeme cosi obětovat. Nevím, jestli patří do kategorie koníčků, které si zvolí jenom někteří. Nakonec každý máme svou pravdu a každý potřebujeme k životu. Bytostně se životem souvisí, ovlivňuje lidské jednání, je základem morálky. Když tedy přemýšlím o pravdě, pak je to proto, že chci mít měřítko, podle kterého bych se chtěl v životě orientovat. Chci hledat pravé hodnoty, podle kterých chci uspořádat svůj život tak, aby to přineslo užitek mně a snad i druhým. V roce 1930 napsal profesor J.L. Hromádka knihu, kterou nazval Masaryk. Je to poměrně obšírné a zajímavé pojednání o našem prvním prezidentovi. Chtěl bych něco ze svědectví i vlastních slov T.G. Masaryka zmínit. Týká se to pravdy a pravdivosti. Téměř jako z jiné planety zní svědectví profesora Masaryka o tom, co vedlo ke vzniku českého státu. Cituji. Za celou dobu zahraniční revoluce neužili jsme ani jediné nepravdy proti našim nepřátelům, ani jediné z těch takzvaných diplomatických chytrostí. Tak čestný politický boj, tak čestná revoluce, smím to říci, sotva kdy byla provedena. Skoro si myslím, že si to ani neumíme představit a nějak se nám tomu ani nechce věřit. Na druhé straně si asi všichni přejeme, aby pravdivost politického boje, jak je vidět u zrodu naší republiky, byla inspirací pro dnešní politiky. Myslím, že ať to zní jakkoliv naivně, jestli nám dnes něco chybí, tak je to právě ona důvěryhodnost, ona selská poctivost a pravdivost bez nějakých vytáček. Myslím, že dnešní politická kultura, v níž se spíš veřejní činitelé zamotávají čím dál víc do spleti polopravd a pololží, je poměrně výstižným komentářem k biblickému slovu o tom, že pravda osvobozuje. A z díla profesora Masaryka budu citovat ještě jednou. Otázka pravdy je otázkou mravní. Pravda zavazuje. Na pravdě závisí správnost našeho poměru k životu a veřejnosti, správnost našich vztahů k lidem. Pravda není jen otázkou suché abstrakce. Je to namnoze nepohodlný závazek, který člověka nutí k neustálé kontrole sebe sama, k revizi toho, co jsme poznali a uznali za pravdu, čemu jsme se oddali a v co jsme uvěřili. Správná teorie je požadavkem mravním, neboť jen ze správné teorie a správného myšlení plyne správná praxe. Nesprávné, nepozorné a nedbalé myšlení plodí mnohem více než jenom nesprávné pojmy, názory a představy. Svádí totiž ke křivdě a nespravedlnosti. Činí člověka otrokem vášní, veřejného mínění, pověry a násilí. Není dobra a spravedlnosti bez pravdy. Proto není etiky bez filozofie a ovšem filozofie bez etiky. Tolik profesor Masaryk. Za výraz lidské zbabělosti a neopravdovosti považuje Masaryk lhostejnost k pravdě. Lhostejnost v otázkách životního a světového názoru, lhostejnost ve věcech mravních a náboženských, v citech a vztazích nejintimnějších. Pravda je pro život a život je místem realizace pravdy. Co je pravda a jak mám žít?
Ani k jednomu není možné být lhostejným. Hledat pravdu bez toho, že by měla sloužit životu, to by byla jenom prázdná a složitá disciplína pro vyvolené. Mezi vojáky se vypráví anekdota o veliteli, kterého se ptali na to, nakolik úspěšně vykonal rozkaz. Jeho odpověď je příznačná, na 50%. Rychlost správná, špatný směr. Zdá se mi, že právě toto platí často o našem životě. Naše rychlost je víc než dostačující až závratná. Problémem je ale směr. Abych mohl žít, potřebuji pravdu. A pravda mě zavazuje k životu. A kde hledat odpovědi na otázky po pravdě, odpovědi, které by měly formovat lidský život? Odpovědí pravd, které se člověku dnes nabízejí až podbízejí, je mnoho. Každé náboženství formuluje pohledy na život pravdy, které mají vést k určitému způsobu života. Pominu-li lhostejnost, která se mi jeví jako sebevražedná, pak hledáme-li pravdu, pak je na každém člověku, aby ve svém vlastním hledání posoudil to, co je mu předkládáno. Jak a kterou pravdu si z nabídky dnešní společnosti osvojíme, jak si ji přivlastníme, proč si ji přivlastníme a proč tu a ne jinou, jak si ověřit, že to, co přijmu, mě nesklame a opravdu mě přivede k dobrému? Jak si ověřit? A tady chci říct, že pravdu jen stěží může člověk nějak ověřit. Pravdě, a to každé pravdě, je potřeba uvěřit a pak se jí oddat. Otázka pravdy v životě a pro život je na prvním místě otázkou důvěry. Komu budu důvěřovat natolik, že přijmu jeho pravdu, budu hledat jeho pravdu a oddám se jí? Proč jsem přijal do svého života a proč hledám pravdu u Ježíše Krista? Protože on za mne zemřel, abych mohl mít naději pro časnost i věčnost. A to mi stačí. Věřím, že ten, který za mne zemřel, mi nebude předkládat zbytečnosti, nepodstatnosti, nebude mě chtít oblafnout. Poznal jsem Krista. A když jsem poznal Krista umírajícího a vzkříšeného pro mne, poznal jsem pravdu a uvěřil jsem jí. A tato pravda, již je pro mne Kristus, mne zavazuje k praktickému životu. Pravda, jak ji shledávám u Krista, je jako světlo, které mě vede k myšlení, postojům a činům. Janovo evangelium, 1. kapitola, 14. verš. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.

Bylo 7 hodin, máme pátek, který ponese datum 18. září. Na Rádiu 7 ráda s vámi Broňa Procházková. V čase do 8 nás čeká magazín, tentokrát romský magazín, který představí nové protagonisty. O 7:30 pak ranní telefonát připomene jedno výročí, přímo z té výročí. Po linkách zamíříme do Benátek nad Jizerou. Dobré ráno a dobré poslouchání.

Srdečně vás zdravím. Mé jméno je René Ferko a jsem pastorem Apoštolské církve v Děčíně. Jsem šťastně ženatý, již 15 let a máme spolu s manželkou Andrejkou dvě děti. Starší dcera Andrejka, 12 let a 10 let mladší syn René. V našem týmu bude má žena Andrejka a Justin Rice, který je součástí sboru a má na srdci romskou mládež a misi. Je to mladý 20-letý kluk, kterému hoří srdce pro Boží království. Naší touhou je, aby jsme přinášeli čerstvé zprávy, info, svědectví, historii Romů, kulturu Romů a především zdravé učednictví mezi Romy. Co se mezi Romy děje v Evropě i ve světě. Jsme Apoštolská církev v Děčíně. Leží nám na srdci nejen misie mezi Romy, ale i budoucnost našich Romů. Začali jsme před více jak 12 lety. Chodil jsem do nezávislého sboru. Obcházel sbory napříč Českou republikou a vždy se ptal na Romy. Romy jsem viděl, ale nikde jsem neviděl Romy, kteří jsou v čele romské pastory, učitele a vedoucí. Uvědomoval jsem si, že žeň mezi Romy je veliká, ale dělníků málo. Přišel čas, kdy nám Pán dal dlouhodobou vizi, kterou jsme přijali od našeho Pána Ježíše Krista. A tu bych s vámi rád sdílel. Základem bylo zvěstovat evangelium ztraceným, vychovávat učedníky, vychovávat romské vůdce, pomáhat sborům, které slouží Romům. Jednota a spolupráce s církvemi v Děčíně a okolí. Cílem naší vize bylo, aby zde v Děčíně vznikl sbor, kam může přijít dokoliv, bez rozdílu národnosti nebo barvy pleti. To se stalo. Po čase jsme se stali stanicí Apoštolské církve Most, později samostatným, oficiálně historicky prvním sborem, kde byl ustanovený romský pastor Apoštolské církve. Uvědomoval jsem si, že jelikož jsem sám Rom, tak jsem prožíval hluboké břemeno za službu svému národu. Uvědomoval jsem si, jak je důležité a naléhavé vychovávat zdravé vůdce, vedoucí a učedníky pro náš národ. Situace byla velmi smutná, protože žeň mezi Romy byla veliká a je, ale málo dělníků. Modlil jsem se několik let za svůj národ a viděl jsem hlubokou potřebu, aby se zakládaly sbory, které budou otevřené a nejenom otevřené, ale i duchovně připravené sloužit všem lidem. Protože Romům nemůže sloužit každý, jen ten, kdo pro tuto službu má břemeno a povolání od Pána. Viděl jsem mnoho učitelů, kteří měli srdce, ale chyběla jim moudrost a porozumění. Nás Romy nemůžete předělat, neboli nemůže nikdo předělat. Jediným lékem je živé evangelium a na to kladu důraz zdravé vedení. Slovo, které jsme přijali od Pána, bylo toto. Z Janova evangelia, 4. kapitola, 23. a 24. verš. A je tam napsáno. Ale přichází hodina, ano, již je tu. Děti, kteří Boha opravdu ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Tímto slovem vše začalo. Když jsem se modlil Pánu, Pán mi ukázal, že mnoho Romů v Boha věří, ale svým životem ho nectí. Modlili jsme se, aby Pán povolal ovce, který v Boha nejenom uvěří, ale aby ho na prvním místě svým životem a svými skutky opravdově ctili a oslavovali. V duchu a v pravdě. To znamená, že mnoho Romů v Boha uvěří,
Mnoho Romů následuje neboli chodí do nějakých společenství. Ale Bůh chce, aby jsme byli proměněni v každé oblasti našeho života, aby jsme v Boha nejenom věřili, ale aby jsme ho svým životem, svými skutky opravdově ctili v duchu a v pravdě. Modlil jsem se dál a Pán promluvil znovu a dal nám slovo z Matoušova evangelia, 5. kapitola, 16. verš. Tam je napsáno, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesi. Přijal jsem tedy od Pána, že romský národ bude světlem tomu českému. Sám jsem mnoha Čechům ve svém životě velice ublížil. Nyní, když vidím mne a naše romské bratry a sestry jako proměněné, tak jejich srdce je proměněné. Mám mnoho takových svědectví. Věřím, že když Češi na Romech uvidí to světlo, o kterém mluví Ježíš, tak jejich srdce vzdá chválu našemu Otci, který je v nebesí. Upřímně vidím též jako velmi důležité, aby si tuto službu v našem národě Romové dělali sami mezi sebou. Věřím, že Bůh má mezi Romy připravené služebníky a mnohé z nich ještě povolá. Určitě zároveň toužíme a je naší prioritou spolupracovat s místními sbory a s dalšími sbory. Chvála Bohu za to, že mezi námi slouží i Češi, kteří pro tuto službu přijali povolání. A my si jich velice vážíme, protože si uvědomujeme, že si máme navzájem co předat. Vidíme a zažíváme na vlastní oči, jak se vize naplňuje. Hlad po Bohu mezi Romy roste, jak v České republice, v Evropě i po celé zemi. Každý rok z milosti Boží pořádáme romské konference a vidíme růst. Přijíždí lidé z více jak 20 měst České republiky, z Německa, z Anglie, z Evropy, aby čerpali a učili se. Jsme propojeni s apoštolskou církví Sabinov, kde vlastně v radě církve koordinátorem romské práce je Rinaldo Olach. Jejich zkušenosti mezi Romy jsou bohaté a tak jsou takovou naší velkou pomocí, jsou našimi pomocníky a pomáhají nám na té službě tady v Čechách. To, co bychom rádi přinášeli, je zdravé učení mezi Romy. Na tom všem všechno stojí a padá. Chceme přinášet učení, které boží předsudky. Chceme spojovat národy. Chceme vychovávat vedoucí a chceme pozbuzovat lidi v zakládání zdravých romských sborů. Protože povstává mnoho romských sborů i v České republice, ale je smutné, že kolika nejsou zdravé. A tyhle témata chceme všechny otevřít. Chceme přinášet svědectví, zamýšlení, základy učednictví, něco o historii a kultuře mezi Romy. A kdybyste měli na srdci nějaké téma, jsme ochotní přispět. Přeji vám požehnaný den, ačen devleha savore.

Doznívá magazín o Jesus tut Janel, ve kterém hovořil René Ferko. Za 10 minut půl osmé, o půl osmé ranní telefonát, ve kterém se vypravíme do Benátek nad Jizerou.

0: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
1: Ranní telefonát Rádia 7. Pokud se připomíná sté výročí, ať už jde o život člověka nebo fungování organizace, je na místě oslava. Tohoto významného jubilea dosáhl v tomto roce sbor Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou, který připravuje na neděli 20. září speciální program. O jeho náplni i historii sboru si budeme v ranním telefonátu povídat s kazatelem a správcem sboru Milošem Hejzlerem. Dobré ráno, Miloši, vítejte ve vysílání.
2: Dobré ráno, přeji také.
1: Nemůžeme začít jinak než pohledem zpět. Přibližte nám, prosím, některé významné milníky sboru v Benátkách.
2: Tak v Benátkách ta práce začala ještě víc než před 100 lety. Bylo to působením pražského sboru, kde působil bratr Alois Adlov, tak to bylo na více místech tehdejší svobodné církve reformované, pak jednoty českobratrské po první světové válce. Kazatel tu začal působit kolem roku 1906 a postupně těch lidí, kteří se tady hlásili k víře, bylo víc a víc a pak to vyústilo až tedy v ten rok 1926, kdy se sbor v Benátkách osamostatnil.
1: Jak dlouhou historii píšete ve sboru v Benátkách vy osobně? Čím pro vás toto společenství je?
2: Tak my jsme tu 10 let s manželkou a s dětmi. Sbor v Benátkách je sborem, který nám dělá domov. My jsme tady prožili už mnohé příjemné společné pobyty, práce s dětmi v dětském klubu, dorostu, mládeži, setkání se seniory. Prožili jsme tu i ne zcela příjemné věci a teďka máme mysli tu covidovou dobu, kdy jsme to všichni zažívali tak jako složitě, ale přešli jsme a ten čas covidu také do místního sboru zapadly naše děti a cítíme se tady jako doma.
1: Jak velký váš sbor je? Jak si ho máme představit?
2: Tak velký sbor to je to střední sbor. V současnosti to je střední sbor. Ten sbor patřil v historii vždycky k menším sborům církve bratrské. Dokonce za socialismu byl nejmenším sborem a jedna sestra vzpomínala, že v roce 69 měl průměrný věk člena 60 let, takže to byl starý sbor a malý sbor. Dokonce se jednalo o sloučení s Počernicemi a s Čelákovicemi. Nakonec se teda tu samostatnost si benátečtí obhájili. Ale v současnosti to je střední sbor, máme v Benátkách asi 80 členů a v Milovicích asi 20. Milovice je samostatná stanice našeho sboru, takže a máme tu všechny generace. Není to tak, že by jsme byli nějakým malým starým sborem, tak jako před těmi 50, 60 lety. A za to člověk je velmi vděčný. Je to jsou děti, mladé rodiny, dospělí, všichni seniori.
1: Předpokládám, že i ta nabídka toho společenství odpovídá těm různým generacím, že kromě bohoslužby konáte různé další aktivity. Je to tak? Můžeme nějaké zmínit?
2: Určitě. Vlastně v podstatě je tu práce s dětmi, kromě nedělní školy Vesítky, která se schází taky teda v neděli právě. Je tu v pátek setkání dětského klubu pro mladší školní děti. Potom setkání dorostu pro starší školní děti a pak setkání mládeže, kteří už tam ten večer se setkají a už to jsou, mají samostatný program. To jsou ti středoškoláci a výš. Setkávají se skupinky, probíhá setkání seniorů několikrát do roka, takže to je i takové generační setkávání.
1: Já jsem svými otázkami už uhla do současnosti, ale přeci jen se vraťme k tomu velkému významnému výročí, stému výročí. Mm-hmm. Bude nedělní oslava vyvrcholením celoroční připomínky samostatnosti sboru? Čím dalším jste si toto jubileum letos připomínali?
2: Tak my jsme se to chtěli rozdělit na celý rok, ty oslavy, když teď v neděli bude tedy to vyvrcholení slavnostní bohoslužba, ale nechtěli jsme to připomínat jenom nějaký jeden den, ale vlastně po celý rok, takže už během tohoto roku proběhla výstava tady v Městském muzeu na Benáteckém zámku. Měli jsme regionální kolo biblické stezky, kde jsme to také k tomu centru

0: připravovali. Připojili jsme se k Noci kostelů. V červnu jsme měli takové sousedské odpoledne, kde jsme pozvali sousedy, známé, přátele, kdo se nechal pozvat, kde jsme měli takové grilování na zahradě a posezení a popovídání si, rozhovory. A teď na podzim, vlastně od září až do prosince, tu budou bývalí kazatelé našeho sboru v nedělích sloužit, takže se na to taky teď těší mnozí, že se uvidí s těmi známými milými tvářemi.
1: Co přesně chystáte na neděli 20. září?
0: V neděli tady bude tedy dopoledne slavnostní bohoslužba. Měl by tu kázat bratr David Novák, předseda Rady církve bratrské. Měl by tu být starosta, taky se těšíme. Měli by zaznít během té bohoslužby i modlitby vděčnosti, ale i zároveň vyznání toho, co se úplně za těch 100 let nepovedlo, protože to také vnímáme, že ne všechno to, co je za námi, jsme zvládli jako společenství a mnohé jsme možná zůstali dlužni. A na odpoledne pak se připravuje takový program, kde bychom chtěli zasadit strom, kdy mládež bude zpovídat pamětnice, připravuje se takový kvíz z historie sboru. Vydali jsme k tomu této příležitosti publikaci, která včera zrovna přišla z tiskárny, takže velmi čerstvá k tomu stoletému výročí, tak ta bude taky představena a připravuje se i program pro děti, nějaké bubliny a malování křídou, takže tady bude k dispozici i pro ty, bude to k dispozici i pro ty nejmenší.
1: Na pozvánce k oslavě výročí je napsána část verše z Nového zákona z listu apoštola Pavla Koloským a buďte vděční. Zmínil jste, že ne vše se podařilo, ale za mnohé je možné být vděční. Za co konkrétně jste jako sbor vděční?
0: Je toho mnoho, samozřejmě, tak jak už tady zaznělo. Vděčnost je za to, že tu můžeme být na malém městě, v Benátky máme asi 7000 obyvatel. Vděčnost máme v současnosti ve sboru všechny generace. Vděčnost i za to, když se člověk ohlédne na ty, kteří tu byli před námi. Kdo byl někdy v Benátkách, tak ví, že modlitebna je zasazena do krásné zahrady a velmi příjemného prostředí a možná si to ti zakladatelé tehdy ani neuvědomovali, jak velký poklad jsme dostali v prostředí, v budově, kde je možný pracovat s dětmi a na zahradě se sejít a je to velkolepé, tady bych to řekl, nadstandardně velké. A je to, za to jsme taky velmi vděční. Teď probíhaly letos, ale vlastně i v minulých letech nějaké úpravy, tak i za to jsme vděční, že se to povedlo.
1: Na webových stránkách vašeho sboru visí vaše krátká úvaha s názvem Církev je zvláštní. V závěru píšete následující slova. Nechceme být sborem zvláštním jen pro některé, ale sloužit lidem v našem městě tím, co jsme sami od Boha dostali, plnit ten zvláštní úkol, ke kterému zde církev je. Co to pro vás znamená prakticky, když přemýšlíte nad přítomností a budoucností sboru?
0: Tak prakticky to znamená, vnímám, že církev je tu k tomu, aby se lidé mohli setkat s Bohem. A znamená to, aby církev byla tím božím lidem, kde je možné zakusit boží dotek, ať už skrze slovo, společenství, aby to byla pro Pána Boha k jeho oslavě a zároveň pro lidi. Byla takovým určitým mostem mezi tím lidským a zároveň božím, protože myslím, že k tomu Pán Bůh opravdu tu církev dal. Prakticky, aby nedělní bohoslužby byly přístupné pro veřejnost, aby mohly děti přicházet na setkání dětského klubu a dorostu a mládeže a setkávat se tam s prostředím, které je trochu jiné a zvláštní opravdu, jako v dnešní době, kde se nehledí na to, jestli člověk je bohatý nebo chudý a vzdělaný nebo nevzdělaný, abychom tyhle věci, které myslím, že v dnešní době chybí, tak dokázali dát i tomu našemu okolí a městu. Tak se to nějak představuji a nevím, jestli se nám to vždycky daří, ale snaha o to vždycky byla a je, a nejen z mé strany, ale ze strany lidí našeho společenství, tak to osobně to vnímám.
1: Na závěr připomeňme tuto neděli. 20. září bude oslava z tého výročí samostatnosti sboru v Benátkách nad Jizerou. Kdyby se někdo chtěl k oslavě připojit, na kterou hodinu má přijít?
0: Bude to ráno od 9:30, ty slavnostní bohoslužby, a pak odpoledne to bude kolem 13:00. Tam není to přesně dané, protože budeme mít společný oběd, takže v podstatě je možné přijít celý den.
1: Děkujeme za nahlédnutí do vašeho společenství, no a přejeme, ať se oslava vydaří. A za 100 let si zase zavoláme.
0: Děkuji, to už tu asi ani jeden z nás nebudeme, ale... A co bude, to se ukáže. Věřím tomu, že Pán Bůh ty věci má pro nás dobré připravené pro těch dalších 100 let.
1: Hostem ranního telefonátu byl kazatel a správce sboru Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou Miloš Hejzlar.

Komu patří všechno, co vyrůstá na planetě Zemi? Nad touto otázkou se v další části pořadu Bible Guide zamyslí Jiří Zdráhal, který pokračuje ve studiu prorocké knihy Ozeáš. V 8 hodin po 8 hodině.

0: Krátce po 8. hodině zní znělka Rádia 7, a to v pátek 18. září. Kdo dnes slaví svátek? Koho z historie připomíná dnešní datum? I o tom v půl hodině před námi, která nás doprovodí k pořadu Uši k duši. V 8.30 se s psychologem Markem Macákem zastavíme u začátků. Nejprve se ale projdeme stránkami Bible. Slovo má Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 2. kapitola. Druhou kapitolu prorok začíná slibem, že přijde doba, kdy budou Izraelci nazváni Božími syny. Čteme. Tam, kde slyšeli nejste můj lid, jim budou říkat synové živého Boha. To se, podle apoštola Pavla, naplnilo příchodem Ježíše Krista. A týká se to nejen Izraelců, ale všech, kteří přijali jejich Mesiáše. V Římanům čteme. Všichni, kdo se dají vést Božím duchem, jsou totiž Božími syny. Přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. To bude plně zjeveno na konci světa. V novém světě uslyšíme hlas, který všem řekne to, co máme zapsáno ve 21. kapitole zjevení. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Ve verších 4 až 15 se pak Izraeli oznamuje jejich nevěrnost. Trochu nám to připomíná Ezechielovo podobenství o nevěrné dívce, která boží dary rozdala svým milencům. Milenci jsou myšlena cizí božstva. Ozeáš volá, žalujte matku svou, žalujte, neboť mi není manželko a já nejsem jejím manželem. Ať očistí svou tvář od smilstva. Cizoložství ať mezi prsy nechová. Ani její děti nebudu milovat, protože to jsou děti ze smilstva. Jejich matka totiž smilnila, nestydatá byla jejich rodička. Říkala, půjdu za svými milenci, kteří mi jídlo i vodu dávají. Proto i zatarasím cestu trním a zastavím ji zdí, aby se netrefila svými stezkami. Tehdy si řekne, vrátím se zpátky za svým manželem, vždyť mi s ním bylo líp než teď. Až dosud ale uznat nechtěla, že jsem jí obilí, víno i olej dával já. Že se mi dával hojnost stříbra i zlata, které utráceli za bála. Své obilí si proto včas sklizně vezmu zpět a v době vinobraní víno své. Ukončím veškeré její veselí, zpustoším její vinice i fíkové sady, o kterých říká, tím mi zaplatili moji milenci a proměním je v lesní houštiny. Potrestá mi za dny, ve kterých uctívá bály kadidly a ozdobená naušnicemi a sponami, chodí za svými milenci. Na mě však vůbec nemyslí, pravý Hospodin. Můžeme tu sledovat zajímavou myšlenku. Komu patří vše, co vyroste na planetě Zemi? Lidé si myslí, že jim. Jak jsme na to přišli? No nikde není vidět žádný majitel. Tak si prostě všechno bereme. A co když majitel jen odjel na dlouhou cestu, ale jednou se vrátí? Potom bychom zjistili, že vše patřilo jemu. A on potom naopak zjistí, jak jsme s jeho majetkem naložili. Pravda je ovšem ještě ostřejší. My sami jsme také jeho majetkem. Jsme součástí této planety. My mu taky patříme. Ve druhé části kapitoly pak prorok předpovídá budoucí svatbu mezi Bohem a jeho lidem. Pak si ji ale znovu nakloním. Povedu ji po poušti, kde k ní lásky plně promluvím. Její vinice ji tehdy navrátím a tehdy mi odpoví jako za mlada. Jako v den, kdy vyšla z Egypta. Toho dne, pravý Hospodin, mi budeš říkat manželi, Bálem mě nenazveš už nikdy víc. Jména Bálu totiž z tvých úst odstraním, aby už nebyly svým jménem vzýváni. V ten den uzavřu smlouvu kvůli nim s divokou zvěří a s ptáky na nebi i s havětí, co leze po zemi. Luk, meč a válku ze země vymítím, všem dám odpočinout bezpečí. Zasnoubím si tě na věky. Zasnoubím si tě právem a spravedlností, láskou a milosrdenstvím. Zasnoubím si tě také věrností, abys poznala, kdo je Hospodin. V ten den odpovím, pravý Hospodin, odpovím nebi a to odpoví zemi. Země odpoví obilí, vínu i olej a to vše odpoví Izraeli. Do země si jej zasej a nad Loruchámou se smiluj. Loami ho oslovím, jsi můj lid a on mi odpoví, můj Bůh si ty. Podobně o svatbě čteme také v knize Zjevení. Haleluja! Pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Radujme se, jásejme a vzdejme mu chválu. Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova. Jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. Vztah mezi mužem a ženou je stínem vztahu mezi Bohem a člověkem. Jejich vztah je tvořen láskou a slibem věrnosti. Dva se spojí v jedno, jak čteme v knize Píseň. Já patřím svému milému a můj milý je můj.

0: Uniklo vám něco z našeho vysílání? Vybrané pořady hledejte v archivu na webu radio7.cz.
1: Ano, v archivu na webu Rádia 7 najdete mezi pořady i Bible Guide, který připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. A tento pořad najdete i na vašich oblíbených podcastových místech.

Máte-li kolem sebe nějakého Krištofa, nezapomeňte mu popřát dnes k svátku. Pod dnešním datem v kalendáři najdeme napsané právě toto jméno, Krištof. Jde o jméno řecké, původně znělo Christoforos a překládá se jako nositel Krista, Kristonoš.

Kalendárium. Dnešní den, pátek 18. září roku 2026, je zatím ještě téměř nepopsaný list. Pokud bychom se ale podívali do historie, tak v ní najdeme zajímavá jména. Pojďme představit tři z nich. Roku 1792 umírá kazatel a biskup Jednoty bratrské August Gottlieb Spangenberg. Poznámka jednoho profesora o tom, že kdo se chce stát teologem, musí počítat s utrpením pro Krista, kdo se mu chce vyhnout, ten ať studia opustí, ho přivedl od práv ke studiu teologie. Po skončení studií se seznámil s hrabětem Zinzendorfem. Nedlouho na to byl propuštěn z královských služeb, ve kterých působil jako kazatel, a přidal se k Jednotě bratrské v Ochranově. Roku 1744 se Spangenberg stal biskupem a později byl pověřen službou v nově vzniklé britské kolonii Georgia v Severní Americe, kam se stále znovu vracel. Zde působil s přestávkami, kdy se vracel do Evropy po dobu 30 let. V Evropě se pak usadil definitivně až po Zinzendorfově smrti jako jeho nástupce v čele Jednoty. Mnohé osady provincie Georgia se staly výchozími body pro misii mezi Indiány. Spangenberg byl muž velké víry a odvahy. Měl mírnou povahu, přitom byl však energický a s rozhodností se zastával božích věcí. V napjatých chvílích, které se v Jednotě začaly objevovat, hájil Zinzendorfova stanoviska. Urovnal finanční a organizační nejasnosti v Jednotě a položil tak zdravé základy pro její další vývoj. Jedním z jeho nejdůležitějších počinů bylo sepsání věroučného spisu Idea Fidei Fratrum, nástěn bratrské věrouky z roku 1779. Roku 1792 umírá August Gottlieb Spangenberg. Přesuňme se do 20. století. Před 65 lety zemřel švédský politik, diplomat Dag Hammarskjöld roku 1961. Generální tajemník OSN v době napětí mezi Východem a Západem a divoké dekolonizace Afriky. V roce 1961 mu byla udělena Nobelova cena za mír. V tomtéž roce zemřel při leteckém neštěstí. Následující vyšetřování naznačilo možnost, že letadlo bylo sestřeleno. Americký prezident John Fitzgerald Kennedy nazval Daga Hammarskjölda největším státníkem 20. století. Byl křesťanem a Bible mu byla velkou inspirací při tvorbě vlastních básní. A na závěr připomeňme jméno Josefa Sečky. Tento jeden z prvních spolupracovníků české redakce TVR v Monte Carlo zemřel roku 2008.

Nejlépe inspirujeme proto, že máme obsah, ne proto, že máme roli. Upozorňuje psycholog Marek Macák v programu Uši k duši v pokračování série o začátcích. Za jakých podmínek je možné pro druhého být inspirací, vlastně začátkem něčeho nového? Uši naladíme k duši za pár minut.

0: svátek, anebo ten, který má vstoupit do něčeho, co začalo. Ale že i já mohu znamenat být začátkem pro někoho druhého, že já mohu nějakým způsobem otevírat, vytvářet ty příležitosti pro ty druhé lidi. Nejenom já vstupuji do něčeho, co se otevřelo, ale já otevírám, aby druzí vstoupili. Co je v tomhle jinak, než v těch začátcích, o kterých jsme mluvili doteď? Co znamená, když já jsem začátkem pro někoho druhého?
1: Já to chci ještě uvést na správnou míru, protože teď, jak to slyším z těch úst, tak tam slyším jednu věc, která mi přijde nebezpečná. A to je ta představa, že já jsem začátkem pro někoho druhého, jo, vlastně samo o sobě. Není to o tom, že člověk sám může být, Pán Bůh vám může dát tu roli, že skrze vás pomůže někomu něco začít v jeho životě. Ale nesmí to být o vás příliš. To není o tom, že vy jste začátek toho druhého člověka nebo začátkem něčeho pro toho druhého člověka, ale že spíš jste připraveni ukázat mu na otevřené dveře v jeho životě. A nebo že jsme, můžeme být připraveni být tím, kdo poukáže na to, že teď se může začít něco nového a kdo je tam k tomu, aby byl součástí toho, že se to může stát. Být prostě stělesněním Boží přítomnosti a naděje uprostřed obav a zavřených horizontů, které lidi mají. Tak asi o tomhle můžeme mluvit.
0: Mm-hmm. Já jsem to asi takhle vnímala, ale děkuju, že jsi to pojmenoval, protože to je určitě důležité, jinak by to vypadalo, jakože já si tady teď stanovím jako svůj cíl života, že druhým lidem budu něco a budu jejich kouč a trenér a ten, kdo posouvá jejich život na nějaké šachovnici.
1: Jo, a na to já jsem vysloveně alergický.
0: To chápu.
1: Jo. No.
0: Když to takhle říkáš, tak mě úplně napadá, může člověk být jakoby až nechtěně nebo nevím, nerozpoznaně, nebo jak to říct, pro někoho tím začátkem? Je to vždycky něco vědomého?
1: Myslím, že ne. Myslím, že jsou lidi, kteří jsou natolik, řekněme to biblicky, když vykazujete ovoce ducha například a jste člověkem, který je stělesněním nějaký jako lásky, trpělivosti, nepočítání zlého, člověkem, ze kterého cítí Kristus, tak si myslím, že skrze vás Bůh začne věci v životech druhých lidí a otevře jim dveře a ani tom nevíte. A ani vám na tom nezáleží, v tom, že byste o tom potřebovali vědět. Proto jako křesťanský aktivismus u lidí, kteří počítají svoje dobré skutky a počítají, komu nakolik pomohli a kdo kolem nich jak roste, tak vždy zavání bezbožností. Tohle je dobrá otázka. Myslím, že je to o tom, že když žiju Krista, tak má Bůh volnou ruku k tomu v mém životě, mu dávám volnou ruku, aby skrze mě mohl dělat, co chce a tudíž jako přenášet požehnání, což znamená způsobovat dobré nové začátky v životech lidí. Ale hodně z nich se stane mimochodem. Jestli jste dobrým svědectvím o Boží realitě a Boží lásce a je to z vás vidět, tak inspirujete lidi bez toho, abyste si toho všimli, nebo aby pro vás bylo důležité, že teď jdu inspirovat lidi a budete stělesněním, já nevím, odpuštění. A inspiruje to ty, kteří potřebují vstoupit do prostoru odpuštění. Můžete dobře ilustrovat to, jak uprostřed zlomenosti člověk může žít v naději a v radosti a inspirujete tím druhé lidi a ani nebudete vědět, který kdy. Takže ne, nemusí o tom člověk nutně vědět.
0: Zároveň úplně mi přijde, že tam, kde o tom vím, tam, kde je to něco, jako něco dokonce, do čeho mě třeba Bůh povolá, tak součástí toho je přece i zodpovědnost. Takové to vědomí, že když je tohle to moje místo, tak mám vykazovat nějaké kvality? Nebo prostě je to něco, do čeho jsem byla postavena, povolána a tím pádem není na mě, abych řekla, tak začala jsem a jdu dál.
1: Ano, ano. Zodpovědnost za co? To je otázka. Jo? A ty jsi to dobře řekla, moje kvality. Jo? Ve smyslu, jsem zodpovědný za to svoje fungování. Jsem zodpovědný za to, jak já žiju s Bohem, jak já žiju s druhýma před Bohem. Nejsem zodpovědný za druhy, kteří mi nebyli svěřeni a kteří mi byli svěřeni, tak tam taky jenom do jisté míry, protože jsou to přeci jenom druzí lidé. A jsem hlavně zodpovědný za svou integritu. A potom v rámci toho už, pokud tí mám a pokud k ní rostu, tak můžu v rámci své zodpovědnosti, v rámci třeba toho, že jsem věrný přítel někomu, anebo dobrý rodič, tak protože když usiluji o svou integritu, tak budu v různých situacích vykazovat známky Božího jednání. Ale není to, že já jsem zodpovědný za to, co já vím, že moje dítě vyroste v takový, jak já si ho představuju, anebo že lidi kolem mě budou žít životy tak, jak já si myslím, že by to bylo nejlepší. Ta hranice tam musí zůstat. Jsem zodpovědný za sebe před Bohem.
0: Tak hlavně zodpovědnost není naplnění mých představ, že jo? To jsou dvě naprosto
1: A to je druhá věc, jo. Ano, protože pokud integritu

0: křesťanskou chápeme, nebo zralost, řekněme, a úsilí o zralost a o svatost, pokud to chápeme jako vracení se do toho prostoru, kde před Bohem za sebe přebíráme zodpovědnost a vstupujeme zpátky do ztotožnění s ním a do jeho obětí a necháváme si jim šáhnout do své duše a přeskládávat tam to, co je třeba, tak to bude navenek mít různé dopady. Nebude to o tom, že se jenom plní naše plány pro to, jak se mají měnit naše projekty anebo lidi kolem nás. Bude to o něčem jiném a budeme v tom flexibilnější.
1: Když otevíráme to, že můžeme být nějakým začátkem pro druhého člověka v rámci těch mantinelů, které jsme už označili, tak mě napadá, jak moc tohle to souvisí s nějakou nadějí. Jak moc to souvisí s tím, jakoby vidět dopředu a doufat.
0: To mám právě na mysli, jo. Já když jsem nabízel to téma jako být začátkem pro druhého, tak tím právě nemyslím, že on se druhý se stane mým projektem. Ale že vždy můžeme být tím, kdo dává druhému člověku najevo naději, kdo dává druhému člověku najevo to, že existuje pro ně dobrá cesta dál a že může být součástí dobrého příběhu. A to, jak to konkrétně dáváme najevo, to jsou různé věci. Někdy člověk, který si myslí, že je nezajímavý a nemá smysl, aby se mu někdo věnoval, že lidi jenom otravuje, tak mu tohle dáme najevo tím, že ho posloucháme. První člověk, kdo ho poslouchá a kdo mu ukazuje, že i on může být předmětem naslouchání. Člověk, který si myslí, že věci, které pokazil v životě, jsou definitivou, která ho navždy diskvalifikuje, tak ten může potřebovat od nás zažít naslouchání tomu negativnímu a potřebuje od nás slyšet odpuštění a vidět, že ho přesto všechno bereme vážně a přesto všechno ho umíme vidět jako někoho, kdo má hodnotu a budoucnost. To může mít různé. Můžeme být součástí začátku něčeho dobrého v životě druhého člověka, protože mu pomůžeme zvládnout období deprese a chodíme mu na nákupy. A najednou jsme tam ve chvíli, kdy je potřeba, aby tam někdo byl a kdybychom tam nebyli my, tak tam možná není někdo jiný. Můžeme být ten, kdo tomu druhému člověku bude ochoten jako první říct pravdu, kterou ostatní se mu bojí říct. A můžeme být začátkem nějakého nového sebeuvědomění u něm, které nemusí být příjemné. Takže takhle ze široka to myslím, ale snad je rozpoznávat v tom, co říkám, že v žádném z těch případů tak to není o tom, že ten druhý člověk se stane naším projektem, že tam přistupujeme s postojem služebníka, s postojem někoho, kdo může sehrát roli, která odráží něco božího, ale zároveň jako neovládne život ani příběh toho člověka, ani si z něj nedělá svůj trofej. Tohle je velký zápas pro lidi, co slouží v církvi. No, je daleko snazší tohle dělat a tak žít ve chvíli, kdy to nemáte jako v pracovním popisu.
1: Mně u toho úplně napadá to, co říká Ježíš, když říká, že nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. Že přesně to je ta situace, kterou popisuješ, že jo? Že to není o tom, že já se tam postavím a budu si toho člověka projektovat jako sociální inženýr, tak aby odpovídal mé představě o tom, co on by měl žít, ale že skutečně já tam přijdu jako ten, kdo se vydá, protože chci mít naději i pro toho, kdo tu naději třeba v té chvíli nemá.
0: Ano, ano. A v tu chvíli, ono totiž, když jsou tyhle priority správně rozložené, tak vám to dá velkou flexibilitu. Taky, kromě toho, že je to jako realistický, tak to taky dá velkou flexibilitu, protože druzí lidi, jednak Pán Bůh je bude vést jinudy, než my si představujeme většinou a trochu jiným způsobem, nebo hodně jiným způsobem a budou mít zrovna jiný témata, než kterými bychom chtěli řešit a oni můžou třeba dobrým způsobem se posouvat i díky nám a přitom to nerozpoznávat a pokud jsem kristovsky přítomen, tak se nad tím nebudu urážet nutně. Protože to není o tom, zda já jsem vidět. Já se snažím fakt jako vyhnout takové ty představy, která jednu dobu jela v české církvi o takovém jako vedení druhých lidí, kde druzí lidi jdou po nějaké předem dané cestě a my je rostem. Taková ta jako výroba zralých křesťanů na zakázku.
1: Dobrých, ano, ano, ano. A zároveň chci do toho teď ještě připomenout, ale i to, že pořád to nesnižuje nic z té možnosti nastavit zrcadlo tomu druhému
0: Určitě.
1: Člověku.
0: Určitě, ani z možnosti dělat nějaký programový věci spolu. Já nevím, já můžu mít skupinku s někým a systematicky se setkávat nad písmem a bavit se o životě a podobně. Je to o tom postoji. jak to dělám. Dělám to s tím, že si sleduju celou dobu, zda ten člověk dělá to, co má, podle mě, a zda pracuje na tom, po čem já si myslím, že by měl teď pracovat. A jsem tam v pozici manažera a nadřízeného, anebo kouče, anebo jsem tam v pozici bratra, který je odlišný, který má také omezenou perspektivu a může mít víc zkušeností a může dokonce být dobrou inspirací, ale zpravidla nejlepší inspirací je tehdy, když inspirujeme, protože máme obsah, ne protože máme roli.
1: Tady možná o to víc patří se připomenout to, jak důležitá je ta citlivost, jo? Jak důležité je umět
0: Ano, ano.
1: rozpoznat to své místo, tu svou roli
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: možná nejen začátek, ale taky konec.
0: Ano, umět odejít. Ano, to je velký problém u duchovních různých vůdců. Nicméně ještě jedna věc mě napadla, že do jisté míry na nás, jakou roli budeme hrát v životě druhých lidí a že můžeme být těmi, kteří otevírají dveře a kteří zprostředkují něco, co jim Pán Bůh může dát skrze nás, aby je on vedl sám dál, kudy chce on. A že v tom nejsme neutrální. Že vždy jsme buď přítomní jako požehnání, jako někdo, kdo stělesňuje naději a možnost pokračování, vědomí toho, že Pán Bůh není zaskočen a ví, co dál, anebo můžeme být přítomní jako ti, kdo se snaží ovládnout, anebo se nějakým způsobem cítit tím, že ten druhý člověk něco dělá nebo nedělá dobře a podobně. A je to o tom, jak tam chceme být přítomní. A podle mě nejlepší je ta představa zrcadla. Že jsem u druhého a já si to zrcadlo představuju tak, že je nakloněno tak, aby bylo skrze nás vidět na ten zdroj světla, který na nás svítí. Že jsme zrcadlo, ve kterém se druhý neshledává sám, ale ve kterém může vidět boží obraz. Ne proto, že my jsme tak strašně boží obraz, jo? Zrcadla nejsou dokonalá, ale jsme v dobrém úhlu mezi Bohem a mezi tím člověkem, kterého nám Pán Bůh do života dává.
1: Děkuji,
0: Přeci.
1: Marku. Tak obrazem zrcadla končíme dnešní setkání v programu Uši k duši a těšíme se zase na to další, které to bude opět za týden. Lucie Endlicherová a Marek Macák se loučí a těší se na slyšenou příště.
0: Naslyšenou.

Název závěrečného dílu série O začátcích, ve kterém se schází Lucie Endicherová a Marek Macák. Název posledního dílu zní Naděje.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Minula 9. hodina, máme pátek 18. září, svátek má Kryštof. Vysíláním Rádia 7 provází Broňa Procházková. Mezi písničky v půl hodině před námi vložíme pár tipů k poslechu víkendového programu a o 9:30 zazní znělka Kaleidoskopu. Obecně se ví, že Betlém s jesličkami vymyslel František z Assisi. Proč ale? Zaměření nového společenství, které se kolem Františka formovalo, přibližuje církevní historik František Holeček v pokračování série o životě této významné osobnosti 13. století. O 9:30 se ponoříme do historie. Krásné dopoledne. A to dopoledne začínáme velmi nehistorickou písničkou. Začínáme novinkou Ellie Limeber. Give me joy, dej mi radost v srdci. Ať tě chválím.

Velkým finále končí písnička Ellie Lambert Give Me Joy. Pátek to už znamená rozhlédnout se kolem sebe a popřemýšlet, co budu dělat o víkendu. Pokud si v sobotu ráno přivstanete, tak v 8 hodin můžete poslouchat Klíčové slovo. O místech a lidech na okraji. Hostem Klíčového slova bude Jaro Aviv, muž, který prožil část života různě po světě, aby ho Bůh nakonec povolal zpátky domů se stejným úkolem, pro který kdysi republiku opouštěl. Povědět lidem o naději v Bohu. V 8 hodin v sobotu ráno Klíčové slovo.

Bůh dal lidem dary, se píše v listu Efeským ve 4. kapitole 8. verši. O jakých darech je řeč? O tom si povídá Jiřina Džina Čunková s kazatelem Bratrské jednoty baptistů Jarkem Plevou v dalším z pořadů Dary z rukou mistra v sobotu v 10 hodin a 15 minut.

0: Ve středu v 21 hodin mívá premiéru pořad Kudy kam. V tomto týdnu je pod ním podepsána Dana Kenningová, kterou mám v tuto chvíli na telefonu. Danko, vítej ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Jako téma svého dílu pořadu Kudy kam si vybrala Jom Kippur. Proč a co to vlastně je?
1: Jom Kippur se slaví za pár dní a je to nejsvětější den v roce v židovství. A je to svátek, který se týká všech vztahů a slaví ho dokonce i sekulární židé, právě protože tam jde o nápravu vztahu i mezi lidmi, nejenom našeho vztahu k Bohu. Proto jsem si ho vybrala, protože mě zaujalo ten aspekt smíření, to, že v židovství se věnuje jeden celý den tomu, aby lidé se smířili, nebo oni teda už mají předchozích 10 dní před tím, kdy dávají ty vztahy do pořádku, ale že tomu dávají tak velký význam. A možná to může být i inspirace pro nás, pro křesťany. Říkám si, jak by třeba vypadala naše společenství, kdybychom věnovali jeden den v roce tomu, že se vzájemně omluvíme za různé křivdy nebo zranění, které jsme způsobili druhým, i když třeba nedopatřením.
0: Pokračuj.
1: Je to vlastně jediný den v roce, kdy vstupoval velekněz do svatyně svatých. Je to svátek, o kterém čteme ve Starém zákoně. A je to proto, aby tam obětoval oběť za hříchy Božího lidu. A je tam spousta úžasné symboliky, které my už asi moc dnes nerozumíme jako křesťané, ale právě o ní bude také řeč.
0: Mluvíme tu o židovském svátku. Ty si to už naťukla mou druhou otázku, co my jako křesťané s tímto svátkem. A tak se ptám, co my jako křesťané s tímto svátkem a slavíš ty Jom Kippur?
1: Já jsem čerpala hodně inspirací od mesiánských rabínů, tedy od židovských rabínů, kteří věří v Ježíše jako v židovského mesiáše a kteří právě vysvětlují, jak se jednotlivé ty detaily, které tam jsou, a tam té symboliky je spousta, jako právě počty dní třeba, nebo symbolika barev, i to, jak se kropí krev na schránu smlouvy. To všechno je strašně zajímavé a oni právě vysvětlují, jak se tohle naplnilo v Pánu Ježíši jako v Mesiáši, v jeho oběti na kříži, a přiznám se, že mě to přijde opravdu fascinující vidět, jak Pán Bůh si dal práci s těmi jednotlivými detaily, které tam ustanovil, a jak se pak naplnili v té Ježíšově oběti, tak mně to přijde jako něco nádherného. Zároveň asi to, co ke mně nejvíc promluvilo ohledně tohoto svátku, je to, že to smíření je Boží vynález, že Pán Bůh stál o to smíření s náma a vlastně přišel s tou nabídkou smíření za námi, i když on nám nic zlého neudělal. A je to vlastně den, dalo by se říct, totální amnestie, kdy je vymazán veškerý dluh a od tohoto dne můžeme začít s čistým štítem. Nebo taky jsem nedávno četla vyjádření jednoho židovského rabína, že Jom Kippur je pozvání k návratu do Boží náruče, kam patříme, kde je to naše pravé místo, a že v ten den Pán Bůh přijímá všechny, kdo se k němu vrátí, bez výčitek, že prostě je vše odpuštěno a ten dluh je zaplacen. A pro mě je tohle naděje, ta Boží věrnost, to, že ten vztah, který se zdál být neopravitelně porušený mezi člověkem a Bohem, tak vlastně nikdy úplně porušený nebyl, protože Pán Bůh zůstává věrný, i když my jsme nevěrní. A tohle si myslím, že je ta naděje i pro nás křesťany. Osobně svátek Jom Kippur neslavím, ale tahle připomínka je pro mě velkým povzbuzením.
0: Danko, díky za tvůj čas pro Rádio 7, díky, že jsi představila díl pořadu Kudy kam.
1: Děkuju taky.
0: Kudy kam, tentokrát o svátku, který otevírá cestu k hlubšímu pohledu na Boží milosrdenství i na nás samotné, v dnešním vysílání ve 13 hodin a v sobotu pak v 17 hodin.

Kapela Oboroch a žalm číslo 12 doznívá o 9:30 v pátečním dopoledni. Od úmrtí Františka z Assisi uplyne letos na podzim 800 let. Při této příležitosti se vracíme k cyklu, který o této významné osobnosti natočil církevní historik František Holeček. Pokračuje třetí částí.

který byl doktorem práv. Ti se k němu připojili jako první. Záhy následovalo dalších 8 druhů, ale především papež Innocent III. Udělil této skupině už roku 1209 ústní svolení, aby žili tímto způsobem následování vzoru evangelního života. Tím byla vlastně poprvé schválena takzvaná formula vitae, tedy tyto životní zásady nového společenství. A s ní dostal také František právo hlásat všude, kde bude procházet, výzvu k pokání, vydávat svědectví Kristovu evangeliu. Apoštolát, kterým se František sám i první františkáni nejvíce zabývají, se tedy týká kazatelství. Tak jako tomu bylo třeba u bratří kazatelů svatého Dominga Guzmána, či Dominika z Osmy, zakladatele Dominikánů. Je pravdou, že františkáni ovšem jdou k samotnému jádru evangelia. Jejich kázání nebyla příliš vyumělkovaná. Teprve kolem poloviny 13. století pronikly i do univerzitního prostředí daleko později než samotní dominikáni. František sám si nikdy nepřál, aby jeho bratři se zabývali hlubokomyslnými univerzitními úvahami. To, o co šlo, bylo přesvědčivým způsobem všem lidem, se kterými se setkávají, zvěstovat, komunikovat obsah evangelní výzvy. A s františkány také od samotného počátku zůstalo spojeno to, že dokázali i používat mimický výraz a gesta. Předvádět vlastně skutečnosti, které zažívají a prožívají. Víte, že František z Assisi byl prvním, který chtěl před očima lidí zhmotnit tajemství Kristova narození. Je první, který vlastně začal slavit jesličky. Vzal malé dítě, volka a oslíka a spolu s věřícími uctíval Kristovo narození o Vánocích. Františkánům vůbec tahle náklonnost k projevu, který bude srozumitelný i těm nejprostějším posluchačům, zůstane trvale. Největší františkánský kazatel 13. století, Antonín Padovský, dokonce musel kázat ze stromů, aby ho slyšelo široké velké množství posluchačů, kteří za ním přicházeli. Františkánští kazatelé 14. a 15. století budou kázat na velkých náměstích středověkých měst, protože posluchačů skutečně budou celé tisíce. A i u nás v Brně na Moravě Jan Kapistrán, který sem zavítá v polovině 15. století, bude provázet svá kázání obrazovou hrou, která má přiblížit tajemství spásy, ale i nebezpečí zatracení. Tento sklon k hluboké srozumitelnosti evangelní zvěsti vede také Františka k tomu, aby evangelium zvěstoval v lidovém jazyce. Je to prvek, který byl velmi blízký touze, povšimněte si, například francouzských hnutí, laických hnutí, o kterých jsme se již okrajově zmínili, například valdenských. Že také toužili jako chudí lidé procházet krajem a vybízet lidí k přijetí zvěsti Kristova evangelia. Rozdíl byl ovšem jenom v jednom. Zatímco valdenským se nepodařilo vlastně vplynout do oficiálně uznaného proudu, že neunesli to příkré odmítání a posměšky ze strany kardinálu, o Františkovi víme, že když poprvé předstoupil před kurii s takovouto prosbou, aby mohl zvěstovat Kristovo evangelium, a byl jako nuzák vlastně vyhnán a bylo mu řečeno, aby se šel válet z prasaty, tak to udělal. Když poté kardinálové vycházeli z papežského paláce a našli ho, jak se raduje z prasaty, ale by věhu Boha byli šokováni a úžasli. O zbytek se postaral už Bůh sám. Faktem je, že papežové, ať už to byl Innocent III. Nebo Honorius II., nedokázali přistoupit k tomuto muži se zatvrzelým srdcem. Vstupoval dokonce i do jejich snů. Podstatou jeho výzvy totiž nebyla především kritika přílišného bohatství církevní hierarchie nebo postupu papežské kurie, ale výzva k přijetí Kristova pokoje. Il Signore vi dia la pace, ať vám pán dá svůj pokoj. To byla typická

Františkova výzva, která je do dneška přítomna v typicky františkánském pozdravu Pax et Bonum. Pokoj a dobro. Slova, kterými se na lidi obracel, byla velmi prostá, horoucí a pronikavá. Na prvním místě všem připomínal stvořitele a jeho přikázání, boží spravedlnost a milosrdenství, nebezpečí trestu za náš život. Všichni známe Františkovu výzvu, čiňme pokání, dokud k tomu máme čas. A na druhé straně velikost boží slávy. Spojoval tedy výzvy k pokání za naše hříchy s nesmírně živou, silnou výzvou k tomu, aby se lidé smířili, aby se dokázali přijímat ve vzájemném bratrství, aby usilovali o silný život křesťanských ctností, ať už patří ke kterékoliv dobové společenské vrstvě nebo třídě, aby začali žít silným životem svátostí. Měl také mimořádně silný vztah k Eucharistii, ve které tělesně viděl přítomného svého pána. Byl všem charakteristický ještě jednou skutečností. Vyzýval všechny, se kterými se setkával, k úctě ke kněžím. A to i těm, kteří by byli hříšníky. A to pro důstojnost jejich služby a z lásky ke svaté matce církvi, která zprostředkuje spásu, Kristovu spásu všem. Tím se velice lišil, skutečně velice lišil od mužů, kteří hledali jiné cesty nápravy církve zmítané už ve 13. století prvními příznaky hluboké krize, která naplno propukla ve 14. století. Neukazoval na druhé prstem a sám sebe chápal jako posledního a největšího ze všech hříšníků. Když se na to ptali později, kdy už byl skutečně mužem zahrnovaným velkým respektem a úctou, jak je něco takového možného při jeho způsobu života, velice skromně dodával, že to je proto, že on sám, na rozdíl od těch, kteří žijí ve hříchu a neuvědomují si, v čem žijí a jak by měli změnit svůj život, si jasně vědom své hluboké nedostatečnosti. A tady, právě tady, se otevíral klíč k obrácení lidských srdcí.

Sérii přibližující osobnost Františka z Assisi připravil církevní historik František Holeček. Na Františkovy cesty i závěr života se zaměří příští týden.

Na 6 neděl se ponořili do atmosféry italských městeček v provincii Řím, Tivoli a Ostie. A u místních obdivovali klid a nestresování a taky lahodnou chuť jejich kuchyně, i když na kávu prý raději tady u nás v Čechách. Hosty cestovatelského týdeníku Za obzor jsou manželé Lucka a Filip Mesárošovi. Od 10. hodiny vypráví o svém cestování bok po boku. Thank you.

Pátek 18. září překročil práh 10. hodiny. Snívám příjemný poslech Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí, předává žezlo Milanovi Remešovi a s 10. hodinou vás zvu vydat se za obzor.

0: 6 týdnů v Itálii, no nejsou to 2 roky prázdnin, ale docela dlouhý časový úsek, aby člověk to konkrétní město, tu konkrétní oblast poznal. Mými hosty v dnešním cestovatelském magazínu Za obzor jsou Luzka a Filda Mesároš, kteří tenhle ten čas strávili v jedné části Itálie a já jsem je pozvala, aby nám o svých zkušenostech povyprávili, protože to báječné na vašem pobytu je, že jste prostě mohli Itálii poznat jinak, než když turisté přijedou na týden a popíhají po pláži a vlastně by klidně mohli být někde u Mácháče a ten rozdíl by nebyl až tak výrazný. Vítejte, jsem ráda, že jste tady dneska. Kde bychom tak začali? Asi bych byla ráda, kdybychom zazoomovali to místo, kde jste se pohybovali, kde jste pobývali.
1: Tak my jsme bydleli vlastně měsíc v Tivoli, což je takové malé město v římské provincii, ale abych byla úplně upřímná, tak my jsme nevěděli, že budeme bydlet v Tivoli. My jsme si mysleli naivně, když jsme letěli do Itálie, že budeme bydlet v Římě. A až když jsme doletěli na letiště v Římě, tak jsme si hledali cestu, jak se dostaneme na to naše ubytování a zjistili jsme, že bydlíme asi 30 kilometrů od Říma, tak to pro nás bylo velké překvapení, ale vlastně ve výsledku jsme byli rádi, protože bydlet v metropoli není to stejný, jako bydlet v tom malém městě, kde můžete zažít italskou kulturu a tu italskou jako lásku, to, jak žijou, tu veselost a tu hravost toho národa.
2: Ono to totiž to bylo tak, že my jsme vlastně to ubytování řešili asi 3/4 roka předtím, než jsme išli do Talianska a mezi tím jsme stihli zabudnout, kde jsme se vlastně ubytovali alebo kde jsme to ubytko zohnali a my jsme mali kopu povinností doma, řešili jsme nový byt, takže jsme len věděli, že musíme zaletět do Ríma a keď jsme došli do Ríma, tak jsem se konečně pozrel na mapu, že ako se teda dostaneme na ubytko. A my sme celý čas vravili kamarátom, že hej, že budeme priamo v Ríme bývať mesiac a nakoniec sme zistili, že to bola vlastne taká dedinka alebo také mestečko za Rímom nejakých asi 30 kilometrov.
1: A pak sme sa vlastne presúvali na 2 týdny do Ostie, to je pořád součást jako římské provincie, ale je to na inú stranu a je to přímo u moře. Takže sme potom 2 týdny bydleli u moře a tam ta kultura taky byla zase úplně jiná. A ve výsledku, když teďka na mě vyskakují různý jako videa na Itálii, na Řím, tak všichni říkají, že když jste v Římě, tak se zajďte podívat jako do Tivoli, protože to stojí za to. Takže jsme vlastně to vychytali a byli jsme v tom podle mě nejlepším místě, v jakým jsme mohli být, protože to bylo fakt takové to pravé italské město.
0: Když jste mluvili o tom, že jste hledali si dopravu do toho místa, jak se dopravuje člověk z letiště Fiumicino, je to? Mm-hmm. Z římského letiště Fiumicino do Tivoli.
1: Blbě.
0: Aha.
1: Ta cesta byla... To podělíte, to tvůj oblíbený zážitek.
2: Ta cesta byla komplikovaná, protože my jsme museli měnit spoj autobus a vlak asi 2x alebo 3x. Mm-hmm. A bylo to také komplikované, že jsme museli vlastně dojít najprv do centra Ríma a tam potom presadať, myslím, že nějakým metrom jsme išli a potom jsme išli jako ďalej nějakým autobusom, protože jsme zmeškali vlak, takže to bylo jako celkom komplikované. Mm-hmm. A ta naša cesta priamo do toho Ríma byla tiež taká nepříjemná, že nám celý deň pršalo a už jsme byli prostě unavení a z predošlého dňa letelo nám to, myslím, o 4. ráno, takže jsme vlastně jako boli radí, že jsme potom jako dorazili a išli jsme rovno spať, jak jsme dorazili na byt.
1: Ono totiž jako jedna věc o Italech a jejich systému dopravy je, že oni jako neřeší časový rozpis moc. A je to tam hrozně, nebo na nás Čechy, je to hrozně chaotické. Já mám tendenci mít o věcech přehled, kontrolu a v Itálii tohle to bylo něco, co jsem musela úplně pustit, protože my, když jsme odjížděli z toho letiště, tak jsme chytli jako dobře podle mě ten vlak, to bylo v pohodě. Pak nám ujel nějaký autobus, tak jsme stáli na nástupišti a už jsme měli domluvený, teda, že pojedeme dalším autobusem, no a řidič potom přijel a když mě viděl a Filda dobíhal ještě koupit lístky, protože to bylo tam nějaké matoucí, tak prostě řidič se na mě podíval a řekl, tak já jedu na vás, nebudu čekat. A prostě odjel. Takže jsme čekali potom na další autobus a to jsou takový jako malý městský, to nejsou jakoby meziměstský, jak my jsme zvyklí, že prostě Brno Olomouc jezdí normální jako takový ten velký autobus. To bylo fakt jak městská doprava prostě ve velkém městě a všechno fungovalo na znamení. A ty když nevíš, kde máš vystoupit, protože neznáš to město, tak Filda ležel prostě v Google mapách a koukal, jestli jako už
3: kde se mě, právě jste?
1: Jo, kde jako si už se přibližujeme tomu místu, kde máme jako vystoupit. Byli jsme fakt celý mokří, ty jsme měli ty velký kufry, protože jsme jeli na dlouho. Nikdo tam neuměl anglicky, takže jako ta cesta byla fakt katastrofální. A podle mě jako hřebíček úplně bylo to, že my jsme došli do toho města, my jsme měli tu adresu, teď jsme hledali to bydlení, jako kde teda budeme, ten náš byt, a oni měli hrozně blbě označený ty domy, takže my jsme ani nemohli najít ten byt, kde jsme jako bydleli. Teď pršelo, my oba unavení, já už jsem byla úplně na pokraji svých jako sil, Filda už byl dávno za hranicema, protože ten na nějakým nádraží si tam sedl na zem, opět rezignoval. Já už nikam nejedu, já to tady nemám rád, to je hrozný. A já jsem ho tak nahecala, říkám, ne, pojď, to zvládneme, poslední spoj.
2: Já jsem byl ještě mírně chorý vtedy, takže to
1: ano,
2: bylo fakt náročné.
1: To byla fakt jako blbá kombinace. No, došli jsme prostě na tu ulici, kde ten byt měl být, ale nebylo tam to číslo. A já už jsem byla fakt úplně zoufala, takže já v tom dešti jsem prostě začala křičet jméno toho našeho bytného. Takže já jsem na ulici prostě si stoupla s těma kufarama a s tím deštníkem a jenom jsem křičela, Josefe, Josefe! A fakt vylezl pán a byl to náš majitel. Takže prostě vylezl a řekl, a už jste tady, super, a pustil nás jako do betonu. Tak to byl takovej pro mě hrozně vtipný moment té cesty, jakože v největší zoufalosti, úplně mokří, zmrzlý a já už prostě jsem nevěděla, jak to najít, tak jsem začala volat jméno toho týpka a on se objevil.
3: Říká někdo, že takhle vlastně vypadá vzývání, že si jako lidé se ptají, co to znamená vzývat Boha. A já jsem slyšela ilustraci, že to přesně takhle vypadá, že někde stojíš a už nemůžeš. A voláš prostě, otče, nemáš ty techniky, nemáš to správné, ten správný způsob modlitby, ale prostě voláš, otče, zachraň mě, už nemůžu. Tak Giuseppe se ozval, to možná taky něco vypovídá o charakteru toho městečka. Vezměte nás možná do nějakého trošku proslunějšího dne v Tivoli. Mm-hmm.
2: Jo, tak Tivoli bolo úplne také krásne mestečko, neviem presne koľko obyvateľov, ale také tie krásne úzke talianské uličky, všade nejaké ako domčeky, kaviarničky, obchodíky a tí ľudia boli strašne príjemní a ako veľmi sa nám tam páčilo, no, takže vždy tam mi prišli, že tí ľudia sú ochotní a zhruba vedeli rozprávať ako po anglicky, takže sme sa vždy vedeli nejak ako dorozumievať s nimi, takže to bolo tak moc fajn.
1: Jo, ja som na Tivoli milovala a asi budu vždycky milovať to, jak to bolo malý, tak my sme sa tam hrozne rýchle cítili ako doma. My sme podľa mňa už druhý den nebo třetí sme šli proste do jednoho podniku, jmenovalo se to Ugo. To byla naše oblíbená restaurace, kde my jsme tam šli na takovou tu italskou snídaní, což je přesně co mezi jako obědem, jako brunch by se dalo říct, mezi prostě snídaní a obědem, protože oni obědy mají posunutý. A to nám vysvětlo slunko a to bylo podle mě ten moment, kdy jsme si řekli, jo, udělali jsme dobře, protože jsme seděli, já miluji na Itálii to, že oni mají ty kavárny venku. V Itálii moc nefunguje, že by byl prostor kavárny vevnitř, takže oni všechno tahají ven. A my jsme seděli venku na tom náměstí, objednali jsme si ten talíř prostě těch salámů, těch sýrů, objednali jsme si aperol, protože v Itálii je prostě aperol o'clock, protože aperol hodina je pořád. A úplně jsme vydechli na tom slunku, úplně si pamatuju ten den a fakt jsme tam seděli a říkali jsme si, jo, to bude dobrý. Mm-hmm. A to Tivoli fakt bylo skvělé v tom, že jak bylo malé, tak o nás všichni věděli. Jako do týdne nás na ulici zdravili, čau Bella. A bylo to hrozně hezký, já jsem se tam fakt připadala jak doma, pak už jsme tam měli víc svých oblíbených podniků. Já jsem teda se začala učit italsky, takže já jsem se snažila s nima mluvit italsky, takže jsem objednávala v italštině a oni už potom věděli i moji objednávku, takže už jsem nemusela mluvit, jenom jsem přišla a oni čau, čau a už nám to nesli jako na stůl. Tak to bylo hrozně, hrozně krásný a Tivoli je fakt místo, kde obecně celá Itálie jako protkaná historií hrozně moc a já miluji historii a Tivoli je protkáno takovou tou, ne tou známou, tam je Villa d'Este, my jsme bydleli kousíček od ní a to je vila prostě, která patří rodině d'Este. Já jsem později zjistila, že třeba je to ta rodina, co známe ten útok z první světové války, František Ferdinand d'Este, jo, to byla jeho rodina. A je to nádherná vila s nádhernou zahradou, nádhernýma vodopádama, takže je to trošku turistický místo, ale to město je fakt jako historický v tom, že jsou tam, jak říkal Filda, ty starý domy, ty starý uličky a ty lidi si toho jako váží a fakt je to maloměstský. Není tam ten turismus nějak jakoby velký, je tam jedno náměstí, kde jsou takový ty klasicky turistický jako obchůdky, miluju Itálii, miluju Řím, ale vlastně jinak to bylo hrozně domácí a mě to na tom hrozně bavilo. A vlastně ještě kousek od toho, kde jsme bydleli, tak byl park Gregoriana.
2: Park byl jako velmi pěkný a byly tam vlastně také asi tři velké fontány v tom parku, takže to byla taká ikona možná jako toho města.
3: Chodí i místní do parku. Mám si to představit jako opravdu Hyde Park, kde ty lidi prostě piknikují na dekách a tak, nebo spíše klidnější prostor?
1: Já si myslím, že do Gregoriany chodili zejména turisti a ono to možná, to byla jako Villa Gregoriana, kolem kterého byl ten park. A ono, jakoby park je v tomhletom podle mě velmi zavádějící, protože podle mě to byla jako přírodní nějaká rezervace. To bylo fakt obrovský, krásný vodopád. A není to, že by lidi piknikovali jako na zemi, to ne, spíš se jdou fakt projít. Nevybavuju se, že by někdo v tom městečku piknikoval někde na zemi. Oni ti Italové, jak mají ty kavárny venku a vlastně všechno je venku, tak oni jsou tam. Oni sedí jako na lavičkách, sedí prostě v těch restauracích a oni ten život žijou na těch ulicích. Ono, když prší, tak Itálie je zavřená. Nebo minimálně Tivoli, nevím teda jak Řím, ale Tivoli, když pršelo, tak byť měli otvírací dobu, tak ona prostě neexistovala. Oni prostě zavřeli a nešli do práce, když pršelo.
3: Jak často tam pršelo? Hladověli jste?
2: No pršelo tam ten prvý den, jak jsme přišli, tak si pamätám, že Lucka ostala na bytě a já jsem išel zháňat nějaké jedlo a bylo to jako fakt náročné, no, že asi našel jsem si asi tři obchodíky a dva z nich byly zavreté, jeden byl otvorený a ten pán v tom obchodíku vůbec nevěděl jako po anglicky, takže jsem nějak jako posunkovou rečou nám něco jako objednal a je fakt, že to město bylo tak jako celkom uzavreté, keď pršelo.
1: Ale pršelo nám možná jeden týden, dva na začátku a pak už to jako, my jsme tam byli na přelomu dubna, května, takže v tom dubnu nám to jako propršelo, ale květen už potom byl vyjasněný a už bylo teplo, fakt jsme chodili jako v šatech a v kraťasích a bylo to moc fajn.
3: Nakupování, krom toho, že jste si někam zašli, krom malých obchodíků, něco jako supermarkt, kde se člověk obslouží sám a ten jazyk ani moc nepotřebuje, našli jste?
2: Byl tam jeden, myslím v celom městě a byli jsme v něm, myslím si, že len raz. Takže jako snažili jsme se nakupovat jako vždy nějak jako blízko v těch malých obchodíkoch právě. A myslím si, že raz jsme spravili tak jako větší nákup v tom supermarketě. A vyzeralo to podobně jako nějaký Lidl u nás.
3: Vemte nás do toho vašeho bytu. Je něco, co vypadalo třeba jinak v domácnosti, než v našich domácnostech?
2: Dláška byla studená. To je prvá věc, co jsme si všimli, že jsme byli jako strašně premrznutí a byla tam taká mramorová podlaha, která byla v celom bytě, která byla jako strašně chladná, keď člověk jako nemal papuče, čo vlastně my jsme nemali, takže to bylo
3: to by
2: jako
3: začátku. Nenapadlo si vzít.
2: No. Hej, takže zo začátku to bylo jako dost náročné, že my jsme byli jako oba mírně jako chorí, plus tam pršalo a plus tam byla jako zima, takže jsme potom jako neskôr zháňali papuče, aby nám nebylo až tak zima. A ten náš majitel bytu nám nechcel úplně jako topit v tom bytě, takže to bylo troška.
3: Zkoušeli jste se zeptat, jestli by zatopil, nebo že tam je chladno?
2: Ano, my jsme mu vravili, že jsme jako zo začátku jako trochu chorí, takže on nám jako trošku zatopil, ale jako bylo vidět, že z toho nie je jako nadšený a potom se nás jako každý druhý den jako pýtal, že či už jako může znížit a prostě jako výkon toho topení. Takže to bylo tak jako problematické trošku jako s ním.
1: Oni Italové obecně jako moc netopí a podle mě fakt topí hlavně klimatizací. My jsme neměli klimatizaci, my jsme měli malé topeníčko, ale fakt jako malé, což v celém tom bytě, jak říkala Felda, mramorové podlahy, to je hrozně studený. A žádný jako koberce, byla tam jedna deka podle mě jenom a jako peřiny a fakt to bylo jako hrozně studený a u toho topení se člověk jako neohřeje. Ono už potom někdy bylo venku teplej než jako v tom bytě vevnitř a na tom druhém bytě jsme taky měli vlastně mramor. Oni fakt jakoby mají studený a já to chápu přes to léto, což oni tam mají fakt jako vedra, tak já chápu, že oni se snaží ty byty mít co nejvíc chladný, ale já potom nerozumím tomu, jak tam vydrží přes tu zimu, protože tam není jako teplo. Tam je fakt jako 14 stupňů, když jsme tam byli my, a to jako člověk pocítí. Takže
3: místní to zvládají.
1: Místní to zvládali úplně jako s přehledem. My jsme chodili prostě v mikině a v bundě a oni chodili jako v jarních bundičkách, v sukních. A já jsem byla velmi překvapená. A co mě ještě překvapilo, a to nám taky nedošlo, když jsme tam jeli, tak my jsme neměli mikrovlnku. Oni mají paníny, troubu. Oni všechno mají ty paníny, takže i to vybavení v kuchyni bylo jako jiné, takže měli jsme místo mikrovlnky, tak jsme si mohli udělat jenom paníny a pak tam byl jako klasický sporák a měli moka konvičku. To bylo příjemné, že jako Italové fakt na tu kávu si lpí, byť teda trošku jinou, než na co my jsme zvyklí, to je Fildovo oblíbené téma v Itálii, a jinak si myslím, že tam všechno bylo jako podobný, jo, bidet ještě, tak to je něco, na co nejsme zvyklí jako u nás v Česku, tak oni mají na záchodě bidety.
3: Tak než si pustíme první písničku, pojďme ještě do kávové kultury.
2: Tak kávová kultura, já milujem kávu aj s mojou ženou a ponovom sa snažím kresliť latte arty, takže sa to učím také tie ako kreslenia srdiečok a rôznych proste ako tvarov do kávy, ale nie som nejaký ako profesionálny barista, to ako vôbec nie, ale jedna z vecí, na čo som sa ako najviac tešil do toho Talianska, bolo práve ako jedlo a kafe. A vlastne teraz ako spätne, keď to hodnotím, tak kafe bola vec, v ktorej som sa asi ako najviac sklamal v tom Taliansku, pretože Taliani sú tam zvyknutí na espressa, ale nám tam ako vôbec nechutili, že oni tú kávu majú ako hodne prepraženú a hodne ako horkú. A plus mi príde, že tým, že to kafe tam ako robia...
3: Což je v češtine hořkou, ne, že by, není to o teplote, ale je to, že je hořká.
2: Áno. A oni tam to kafe valia ako jedno za druhým, takže mi príde, že to robia strašne narýchlo a nečistia si ako kávovary po sebe. Že mňa treba ako jeden barista učil robiť ako kafe a vravil mi, jak sa čistí ten kávovár a že po každom espresse ho treba proste ako vyčistiť a podobne. A oni to tam ako vôbec nerobia. Takže tam ako valia jedno espresso za druhým a mi príde, že potom tá káva má nejaké také usadeniny v sebe a že nechutí vôbec ako dobre, ako by mohla.
1: To je pravda. A hlavne nás ako oba s Filipem prekvapilo. Mně přijde, že každý, kdo slyší Itálii, tak první, co člověka napadne, je těstoviny a káva. Jako všude máš italskou kávu. A my jsme byli překvapeni, když jsme dojeli do toho města, že oni nám vůbec nerozuměli, jakou kávu si jako objednáváme. Vůbec. My jsme si objednávali, my jsme chtěli lungo, což jakoby je přímo italské slovo. Jakože lung je prostě jako dlouhá. Ani vůbec nechápali, co to jako je za kávu. Takže my první den, když jsme si objednávali kafe, tak to byla fakt jako sranda a zážitek, protože oni měli plagát s různýma kávama a já jsem řekla přesně to, co měli na tom plagátu a oni mě nechápali. Oni vůbec nechápali, co chci jako za kafe. A je pravda, že ta kultura je tam kávová úplně jiná. Oni třeba pijou kapučíno jenom dopoledne. A v momentě, kdy si člověk objedná kapučíno jako po obědě, tak je barbar. A Italové to nechápou a nemají to rádi.
3: Zažila jsi to? Zažili jste to? Nebo to jenom víte z nějakých těch...
1: Já to jako vím, že to tak jako je, ale nemyslím si, že na nás... My jsme si totiž kapučíno nedávali. My už jsme se potom naučili, že to, co nám nejvíc jako vyhovuje, tak je americano, což je prostě lungo, jo, dejme tomu, že to je prostě kafe s mlíkem, ale ne s našlehaným. Ale oni fakt měli problém rozumět našim objednávkám kávy a to já jsem mluvila italsky. Takže si myslím, že ještě jsem jim to zjednodušila. Filip, když si objednával, tak dostal přesně opak toho, co chtěl. On chtěl hodně kávy, málo mlíka a dostal našlehanou pěnu a kousek kafe v tom. Jo. Takže my jsme si jako s kávou v Itálii užili fakt svoje a já si myslím, že Italové nejsou takový, že by ti vmetli jako do tváře, že něco děláš špatně, ale pomyslí si jako spoustu věcí a mezi sebou se koukají a tím, že oni mluví beze slov, jako gestama, očima, to je prostě jejich jako primární komunikace, tak když pronikneš víc do toho jazyka, do té kultury, tak pochopíš, co si o tobě myslí. Ale neřeknou ti to.
3: My si naopak povíme více, a protože oba vaše pobyty byly v okolí Říma, tak po písničce vzhůru ke Koloseu a možná ještě dál.

0: Tak byste to měli tak, že když se řekne Itálie, tak si řeknete skvělá káva, báječné těstoviny. No, mý hosté v dnešním cestovatelském magazínu Za obzor s kávou úplně ty pravé zkušenosti neměli a vlastně zůstalo ve vzduchu, jestli problém je na straně nás hostů, anebo na straně hostitelů. Zdá se, že prostě Italové vědí, o čem je káva. Malé espresso, intenzivní, které do sebe člověk kopne a jde prostě dál. No a my to máme trošičku jinak. Ale nejenom o kávě si samozřejmě budeme povídat v dnešním cestovatelském magazínu Za obzor jsou se mnou Lucka a Filip Mesároš, kteří strávili 6 týdnů v provincii Řím. Ve dvou městečkách s různou kulturou, s různým vibem, s různou energií, atmosférou. I o tom si budeme povídat, ale teď raději do středu celé té provincie, do středu Itálie, tedy do Říma. Kdy jste si naplánovali výpravu do Říma?
1: Já myslím, že prvou výpravu do Říma jsme si naplánovali hned nějaký první víkend, co jsme tam byli. Takže nie som si istý, či to vyšlo úplne prvý víkend, či sme ešte boli chorí alebo nie, ale ako hneď možno potom ten ďalší sme išli do Ríma. A teda ako Rím je krásne mesto, ale nás neoslovilo až tak, pretože tam bolo strašne veľa turistov. A na to, že sme tam boli niekedy v dubnu, čo mi prišlo, že není ešte úplne ako taká turistická sezóna, tak nás tako hodne prekvapilo, že tých turistov tam bolo ako strašne veľa. A všetko tam je strašně jako preplněné, uspěchané a podobně.
2: Mělo to vlastně úplně jinou atmosféru, jiný vibe než to město, ve kterém jsme bydleli, protože to, co jako já jsem si asi nejvíc oblíbila na Itálii, je ta siesta, ta riposta, kdy jako oni přes oběd spí a je všechno zavřený a mají fakt tu pohodu a oni umí zpomalit přes ten den. A to bylo něco, co já jsem tam naprosto milovala. My jsme tam randíčkovali jako o 106, protože jsme měli ten čas. A tady to bylo jako hrozně těžký si udržet. A v tom Římě to není. Ten Řím je, a já jsem to zjistila už během svého cestování víckrát, že ty hlavní města ne úplně reflektují tu kulturu té země. A Řím tím, že je turistický, a já to chápu, prostě potřebuju vydělávat, tak je fakt hodně přelidněný, hodně uspěchaný, je špinavej a lidi jsou nepříjemní. Tím, že je to jako přeplněné, tak fakt jako ta vřelost, co my jsme si zažili v tom malém městě v Římě, moc jako nebyla. Všichni se na vás tlačí, všichni chtějí mít tu nejlepší fotku kolosea, všichni chtějí mít prostě místo v autobuse u okna, aby mohli jako vidět. A já si pamatuju, náš nejvtipnější podle mě moment z Říma bylo, když jsme seděli na snídani před kolosem, a dávali jsme si jako italskou snídani a koukali jsme tam na lidi před tím kolosem, jak se jako fotí. A jako všichni tam tak chodili v té řadě, jako by uděláš si fotku, jdeš dál, uděláš si fotku, jdeš dál. A byla tam jedna slečna, mohlo jí být, já nevím, 23, jo. A ona tam jako regulérně se fotila celou dobu, co my jsme snídali. A byla přímo před náma, takže my vlastně jsme koukali jako na koloseum a před tím kolosem byla ona ve žlutým jako outfitu, v oblečku a její přítel jí tam prostě půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, i tam fotil jako z různých úhlů a mě bylo jako hrozně líto toho přítele a vlastně i jí, protože podle mě ta doba, ve které teď jsme, doba sociálních sítí, vede lidi k tomu, musím mít tu nejlepší fotku, musím jich mít co nejvíc, ale úplně zapomenu jako na podstatu toho, jako s čím se fotí, jakože co kolosum jako představuje, co to vlastně je za historickou památku. A já tady jako miluji historii, ale podle mě nejhezčí zážitek historický stejně nemáme z Říma, ale máme ho z vily Hadriana, a která patřila jako římskému císaři Hadrianovi a tam jsme zažili úplně všechno z té římské jako historie, ty veliký lázně, ty veliký sauny, ty veliký sály, kde jenom jako pořádali prostě hostiny, domy prostě pro hosty, velký luxusní jako latríny, jo, tam člověk viděl všechno a ten Řím, ono je to jako hezký, že jdeš moderním městem a najednou na tebe vykoukne prostě kus jako antického sloupu a tam nějaká socha řecká a tam jako římská, ale jako my jsme fakt zjistili, že nás Řím až tak neoslovil a já jsem byla hrozně zklamaná, protože tím, že miluju historii a hlavně období jako řecké a římské, tak já jsem byla fakt smutná z toho, že to nebylo to, co jsem jako čekala. A ty památky tam jako jsou, ale jsou jako hrozně předražený, ty vstupy všude jsou jako hrozně drahý, je tam dlouhá čekací fronta, tam se čeká prostě 4-5 hodin úplně jako normálně v průměru a ty lidi tam stojí na tom slunku a prostě jenom čekají, až je pustí rychle dovnitř, aby se to mohli rychle jako proběhnout a udělat si to. Byl jsem tam. A to jsem říkala, že to jako já vlastně nechci, že se nechci jako odvážet to, že jsem rychle někde proběhla Koloseum, rychle jsem někde proběhla Panteon. Jakože my jsme byli u těch památek, u těch hlavních podle mě, ale nebylo to asi to, co jsem jako čekala. A byli jsme i ve Vatikánu, tam jsme taky měli velké očekávání a ten nás taky zklamal. Takže my jsme jako po té historické ose jsme vlastně nedostali asi to, co jsme čekali, nebo jsme dostali něco jiného. My jsme dostali takovou tu pravou italskou historii v těch malých městech, ale ne tu turistickou.
3: Co bylo tedy ale na těch položkách vašeho seznamu? Co jste měli za to, že v Římě musíte vidět? Už jsme mluvili o Koloseu, už jsme mluvili o Vatikánu.
2: To mě jako mě na Římě bavilo, že vlastně vy můžete jít kamkoliv a někde na vás vyčouhne kus jako historický budovy, sloupořadí obrovský, jako rozpadnutý, tak to jsme viděli, to jako je takový jako top, co vidět jako v Římě. Pak jsme byli ono se tomu říká cirkus a tam se vlastně pořádaly hry. A jezdili tam takový ty, co znáte z Asterixe Obelixe, takový ty vozidla prostě a měli tam ty závody, ty koňský spřežení, tak to jsme viděli, tak to bylo zajímavý. Teď je to udělaný čistě jenom jako parčík, takže je to celý jako zelený, jenom dole je, jenom je vyježděná ta tráva, ale tam jsme měli dobrý historický zážitek. My jsme tam byli na oslavě Říma, když slavili nějaký velký výročí.
1: Výročí je založeně města, takže tam byly vlastně taky ty praví rímsky vojáci a gladiátory, že tam mali jako tie úbory a podobne. A bolo to strašne pekné, že tam mali také stanové mestečko, v ktorom vlastne oni prespávali alebo ako ukazovali, ako to vyzeralo, keď sa treba ako rímska armáda sťahovala a keď ako pobývala na nejakom mieste, takže to bolo fajn ako vidieť to z prvej ruky, ako to vyzeralo.
2: Jo, a bolo to hrozne vtipný, když si jdete sednout do restaurace a máte tam ty lidi v tom moderním oblečení, prostě turisti, jo, klasika, kamera, telefony. A pak vám tam jako nastoupí ten římský gladiátor.
3: Nebo v té tunice.
2: V té zbroji s tím mečem, s tím štítem, s tím, co mají na té hlavě s tou přilbicí. Nebo tam nastoupí prostě žena v nějakých římských šatech, jako ve starých. A oni fakt jako to drželi, že tyhle lidi neměli ani telefony, že fakt na nich nešlo vidět ta moderní doba, že oni fakt přišli v tom historickým a fakt mně přišlo, že celé to město to ctilo, že byly tam jako rodiny, tam byly prostě rodiny, rodiče s dětma, kteří byli oblečení v historických oblečcích, malí gladiátoři tam jako pobíhali a přišlo mi to jako hrozně hezký. My už jsme potom se museli vracet jako domů, ale vím, že tam měli na programu gladiátorské hry. Že měli vyloženě mít nějaký jako souboj mečovej gladiátoři, tak to bylo hezký, že to město ctilo tu tradici toho založení.

0: bylo to jako to, co si z toho odnášíme, proto si ani jeden nepamatujeme jako ty názvy, protože to pro nás nebylo jako klíčový. Bylo to jako hezký, ale vlastně jsme v tom byli jako hrozně zklamaní v něčem. Třeba Sixtínská kapla mě hrozně zklamala. Já jsem čekala, že to bude nějaká nádherná kaple s nádhernýma obrazma. Všichni o tom mluví, všichni to znají, ty nástěnné fresky. A pak jsem si připadala, jak kdybych vešla jako do tělocvičny, kde nahoře teda byly jako krásný jako fresky, ale byly hrozně malý. Takže pokud člověk vidí špatně jako do dálky, což já jsem, tak nedokáže ocenit všechny ty detaily těch nástěnných jako maleb. A hlavně tam byli sekuriťáci, kteří jako furt křičeli, buďte ve středu toho prostoru, nestůjte jako v uličkách, nebo si běžte sednout. A bylo to takový hrozně rušivý a úplně mě jako mrzelo, že z toho zmizel ten duchovní aspekt, že to vlastně nebyla kaple. Že to byla prostě fakt tělocvična podle mě s lavičkama jako na boku. A já vím, že možná někoho urazím, když o tom takhle mluvím, jo? Ale můj pocit byl takovej a fakt mě tam chyběl takový to jenom, když přijdete jako do kostela a sednete si a máte tam takový ten moment jako wow, tak tohle jsem v Sixtínský kapli jako neměla. Ani s těma lidma a ani s tím, jak to jako vypadalo. A když jsme vlezli do každého kostela někde po cestě, jako v Římě nebo i v Tivoli, tak byl mnohem hezčí podle mě, než jako Sixtínská kaple.
1: Já si myslím, že ten zážitok z toho Vatikánu by si ľudia oveľa viac užili, alebo my by sme si ho oveľa viac užili, keby sme tam boli ako sami. Lenže ono, treba až do tej Sixtínskej kaplnky, keď sa človek chce dostať, tak si to ako môžete predstaviť, ako keď skončí koncert, alebo skončí futbalový zápas a teraz sa vyhrnie ten dav ľudí a vyjdete s tým davom ľudí. Tak do tej Sixtínskej kaplnky to trvalo asi 2 hodiny v takomto dave, že idete v kuse rôznymi uličkami, dívate sa ako na rôzne obrazy, ale vlastne všade okolo vás sú ako ľudia a vy tak hodinu a pol, možno 2 hodiny vlastne idete tým davom, aby ste sa do tej kaplnky ako dostali. Takže vy, kým tam ako prídete, tak už vás ako bolia nohy, bolí vás všetko, ste otrávení z tých ľudí a potom prídete do Sixtínskej kaplnky, kde vás vlastne upozorňujú, kde máte stáť, kde nemôžete stáť, kde sa musíte ako pohnúť a bolo to také strašne ako preľudnené a turistické.
0: A to je to přesně, co jsme s Feldou říkali, jakože ti turisti jsou fakt nepříjemní. Jako já teda obecně vždycky, když jako někde do zahraničí cestuju, tak nerada říkám, že jsem jako z Česka, protože Češi nemají úplně dobrou pověst jako v zahraničí. A i když jsme byli v jedné z těch vil, tak tam bylo super, že tam jsme byli jako sami. By tam byli jako lidi, ale ono, jak to bylo rozlehlý, tak tam si fakt člověk dokázal projít tu historii, nastudovat si jako o čem to...
2: Pardon, ve které jsme byli? Vzpomeneš si?
0: Hadrianovi.
2: Tohle je v té Hadrianově.
0: Toto je Hadrianova vila a to byl obrovský komplex, který nám podle mě trval projít jako 4 hodiny a stejně jsme ho neprošli jako celý. A tam se ty lidi ztratili a měli jsme fakt čas si pročíst, co se kde dělo, co jsou ty lázně. A to v tom Vatikánu ani v tom Římě moc možný nebylo a hlavně ty turisti fakt jako tlačí. Já chci tady fotku, tady mi udělejte fotku a tady se musím postavit a stojíte mi v záběru a je to hrozně... Jako já na jednu stranu tomu rozumím, taky ty fotky chci mít, ale mě tatínek, když jsem byla mladší, tak mi řekl hrozně moudrou větu. Veškeré fotky tady těchto významných jako míst jsou na internetu lepší, protože ti fotografové mají přístup, kam ty nemáš. Ty si to nefoť, ty si foť ty zážitky. Takže my, a i když jsme procházeli album, my nemáme fotky těch památek, my máme jako naše vzpomínky, ale nemáme ty památky vyfocený, protože přesně na internetu najdeš mnohem lepší jako obrázek všech těch historických míst. A mě potom, co přišlo jako největší paradox, když jsme jeli do toho druhého ubytování, tak ten náš majitel měl očividně velkou zálibu v historii a celou knihovnu měl jakoby o historii Říma. Takže já jsem si tam vzala knížku z Vatikánu a já jsem si prošla Vatikán v té knize a vlastně jsem z toho měla mnohem víc, než když jsme tam byli jako fyzicky, protože na mě nikdo netlačil, já jsem si mohla přečíst, co znamenají jednotlivé obrazy, co se tam jako dělo a přišlo mi to mnohem lepší, než když jsme tam jako byli, protože tam neslyšíte toho průvodce, ať už ho máte jako v uších nebo fyzicky, protože furt na vás někdo se někde tlačí, žducha, takže fakt jako já to chápu, že to lidi chtějí vidět, ale myslím si, že v tom všem turismu jsme zapomněli na to, že

0: jsme jako pořád lidi a že nejde o to mít tu nejlepší fotku, ale jde o to pochopit, o čem to místo je.
1: Tak jsem ráda, že nám návštěvu Říma rehabilitovali oslavy založení města, že to, co jste tam zažili, pro vás bylo příjemné vidět lidi, kteří fakt vstupují do těch historických rolí a připomínají si takhle založení města. No a po písničce tady opustíme Řím a máme svoje důvody a půjdeme ještě dál, půjdeme se dál podívat do vašeho druhého ubytování, do setkání, do momentek možná těch vašich italské kultury. Cestovatelský magazín Za obzor hostí v Itálii v provincii Řím s mými hosty Luskou a Filipem Mesároš.

0: naplánovat si 6 týdnů života, najít byt a mít opravdu tu příležitost stát se součástí komunity. I o tom je řeč v dnešním cestovatelském týdeníku Za obzor s mými hosty Luzkou a Fildou Mesároš, kteří se vypravili na přelomu dubna a května do italské provincie Řím, do přilehlých městeček. Ubytování první bylo v městečku Tivoli, na které jste pěli chválu. Pak jsme se dostali do Říma, který schytal docela krutou kritiku, ale zdá se, že nejenom ne to město jakoby samo kvůli sobě, ale kvůli tomu, co my jako turisté, jako lidé lačnící po zážitcích a takových jakoby umělých zprostředkovaných dokážeme. Druhé místo, které jste navštívili, respektive jste pobývali, bylo městečko Ostie. Proč jste se vlastně přesouvali, když vám v Tivoli bylo tak dobře?
1: My jsme chceli asi zjistit, jako to funguje na nějakom inom městě, že nechceli jsme být jako 6 týdnů jako na jednom, tak jsme si to rozdělili jako na 2 pobyty a ta Ostia byla vlastně aj blízko letisku, odkiaľ jsme potom jako letěli naspäť do Viedne. Takže nám to jako přišlo, že to bude fajn. Plus tam bylo more, takže jsme mohli být jako pri pláži a užít si jako trocha té pláže.
2: Jo, jako já nebudu lhát. Já jsem skoro obrečela to, že jsme odjížděli z Tivoli. Já jsem fakt, a obecně jako celý návrat z Itálie do Česka pro mě byl jako hrozně těžký. Filda to nesl mnohem lépe, ale já jsem se tam fakt jako zamilovala natolik, že to byl můj domov. A to, jak ty lidi jako tam byli, jak jsme se bavili, to, jak ta kultura tam fungovala, já jsem se tam cítila hrozně dobře a já miluji moře a je pro mě velmi terapeutické a vždycky tam mám super zážitky s Pánem Bohem, takže já jsem jako na druhou stranu potom byla ráda, že jsme jeli k tomu moři, protože jsem se tam otevírala nějaké věci s Pánem Bohem, ale fakt, když jsme opouštěli Tivoli, tak jsem byla smutná a říkala jsem, my teď jedeme pryč z našeho domova, jaký bude to druhý město.
0: Jaké bylo?
1: Bylo super. Jako mali jsme být kusok od pláže, fakt asi 5 minút možno peší od pláže a mne sa tam ako veľmi páčilo, že hneď pod našim bytom bola kaviareň, kde robili skvelé miešané drinky. Takže sme tam ako často chodili ako na randíčka a mali tam skvelé reštaurácie. Pláž bola kúsok, takže sme chodili ako na pláž sa vykúpať a podobne. Takže to bolo ako fakt dobré.
2: Jo, ono Ostia.
1: A plus tam bylo teplejšie o dost jako v Tivoli.
2: To je pravda. Ostia byla už o dost větší než Tivoli, to už bylo fakt, a bylo víc i turistů, tím, že je to jako u pláže, tak asi to nebyli turisti úplně jako cizinci, ale hodně Římanů tam právě jako jezdilo k tomu moři, protože to
0: bylo to
2: jako
0: znát třeba o víkendech, že tam bylo mnohem více lidí, dá se to takhle vysledovat?
2: Jo, podle mě jo. A potom už my, když jsme odjížděli vlastně v květnu, tak tam už se jakoby otevírala sezóna, takže už jakoby hotely měly mnohem víc jako lehátek, už to fakt fungovalo víc, ty restaurace byly víc otevřený, další dobu otevřený a už těch lidí tam bylo víc. My když jsme tam přijížděli, tak to bylo ještě takový jako polomrtvý město a když jsme odjížděli, tak už to fakt bylo jako zase ne přeplněné, ale už jako šlo znát, že začala sezóna a že lidi jako přijíždějí, už tam začalo být víc rušno, což jako je věc, kterou máte spojenou s Itálií, vždycky, když tam jedete, tak Italové jsou jako hluční, ale my tím, že jsme bydleli přímo jako nad restaurací u náměstí, tak ten hluk potom už rušil. Jakože to, že tam zpívali, nebo že tam třískali talíře, když jako umývali, tak už to potom rušilo v tom nočním jako klidu a už to bylo takový náročnější. Ale mě si Ostia získala mořem a měli to fakt moc jako krásně, měli dlouhý krásný pláže, takže my jsme chodili na procházky a byli jsme tam i v lázních, které měly výhled přímo na to moře. Takže to bylo skvělý, to byl wellness s bazénem, takže jsme se tam opřeli v tom bazénu a koukali jsme na moře, zrovna pršelo, takže bylo fajn, že jsme byli v suchu a mohli jsme se koukat na moře. A Ostia byla už tak úplně italská, ale pořád ty lidi byly hrozně milí a ty pamlsky, co jsme se jako naučili v Tivoli, tak ty měli i tam. Takže jsme se vrátili vlastně v něčem do toho domácího. My jsme se tam zamalovali cornetto, což je croissant italský, který je plněný buď to vanilkovým pudinkem, nebo čokoládem, nebo pistáciem a to bylo naše oblíbené. Tak to jsme hledali, doufali jsme, že to najdeme i někde jinde a našli jsme. To bylo fajn.
0: Ty jsi mluvila o řeči těla, mluvila jsi o tom, že jsi zkoušela italštinu a komunikovat s nimi italsky. Máte nějaký zážitek právě s tím jejich takovou expresivností, rychlostí a takovým tím, co já mám někdy dojem, že vypadají, že se hádají, ale tom si prostě povídají.
2: Máme moc hezký zážitek.
1: Máme. Můj oblíbený je, a ono se to v rádiu bude těžko vysvětlovat, ale my jsme seděli v kaviarni a vedla išli auta na cestě a jedno auto nedalo přednost druhému autu. A oni si stiahli jako okienko a začali po sebe jako ukazovať práve ako tie talianské gestá a bolo to strašne vtipné, že vlastne na diaľku vôbec nebolo vidieť, ako o čom sa bavia, ale vlastne ste to poznali z toho, že jak po sebe ako kričali a bolo to fakt vtipné, no, že po sebe ako tak ukazovali.
0: A frčelo se dál potom.
1: A frčelo se dál, hej.
2: A oni jako používají i ty gesta třeba při řízení, jako když odbočují, tak oni nedávají blinkry. Jen třeba vystrčí ruku jenom z toho okýnka. Vím, že když jsme takhle jeli buď do té Ostie nebo i do Pompeji, tak Felda řídil a myslím si, že to pro něho byla velká škola řídit s Italama, protože oni to fakt neřeší, oni jsou strašně chaotičtí, nedávají přednost, dávají myšky a troubí furt. Takže jakoby tam podle mě jediný pravidlo, který je v italské dopravě, je trup, a prostě někdo tě pustí, anebo to prostě profrčíš na prasáka.
0: Byli jste svědky nějaké havárky?
1: To naštěstí ne.
0: To totiž říkají lidé, že v těchto těch kulturách, vlastně jiných než středoevropských, že to je obrovský chaos, ale pozoruhodné je, že k těm haváriím nakonec nedochází, že prostě nějak si to hlídáš a nějak to šlape, nějak to funguje. Co v Ostii může člověk vidět, když tam přijede, krom toho, že si může jít na pláž, historické centrum, historická místečka?
2: Je tam jedno kousek za Ostií, kam my jsme teda nešli, protože už jsme něco podobného viděli v Římě, a je tam zase nějaká taková jako nějaký historický jako důkazy a šutry, by to člověk řekl, z té římské historie. Takže to, co my jsme viděli v Hadrianově vile, takový ty trosky a ty zbytky, tak kousek za Ostií je taky takovej kopec s těma kamenama a troskama jako těch lázní. Ale jinak vlastně nic. Oni fakt podle mě to všechno staví na tom, že tam je pláž a jsou tam jako hotely, jsou tam ty plážové místa a je tam jako centrum, které je divočejší než Tivoli, takže jsou tam jako bary, jsou tam restaurace, ale podle mě do Ostie lidi jezdí kvůli jako pláži.
0: Samozřejmě. Zmiňovali jste cestu do Pompeji, takže jste navštívili Pompeje a autem jste tam jeli, takže jste si pronajímali?
1: My jsme si prenajali auto na asi 2 alebo 3 dni a vlastně jsme vyrazili jako do Pompeji a jako bylo to super. Pompeje byly fajn, len nevyšlo nám počasí, takže nám tam jako celou dobu pršalo. Ono přišel ještě na můj brat vlastně za nami, takže jsme vzali jako nášho brata, nebo mojho brata a išli jsme spolu s ním do Pompeji. A jako strašně moc jsme si to užili, akurát to počasí nám nevyšlo. A mě osobně jako překvapilo v Pompejích, že to je také obrovské. Já jsem čakal, že ty Pompeje jsou prostě také 3-4 domečky prostě rozbúrané a že tam vlastně jako nič nebude. Ale my, když jsme tam jako přišli, tak jsme zjistili, že to je fakt jako obrovské město s nějakým štadionem a s trhmi a strašně veľa uličiek a strašně veľa domčekov a že to je tak na 3 dní, kým si to člověk jako prejde. Takže my jsme si to jako zrýchleně prešli za pol dňa.
0: A to mluvíme o tom zasypaném nebo o tom životě, který je okolo, nebo tyhle ty...
1: To jsou tě ruiny právě, které zasypal. Ano, přesně.
2: Jo, my jsme byli hodně překvapení, protože já vím, že když jsme tam jeli, tak náš nápad byl, že projdeme si Pompeje a vyšlápneme si jako Vesuv. A dojeli jsme na tom...
0: Dobře.
2: No, dojeli jsme na to místo a jenom jsme přišli k té vstupní bráně, jenom jsme zvedli tu hlavu a oni to měli fakt jakoby poschodový a Filda říká, to jako je celý velký město, to jsem nečekal. A říkám, já taky ne. A vzala jsem si jako plánek a oni to měli rozdělený, to bylo jak fakt Brno, jakože podle mě do 10 jako městských takových jako částí.
0: A všechno mrtvé. Jako...
2: Jo. Okay. Jo. Mm-hmm. A já jsem byla fakt překvapená, jak je to obrovský, a fakt v tom průvodci psali, jakože pokud chcete projít všechny Pompeje, jakože celé to město se všema těma troskama, co tam jsou, tak je to jako na 3 dny. Takže my jsme tam byli 4 hodiny, podle mě, a jakoby prošli jsme ty největší jako významnosti, takže jsme viděli ty lidi zasypaný tím popelem, a ono v něčem je to jako fakt hustý. Ta historie není jako lehká. Já si pamatuju, že když jsme byli tak v půlce, tak jsme si šli sednout do restaurace a googlili jsme si jako víc detailů té události, co se tam jako stalo, a nebylo nám z toho jako hezky. Ono to fakt bylo relativně rychle, co se tam jako by dělo, a ty lidi na to neuměli jako dostatečně rychle zareagovat. A když to člověk jako dojde v praxi, co to fakt jako znamená, a dojdou vám ty lidský příběhy, co všechno se tam stalo a jak to bylo fakt funkční město, jako veliký, tam fakt bylo divadlo, byly tam trhy, bylo tam hrozně moc domů, takže my jsme fakt procházeli jako od domu k domu a to město fakt jako žilo. A ten popel, to, co udělali, že spoustu těch věcí jako zachoval. Že tam jsou jako dochovaný různý jako grafity z té doby, různý fresky, a dochovaly se tam vlastně první nějaký erotický fresky jako z té doby. Takže tam to fakt bylo hrozně jako zachovaný historicky. A ti vědci nebo ti historici fakt udělali obrovský kus práce, jednak teda, že to vykopali, to město, jakože ty trámy, co tam byly, nebo ty sloupy, tak to byly prostě 2metrový. A když si představím, že oni to museli celý jako ohrabat, tak fakt udělali obrovský kus práce. Ale jako to, jak oni dokázali popsat ten život v tom městě, co tam všechno jako bylo, a fakt měli to hezky udělaný, že měli audio průvodce, který vás provázel tím městem a fakt vám říkal, tady jste na náměstí, tady se dělali trhy, tady byli obchodníci, tady to byla, oni fakt dokázali dohledat jako rodinnou historii jednotlivých domů. Ne všech, ale těch jako hlavních. Tady můžeme vidět, že byli obchodníci, tady prostě písaři nebo něco, že fakt, já jsem byla překvapená, kolik detailů oni byli schopni jako dohledat. Ano, a na Vesuvu jsme potom samozřejmě nedošli, protože jednak pršelo a jednak nám to časově nevyšlo, protože my jsme čekali, že budeme v Pompeji, já nevím, 2 hoďky. A trošku jsme to podcenili, no.
1: A jednak na ten Vesuv sa robí rezervačka, čo sme ako my nevedeli, takže tam si to treba zarezervovať niekoľko dní dopredu, a my, kým sme to ako začali riešiť, tak už to bolo všetko obsadené. Takže
3: to je dobrá poznámka pro cestovatele, kteří poslouchají, aby tohleto mohli vést v patrnosti.
2: Obecně všechno v Římě.
3: Jako teď zase z těch cestovatelských věcí do té možnosti být na blízku kultuře. Duben, květne, to znamená, že ještě normálně běžel běžný život. Viděli jste třeba děti chodit do školy, dokázali jste jako načíst něco z toho běžného života?
2: Viděli jsme školní exkurze.
1: Do těch vil různých.
2: Uh-huh. Jo, viděli jsme školní exkurze do různých vil a přemýšlíme se vlastně v Osty, tam, kde jsme byli, někde byla škola.
3: Nebo v Tivoli?
2: V Tivoli byla, to kolem, ta byla na hlavním náměstí, ale my jsme jako hodně přemýšleli, kde ty děti do té školy chodí. Protože oni chodili hrozně brzo ze školy, to vím, že jsme jako párkrát potkali školáčky, jako brzo odpoledne, a vlastně jsme přemýšleli, jako kdy do ty školy chodí, a já mám pocit, že Italové mají i posunutý prázdniny, že oni začínají podle mě dřív prázdniny než my.
1: Jako děti chodit do školy jsme asi neviděli, skôr jsme viděli lidi třeba chodit do kostola. Mm-hmm. Čiž mladých alebo starých, že to tam jako, to tam bylo vidět víc, ale jako tě školy jsme si moc nevšimli.
2: To je pravda. A jako v Itálii, nebo aspoň teda v Tivoli, ten kostel je fakt jako rodinná věc. Oni tam jako chodili celý rodiny, pak když odešli z toho kostela, tak šli společně na oběd, na zmrzlinu, a oni tím fakt jako hodně žijou. A co jsme zažili teda v Tivoli, byly nějaký oslavy Panny Marie. To bylo jako hrozně zajímavé, že oni fakt jí berou jako velmi důležitou, a dělali tam obrovský průvody, visely vlaječky prostě s nějakýma heslama a motama, jakože Panna Marie nás vidí a tak. A to pro nás bylo hrozně zajímavé. Tím, že tady v Česku to není až tak jako populární, ale v té Itálii oni na to fakt hodně staví a hodně je to tam cítit ten Marín. Ne, že kult osobnosti, ale
3: co dá říct, mariánský kult.
2: Ano, mariánský kult. Takže to nás celkem překvapilo. I vlastně počet kostelů v těch malých městech. Podle mě v Tivoli bylo minimálně jako 20 kostelů. a to bylo fakt malý město. A v Osty jich taky pár bylo. A viděli jsme nějaké závěrečné, jak mývají občas děti takovou oslavu zakončení školního roku, tak to jsme viděli v Osty, že to měli v kostele. Měli v kostele nějaký závěrečný ceremoniál školský. Tak to bylo zajímavé.
3: Tak než se s provincií Řím a s těmi dvěma městečky rozloučíme, co pro vás Itálie po tom pobytu, co pro vás znamená Itálie?
1: Dobré sladkosti ku káve.
3: Okay.
2: Pro mě asi to zpomalené tempo života. To pro mě bylo, já jsem to hrozně potřebovala v té době a moc mi to pomohlo si nějaké věci jako utříbit a fakt se mi to líbilo, jak oni žijou zpomaleně a obecně ta kultura je taková víc na pohodu a jako jim tam spoustu věcí nefunguje a oni se z toho nestresují. Prostě když autobus nepřijede, tak přijede další. A to já třeba bylo něco, kde já jsem hodně stresovala a musela jsem se naučit jako tam vypnout v tomhletom. Takže já jsem si asi odvážela nejvíc tu pohodu.
3: Piano.
2: A tu fakt to zpomalené životní tempo. A teda dobré jídlo. Já si myslím, že jsme přibrali v Itálii.
1: To určitě.
2: Oba dva.
3: Tak na závěr, co kdybyste podráždili trošku naše chuťové pohárky popisem nějakého to úplně top jídla? Co pro vás bylo?
1: On to není jakože úplně jakože top hlavné jedlo, ale mě tam strašně fascinovalo tie cornetto, o ktorom sme sa bavili, že to sú také tie talianské croissanty. A ja som mal jeden v kaviarni, ktorý bol plnený nejakou nutelou, ale mi prišlo, že tej nutely je tam viac ako toho croissantu, že to proste není ako v Česku, že máte ako ten croissantík a trošičku tej nutely a že ju máte problém ako nájsť. Ale tam toho bolo strašne moc a celé to ako z toho vytekalo z toho croissantu, takže oni sa tam s tým ako nemaznali a fakt to proste preplnili úplne ako do maxima.
2: To není jak naše české jako blihy, kde pomalu ani tu marmeládu nenajdeš, tak tam to bylo fakt naopak. Pro mě, já jsem se tam zamilovala hrozně moc ty talíře. Oni dělají fakt jakoby mix salámu a sýru ke všemu. A jako co si budem, italský sýry. Jestli máte rádi sýry, tak prostě Itálie je na tohle to úplně výborné království, kde mají jak velmi aromatické, tak i takové ty obyčejnější. A to se úplně jako rozpouští na jazyku. Máte ohňostroj chutí, jako to začne nějak a skončí to úplně jinak, ta příchuť. To stejný jako ty kombinace. Já jsem tam třeba zamilovala salám mortadela, což je prostě salám, který se podává s pistáciemi. Jo, kombinace, která by mě vůbec tady nenapadla a tam to bylo tak strašně dobrý a oni to prostě Italové fakt umí. Oni vaří z čerstvých surovin, všechno je tam jako čerstvé, moc dobré, takže jenom takový to obyčejný prkénko, co si dáte, tak se vám budou zbíhat sliny. Já si pamatuju, když jsem si dávala nějaký první sousto nějakého salámu nebo tam klobásky, tak jsem byla úplně, že oh, to je tak strašně dobrý. Mě nebe v puse.
3: Tak můj věm, vlastně určitý protiklad, svým způsobem sklidnění, umíme žít a moc věci neřešíme a vedle toho opravdu gejzír, intenzita, chutí a věmů. Jaký je váš dojem z toho dnešního povídání? Nechám na vás, protože jsme vás pozvali na výpravu a teď vlastně kéž ve vás jenom tak doznívá. V cestovatelském magazínu Za obzor byli hosty Lídy Matuškové Luska a Filip Mesároš. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.

S pořadem Za obzor jsme na Rádiu 7 docestovali k 11. hodině zářijového pátku s datem 18.9.2026. Od mikrofonu vás zdraví a u vysílání vítá Milan Remeš. Do provincie Řím se můžete s Lídou Matuškovou a manželi Mésárošovými vrátit ještě ve 2 hodiny v neděli odpoledne a také ve středu od 23 hodin. Do další evropské destinace se podíváme opět v pátek dopoledne v 10 hodin. S blížícím se podzimem, který už je venku znát, se možná v myšlenkách vracíme k horkým letním dnům nebo chvílím stráveným v dovolenkových destinacích. Přál bych si, aby vám i dnešní vysílání přineslo potěšení a povzbuzení a zahrálo vás u srdce, ať už posloucháte kdekoliv. Pojďme se společně podívat na pořady, které společně s písničkami zazní v následujících hodinách.

Každý člověk, který chce přijmout Ježíše do svého srdce, je pozván k rozhodnutí činit pokání. Titul Boží dcery a služebnice nese také Lucie, která je zapálená pro službu Kristu. I služba však může přinášet své následky, strach i vyčerpání. Tím vším si Lucie prošla, ale díky znovu přijaté milosti odpuštění a upřímnému pokání zažila Boží osvobození. Do komůrky svého života s Bohem nechá nahlédnout v pořadu S Bohem od 11:15.

Ve čtení na pokračování otevíráme historický román manželů Dolejších, Plavčík Žán. Na lodi Jitřenka se chystá vzpoura a Žánovi jde o život. Příběh pokračuje v podání Pavla Hromádky ve 12 hodin a 15 minut. Jsme zvyklí prosit Boha o odpuštění. Umíme se kvůli němu také zastavit? Jom Kippur, den smíření, zve člověka na jeden den opustit běžný rytmus života a postavit se před Boha v pravdě. V čem spočívá duchovní síla nejsvětějšího židovského svátku a proč nám připomíná, že na smíření záleží natolik, že stojí za to zastavit celý život? V pořadu Kudy kam v jednu hodinu Dana Kenningová představí svátek, který otevírá cestu k hlubšímu pohledu na Boží milosrdenství i na nás samotné. Písničky s přáním pro potěšení a povzbuzení posíláme k vám. Stačí si napsat a ladit Rádio 7 od 14 do 15 hodin. Tolik přehled nejbližších pořadů. Věřím, že si z naší nabídky vyberete a zůstanete s námi. Teď už písničky od Kirsten Miluje a Kéfa se kým ťa mám. Ať se vám dobře pátečně poslouchá.

To byl Kéfas a Kým tě mám. Tahle písnička byla taková novomanželská. Byla to písnička, která zpívá o tom, když tě mám, nejsem na tom světě sám. Lásku dýchám, když tebe mám. Dnes tě vidím v bílých šatech, je to jistě velká změna. Jsem tvůj muž a ty moje žena. Tak bych si přál, aby tahle písnička přinesla povzbuzení pro všechny novomanžele, ale také povzbuzení pro všechny, kdo už v manželství nějaký čas jsou, aby si tak vzpomněli na to, na tu radost, kterou měli v ten svatební den, když se podívali na toho druhého a přemýšleli i o těch možná dalších dnech, které je čekají s radostí, vděčností a s takovým očekáváním, tak aby si na tuto radost a první lásku vzpomněli a aby je tak povzbudila nejenom pro dnešní den, ale i pro ty deny další. Po následující písničce skupiny Alive Nalezený už nás čeká pořad s Bohem, tak zůstaňte s námi.

Dnešní vyprávění naladíte ještě v neděli v 10 hodin a 15 minut a také v úterý od 18.30. Další vydání pořadu s Bohem je připravené v pátek od 11.15. Uslyšíte v něm o nejrůznějších úskalých, výzvách i zkouškách, které prožil Richard Cucor. Další svědectví můžete slyšet také v relaci Stopy. V pondělí od 8 hodin 30 minut se o ně podělí Lucie Pohanková. Teď už na Rádiu 7 skladby Jen v tebe důvěru mám kapely Imperio a Typ Erit, Víc síly maďarské skupiny Heino Cyklak, což znamená ranní hvězda. Po nich se podíváme, jaké jméno se na nás dnes směje z kalendáře.

Dnes je 18. září. Pod dnešním datem v kalendáři najdeme napsáno jméno Krištof. Jde o jméno řecké, původně znělo Kristoforos a překládá se jako nositel Krista, Kristonoš. Se jménem Krištof je spojená zajímavá, ale smyšlená legenda. Krištof se zřejmě narodil ve 2. století v Kanánu a od svých rodičů dostal jméno Reprobus. Byl to velmi statný muž a svou silou se podobal obru. Jeho síla jej vedla k tomu, že chtěl sloužit nejmocnějšímu panovníkovi světa, stále však nemohl najít toho pravého, až mu jeden starý poustevník poradil, aby přenášel na svém obrovitém těle lidi přes nedalekou řeku. Jednou přenášel Reprobus malého chlapce, avšak uprostřed řeky už nemohl nezvyklou váhu dítěte unést. Když došel zcela vyčerpán na druhou stranu, řeklo mu dítě: Ježíš Kristus byl tvým břemenem, nesl jsi víc než celý svět. Reprobus se pak nechal pokřtít a přijal nové jméno Kristoforos. Později se Krištof dostal do zajetí líkijského krále, který krutě pronásledoval všechny křesťany. Tolik zajímavá, ale smyšlená legenda. Podle posledních statistik je v naší zemi kolem 12 000 kristonošů. Přál bych si, aby jich bylo mnohem více, abychom my všichni byli kristonoši. Věřím, že by to u nás vypadalo o dost jinak, než jak je tomu dnes. Myslím, že Krištofové budou rádi, když si na ně vzpomenete a jejich sváteční den jim zpříjemníte přáním a něčím, co mají rádi. Podívejte se s nimi třeba na film Zlaté ruce, který vypráví příběh Bena Carsona, který je zmíněn také v dnešním kalendáriu, amerického neurochirurga, který vedl tým operatérů, jimž se jako prvním na světě podařilo oddělit siamská dvojčata spojená lepkou k sobě. My všem Krištofům přejeme radostný sváteční den, hluboký a pevný vztah s Ježíšem Kristem a posíláme jim z Rádia 7 hezkou písničku.

Jsi domov můj, moje spása, bezpečné místo, kde už nikdy nejsem sám, doznělo v písni City House Music, kterou jsme hráli dnešním oslavencům Krištofům. Ale její slova o boží věrnosti a lásce, která nám dává poznat to, co světu chybí, zní pro nás, pro všechny. Nikde jinde nenajdeme to, co nám do života dává Bůh sám. Kéž ten domov u něj najdeme my všichni. Do pátečního poledne zbývá přibližně 10 minut, které vyplní písničky chválící skupiny křesťanského sboru Vsetín, Zlín a Vizovice a také romské kapely TBB, jejíž název znamená Tobě, Bože blíž.

S písní Mé tutka Maf, miluji tě jsme se přenesli přes 12. hodinu a i do druhé poloviny pátku 18. září 2026 vstupujete ve společnosti Křesťanského rádia 7, jehož vysílání vás od mikrofonu provází Milan Remeš. Dnešní den má být polojasný až oblačný, v Čechách přechodně i zatažený. Ráno nás alespoň na Moravě přivítalo mléčnými mlhami. Během dne se má na severozápadě objevit slabý déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Dobrá zpráva je, že večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat, tedy alespoň dle předpovědi Českého meteorologického ústavu. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách v 1000 metrech kolem 13 stupňů. Výhled na přicházející víkend je vcelku příjemný, tedy alespoň na sobotu, která má být vesměs slunečná, s teplotami minimálně o stupeň vyššími než dnes. Můžete tedy pomalu v hlavě spřádat plány na nějaký hezký výlet nebo procházku. Rádio 7 vám již ve čtvrt na jednu nabídne další díl románu Plavčík Žán ve čtení na pokračování a v jednu hodinu se můžete těšit na pořad Kudikam, ve kterém Dana Kenningová představí nejsvětější židovský svátek Jom Kippur, jehož oslava letos začíná tuto neděli při západu slunce. Nyní vás zvu ke společnému zastavení a ztišení před Bohem, abychom jemu vydali odpolední čas, který je před námi. Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj. Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost. Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce, tak najdeš milost a uznání v očích božích i lidských. Nebeský Otče, děkuji ti za tuto chvíli, za možnost přicházet k tobě, Bohu živému a svatému, stvořiteli všeho viditelného i neviditelného, Bohu, který se sklání ve své milosti a lásce k člověku, který je často nevděčný, paličatý, chce si žít po svém a žene se za věcmi, které jsou jen marnivé a zbytečné, chová se nabubřele a pyšně, jako by spolkl všechnu moudrost světa. Děkuji ti za tvou schovývavost, za to, že nám ukazuješ cestu k sobě, že nám dáváš naději a odpuštění ve svém synu, který s námi chodil po této zemi, Ježíši Kristu. Děkuji za tvé slovo, které je nám rádcem a průvodcem. Prosím za všechny, kteří poslouchají, ať se v tuto chvíli mohou zastavit a stišit svá srdce před tebou, soustředit se znovu na tebe, na tvůj hlas, na tvé slovo, na tvou pravdu. Buď s námi, aby nás ani v tom dnešním odpoledni neopouštěli milosrdenství a věrnost. Abychom ve všem tom lidském, světském zhonu a tlaku, který zažíváme v práci, ve škole, ve vztazích, nezapomínali na tebe a na to, co nám říkáš. Buď na blízku a utěšuj osamělé, zarmoucené, ty, kteří mají v mysli temné myšlenky a chmury, dej, ať prožijí tvou hřejivou blízkost, uzdravující, potěšující dotek, ať září světlo tvé lásky a pravdy v jejich myslích i srdcích. A zasévej semínka Božího království do srdcí těch, kteří tě ještě neznají, kteří odmítají dobrou zprávu o Ježíši, aby oni mohli otevřít své oči a uvidět tebe ve slávě, která ti náleží. Děkuji ti, že v naší zemi můžeme svobodně šířit evangelium a prosím tě, posiluj všechny, kteří pro svou víru zažívají ponižování, pronásledování a posměch. A prosím i za ty, kteří vedou naši zemi, aby poznali bázeň před tebou a byli dobrými, spravedlivými a zodpovědnými správci a hleděli na druhé, ne na svůj vlastní prospěch. Chvála tobě, Bože náš, ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.

Prostřednictvím románu manželů Dolejších Plavčík Žán se opět ocitneme na lodi Jitřenka, která veze zbraně na pirátský ostrov. Na palubě je také plavčík Žán, jehož osudy sledujeme. Žánovo předčítání z Bible vyvolává mezi muži neklid a kapitán Flaubert rozhodne, že plavčík musí zmizet, ovšem tak, aby to vypadalo jako nehoda. Sám chystá na lodi vzpouru s cílem zmocnit se nákladu zbraní a lodi, čte Pavel Hromádka.

0: Šestá kapitola. Červenec léta páně 1676. Léčky. Stmívalo se. Klidný podvečer se zvolna měnil v tichou noc. Na zadní palubě a velitelském můstku zablikaly olejové lampy. Zdánlivě nekonečný mořský obzor se propadal do tmy a mezi mraky na obloze se proplétal úzký srpek měsíce. Tuhle dobu měl Jean nejraději. Končil pro něho téměř nepřetržitý řetěz nejrůznějších povinností a přišla chvíle, kdy zavoněly nacpané dýmky, ozvaly se tlumené hlasy při rozhovorech nebo pomalá píseň opěvující většinou krásné ženy tam, kde si daleko na pevnině. Byl to čas, kdy si mohl po únavné práci vypít nerušeně čaj z malého cínového poháru. Našel jej zapadlý mezi spoustou jiného nádobí a rázem si ho přivlastnil, protože mu, aniž by věděl čím, připomínal domov. Večer byl také čas na přemýšlení a modlitbu a občas i na popovídání s jinak obhroublými a neurvalými muži, které dohasínající slunce měnilo v jemnější stvoření. Zrovna když se chystal odnést poslední kousky umytého nádobí, strčil do něho kterýsi z námořníků. Hele, mladej, vzkazuje ti Mario, že až tady s tím budeš hotov, máš přijít napříč, pomoct mu dotáhnout lano od kosatky. Zdá se mu, že nějak povoluje. Jean si pomyslel, že by to mohlo klidně počkat do rána, ale nahlas řekl, dobře, budu se snažit být tam co nejdřív. V kuchyni poprosil starého Bertrána, zda by mohl srovnat nádobí do beden za něho, protože ho lodník nutně potřebuje na přídi. Taky by ti už mohl dát pokoj, zahudral staroch a zvedl se neochotně z rohože. Jean se na něho vděčně usmál a obrátil se ke schůdkům vedoucím na palubu. S lodníkem bylo opravdu těžké pořízení, snažil se důsledně plnit svůj slib, který Jeanovi dal, a využil každou příležitost k tomu, aby mu pobyt na lodi znepříjemnil. Občas měl chlapec co dělat, aby se ovládl a zachoval klid. Víš co, odpusť mi to, říkával v takových chvílích Mario. Vždyť jsem přece ubohý hříšník a sám si tvrdil, že jako takový odpuštění potřebuju. Pak se zpravidla rozchechtal, až kodolibě sledoval Jeanovy reakce. Přes všechno toto trápení však neměl Jean pocit, že by byl Mario zlý člověk, který by mu chtěl záměrně ublížit. Několikrát spatřil, že ho lodník zkoumavě pozoruje ve chvílích, kdy si myslel, že ho Jean nemůže vidět. Po určité době došel k přesvědčení, že Máriova okázalá hrubost a nepřiměřená tvrdost je pouze obraná maska skrývající trochu jinou tvář. Jean se proplétal mezi stočenými lany a občas se mu podařilo zakopnout oplachetní úchyty. Oproti zádi byla příď osvětlena pouze jedinou lampou, která se pohupovala v rytmu vln na čnělce. Mario, zavolal do tmy. Mario, jste tam? Odpovědí mu však bylo ticho s obvyklými zvuky skřípajících ráhen a ve větru jemně drnčících lan. To je divné, bručel si pro sebe a zkusmo potáhl za lano upevňující kosatku. Bylo napnuté k prasknutí. Sám by ho přece utáhnout nedokázal. Přelétl očima temnou příď. Nikde nikdo. Ohlédl se. Daleko na zádi probleskovaly ohýnky lamp a občas k němu slabě zalétl výbuch smíchu. Dostal strach. V mysli se mu myhly po otevřené dveře kajuty a v nich tmavý stín neznámého. Mario! Určitě tu není. Je tady sám. Úplně sám. Nebo také ne. Nutil se do klidu, ale pocit, že ve tmě se skrývá někdo, kdo sleduje každý jeho pohyb a čeká na vhodnou příležitost, byl tak intenzivní, že se ho zmocnila panika. Pustil lano a rozběhl se směrem na záď. Pozdě. Zezadu ho uchopili dvě silné paže, strhli ho zpět a čísi kostnaté prsty se mu zarily do krku. Chtěl volat o pomoc, ale nemohl. Loktem levé ruky prudce trhl dozadu. Cítil, jak narazil do čehosi měkkého a uslyšel neznámého heknout. Stačil se nadechnout. V zápětí jím však bylo opět prudce smíknuto a jeho krk pocítil nový bolestivý stisk. Šumění moře mu začalo splývat s hukotem krve ve vlastní hlavě. To je konec. Konec. Konec, uvědomoval si. Z posledních sil se ohnal po neznámém útočníkovi nohou. Byl to zbytečný a marný pokus, který ho připravil o zbytek sil. Bože, ty, který si ke mně mluvil mezi larušelskými útesy. Před očima se mu začala rozebíhat různobarevná kola. Konec. V té chvíli zaslechl, jak útočník tiše vydechl, sevření prstů povolilo a jeho krk a záda zalilo cosi teplého. Upadl mezi klubka lan a namáhavě lapal po dechu. Jako v mlze viděl před sebou tmavé obrysy stojícího muže, jak zvedá nad hlavu bezvládné lidské tělo a obloukem ho hází do prázdna. Chvíli na to se ozvalo šplouchnutí a po něm věta.
1: Hádám, že na lodi je o jednoho neřáda míň. Tak co, plavčíku?
0: Sklonil se muž nad žánem a se zájmem si ho prohlížel.
1: Nemáš pošramocenej ten svůj krček víc, než je zdrávo?
0: Byl to poďobanej. Žán chtěl něco povědět, ale z úst se mu vydralo pouze jakési zachrčení.
1: Jen klid, mladej pane, klid. Nějakou chvíli potrvá, než se ti zase vrátí řeč. Ale neboj, všecko se spraví. Důležitý je, že ještě dejcháš, jasný?
2: Ty jsi ho zabil,
0: vypravil ze sebe s námahou Žán.
1: A co jsem měl podle tebe udělat jinýho?
0: Zeptal se prakticky poďobanej.
1: Nebo myslíš, že by si ten pán dal říct po dobrým?
0: Žán se jako fascinován díval na dlouhý nůž, který námořník držel doposud v ruce. Jeho ostří matně odráželo chladnou zář měsíce. Poďobanej si ho bez velkých rozpaků otřel o špinavou manžetu svých kalhot a zastrčil zezadu za košily.
1: Já si hned myslel, že v tom bude nějaká lumpárna,
0: vysvětloval přitom.
1: Náhodou jsem stál kousek od vás, když ti ten dlouhán vyřizoval Máriův vzkaz. Jenomže o chvíli později jsem zjistil, že náš lodník oddychuje jako batule ve svý kajutě. Tak jsem si řekl, že rozhodně nebude na škodu, když se podívám, o co tady vlastně jde.
2: Zabil jsi ho?
0: Nemohl se stále vzpamatovat Žán.
2: No a?
0: Utrhl se na něho poďobanej.
2: To ti pořád ještě nedošlo, že jsi mohl být v tuhle chvíli na jeho místě?
0: Chlapec se s námahou zvedl z paluby a přejel si rukou poznatelně otékajícím krku. Poďobanej ho chvíli sledoval a pak prohodil.
1: Radím ti tu tvoji košili hodit za ním,
0: ukázal prstem na mořskou hladinu.
1: Někoho by mohlo zajímat, jak jsi přišel k té ozdobě na zádech.
2: Taky si myslím, že pro nás oba bude lepší, když o téhle záležitosti pomlčíme.
0: Žán mechanicky přikývl na souhlas a stáhl přitom košili přes hlavu. S odporem si uvědomil, že ta rozteklá tmavá skvrna na ní je krev mrtvého.
1: Máš ještě nějakou?
0: Přikývl.
1: Dej ji sem,
0: přikázal námořník.
1: Musíme už zmizet.
0: Poďobanej se schýbl a sebral jeden z upínacích háků, které se válely po zemi. Zabalil ho do látky, rozmáchl se a hodil. Zatřepetala se ve vzduchu jako motýl a zmizela.
1: Teď je to v pořádku,
0: stáhl tvář ve spokojeném úšklepku námořník.
1: Jde se. Měl bych ti poděkovat,
0: zasýpal Žán.
1: Mně?
0: Zamyslil se Poďobanej.
1: No, dejme tomu.
2: Ale jinak mám pocit, že tvoje díky zasluhuje někdo úplně jiný. Pořád mi totiž vrtá hlavou, jak jsem přišel na tu myšlenku podívat se do Mariovy kajuty. Vždyť normálně mi po těchto věcech vůbec nic není. Chápeš to? Možná, ale přiznám se, že z téhle stránky jsem o tom ještě nestačil přemýšlet.
0: Žán se odmlčel. Náhle se ho zmocnila nesmírná únava a on pocítil obrovskou touhu natáhnout se v kuchyni na svou rohož vedle Bertrána a spát a spát. Tu noc však zůstalo pouze upřání. Ležel s očima do kořán, poslouchal Starochovo chrápání, slyšel kroky přecházející palubní hlídky nad sebou a rozjitřenou myslí mu letěly spousty nejrůznějších myšlenek, které nakonec splynuly v jedno jediné jméno – Flaubert. Jestli ho nezabiješ ty, zabije on tebe. Vybavil si v duchu Jordanovi nenávistně zúžené oči. Na čele mu vyvstaly krůpěje potu, že by Jordan něco věděl?

0: Takže ten mladíček si běhá živ a zdráv po palubě, zatímco August krmí žraloky. To se tedy skutečně povedlo, rozesmál se Flaubert. Jeden by myslel, že z toho máš ještě radost, prskl znechuceně Lapré. To ne, nemůžeš ale popřít, že je to překvápko. Na přídi zůstala pořádná kaluž krve, informoval Lapré dál. Pochopitelně jsem se snažil ji co nejrychleji spláchnout z prken a jen doufám, že si ji někdo nevšiml přede mnou. Zmizení Augusteho jsem vysvětlil tím, že vzal pochopa při noční hlídce. Jestli tomu uvěřila posádka, nevím. Jistý však je, že na tuhle pohádku mi neskočil Bikarat. Když jsem mu ji vyprávěl, zvedl velevýznamně obočí a pronesl skutečně? Znělo to tak ironicky, že jsem si v první chvíli pomyslel, jsme v loji, protože ví všecko. Vrtá mi hlavou, jak to ten kluk zvládl, přemýšlel nahlas Flaubert. Nevěřím, že by na Augusteho stačil sám. Já taky ne, i když nikdy nemůžeš přesně odhadnout, co v kom je. O tom by se dalo vyprávět. Kďasu se vším, zaklel Flaubert. Co když nebude mlčet? Vlastně žádnej důvod k tomu ani nemá. A když si pomyslím, že se přátelí s kde kým, poslyš, musí zmizet. A to co nejrychleji. Udělej to, jak chceš, ale já ho na lodi už nechci vidět. A nezapomeň, musí jít o náhodu. Zuby můžeme ukázat až v ten pravý čas. Něco vymyslím. To doufám. V sázce je příliš mnoho. A ten učedník páně by nám mohl udělat pěkný škrt přes rozpočet. Tak zlý to zase není. Mohlo by. Snad z něho nakonec nemáš strach, pronesl překvapeně Lapré a se zájmem si přitom prohlížel tvář královského důstojníka. Flaubert mlčel. Nebo se snad bojíš Boha, v kterýho ten mladíček věří? Přidal jeho společník jízlivě. Ten první neexistuje a ten druhý už skoro taky ne. Podrážděně zareagoval Flaubert, který občasné špičkování svého komplice nesnášel. Nemůžeš ale popřít, že nejseš tak úplně ve svý kůži. Trval si Lapré na svém. Navenek to sice není tak patrný, ale je cítit, že... Flaubert vyskočil ze židle a popadl Laprého za límec. Pak si ho přitáhl přes stůl těsně k sobě a přitom mu zasyčel do tváře. Tak ty si nedáš pokoj. Laskavě si zapamatuj, že zničím každého, kdo se mi opováží vstoupit do cesty. Jistě, sešklebil obličej Lapré. Zabíjet to ty umíš. Vždycky si to uměl. A líp než ty druhý. Ale ten strach, který se v tobě usadil, ten strach zabít nemůžeš. Leda, že bys podříz sám sebe. A to ty nedokážeš. Tak dost, snažil se Flaubert ovládnout hlas. O jakém strachu to pořád meleš?
1: Má dokonce svý jméno, chroptěl Lapré, který už modral v obličeji. Panství Conti!
0: Flaubert ho při těch slovech prudce odstrčil, takže klopítl a padl na podlahu.
2: Koukej mazat a udělat, co jsem ti řekl.
0: Založil si ruce v bok. A počítej s tím, že jestli něco pokazíš, připíchnu tě vlastnoručně ke stěžni. Lapré vstal, oprášil si kalhoty, urovnal límec u košile a beze slova za sebou práskl dveřmi.
3: No, a to je vlastně všechno.
0: Zvedl Jean oči, když Levasseurovi dovyprávěl svůj příběh.

0: je na lodi víc. Jeden večer, když jsme seděli dole v kajutě, někdo nás celou dobu poslouchal. Budeme muset být opatrnější, Žáne. Naskočili kormidelníkovi na čele starostlivé vrásky. Začíná to být vážné. Myslíte, že nedají pokoj? O tom nepochybuj. Vy mě děsíte, Žaku. Pane hrabě, stišil hlas do šepotu kormidelník. Když jste přijal místo plavčíka, které vám bylo nabídnuto samotným vrahem vaší rodiny, musel jste vědět, že lezete do jámy lvové. Tak naivní určitě nejste, abyste se domníval, že nedojde ke střetu. Asi jsem si to představoval všechno trochu jinak. A kdybych nevěděl, že je Bůh, který člověka chrání, i když strach mám i tak, na lodi není kam se schovat a oni si se mnou mohou pohrávat jako kočka s myší. Žán se zahleděl přes Levasseurovo rameno na smaragdovou hladinu odrážející v mírných vlnách záblesky poledního slunce. Copak se lidé musí navzájem stále nenávidět a vraždit? Zeptal se s hořkostí v hlase. Nějaký ten důvod se vždycky najde. Konec konců, vždyť ty ho máš také. Flaubert spáchal zločin na tvé rodině. Nebylo by tedy spravedlivé odplatit mu stejnou měrou? Snad mě k tomu nechcete navádět, Žaku? Ne. Vím stejně dobře jako ty, že tímhle směrem cesta nevede. Vy jste už někdy někoho zabil? Podívej, chlapče, Bůh mi odpustil hříchy a dal nový život. Řeknu ti to tedy tak. Dnes už bych nikoho nezabil. Možná, že se budu muset bránit. Nemyslím, že je nesprávné použít zbraň, když někdo usiluje o život můj nebo mého blížního. Muž by se neměl děsit rány z pistole a měl by z ní umět vystřelit. Ale ten, který tě sem poslal jako nástroj své spravedlnosti, si už jistě bude vědět rady. Jak jste na to přišel? Zeptal se zaraženě Žán, jemuž při Levasseurových slovech prolétla hlavou vzpomínka na noc mezi Larušelskými útesy, kde tehdy slyšel téměř stejnou větu. Bůh jedná opravdu velmi zvláštním způsobem. Rozesmál se kormidelník, když mu o tom Žán pověděl. Ale musíš chtě nechtě uznat, že to má logiku. Jen se neboj, nepochybuju, že celou situaci má pevně v rukou. Je přirozené mít strach, přemýšlel Žán. A mimoděk se dotkl bolavého krku ovázaného šátkem, který skrýval ošklivé modřiny. Jak je krásné, když člověk může mít ve chvílích úzkosti přítele, kterého posílá Bůh. Ať už se jmenuje Verné, Bazen nebo Levasseur. Jsem moc rád, že jste tady se mnou, Žaku.
1: Asi jste si toho ještě nestačil všimnout, pane de Conti, přimhouřil kormidelník oko. Ale já jsem na tom v tomto směru obdobně.

Žán stoupal příčku za příčkou po žebříku, upevněném na hlavním stěžni ke strážnímu koši. Byla to vedle práce v kuchyni jedna z jeho nejčastějších povinností na lodi. Nenaříkal si. Několika hodinový pobyt mezi palubou a

oblaky mu dával možnost uniknout Máriovým rozmarům a současně poskytoval určité bezpečí před všemi nečekanými útoky. Chtějí mě zabít, prolétlo mu občas během dne hlavou ostré bodnutí. Prozatím se však nedělo nic. Po námořníkovi, který skončil s proříznutým hrdlem v lodní brázdě, se nikdo nescháněl. A dokonce ani Bikarat nevyvíjel žádné úsilí objasnit Augusteho zmizení a prověřit tak pravdivost oficiální verze, která říkala, že spadl přes palubu při noční hlídce. O to víc však Jeanovi připadalo všechno to mlčení jako klid před bouří. Syn zavražděného pána hrabství Conti nebyl v žádném případě nějaká třasořitka. Jako dítěti šlechtické rodiny mu byla poskytnuta všestranná výchova, k níž patřila jízda na koni, různé druhy zápasu a samozřejmě i umění ovládat rozmanité zbraně. Měl velmi dobrého učitele šermu, jenž nadaného žáka naučil mistrným způsobem ovládat meč, kort i dlouhý úzký rapír. Ovšem proti podlosti a zákeřnosti nezmůže nic odvaha ani umění. Příčka za příčkou ho vzdalovala lodnímu ruchu. Zastavil se a zahleděl se dolů. Teprve tady z té výšky bylo patrné, jak se loď kymácí a pohupuje ze strany na stranu. Zpočátku při tomto pohledu prožíval nevolnost, ale nyní si již zvykl. Hluboko pod ním se pohybovali po palubě námořníci. Viděl Flaubera, která se o něčem dohaduje s Bikaratem. De La Salle stál opodál se svým nepostradatelným dlouhým dalekohledem a sledoval honičky vždy přítomných delfínů nebo občasně proplouvající obrovské velrybí samce. Všiml si také Laprého civícího vzhůru a se zájmem sledujícího jeho lezecké umění. Jeanovi zbývalo ke strážnímu koši ještě asi 10 příček. Zakrátko se posadí a vychutná daleké rozhledy. Moře je poměrně klidné, ne jako posledně, kdy musel stát celé hodiny připoutaný širokým koženým pásem ke stěžni, aby ho neschodili prudké výkyvy lodi a nápor větru. Spokojeně se usmál a nastavil tvář lehkému vánku. V té chvíli ucítil, jak mu obličej zasáhla sprška jakéhosi jemného poprašku. Prudce zamrkal a volnou rukou se snažil otřít si tvář. Co to jen může být takhle vysoko? Vánek se zvedl znovu. A opět se na něho, odkud si zhora, snesl ten jemný prach. Podíval se na svou ruku. Byla pokryta úlomky dřevěných pilin, jaké vznikají při řezání dřeva pilkou s jemnými zuby. Kde se tu vzali? Snažil se uhádnout Jean, zatímco jeho oči bloudily po vyrovnaných příčkách žebříku, sahajícímu až ke strážnímu koši. Příčky. Zatmělo se mu náhle před očima a v duchu si vybavil Laprého číhavý pohled. Podíval se dolů. Ano, stál tam a čekal. Podezření se rázem změnilo v jistotu. Některá nebo některé z příček nad jeho hlavou musejí být naříznuté. Natáhl ruku po té nejbližší. Přitiskl se ke stěžni a zatáhl. Držela. Opatrně na ni přenesl váhu těla a zkusil další. Sunul se vzhůru zvolna jako had. Byla to až ta v pořadí pátá. Praskla jako párátko. Jean ji teď držel v ruce a nevěřícně si ji prohlížel. Co by s ním bylo, kdyby se před chvílí nezastavil, kdyby v rýze řezu nezbyl žádný prach, kdyby zrovna nezafoukal vítr, kdyby... Můj bože, bože můj, mumlal v jakémsi tichém zděšení.
Znovu se zahleděl dolů. Lapré zmizel. Pod ním byla jen paluba z vyschlého tvrdého dřeva. Možná, že by ale nespadl přímo na ni. Záleželo by na tom, v jakém úhlu by byl v ten moment hlavní stěžeň vůči mořské hladině. Tak jako tak by to ovšem znamenalo jistou smrt. Udělalo se mu špatně a měl pocit, že každou chvíli začne zvracet. Nohy jakoby změkly a svaly povolily. Loď se s ním začala točit a krev prudce pulzovala ve spáncích. Jen klid, klid, napomínal se polohlasně a zároveň si v duchu vybavoval, že před ním ve strážním koši seděl Lapré. Tak tedy on. Zvedl se mu opět žaludek. Dost, okřikl se teď už nahlas a zatěl vší silou zuby. Žiješ, tak nemysli na to, co by kdyby. Na podobné úvahy budeš mít dost času až dole. Zastrčil zlomenou příčku za široký opasek kalhot a začal sestupovat. Zpočátku se mu klepaly nohy a musel dávat pozor na každý svůj krok. Čím však byl níž, tím se stával jistějším a klidnějším. Konečně se s úlevou dotkl sluncem rozpálených prken paluby. Žijí. Otřel si spocené čelo a přeměřil očima výšku, kterou měl proletět. Otřásl se. Ne, Bůh není někde daleko, jak tvrdí lidé, napadlo ho. Kdyby byl, pak by on v této chvíli už nežil. Bůh je tu s ním, na této lodi, a proto ještě dýchá. Zvažoval, co teď. Nejlepší asi bude navštívit kapitána. Vždyť konec konců, pokud by to takhle šlo dál, nebyl by ohrožen pouze jeho život. Už se chystal vykročit k zadní palubě, když se k němu odkudsi přitočil Lapré. Hádám, že tě Mario moc nepochválí za to, jak plníš jeho příkazy. Pokud vím, máš sedět nahoře. Těkali Laprého oči od Žánova obličeje k jeho pasu s kusem uříznutého dřeva. Mě nepochválí Mario a vás zase někdo jiný. Odsekl Žán a rázně si to namířil k důstojnickým kajutám.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka, o hudební doprovod se postaral Tomáš Najbrt. Dnešní díl si můžete poslechnout ještě ve 22.15 a pokračování naladíte opět v pondělí 4 hodiny popoledni. Na Rádiu 7 je na dohled 13. hodina a s ní i pořad Kudy kam, který se dnes věnuje židovskému svátku Jom Kippur, Dní smíření. Předtím ještě Miroslav Grunsberg s písní Jsem tady, kapela Jiný rytmus se skladbou Jak nádherný a také Rita Baloš, která se svou chválící skupinou zaspívá píseň Rock of Ages, Skála věků, jejíž slova mluví o skále věků, kterou je Ježíš Kristus. Jsme rádi, že jste i dnes s námi.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Je pátek 18. září 2026 a i do Rádia 7, jehož vysílání posloucháte, dorazila 13. hodina, která sebou přináší pořad Kudy kam dnes s Danou Kenningovou, která nám představí svátek, který otevírá cestu k hlubšímu pohledu na Boží milosrdenství i na nás samotné, Jom Kippur. Od mikrofonu vám přeje milosrdenství plný poslech Milan Remeš.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Jak důležité je pro vás smíření, když vás někdo zraní nebo vy někomu omylem ublížíte? Co jste proto ochotní obětovat? Víte, že v židovství je smíření vyhrazen jeden den v roce a je to ten nejvýznamnější den židovského roku, kdy se zastaví veškeré činnosti a provoz v celém Izraeli? Svátku Jom Kippur a co může znamenat pro nás, dnes den smíření, je věnován pořad Kudy kam, u kterého vás vítá Dana Kenningová. Jom Kippur je jeden z podzimních svátků, které ustanovil Bůh ve Starém zákoně. Pro nás křesťany je určitě důležité, jak se význam tohoto svátku naplnil v Pánu Ježíši a co může znamenat pro naše vzájemné vztahy i náš vztah k Bohu. K tomu se postupně dostaneme. Je v něm spousta nádherné a hluboké symboliky čísel, barev i různých úkonů. Zajímavé je, že dnes tento svátek slaví i nepraktikující Židé jako příležitost k napravení vztahů nebo očištění svědomí skrze dobročinnost. Ostatně o sekulárních Židech je krásný židovský vtip. Víte, jaký je rozdíl mezi běžným ateistou a židovským ateistou? Židovský ateista nepochybuje o tom, že Bůh neexistuje, ale pro jistotu ho raději neštve. Připomíná mi to cimrmanovský výrok. Jsem tak zarytý ateista, až se bojím, že mě Pán Bůh potrestá. A tak nějak je to se sekulárními Židy na Jom Kippur. Ale pojďme se podívat do Starého zákona, jak a proč Bůh tento svátek ustanovil. Najdeme ho celý podrobně popsaný v knize Levitikus v 16. kapitole a protože je dlouhá, nebudu číst všechny detaily. Hospodin řekl Mojžíšovi, promluv ke svému bratru Áronovi, ať nevstupuje v libovolné době do svatyně, dovnitř za oponu k příkrovu, který je na schráně, aby nezemřel, až se objevím v oblaku nad příkrovem. Jen tak smí Áron přistupovat ke svatyni. S mladým bíčkem k oběti za hřích a s beranem k oběti zápalné. Oblékne si svatou lněnou suknici, pod ní bude mít na těle lněné spodky, přepáše se lněnou šerpou a ovine si lněný turban. Je to svaté roucho. Celý se omije vodou, než je oblékne. Od pospolitosti Izraelců vezme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k oběti zápalné. Potom přivede Áron bíčka jako svou oběť za hřích a vykoná za sebe a za svůj dům smírčí obřady. Dále od verše 12. Vezme z oltáře od Hospodina kadidelnici plnou žhavého uhlí a dvě hrsti jemného kadidla z vonných věcí a vnese to dovnitř za oponu. Kadidlo vloží na oheň před Hospodina. Oblak z kadidla zahalí příkrov, který je na schráně svědectví, aby nezemřel. Potom vezme trochu krve z bíčka a stříkne ji prstem na příkrov z přední strany a před příkrov stříkne prstem trochu krve 7krát. Pak porazí kozla, oběť za hřích lidu, a vnese jeho krev dovnitř za oponu. S jeho krví naloží stejně jako s krví bíčka. Stříkne ji na příkrov a před příkrov. Tak vykoná smírčí obřady za svatyni pro nečistotu Izraelců, pro jejich přestoupení a všechny jejich hříchy. Stejně bude postupovat při stanu setkávání, který stojí u nich, uprostřed jejich nečistot. Nikdo z lidí nesmí být ve stanu setkávání, když vejde do svatyně k vykonávání smírčích obřadů, dokud nevyjde. Tam vykoná smírčí obřady za sebe i za svůj dům a za celé izraelské shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a vykoná smírčí obřady za něj. Vezme trochu krve z bíčka a krve z kozla a potře rohy oltáře dokola. Sedmkrát na něj stříkne prstem trochu krve. Tak jej očistí od nečistot Izraelců a posvětí ho. Když dokončí smírčí obřady za svatyni, za stan setkávání a za oltář, přivede živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla. Vyzná nad ním všechny nepravosti Izraelců a všechna jejich přestoupení se všemi jejich hříchy a vloží je na hlavu kozla. Pak ho dá připraveným mužem vyhnat do pouště. Kozel na sobě ponese všechny jejich nepravosti do odlehlé země. Toho kozla vyžene na poušť. Potom vstoupí Áron do stanu setkávání a svlékne lněné roucho, které si oblékl při vstupu do svatyně, a zanechá je tam. Celý se omyje vodou na svatém místě a obleče si své roucho. Pak vyjde, vykoná zápalnou oběť za sebe i zápalnou oběť za lid a smírčí obřady za sebe i za lid. To bude pro vás provždy platné nařízení. 10. dne 7. měsíce se budete pokořovat a nebudete vykonávat žádnou práci, ani domorodec, ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host. V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů. Budete před Hospodinem čisti. Bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se pokořovat. To je provždy platné nařízení. Jednou v roce vykoná za Izraelce smírčí obřady, aby byli zbaveni všech svých hříchů. I učinil Mojžíš, jak mu Hospodin přikázal. Možná nám celý ten rituál obětí a očišťování přijde zvláštní a neaktuální, ale skrývá mnoho důležitých symbolů, které pro nás mohou být velmi důležité. V části stanu setkávání a později v chrámu byla oddělená svatyně svatých, velesvatyně. Tam směl vstupovat jen velekněz jednou za rok, právě na den smíření, aby zástupně vyznal všechny hříchy za Izrael a obětoval za ně oběti. Aby pokropil krví příkrov, neboli kryt schrány smlouvy. To je důležité slovo, kryt, v hebrejštině kaporet. Je tady stejný kořen jako u slova kipur, tedy písmena kpr, doslova přikrytí. Krev oběti přikrývá naše hříchy, protože v krvi je život. Život nevinného zvířete platí za náš život. Je to nedokonalá oběť, která musela být opakována, dokud se neobětoval nevinný beránek bez vady, Boží syn. K tomu se ještě dostaneme. Zajímavé je, že Bůh dává tento princip nevinné oběti už úplně na začátku stvoření, když Adam s Evou zhřeší a stydí se, zakrývají svou hanbu fíkovými listy a Bůh jim namísto nich dá kůži zvířete jako oděv. Je to první smrt od začátku stvoření, první oběť. Místo člověka umírá zvíře a jeho kůže zakrývá, přikrývá lidskou hanbu. Ostatně jedno z hebrejských slov pro odpuštění hříchů je přikrytí. Ta naše lidská tendence používat fíkové listy k zakrytí viny nám zůstala. Svůj hřích omlouváme, svádíme na druhé, vymlouváme se, místo abychom na rovinu přiznali svou vinu, vyznali a prosili za odpuštění. Jak jste na tom vy, když vám někdo řekne, že nějaké vaše jednání ho zranilo? Je vaší první reakcí hledání viníka? nebo se zamyslíte, jestli skutečně nemáte svůj podíl na tom, že se cítí zraněn. Ano, jsou i tací, kdo to vyženou do opačného extrému přebírání viny za vše a v každé situaci, což samozřejmě také není zdravé a není to skutečné pokání, protože to neodpovídá realitě. V angličtině je přísloví, že k tangu jsou třeba dva a obvykle to tak je. Oba nesou svůj podíl na dané situaci, ale jsou i výjimky, jako je zneužívání, manipulace a násilí. Myslím si, že když se zamyslíme nad tím, proč je pro nás tak těžké přiznat vinu, souvisí to s hanbou, s odmítnutím. A toho se bojíme. Navíc nám v tom brání naše ego, naše pýcha. Ale když si také uvědomíme, že druhému nejde o to nás kritizovat, ale jen upozorňuje na to, co mu vadí, tak pokud to komunikuje správným způsobem, to znamená konkrétně, klidně, ze svého pohledu, tak to není útok na nás, ale skutečná snaha o lepší vztah. A v takovém případě stojí za to se zamyslet nad svým jednáním. Možná nás Jom Kippur, den smíření, může inspirovat k zamyšlení nad našimi vztahy, jestli nedlužíme někomu omluvu, prosbu o odpuštění.

Ale vraťme se ještě k symbolice kropení příkrovu krví. Jak už zaznělo, Kipur znamená příkrývka nebo také smíření. Vršek archy úmluvy, víko neboli příkrývka, je střežená pohledem dvou cherubínů, kruvim, andělů s dotýkajícími se křídly, kteří jsou na vrcholu archy. Tito dva kruvim nám připomínají anděly, kteří byli postaveni jako stráž u brány do zahrady Eden, aby zabránili Adamovi a Evě znovu vstoupit. Nyní tito andělé vidí krev mezi Božím svatým zákonem, který byl uchováván uvnitř archy v podobě kamenných desek desatera, a lidem, který Bůh nyní přijímá navzdory jejich hříchu. Porušení zákona, hřích, je nyní přikryt krví oběti. Kněz musí vstoupit s kadidlem před sebou a zahalit oltář do dýmu, aby nezemřel. Tento symbol představuje modlitby Božích svatých. Je zajímavé, jak rabíni považují za důležitý způsob, jakým se krev stříkala. Na rozdíl od jakékoliv jiné oběti, která vyžaduje pokropení krví, v tento nejsvětější den roku, kdy velekněz vstupuje do svatyně svatých, byl podle rabínů pohyb, jako by někoho bičoval, hebrejsky kemazliv. A tento pohyb dělá velekněz sedmkrát. Ani rabíni sami se neshodnou na tom, co to doopravdy znamená. Někteří říkají, že je v tom tajemství, které nejde vysvětlit. A jiní říkají, že skutečně to naznačuje pohyb, jako by někoho šlehal přes ramena směrem dolů. A dokonce jiní naznačují, že původně se jednalo o slovo kemacliv, doslova jako kříž. Ale že zjevné důsledky tohoto slova byly pro židovské učence příliš velké a místo toho se změnilo to slovo na kemacliv. Ať už to původně byl kříž nebo ne, jedná se o skutečně zvláštní jev, setkat se s Bohem pouze jednou ročně takto blízce a pak stříkat krev, jako by bičovali samotného Boha. Ale i tento příkaz se prorocky naplnil v Ježíši, který byl bičován pro naše ospravedlnění a trpěl lidskou rukou. Po písničce se podíváme blíž na další zajímavé detaily.

O dní smíření a prorocké symbolice obětního rituálu při svátku Jom Kippur, která se naplnila v oběti Pána Ježíše, si dnes povídáme v pořadu Kudy kam s Danou Kenningovou. Před písničkou jsme si četli ustanovení tohoto svátku v knize Levitikus. Vraťme se k některým zmíněným detailům. Obvykle nosil velekněz oslnivě zdobený oděv, ale na Jom Kippur, když vstupuje do svatyně svatých, tak si tento oděv sundává a obléká silněný bílý šat. Židovský rabín Nachmanides naznačil, že bílý šat připomíná sloužícího anděla a že čistota jednoduchého bílého materiálu symbolizuje svatost dne. V podstatě vypadal jako každý jiný kněz. To předznamenává Ježíše, našeho velkého velekněze, který odložil své nádherné nebeské roucho a oblékl si lidské tělo, aby se stal jedním z nás. A přesto zůstal svatý. Než mohl kněz vstoupit do velesvatyně, aby mohl obětovat za hříchy lidu, musel nejdříve obětovat za své vlastní hříchy a hříchy své domácnosti. Tento požadavek se nevztahuje na Božího syna, pravého velekněze bez viny, který jako jediný mohl přinést dokonalou oběť, takže už nebylo třeba opakování zvířecích obětí. Během rituálu na den smíření byly vybráni dva kozly. Jeden měl být obětován a druhý měl být vypuštěn na poušť, aby už nikdy nebyl spatřen. Kněz položil ruce na jeho hlavu, aby symbolicky přenesl hřích národa na kozla, který poté zmizel navždy v poušti. Tento rituál zůstává podle židovských učenců tajemný. Proč dva kozlové, kteří vypadají stejně? Proč je jeden obětován a druhý vyhnán do pouště, kde zahyne? V knize Levitikus, ze které jsme si četli ve verši 10., se píše o kozlu pro Azazela. Kdo to byl ten Azazel, nebo co to bylo, co to znamená? Podle některých učenců je to jméno démona a podle jiných je to označení kozel, který byl poslán pryč. V anglickém překladu takzvaně scapegoat. Česky bychom řekli obětní beránek, jak se přeneseně používá tento termín jako označení pro někoho, na koho se svaluje všechna vina. Podle významného rabína Saxe se odlišuje celý obětní rituál na Jom Kippur od běžných obětí tím, že nejde jen o oběť smíření za hříchy, ale také o očištění od viny. Proto dva kozlové a ne jeden. Smíření je za skutky, očištění se týká naší osoby. Protože hříchy zanechávají skvrny na charakteru těch, kdo se jich dopouštějí, a ty je třeba očistit, než můžeme projít obrácením, proměnou a začít znovu. Stejně jako prosil o očištění David po svém hříchu s Bečebou, očisť mne izopem a budu čist. David odkazuje na očištění krví beránků, do které se namáčely větve izopu a potírali se jí veřeje dveří v Egyptě, tu poslední noc před tím, než Izrael vyšel z otroctví. Pro člověka je těžké zbavit se pocitu viny, pocitu poskvrnění, znečištění a vidět, jak jsou symbolicky veškeré hříchy vloženy na kozla, který pak zmizí, pomáhá přijmout fakt, že Bůh od nás vzdaluje naše hříchy, jako je východ od západu, a už na ně nevzpomíná. Ale rabbi Sachs jde ještě dál ve vysvětlení symboliky dvou kozlů, jako dvou tendencí, které jsou v každém z nás. Vymlouvat se a svádět vinu na druhé, nebo nést odpovědnost za své jednání a svou vinu přiznat. Jedině když přestaneme své hříchy popírat, ale vyznáme je, můžeme se jich zbavit. Ať jsou naše hříchy, které nás mohly vést do vyhnanství, vyhnány. Ať to divoké v nás patří zpátky divočině a my zůstáváme blízko Bohu. A uzavírá slovy, ti, kdo obvinují ostatní a sami se definují jako oběti, jsou odsouzeni oběťmi zůstat. Ti, kdo přijímají odpovědnost, mění svět.
protože se naučili měnit sami sebe. Další zajímavý symbol, který ale není zmíněn přímo v knize Levitikus, ale je zaznamenán v Talmudu, je červená nebo šarlatová šňůrka. Tento symbol propojuje několik biblických událostí a ukazuje k Mesiáši. Šarlatovou šňůrku uvázala jerišská Rachab do okna jako znamení a byla s celým domem zachráněna a připojila se k božímu lidu. A je zmíněna jako jedna z mála žen v rodokmenu Mesiáše. Šarlatové nitě byly vetkány do kněžských oděvů i do látek v chrámu. Podle tradice se v době druhého chrámu přivazovala vlněná karmínová šňůrka na dveře a později i na kozla, který se vyháněl do pouště. Na nějž byla vložena symbolicky všechna provinění Izraele. Po splnění všech předpisů lid čekal, zda jsou jeho hříchy úspěšně usmířeny a šňůrka se údajně zbarvovala do bíla. V Talmudu se píše, že kolem roku 30 našeho letopočtu, ještě před zničením chrámu, se šňůrka najednou přestala zbarvovat do bíla. Je mnoho různých rabínských výkladů, proč se tak nedělo. Ale smysl dává výklad apoštola Pavla v listu Židům 10. kapitole. V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti přinášené každoročně znovu a znovu nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by byly tyto oběti přestaly. Ale těmito oběťmi se hříchy naopak každoročně připomínají, neboť krev býků a kozlů není sto hříchy odstranit. O kapitolu dřív apoštol Pavel popisuje a vysvětluje, co se děje na den smíření a proč je Ježíšova oběť dostačující. Židům 9. kapitola. Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval za sebe i za přestoupení lidu. Tím Duch svatý naznačuje, že ještě nebyla otevřena cesta do nejsvětější svatyně, pokud stála přední část stánku. To bylo podobenstvím pro nynější čas, neboť dary a oběti, které se tam přinášely, nemohly dokonale očistit svědomí toho, kdo je obětuje. Jde jen o pokrmy, nápoje a různá omývání, tedy o vnější předpisy, platné jen do nového uspořádání. Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. A nevešel do svatyně z krví, kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Jestliže již pokropení krví, kozlů a bíků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. A verše 22 až 27. Podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci samy však vyžadují vzácnějších obětí. Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali, jen jako napodobení té pravé. Nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok z cizí krví vchází do svatyně, jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou, na konci věků, a svou obětí sňal hřích. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud,
Tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. A jak to celé souvisí s šarlatovou šňůrkou? O tom píše prorok Izajáš v 1. kapitole 15. až 18. verš. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebe víc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. Omýjte se, očistěte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí. Přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se převdovi. Pojďte, projednejme to spolu, pravý Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.

Hřích, který jsme spáchali, nelze nijak odčinit, tak jako nejde vzít zpět zlé slovo, bolest, kterou jsme druhému způsobili, ať už vědomně či omylem. Za hřích platí ten nevinný, jak píše C.S. Lewis. A jedinou dokonalou obětí je dobrovolná oběť Božího syna, který byl bez viny. Jen dokonalá láska může zaplatit za všechny naše dluhy lásky. Prorockým symbolem této dokonalé oběti za hříchy všech je svátek Jom Kippur.

jako vzácný dar, darovaný z lásky. Vzdávám se sebe sama pro toho druhého. Jen skrze oběť nevinného Božího syna, skrze jeho oběť na kříži, jeho smrt může být zlozničeno. K tomu C.S. Lewis píše, Bůh je dobrota. Může dát dobro, ale on sám ho potřebovat ani získat nemůže. V tomto smyslu je veškerá jeho láska, tak jak vždy byla, bezedně nesobecká ve své podstatě. Má vše, aby dávala a nic, aby dostávala. Oběť, vzdání se sebe sama, je podstatou lásky. Člověk potřebuje od sebe samého vysvobodit, od své zacyklenosti do sebe, od své sebestřednosti. A jedinou cestou je sám sebe se vzdát. To lze ale jen tehdy, když poznáme svou nouzi, své vězení a když nás láska osvobodí od strachu o sebe. S otázkou zla souvisí i to, kde se vlastně zlo vzalo. C.S. Lewis říká, že zlo pochází ze zneužití svobodné vůle. Skrze neposlušnost Adama propadlo stvoření smrti. Skrze vzdání se vlastní vůle, poslušnost Božího syna, bylo stvoření vykoupeno pro život. A tak byl naplněn požadavek zákona, podstata smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. Proto se Bůh stal člověkem, aby tak, jako skrze prvního člověka přišla na svět zkáza a smrt, tak skrze Ježíše přišel život a nové stvoření. Je to opravdu podivuhodný způsob záchrany, kde se zhmotňuje samotná Boží podstata, jeho láska. Spojuje se jeho svatost, spravedlnost i všemohoucnost v tom, který se vzdává svých práv, svého božského postavení a ponižuje se až na smrt na kříži. Jediný spravedlivý tak získává spravedlnost mnohým. On je život a proto ho smrt nemůže udržet v hrobě. Mohl Bůh zničit zlo jen tak? George MacDonald, díky jehož knihám uvěřil C.S. Lewis, říká, zničení samo o sobě není smrt zlu. Jen tam, kde dobro přichází místo zla, zlo umírá. Proto jen nevinný Boží syn, ve kterém není hřích, není zlo, mohl vzít na sebe všechny hříchy, stotožnit se s hříchem, vsáknout do sebe veškeré zlo, aniž by se sám poskvrnil. Mohl tento problém vyřešit jednou provždy. A my? Jak můžeme my skončit s věčným koloběhem našich vin? Jen skrze odpuštění. Odpuštění našich provinění vůči Bohu i druhým a naše odpuštění těm, kdo se provinili proti nám. S tím vědomím, že i za jejich hřích Ježíš zaplatil, i jejich dluh vůči nám on vyrovnal. Vidíme, že smíření a odpuštění není nic laciného. Někdy možná vyznáváme své hříchy, třeba před večeří Páně, tak nějak samozřejmě, jako by to nic nebylo. Ale Boží milost není laciná. O tom píše krásně Dietrich Bonhoeffer, německý protestantský teolog. Laciná milost je milost, která nemá cenu, která nic nestojí. To prý přece dělá milost milostí, že provždy předem uhradila účet. Za tento zaplacený účet můžeme všechno dostat zdarma. Vynaložené náklady jsou nekonečně veliké, proto jsou také nekonečně veliké možnosti, jak ji upotřebit a proplýtvat. Co by vůbec byla milost, kdyby nebyla lacinou milostí? Laciná milost znamená milost jako učení, jako princip, jako soustavu. Znamená odpuštění hříchů jako obecnou pravdu. V takové církvi si svět lacino přikrývá hříchy, jichž nelituje a jichž se naprosto nechce zbavit. Laciná milost je tedy zapřením živého Božího slova, zapřením Božího slova, které se stalo tělem. Laciná milost je milost bez následování, milost bez kříže, milost bez živého Ježíše Krista, který se stal člověkem. Ale Boží milost je drahá, protože volá k následování,
je milostí, protože volá k nás.

sledování Ježíše Krista. Je drahá, protože za ní člověk platí životem. Je milostí, protože teprve jí získává život. Je drahá, protože zatracuje hřích. Je milostí, protože ospravedlňuje hříšníka. Drahá je tato milost především proto, že Bohu přišla draho, že ho stála život jeho syna. Byli jste draze vykoupeni. A protože nám nemůže být levné to, co je Bohu drahé. Milostí je především proto, že Bohu nebyl vlastní syn příliš drahou cenou za náš život. Ano, vydal jej za nás. Drahá milost, to je Bůh, který se stává člověkem. To byl úryvek z Bonhoefferova pojednání o laciné milosti v knize Následování. Možná je přece jen dobrý nápad mít určitý čas na zpytování svědomí před Bohem, den vyhrazený pro zastavení se a vědomé hledání smíření tam, kde je to potřeba a kde je to možné. Boha toto smíření stálo život jeho syna. Co stojí nás? O tom můžete přemýšlet během následující písně.

starozákonního dne smíření, největšího židovského svátku Jom Kippur a jeho naplnění v Mesiáši je dnešní kurikam, který připravila Dana Kenningová. Byl to den, kdy podle některých vykladačů svou službu konal velekněz Zachariáš a dostal zaslíbení narození syna, ačkoliv oba s manželkou už byli staří a nemohli mít děti. Můžeme si připomenout tuto událost, jak ji najdeme zapsanou v Lukášově evangeliu 1. kapitole. Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu. Tu se mu ukázal anděl Páně, stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl: neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový. Zachariáš řekl andělovi: podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku. Anděl mu odpověděl: já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní. Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě. Když vyšel, nemohl k ním promluvit a tak poznali, že měl v chrámě vidění. Dával jim jen znamení a zůstal němý. Jakmile skončili dny jeho služby, odešel domů. Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila se po 5 měsíců a říkala si: toto mi učinil Pán, sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění před lidmi. Jan Křtitel je ten, kdo o Ježíši řekl: hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Není to úžasné, jak Bůh znovu ukazuje předem, že jeho syn bude tou dokonalou obětí, která jednou provždy zaplatí za hříchy všech? A když je řeč o proroctví, zastavme se ještě u symboliky času, respektive čísel spojených s dnem smíření. Tento svátek se slaví 10. dne 7. měsíce. Obě čísla mají ve Starém zákoně důležitou symboliku. Bůh stvořil svět v 6 dnech a 7. den ustanovil jako den odpočinku, šabat. V knize Levitikus jsme četli: bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se pokořovat, to je provždy platné nařízení. Jom Kippur se nazývá také šabat šabatů. I v tom je prorocká symbolika, která se vztahuje k druhému příchodu Mesiáše. Židé spojují příchod Mesiáše s nastolením věčného šabatu, konečného odpočinutí. Proto je každé slavení šabatu připomenutím Božího království, království pokoje a odpočinutí, zaslíbeného ve Starém zákoně. Číslo 10 symbolizuje Boží nárok poslušnosti, například v desateru Božích přikázání. Svátku Jom Kippur předchází 10 dní postu a zpytování svědomí od svátku Nového roku, Rosh Hošany, kdy se troubí na šofary. Tento svátek se slaví 1. dne 7. měsíce.

Pomalu se dostáváme k závěru dnešního Kudy kam. U rabínských výkladů mne zaujala myšlenka, že jednou v roce se protkly tři svatosti. Svatost lidská, svatost místa a svatost času. Jen jednou v roce mohl vstoupit velekněz do nejsvětější svatyně, na Jom Kippur. Židovský národ byl vybrán Bohem ke zvláštnímu úkolu, oddělen jako svatý mezi všemi národy, národ kněží, lid náležející Bohu. Z jeho středu byl vybrán kmen Levi, aby se věnoval chrámové službě. Z tohoto kmene byla vybrána Áronova rodina a byla určena za koheny, kněze, oddělené svaté pro službu Bohu. Z nich vždy byl vybrán jen jeden velekněz. Z celého zemského povrchu byla vybrána země Izrael jako svatá země. Z ní byl vydělen Jeruzalém jako svaté město. V Jeruzalémě byla jedna hora, určena jako chrámová hora. Na její části byl vystavěn chrám a v něm se nacházela nejsvětější svatyně se schránou úmluvy a s deskami desatera. Rok má 365 dní. Některé dny jsou všední, jiné jsou sváteční. Nejvyšším svátkem je šabat a Jom Kippur se nazývá šabat šabatů. Vidíte, jak se protínají tři svatosti? Svatost lidská, boží oddělený lid, národ kněží, vybraný velekněz. Svatost místa, svatá země. Svatost času, šabat šabatů. Jen jednou v roce mohl vstoupit velekněz do nejsvětější svatyně, na Jom Kippur. To nejdůležitější, co nám Jom Kippur říká, jsem nechala na samý závěr. Odpuštění hříchů, smíření a očištění je boží iniciativa. Klíčová myšlenka za významem dne smíření je, že tento zvláštní den, kdy Bůh jednostranně vymaže hříchy všech lidí, byl boží nápad. Nebyli to lidé, kteří k němu přišli a řekli, je nám líto všech těch hříchů, které pácháme a dokonce se obáváme, že existují i věci, které si snad ani neuvědomujeme a které by nás mohly od tebe dělit. Tak mohli bychom si každý rok domluvit nějaký den amnestie a začít znova? Ne, byl to boží nápad. Byl to Bůh, koho vzdálenost, propast mezi námi a jím trápila. Miluje nás neskonale víc, než my milujeme jeho. Vždycky miloval a vždycky bude. Jom Kippur je božím vlastním nástrojem k obnovení vztahu mezi ním, svatým Bohem a pánem a jeho hříšným lidem. Stejně tak to byl Bůh, kdo se ujal iniciativy a poslal svého syna, aby za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Bůh ustanovil den, kdy se mohl smířit se svým lidem. Den Jom Kippur, který v konečném důsledku ukazuje na den kříže. Jom Kippur je jako tlačítko reset, zpět k tomu, jak by to mělo být. Během roku opakované chrámové oběti za různá přestoupení vrcholí v nejsvětějším židovském svátku dne smíření, kdy je smazán veškerý dluh. Je to jako vyhlášení amnestie. A jak už jsme řekli, je to šabat šabatů, den slavnostního odpočinku. Zároveň odkazuje na jubilejní rok milosti, což je 7x7 let, 50. rok, 49:1. Tehdy se vše vrací ke svému původnímu majiteli, odpouští se dluhy, otroci se propouští na svobodu, vše se vrací do stavu, jak to má být. Když Bůh poslal vykupitele, pána Ježíše, jeho konečným cílem bylo obnovit a napravit náš vztah s ním, jako byl v dokonalé zahradě Eden před pádem, nebo spíš ještě jinak a nově, dokonaleji, protože teď už to bude i naše volba pro Boha, opětovat jeho lásku a být mu věrni. To, co přijde místo toho, co původně mělo být, bude ještě mnohem lepší. A tento princip je pro nás v našem životě nadějí, že když něco pokazíme, když hřích v našem životě zkazí to dobré,
ať už hřích, kterého se dopustili druzí vůči nám, nebo my vůči druhým lidem či Bohu, tak Boží milost spočívá v tom, že může celou situaci proměnit v něco ještě lepšího, než by býval byl ten původní plán. Nemusíme se bát dělat chyby. Nemusíme se bát, že zhřešíme, selžeme. To se stejně stane, protože jsme slabí a chybující. Ale můžeme následovat Pána s nejlepším svědomím a touhou být mu věrni. A on může i naše chyby použít pro svůj dokonalý plán spásy tak, že budeme žasnout. Ustanovení svátku Jom Kippur a boží pokyny s tím spojené v Levitiku 16. a 23. kapitole jasně ukazují na přicházejícího Mesiáše, Ježíše, a na to, že nás jednoho dne všechny vykoupí svou krví. Jak Bůh prohlásil skrze proroka Zachariáše. Zachariáš 3.9. Odstraním nepravost této země v jediném dni. Bůh udělal přesně to, co slíbil. V Jom Kippur je smíření člověka s Bohem rozšířeno na smíření ve vztazích mezi lidmi. Náprava vztahů. Během 10 dní od nového roku, Rosh Hošany, mají lidé příležitost dát své vztahy do pořádku, aby jejich jména byla zapsána v knize života. Je to příprava na konečný boží soudný den. Je to ale také zvláštní čas, kdy jsou Židé otevřeni božím věcem. Proto se můžeme modlit, aby k ním Bůh promlouval a dal jim poznat, že spása přišla v Ježíši, Ješuovi, židovském mesiáši. V tomto čase, snad víc než jindy, se Ježíš osobně zjevuje ve snech svým židovským bratrům a sestrám, kteří se ptají, jak je to se spásou, jak je to s obětí za hříchy a co se děje s hříchy dnes, když už se oběti nekonají. Zaujal mne jeden židovský pohled na Jom Kippur jako nejradostnější svátek, přestože je spojen s postem a pokáním, s lítostí nad selháními a chybami. Protože je to příležitost nového začátku s čistým štítem. Čas obnovení rozbitého vztahu s Bohem. Návrat ke svazku, který se zdál neopravitelně rozbitý, a přesto se ukázalo, že nikdy nebyl úplně ztracen a nikdy nemůže být. Učí nás, že nejsilnější vztahy nejsou ty, které nikdy neřeší žádné výzvy, ale ty, kde je propojení v hloubi duše tak hluboké, že těžkosti a výzvy takové pouto mohou jen posílit. Pořad Kudykam o nejvýznamnějším židovském svátku a jak se jeho prorocký význam naplnil v Ježíšově oběti, končí. V tomto svátku a celé jeho šíři vidíme, že spása, kterou Ježíš nabízí, se dotýká všech aspektů našeho života a potažmo i celého stvoření. Tak jako hřích zasáhl všechny naše vztahy i celý svět kolem nás, tak i Ježíšova oběť je vykoupením celého stvoření. Letošní rok připadá tento svátek na 21. září. Začátek je v předvečer 20. září. Můžeme ho vzít jako příležitost pro nás udělat si inventuru našeho vztahu s Bohem i s lidmi v našem okolí. Boží pozvání ke smíření je i pro vás a je jen na vás, jak na něj odpovíte. S vděčností za tuto nabídku a za naději, že jednou budou všechny věci napraveny a dostanou své správné místo, se s vámi loučí a hojnost pokoje, šalom a božího požehnání přeje z Rádia 7 Dana Kenningová.

0: Dnešní díl s Danou Koeningovou věnující se židovskému svátku Jom Kippur Dní smíření naladíte ještě zítra od 17 hodin a pokud si přivstanete také v neděli ráno ve 4 hodiny. Premiéra dalšího vydání Kudy kam, tentokrát s Kateřinou Fridrichovou, je připravena na středu od 21 hodin.
1: Odpoledne s Rádiem 7.
0: Čtrnáctá hodina zářijového pátku 18.9.2026 je za námi. Společnost v polojasném odpoledni vám dělá Křesťanské rádio 7 s Milanem Remešem za mikrofonem, které vám již za malou chvíli otevře brány rozmanitých komunikačních kanálů a dá vám příležitost nechat si zahrát písničku podle vašeho přání. Ještě předtím mi dovolte představit pořady, na které se během dnešního odpoledne můžete těšit.

Kdybyste si udělali anketu o tom, co chybí naší společnosti, uslyšeli byste nejspíš rozmanité odpovědi. Našla by se mezi nimi i odpověď, že nám chybí pravda? Jan Ašóni je přesvědčen, že právě toto je velmi důležitá odpověď. Jeho úvahu o pravdě si můžete poslechnout v 15 hodin a 15 minut. Ježíš věděl, jaký je jeho úkol tady na zemi, ale farizeové chtěli znamení. Ježíš jim sice odpověď dá, ale ta je asi neuspokojila. Posuďte sami při poslechu Markova evangelia od 15 hodin a 45 minut. Duševní zdraví je důležitým tématem pro každého z nás. Společně s lektorkou Elzou je prozkoumáme v další lekci anglické konverzace Life Plus po 16. hodině. Pravidelné listování vašimi ohlasy nabízí listárna o 16:30. Při velkých a nečekaných událostech celkem rychle vyvstane množství teorií, kdo nebo co za daným jevem stojí. Žijeme v globálním fragmentovaném světě, ve kterém nelze vidět všechny dílky skládačky, tak si obraz dotváříme ve své mysli. A právě zde vznikají nejrůznější konspirační teorie. Co je pohání a živí a jak s nimi pracovat? Akademie v 17 hodin nás vezme na Broadfest, kde na příběhu královny Ester dal Dalimil Staněk nahlédnout do dějů za zdí. Komu patří všechno, co vyrůstá na planetě Zemi? Nad touto otázkou se v další části biblického průvodce Bible Guide zamyslí pastor ICF v Brně Jiří Zdráhal, který pokračuje ve studiu prorocké knihy Ozeáš. Poslouchejte v 18 hodin. Tolik přehled pořadů připravených na dnešní odpoledne a po písničce Márie Podhradské Na konáry už přijde chvíle pro vaše písničková přání, tak zůstaňte s námi.

0: Známá znělka ohlásila na rádiu 7 čas, který patří jenom vám a vašim písničkovým přáním. Písničky na přání. Teď vám pustím kontaktní informace, které můžete využít pro to, abyste zavolali buď k nám do studia, nebo si napsali o tu písničku, kterou byste si rádi nechali tohle odpoledne zahrát, nebo případně nechali zahrát pro někoho druhého, koho máte na srdci, na koho myslíte, koho chcete povzbudit, potěšit. Takže tady jsou kontaktní informace.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: Pokud jste si nestihli kontaktní informace zaznamenat nebo si ještě nepamatujete, tak se nebojte, ještě několikrát je během písniček na přání zopakujeme. A chtěl bych vás povzbudit, abyste se nestyděli, nebáli, abyste nám napsali nebo zavolali do studia a nechali si zahrát písničku, kterou vy máte rádi a kterou byste třeba chtěli přinést i druhým, ukázat, představit. Já vám dám hádanku, zdali pak víte, kdo už se nám do studia dovolal. Možná mnozí z vás, kteří poslouchají písničky na přání pravidelně, už odpověď znají. Ano, byla to naše milá posluchačka Iva, která, mám pocit, že čeká právě na tu chvíli, aby mohla zvednout telefon a každý den zavolat. Jsme za to opravdu moc vděční. Dovolala se a dnes by si nechala ráda zahrát písničku Jaromíra Bílého Náš Bůh a Pán je z Judy Lev. A jako obvykle ji posílá všem do rádia, vám všem, kteří posloucháte Rádio 7 a jmenovitě také milence do Prahy, Radce do Jílemnice a dědečkovi Mílovi do Vizovic. Takže tady je Jaromír Bílý a písnička Náš Bůh a Pán.

Dozněla písnička Jaromíra Bílého Náš Bůh a Pán, kterou jsme hráli v písničkách na přání na Rádiu 7 pro naši posluchačku Ivu, nebo lépe řečeno na její přání, protože ji nechávala zahrát také pro všechny posluchače a jmenovitě pro Milenku do Prahy, Radku do Jilemnice a také dědečka Mílu do Vizovic. Další přání, které tady máme, požehnaný den přeji dnes, prosím o písničku Svý kroky rozespívej pro mou nejlepší kamarádku Zuzanku, že jí přeji hezký víkend a těším se, až se brzy uvidíme. Zdraví kamarádka Radka. Děkuji. Radko, tohle přání také moc rádi splníme a pouštíme písničku Svý kroky rozespívej, kterou naspíval Richard Kraus.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a právě dozněla písnička Svý kroky rozespívej, kterou naspíval Richard Kraus a kterou jsme hráli na přání naší posluchačky Radky, která ji nechávala zahrát své nejlepší kamarádce Zuzance. Mám tady další písničkové přání, za které jsem moc rád. Je to přání od naší posluchačky Majky z Ostravy, která by ráda zahrála písničku kapely, která už tady dneska zazněla, romské kapely TBB, což znamená Tobě Bože blíž, a chtěla jí zahrát písničku Metut Kamaf, což znamená Miluji tě. Chtěla jí zahrát Žanetce Terkeliové s rodinou, takže plníme i toto přání a posíláme písničku Miluji tě od kapely TBB.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7. Tohle byla výplňová písnička od kapely Ray a Matouše Čepa Nenech nás. Ještě jednou zopakuju kontaktní informace, které můžete použít pro to, abyste si nechali zahrát tu písničku, kterou máte sami rádi a kterou byste třeba chtěli poslat někomu, koho zrovna máte na srdci, na koho myslíte. Můžete zavolat sem do studia na číslo 515 535 485, SMSku nebo WhatsAppovou zprávu můžete poslat na mobilní číslo 608 566 773, e-mailovou zprávu můžete poslat na adresu studio@radio7.cz a můžete nás také kontaktovat přes facebookovou aplikaci přes Messenger. Tyhle všechny zprávy se k nám dostanou. Já tady teď mám jedno speciální přání pro Veroniku z Čelákovic, která pracuje v Ústavu pro jazyk český. A já bych rád poděkoval nejenom jí, ale všem, kteří tam pracují. Děkuji jim za jejich práci a za jejich péči a starost o náš krásný jazyk. Přála si zahrát písničku My Tribute to God Be the Glory, tedy Bohu buď všechna sláva, kterou zpívá Andráje Krauč a také pěvecký sbor složený ze samých hvězd hudebního nebe All Star Choir. A v té písničce se zpívá Bohu buď sláva, svou krví mě zachránil, svou mocí mě pozdvihl, Bohu buď sláva za vše, co udělal. A já bych tuto písničku rád poslal Veronice do Čelákovic a také vám všem a přeji vám, aby vám zpříjemnila to dnešní odpoledne a aby se tak dotkla i vašeho srdce a aby vás tak vedla, ať zrovna procházíte čímkoliv ke chvále a slávě Bohu samotnému. Tady je písnička Tribute Album.

To byla písnička, kterou jsme hráli pro Veroniku z Čelákovic. Byla to písnička To God Be the Glory, sláva Bohu. Dnes se nám s přáními roztrhl trošičku pytel, za což jsem moc rád. Další písnička poletí do Švýcarska, ale nejenom tam, ale do celého světa. Náš posluchač Honza si přál písničku od kapely Reland 468, písničku I Wonder. Je to písnička, kterou nedávno slyšel a líbila se mu, tak si ji chtěl nechat zahrát. My tuto písničku v češtině známe jako Bože Otče, divím se. Jak jen se mohl existovat, když mé srdce nechápalo množství lásky tvé, tak tato písnička začíná, věřím, že mnozí z vás ji znáte. Takže tohle je anglická verze té stejné písničky. Honza také vzpomínal na posluchačku z Anglie, Jarmilu, která často nechávala zahrát v písničkách na přání nějakou písničku a vždy k tomu připojila nějaké krátké duchovní poselství, tak pokud poslouchá, chtěl bych tuto písničku poslat také jí. Podle mých zpráv by měla být Jarmila zpátky v České republice, tak jestli poslouchá, budeme rádi, když se ozve. A jsem vděčný, že i skrze naše vysílání a tento pořad se propojují lidé nejenom v Česku, ale vlastně po celém světě, a to je dobře. Tady je písnička kapely Reland 468 I Wonder.

To byla písnička kapely Reeland 468 I Wonder, tedy Divím se, kterou jsme hráli na přání našeho posluchače Honzy ze Švýcarska. Další písničkové přání, které tady máme, je od našeho posluchače Jirky, který by chtěl zahrát písničku Even If od kapely Mercy Me a chtěl by ji nechat zahrát všem posluchačům a také nám do rádia. Děkujeme, Jirko, a posíláme písnička Mercy Me Even If.

Je snadné zpívat, když mě nic nesráží dolů, ale co budu říkat, když budu procházet ohněm, jako právě teď? Vím, že jsi toho schopen a vím, že můžeš zachránit i mě z ohně svou mocnou rukou, ale i kdybys to neudělal, má naděje je jen v tobě. Dospívala kapela Mercy Me v písničce Even If. A tuto písničku jsme hráli na přání našeho posluchače Jirky. Další písničku, kterou zahrajeme, je písnička od Miriam Chovancové Vyvolená. Tuto písničku si přála naše posluchačka Milena, ráda by ji zahrála svým kamarádkám Ivě a Radce, ale také by ji nechala ráda zahrát pro všechny, co poslouchají, a ještě zmiňovala, že ta písnička má velmi hezký a hluboký text. A tak vás chci povzbudit, aby jsme se tak stišili a poslechli si, o čem Miriam Chovancová zpívá. Písnička Vyvolená.

Posloucháte písničky na přání a dospívala Miriam Chovancová svoji píseň Vyvolená, kterou jsme hráli na přání naší posluchačky Mileny. Další písničku, kterou tady máme, zahrajeme pro našeho posluchače Jiřího. Ahojky Milané, zdravím posluchače i do sedmičky. Dnes poprosím o písničku Hle Yeshua, Behold Yeshua od Shona Goldberga. Pro příjemný víkend. Děkuju, Jiří. Tato písnička Hle Yeshua, děkuji za ten překlad. Behold Yeshua sice má anglický název, ale je to písnička, která je v hebrejštině. Takže Jiří, děkujeme za toto víkendové přání pro příjemný víkend. A tak vám, ať vám tato písnička připomene i Pána Ježíše i v těch dnech odpočinku, které přicházejí v těch následujících dnech. Tady je.

Slucháte písničky na přání a dohrála písnička od Shona Goldberga Behold Yeshua, tedy Hle Yeshua, kterou jsme hráli na přání našeho posluchače Jiřího. Teď tady máme jedno takové zvláštní, hodně specifické přání. Dobrý den, Rádio 7. Chtěla bych nechat zahrát písničku mojí nejlepší kamarádce Raduš. A bude to písnička Povídala žabka ne babce, ale žabka žabce. Děkuju za zahrání písničky, s pozdravem vaše posluchačka Zuzanka z Nového Města pod Smrkem. Tady dámy si občas posílají písničky, takže jedna žabka druhé žabce posílá písničku Povídala žabka žabce. A my ji rádi pouštíme, je to verze od Ztracené kapely.

Takže to byla písnička Povídala žabka žabce, kterou jsme hráli od posluchačky Zuzanky, její kamarádce Raduš. Mám tady ještě poslední písničkové přání, mám vlastně dvě, ale v písničkách na přání už stihneme pouze to poslední a to teda jenom jedno a to druhé, které je od našeho posluchače kamionáka Václava, to pustím potom po třetí hodině po biblické úvaze. Takže ani tohle nezůstane ladem, to poslední přání a rádi ho pustíme. Ale písničky na přání dneska uzavřeme písním Našiel som milost od slovenské skupiny Matuzalém, kterou si přála naše posluchačka Emilie. Našli jsme ji a moc rádi ji pustíme, ať přinese povzbuzení a potěšení vám všem a také naší posluchačce milé Emilie. Tou dnešní písničky na přání končí. Na další se můžete těšit zase v pondělí od 14 do 15 hodin. Tady už Matuzalém a Našiel som milosť.

Písničky na přání nás na Rádiu 7 doprovodili ke třetí hodině pátečního odpoledne s datem 18. září 2026. U mikrofonu je stále Milan Remeš, který vám v následující hodince nabídne biblickou úvahu Jana Asóního o pravdě a morálce. Ta nás čeká ve 15:45. Ve 15:45 společně otevřeme Bibli a poslechneme si 8. kapitolu Markova evangelia v podání Davida Vávery a Petra Formana a podhrneme také závěs času a podíváme se do historie na události a osobnosti spojené s datem 18. září v kalendáři. V tuto chvíli vás zvu ke společné modlitbě za země, ve kterých stále přetrvává válečný stav.

Velepte Hospodina se mnou. Vyvyšujme spolu jeho jméno. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě ode všeho, čeho jsem se lekal. Nebeský Otče, vyvyšuji tvé svaté jméno. Jsem vděčný, že k tobě můžeme přicházet s našimi prosbami a přáními, s našimi obavami i strachy. A ty víš, co máme na srdci, co nás trápí, s čím si nevíme rady, k čemu nevíme, jak se postavit a za co vlastně prosit. Na Ukrajině a mnoha dalších místech ve světě stále zuří boje, které přináší jen bolest a utrpení. Ty víš o všem, co se na těch místech děje, o veškerém zlu a temnotě, která se tam snaží zničit vše dobré a uhasit veškeré plamínky světla a naděje. Před tebou ale žádné zlo a temnota neobstojí. Tvé světlo, tvá naděje a tvůj život stále září a nic ji nedokáže pohltit. Ať svítí, posiluje, povzbuzuje a hřeje všechny, kdo je potřebují, kdo hledají útočiště v tobě. Ať se i na těchto místech setkávají lidé s láskou a milosrdenstvím i skrze nás, naše modlitby, naši pomoc. V posledních dnech se šíří zprávy o tom, že se tyto války možná rozšíří do dalších zemí, že se možná dotknou i nás. A také v našich srdcích a v našich myslích se hromadí obavy o tom, co bude dál, co vlastně přijde. Nebeský Otče, ve tvém slově čteme, abychom se netrápili žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkovali a předkládali své žádosti tobě. Zaslibuješ nám, že tvůj pokoj převyšující každé pomyšlení bude střežit naše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A tak tě prosím i za nás, abychom se k těmto časům, k těmto záležitostem stavili ve tvé moci, ve tvé pravdě, na základě tvého slova, abychom tu svoji důvěru vkládali v tebe. Abychom hledali útočiště v tobě, ať se stane v té budoucnosti cokoliv. Abychom se tím netrápili, ale abychom se nejenom dnes, ale každý den modlili, volali k tobě, byli s tebou. A prosíme tě, aby ten čas, kdy všechny ty války ustanou, kdy přijde tvoje království, království pravdy, pokoje, spravedlnosti, království tvého syna Ježíše Krista, aby ten čas přišel brzy. Děkujeme ti, nebeský Otče, že ty jsi naší skálou, ty jsi naším útočištěm v každé chvíli, i dnes. A tak ti za to děkuju. Volám a prosím ve jménu tvého syna, našeho pána a spasitele Ježíše Krista. Amen.

Pravda má v našich dějinách výsostné postavení. Asi jednou z prvních postav, které se nám vybaví, bude mistr Jan Hus, který pro pravdu, boží pravdu, obětoval svůj život. Z jeho úst zazněla výzva: hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí. I na naší prezidentské vlajce, jednom ze státních symbolů, vlají nad hlavami domácích i hostů slova pravda vítězí. Nevím, jestli se o pravdě, její potřebě a jejím hledání vyučuje a přemýšlí. Nevím, jestli je natolik vážená, že pro ní dokážeme cosi obětovat. Nevím, jestli patří do kategorie koníčků, které si zvolí jenom někteří. Nakonec každý máme svou pravdu a každý potřebujeme k životu. Bytostně se životem souvisí, ovlivňuje lidské jednání, je základem morálky. Když tedy přemýšlím o pravdě, pak je to proto, že chci mít měřítko, podle kterého bych se chtěl v životě orientovat. Chci hledat pravé hodnoty, podle kterých chci uspořádat svůj život tak, aby to přineslo užitek mně a snad i druhým. V roce 1930 napsal profesor J.L. Hromádka knihu, kterou nazval Masaryk. Je to poměrně obšírné a zajímavé pojednání o našem prvním prezidentovi. Chtěl bych něco ze svědectví i vlastních slov T.G. Masaryka zmínit. Týká se to pravdy a pravdivosti. Téměř jako z jiné planety zní svědectví profesora Masaryka o tom, co vedlo ke vzniku českého státu. Cituji. Za celou dobu zahraniční revoluce neužili jsme ani jediné nepravdy proti našim nepřátelům, ani jediné z těch takzvaných diplomatických chytrostí. Tak čestný politický boj, tak čestná revoluce, smím to říci, sotva kdy byla provedena. Skoro si myslím, že si to ani neumíme představit a nějak se nám tomu ani nechce věřit. Na druhé straně si asi všichni přejeme, aby pravdivost politického boje, jak je vidět u zrodu naší republiky, byla inspirací pro dnešní politiky. Myslím, že ať to zní jakkoliv naivně, jestli nám dnes něco chybí, tak je to právě ona důvěryhodnost, ona selská poctivost a pravdivost bez nějakých vytáček. Myslím, že dnešní politická kultura, v níž se spíš veřejní činitelé zamotávají čím dál víc do spleti polopravd a pololží, je poměrně výstižným komentářem k biblickému slovu o tom, že pravda osvobozuje. A z díla profesora Masaryka budu citovat ještě jednou. Otázka pravdy je otázkou mravní. Pravda zavazuje. Na pravdě závisí správnost našeho poměru k životu a veřejnosti, správnost našich vztahů k lidem. Pravda není jen otázkou suché abstrakce. Je to namnoze nepohodlný závazek, který člověka nutí k neustálé kontrole sebe sama, k revizi toho, co jsme poznali a uznali za pravdu, čemu jsme se oddali a v co jsme uvěřili. Správná teorie je požadavkem mravním, neboť jen ze správné teorie a správného myšlení plyne správná praxe. Nesprávné, nepozorné a nedbalé myšlení plodí mnohem více než jenom nesprávné pojmy, názory a představy. Svádí totiž ke křivdě a nespravedlnosti. Činí člověka otrokem vášní, veřejného mínění, pověry a násilí. Není dobra a spravedlnosti bez pravdy. Proto není etiky bez filozofie a ovšem filozofie bez etiky. Tolik profesor Masaryk. Za výraz lidské zbabělosti a neopravdovosti považuje Masaryk lhostejnost k pravdě. Lhostejnost v otázkách životního a světového názoru, lhostejnost ve věcech mravních a náboženských, v citech a vztazích nejintimnějších. Pravda je pro život a život je místem realizace pravdy. Co je pravda a jak mám žít?
Ani k jednomu není možné být lhostejným. Hledat pravdu bez toho, že by měla sloužit životu, to by byla jenom prázdná a složitá disciplína pro vyvolené. Mezi vojáky se vypráví anekdota o veliteli, kterého se ptali na to, nakolik úspěšně vykonal rozkaz. Jeho odpověď je příznačná, na 50%. Rychlost správná, špatný směr. Zdá se mi, že právě toto platí často o našem životě. Naše rychlost je víc než dostačující až závratná. Problémem je ale směr. Abych mohl žít, potřebuji pravdu. A pravda mě zavazuje k životu. A kde hledat odpovědi na otázky po pravdě, odpovědi, které by měly formovat lidský život? Odpovědí pravd, které se člověku dnes nabízejí až podbízejí, je mnoho. Každé náboženství formuluje pohledy na život pravdy, které mají vést k určitému způsobu života. Pominu-li lhostejnost, která se mi jeví jako sebevražedná, pak hledáme-li pravdu, pak je na každém člověku, aby ve svém vlastním hledání posoudil to, co je mu předkládáno. Jak a kterou pravdu si z nabídky dnešní společnosti osvojíme, jak si ji přivlastníme, proč si ji přivlastníme a proč tu a ne jinou, jak si ověřit, že to, co přijmu, mě nesklame a opravdu mě přivede k dobrému? Jak si ověřit? A tady chci říct, že pravdu jen stěží může člověk nějak ověřit. Pravdě, a to každé pravdě, je potřeba uvěřit a pak se jí oddat. Otázka pravdy v životě a pro život je na prvním místě otázkou důvěry. Komu budu důvěřovat natolik, že přijmu jeho pravdu, budu hledat jeho pravdu a oddám se jí? Proč jsem přijal do svého života a proč hledám pravdu u Ježíše Krista? Protože on za mne zemřel, abych mohl mít naději pro časnost i věčnost. A to mi stačí. Věřím, že ten, který za mne zemřel, mi nebude předkládat zbytečnosti, nepodstatnosti, nebude mě chtít oblafnout. Poznal jsem Krista. A když jsem poznal Krista umírajícího a vzkříšeného pro mne, poznal jsem pravdu a uvěřil jsem jí. A tato pravda, již je pro mne Kristus, mne zavazuje k praktickému životu. Pravda, jak ji shledávám u Krista, je jako světlo, které mě vede k myšlení, postojům a činům. Janovo evangelium, 1. kapitola, 14. verš. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.

Úvahu o pravdě a morálce přinesl Jan Assoni. Další biblické zamyšlení nás čeká opět zítra ráno 15 minut před 7. Jeho název je Kdo půjde před námi. Autorem je Josef Sýkora a číst bude Petr Hodec. Posloucháte Rádio 7, které k vám posílá písničku I Know Shílo Ben Huda.

0: הוא לא בקבר, הוא קם מן המתים.
1: Nevím, co přinese zítřek, ale vím, kdo jsi ty. O tobě nepochybuji. Nevím, jestli dnešek přinese radost nebo těžkosti, ale vím, kdo jsi ty. O tobě nepochybuji. Dospíval na Rádiu 7 Šílo Ben Hod ve své písničce I Know, já vím. Bůh je tentýž včera, dnes i zítra. Je to jistota, na které můžeme stavět náš život každý den. Díky Bohu. Haleluja. Mám tady ještě jedno nevyplněné přání z písniček na přání. Jak už jsem avizoval, je to to poslední, které nám poslal náš věrný posluchač kamioňák Václav. Píše: požehnané dobré odpoledne do studia Rádia 7. Teď razím do Vroclavy a potom do Krotošína ve Vroclavi, vyzvednu jednoho bratra v Kristu a pokračujeme dál. Chtěl bych zahrát mě i posluchačům písničku Svatý od skupiny Lift Up. Děkuji moc. Přeji požehnaný den a požehnaný víkend všem posluchačům. Kamioňák Václav. Václave, děkujeme za tohle přání, za tu zprávu. Jsme rádi, když nám napíšete, když se o vás dozvíme něco, když na vás můžeme v modlitbách myslet. A to je to úžasné na naší víře v Ježíše Krista, v Boha, že můžeme v modlitbách tak přednášet ty naše prosby za vás k našemu Bohu a že nás tato víra spojuje v jednu velkou rodinu. Takže jsme rádi, když se ta rodina v Kristu ozve, když dáte vědět, kde právě jste, co právě prožíváte, a také všem vám, kteří o Pánu Ježíši zatím třeba slyšíte poprvé nebo se o něm dozvíte v příštích chvílích, v příštích dnech. Přeji vám, abyste i vy poznali tu boží dobrotu, boží lásku a odpuštění v jeho synu, abyste poznali, že tento život je úžasný, že má smysl právě v Bohu, právě v jeho synu Ježíši a že nám nabízí mnohem víc, než si vůbec kdy dokážeme představit. Tady je písnička Svatý od skupiny Lift Up a po ní už se podíváme do dnešního kalendária.

Pojďme nahlédnout pod historickou pokličku a podívat se, které události a osobnosti se skrývají pod datem 18. září. V roce 1858 se narodila nejstarší dcera manželů Boothových, zakladatelů armády spásy, Kate Boothová. Kate přivedla armádu spásy do Francie spolu s dalšími dvěma dobrovolníky, hlásala evangelium na ulicích Paříže. Častou odpovědí jim ovšem bylo bláto a kamení, které na ně lidé házeli. Ve Švýcarsku, kam se přesunula, byla dokonce zatčena za misií na ulici. Se svým manželem Arturem Clibornem pokračovala v hlásání evangelia v Evropě, Spojených státech a Austrálii. Dnes je tomu 75 let, co se narodil americký neurochirurg Ben Carson. V roce 1987 vedl 70členný tým, jenže jako první na světě oddělil siamská dvojčata spojená lebkou při operaci, která trvala 22 hodin. O jeho životě vznikl film Zlaté ruce, později se stal vlivným americkým politikem.

18. září roku 1792 umírá kazatel a biskup jednoty bratrské Gottlieb Spangenberger. Spangenberg. Poznámka jednoho profesora o tom, že kdo se chce stát teologem, musí počítat s utrpením pro Krista, kdo se mu chce vyhnout, ten ať studia opustí, ho přivedla od práv ke studiu teologie. Po skončení studií se seznámil s hrabětem Zinzendorfem. Nedlouho na to byl propuštěn z královských služeb, ve kterých působil jako kazatel a přidal se k jednotě bratrské v Ochranově. Roku 1744 se Spangenberg stal biskupem a později byl pověřen službou v nově vzniklé britské kolonii Georgia v Severní Americe, kam se stále znovu vracel. Zde působil s přestávkami, kdy se vracel do Evropy po dobu 30 let. V Evropě se pak usadil definitivně až po Zinzendorfově smrti jako jeho nástupce v čele jednoty. Mnohé osady provincie Georgia se staly výchozími body pro misii mezi Indiány. Spangenberg byl muž velké víry a odvahy, měl mírnou povahu, přitom byl však energický a s rozhodností se zastával božích věcí. V napjatých chvílích, které se v jednotě začaly objevovat, hájil Zinzendorfova stanoviska. Urovnal finanční a organizační nejasnosti v jednotě a položil tak zdravé základy pro její další vývoj. Jedním z jeho nejdůležitějších počinů bylo sepsání věroučného spisu Idea Fidei Fratrum, nástin bratrské věrouky z roku 1779.

mnozí známější autoři dané doby a označují jej za svého inspirátora. Zmínku o McDonaldovi najdeme například v díle J.R.R. Tolkiena, J.K. Chestertona a dalších.

18. září roku 1905 umírá skotský spisovatel, básník a křesťanský pracovník George MacDonald. I když není příliš známý ve svých dílech, se na něj odkazují

Před 65 lety zemřel Dag Hammarskjöld, švédský politik a diplomat. Generální tajemník OSN v době napětí mezi Východem a Západem a divoké dekolonizace Afriky. V roce 1961 mu byla udělena Nobelova cena za mír. V tomtéž roce zemřel při leteckém neštěstí. Následující vyšetřování naznačilo možnost, že letadlo bylo sestřeleno. Americký prezident John Fitzgerald Kennedy nazval Daga Hammarskjölda největším státníkem 20. století, byl křesťanem a Bible byla velkou inspirací při tvorbě jeho vlastních básní. září zemřel také Jimi Hendrix. Bylo to v roce 1970. Hendrix je jedním z nejslavnějších světových kytaristů. A poslední, koho zmíníme v dnešním kalendáři, je Josef Sečka, jeden z prvních spolupracovníků české redakce TVR v Monte Carlu. Ten umírá 18. září roku 2008. Josef Sečka byl dlouholetým spolupracovníkem českého exilového vysílání Transworld Rádia. S redakcí v Monte Carlo byl v kontaktu až ve svém důchodovém věku. Velmi rozvinul práci návazné služby, která v době tehdejšího Československa pomáhala také s distribucí křesťanské literatury a dalších potřebných materiálů na naše území. Josef Sečka stál na počátku 90. let minulého století u vzniku brněnské tiskové misie. Tolik z dnešního kalendária s datem 18. září. Na další se můžete těšit opět zítra. Před námi je písnička Premenění od kapely SP a po ní už nás čeká četba z Markova evangelia.

0: těch dnech tam bylo obrovské množství lidí a když už neměli nic k jídlu, Ježíš svolal své učedníky a řekl jim: Je mi těch lidí líto, jsou se mnou už 3 dny a nemají co jíst. Pokud je propustím hladové, cestou se vyčerpají. A někteří z nich přišli zdaleka. Učedníci mu odpověděli: Jak by kdo mohl zde na poušti nasytit ty lidi chlebem? Kolik máte chlebů? Zeptal se jich. 7, odpověděli.
1: Nechal tedy zástup posadit na zem. Vzal těch 7 chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Ti je pak předložili zástupu. Měli také pár malých rybek. Ježíš je požehnal a řekl, ať předkládají i je. A tak se najedli do sytosti a ještě nazbírali 7 košů nalámaných kousků, které zbyly. Těch, kdo tam tehdy jedli, bylo okolo 4000. Když je Ježíš propustil, ihned nastoupil s učedníky na loď a přijel do dalmanutského kraje. Tehdy přišli farizeové a začali se s ním hádat a pokoušet ho. Chtěli od něj nějaké znamení z nebe. Ježíš si v duchu povzdechl a řekl, proč toto pokolení vyhledává znamení? Amen, říkám vám, že toto pokolení žádné znamení nedostane. Opustil je, nastoupil zase do lodi a odplul na druhou stranu. Zapomněli ale vzít chléb a neměli sebou na lodi víc než 1 bochník. Ježíš jim zdůrazňoval, pečlivě se varujte kvasu farizeů a kvasu Herodova. Dohadovali se mezi sebou, nemáme žádný chléb? Ježíš to ale věděl a řekl jim, proč se dohadujete, že nemáte chléb? Ještě nechápete a nerozumíte? Ještě máte tvrdé srdce? Máte oči a nevidíte? Máte uši a neslyšíte? Už si nespomínáte? Když jsem nalámal 5 chlebů 5000, kolik plných košů nalámaných kousků jste nazbírali? 12, odpověděli. A co těch 7 chlebů pro 4000? Kolik plných košů nalámaných kousků jste nazbírali? 7, odpověděli. Tehdy zopakoval, jak to, že ještě nerozumíte? Když přišli do Betsaidy, přivedli k němu slepce a prosili ho, aby se ho dotkl. Vzal slepce za ruku a odvedl ho za vesnici. Plivl mu na oči, vložil na něj ruce a ptal se ho, vidíš něco? On zhlédl a řekl, rozeznávám lidi, vidím něco jako chodící stromy. Vložil mu znovu ruce na oči a když zhlédl, byl uzdraven a viděl všechno jasně i na dálku. Ježíš ho poslal domů se slovy, nechoď do té vesnice, ani to nikomu z té vesnice neříkej.

0: Ježíš a jeho učedníci pak vyšli do vesnic kolem Cezareje Filipovi. Cestou se svých učedníků ptal: Za koho mě mají lidé? Odpověděli: Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho z proroků. A za koho mě máte vy? Zeptal se. Petr mu odpověděl: Ty jsi Mesiáš. A on je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Tehdy je začal učit, že syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci písma, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. Protože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a začal ho kárat. Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a okřikl Petra: Odejdi ode mě, satane, nemyslíš na boží věci, ale na lidské. Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ztratí jej. Ale kdokoliv by ztratil život pro mě a pro evangelium, ten jej zachrání. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život? Kdo by se v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za mne a za má slova, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde ve slávě svého otce se svatými anděli.
1: Osmou kapitolu Markova evangelia z překladu Bible pro 21. století četli David Vávra a Petr Forman. Na dveře už pomalu klepe 16. hodina a s ní i čtvrthodinka anglické konverzace Life Plus, která nás dnes pozve do oblasti duševního zdraví. Tak stay with us, zůstaňte s námi.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na

I čtvrtá hodina pátečního odpoledne nesoucího datum 18. září 2026 je za námi. A v té následující pro vás máme na Rádiu 7 od 16:30 připravenou listárnu s vašimi čerstvými ohlasy a nyní vás zveme za lektorkou Elzou, se kterou si můžete rozšířit své angličtinářské obzory. Dnešní téma je vskutku aktuální – duševní zdraví. Tak nažhavme své mozkové buňky, Life Plus začíná a Milan Remeš vám od mikrofonu přeje joyful, tedy radostný poslech.

K tématu duševního zdraví se s lektorkou Elzou můžete vrátit ještě v úterý ráno od 5 hodin. Další lekce nás ve vysílání Rádia 7 čeká ve středu v 9 hodin a 30 minut. Tématem tentokrát bude počasí. Teď už kapela Tiramisu a jejich písnička Každý den.

To byl Jeremy Camp a jeho písnička Out of My Hands, ve které zpíval, když cítím bolest, která nikdy neskončí, kleknu si na kolena pod všemi věcmi, kterým nerozumím, a nechám všechnu tíhu strachu propadnout jako písek z mých rukou do těch tvých. A jak je to úžasné, nejenom zaslíbení, ale ta příležitost pro nás, pro všechny, nechat ty naše starosti na kolenou, je vyzvihnout k Božímu trůnu a nechat je u Božích nohou, všechen náš strach a starosti. Posloucháte Rádio 7, odpolední páteční vysílání. V tuto chvíli máme příležitost podívat se na některé víkendové akce a nebo pořady, které pro vás připravujeme v našem vysílání. Pojďme se tedy podívat na to, co nás o víkendu čeká. Všechny fanoušky kapely Lift Up bych chtěl pozvat a připomenout jim, že zítra, tedy v sobotu 19.9. od 15 hodin odpoledne v Rádku u Rokycan v areálu letního kina budou mít svůj koncert. Oblíbená křesťanská hudební skupina Lift Up vystoupí na západě Čech v Rádku u Rokycan v areálu přírodního kina. V případě nepříznivého počasí, a to je důležitá informace, i když zítra očekáváme spíše slunečný den bez přehánek a dešťů, tak pokud by přece jenom přišlo nepříznivé počasí, tak koncert bude v Domě kultury v Hrádku u Rokycan. Vstup je volný, což je určitě pro nás, pro všechny v dnešní době, kdy všechny ceny rostou, opravdu příjemná informace. Takže kdo máte rádi kapelu Lift Up, nemáte zítra v sobotu moc co dělat a budete někde poblíž Hrádku u Rokycan, určitě se zajďte podívat na jejich koncert. Teď bych vás rád pozval k některým pořadům, které pro vás chystáme na víkend v našem vysílání. Zítra, tedy v sobotu, bych vás rád pozval na premiéru klíčového slova, které pravidelně vysíláme od 8 hodin ráno. Hostem Kateřiny Hodecové tentokrát byl nebo bude Jaro Aviv, který prožil část života různě po světě. A nakonec ho Bůh povolal zpátky domů se stejným úkolem, pro který kdysi republiku opouštěl. V klíčovém slovu se dozvíte, jak se žije lidem v pohraničí, co potřebujeme slyšet, možná i co opustit, aby naše svědectví bylo podnětné a inspirativní. O tom všem uslyšíte zítra v sobotu od 8 hodiny raní v klíčovém slově. A další pořad, který bude mít zítra svou premiéru, je jazzový klub, který můžete naladit večer od 9 hodin. Ten bude patřit hudební legendě 20. století, americkému saxofonistovi a skladateli Johnu Coltraneovi, protože 23. září uplyne 100 let od jeho narození a právě na jeho slavný Blue Train, tedy modrý vlak, můžete od 9 hodin nasednout v jazzovém klubu. Pak tady máme pár nedělních pořadů, na které bych vás rád pozval. Tím prvním jsou modlitby podle Bible, které budou mít svoji premiéru v neděli od 8 hodin a 30 minut. Co znamená zápasit s Bohem? A kdy je čas přestat všechno držet ve svých rukou? V příběhu Jákoba se potkává strach, manipulace, selhání i hluboká touha po požehnání. S Danou Kenningovou nás v neděli čeká třetí díl série Upřímné modlitby o tom, jak nás Bůh mění, když před ním přestaneme utíkat a začneme s ním zápasit v pravdě. Stejně jako Jákob. A jste zváni se připojit, jak už jsem říkal, v neděli od 8 hodin a 30 minut. Modlitby podle Bible s Danou Kenningovou. A samozřejmě myslíme i na naše dětské posluchače, pro které je připraveno další dětské kormidlo v neděli od 13 hodin. Spolu s námořnicí Petrou se vydáme za zvířátky. Tentokrát na nás čeká pták, o kterém se říká, že je velice moudrý, umí létat úplně potichoučku a zahlédnout ho můžeme hlavně v noci. Uvidíme, jestli o sobě něco prozradí i ve dne. Tak poslouchejte, děti, velké i malé,
V neděli v kormidle od 13 hodin. Já vám prozradím, že tím ptákem je sova. A je to pták, kterého já osobně mám velice rád. A občas jsem ho na naší zahradě v Chropini na Hané viděl sedět na stromě i ve dne. Dokonce nejenom sovy, ale i některé z těch velkých vírů. Takže to jsou pořady, na které se můžete těšit, které si můžete naladit během víkendu, který je před námi. A teď už vám pustím písničku od kapely Ray Tvá láska a po ní už nás čeká listárna s vašimi ohlasy.

Otevíráme další zářivou listárnu. Prostor, kde spolu listujeme vašimi ohlasy, zprávami a příběhy, které k nám přicházejí. Každý z nich sledujeme. Mnohé se stanou povzbuzením i směrováním naší práce a další vstoupí až do našich modliteb k Bohu. Díky, že Rádio 7 tvoříte spolu s námi. Někdy se rozepíšete více, jindy nám přistane jen krátká zpráva. I jednoslovné amen, které k moderátorovi doletí jako odezva po ranním zamyšlení a modlitbě v tichém čase, potěší a dá vědět, že posloucháte. Díky. Pak se k nám dostanou slova, co v sobě nezapřou jistou rytmiku. Musel jsem čas si najít a aspoň trošku vás pochválit. Za mnohé vaše pořady s chválou se stavím do řady. Rád si cením skvělý čas, obohacující ducha v nás. Nevždy všechno poslouchám, někdy s ženou, někdy sám. Třeba denně světem Bible je zakotveno v našem sídle. Ke kořenům či pod lampou čtení naše srdce také mění. Taky pořad kudy kam docela rád poslouchám. Děkuji vám za práci, která nám život navrací.

Už dlouhá léta je v nabídce našich pořadů relace Světem Bible a stále na ní reagujete. Alena napsala: Zdravím, je noc, poslouchám si Světem Bible. V klidu a jsem vděčná za tento pořad.

Věděli jste, že legendární cyklus rozhlasových biblických výkladů se poprvé v éteru objevil v USA v roce 1967? K dnešnímu dni se vysílá ve více než stovce jazyků po celém světě a vysílá se i v českém jazyce. S upravenými komentáři teologa Johna Vernona McGeeho posluchači prochází napříč knihami Bible a poznávají její osvědčenou moudrost i ryze současný apel. S pořadem Světem Bible se ve vysílání můžete potkat od pondělí do pátku, vždy ve 20 hodin a 15 minut. Reprízu zachytíte čtvrt hodinu po půlnoci. Celý cyklus vychází na plných 6 let. Aktuálně se blížíme k závěru poslední knihy písma, knihy Zjevení. Ve středu 23. září startuje celý cyklus od začátku. V úvodním dílu zazní otázka, má smysl věnovat čtení a studiu Bible svůj čas? Jak to vidíte vy? Čím je Bible pro vás osobně? Věnujete jí svůj čas? Napište nám, zajímají nás vaše odpovědi. Čas od času do pošty dojde zpráva, že biblické studie jsou pro vás osobním přínosem a pak se najednou dozvíme, že jsou k užitku i ve vzdělávacím procesu. V jednom posluchačském ohlase se píše: Krásný den, tyto pořady mi pomáhají při studiu Bible a teologie. Teď poslouchám Skutky apoštolů a připravuji se ke zkoušce z Nového zákona.

Než listárnu předělíme písničkou, dejme prostor ještě jedné zprávě, která se týká mimo jiné hudby. Moc rád poslouchám v Rádiu 7 křesťanské písně chvály, také životní příběhy hostů a svědectví a samozřejmě další programy. Při práci v dílně na elektrických rozvaděčích

Posloucháte Listárnu, čas, kdy listujeme vašimi ohlasy na vysílání. Jiřina o Rádiu 7 napsala, že od roku 2001, kdy šla do důchodu, bylo rádio jejím jediným společníkem. Vážíme si toho. A přidává i další slova. Dobrý a požehnaný den na Rádiu 7. Děkuji za přání klidného léta. Radost mi dost chybí, protože mám manžela v nemocnici. Domácnost, zahrada a dvůr se zvířectvem, kachny, králíky, slepice, jsem teď na vše sama. Chceme být soběstační,

Tady na vesnici nic není, až jsme veliká rodina. Když se sejdou děti, vnoučata, síly ubývají a bolestí dost. Modlím se za hodně věcí, i Rádio 7 je denně zahrnuto. Poslouchám rádio jen doma přes internet, ale teď jsem víc venku, tak to nejde, nemám data. Vždy poslouchám, co právě běží, jen mi dost chybí v sobotu při vaření doteky. Poslouchám fortepiano, glosu, kliku, někdy modlitby podle Bible. Ať vám všem i rodinám Bůh žehná, chrání vás a dává moudrost k plnění vašeho poslání. Zdraví Jiřina. Jiřino, děkujeme za vaše slova. Jsme rádi, že na nás myslíte a jsme rádi, že můžeme být s vámi. Kéž vám vysílání i nadále přináší radost. V naší rádiové poště jsme se zastavili u delší zprávy od Jiřiny. Přidáme jednu krátkou. Luděk jako reakci na pořad Dary z rukou mistra a Řeka života píše: po dlouhé době dnes výborné pořady. Luďku, díky za vaši věrnost poslechu Rádia 7.

Ve čtvrtek se Rozmarína zaměřila na teenagery. Jak s nimi mluvit, aby se neuzavřeli a kdy hledat odbornou pomoc v psychických problémech. Rozhovor s konzultantkou Kateřinou Okáčovou, která má osobní zkušenost s duševním onemocněním v roli partnerky i matky, dělal do živého tématu současnosti. Poznali jsme to i z množství reakcí na pořad. Právě takové momenty nám potvrzují, že vysílání Rádia 7 má smysl. Palčivá témata dnešní doby chceme přinášet i na našich vlnách. Přidejme informaci, že záznam rozhovoru se během několika dnů objeví v archivu na webu i na podcastových platformách. Zde je potřeba zadat jméno pořadu Rozmarína.

Už před delší dobou do pošty přistála zpráva od Tomáše. Píše: děkuji za krásné středeční ráno. Krásně vybrané slovo s nádherným doplňujícím výkladem. Opravdu požehnaný čas. Vše provázené opravdu podařeným výběrem písní. Jsem rád, že jste, že vysíláte, že sloužíte a nás provázíte. Díky Bohu za vás. Ať vám mocně žehná a vaše vysílání je doprovázené Božím povzbuzováním, posilováním a usvědčováním. Díky a těším se na setkání s vámi. Doufám, že ne až v nebi. Mějte se krásně, Tomáš. Tomáši, děkujeme za vaši zprávu. Opakovala se v ní slova odvozená od provázení. Vyjadřoval jste, že jste rád, že Rádio 7 provází váš den. Všímal jste si, jak je slovo provázeno písničkami a přál jste nám Boží provázení naší práce. Vystihl jste klíčový moment vysílání, vzájemnou provázanost, provázanost hudby a slova, provázanost nás lidí navzájem a bytostnou potřebu naší provázanosti s Bohem. Děkujeme. Skrze vaše ohlasy na vysílání provázené komentáři jsme se dostali k závěru listárny. Ta další je tu opět za týden. Opět bude o vašich podnětech. Opět se necháme překvapit, jak k nám přiletí a opět zdůrazníme, že budeme rádi, když nám napíšete. Třeba o tom, jak se zžíváte s novým programovým schématem. Už jste si na něj zvykli? Dejte nám vědět. Těšíme se na vaše postřehy, námitky, připomínky, pochvaly, svědectví, příběhy, cokoliv, co vás při poslechu Rádia 7 oslovilo. Díky, že Rádio 7 tvoříte spolu s námi.

Kontakty, na kterých nás můžete zastihnout, jsou stále stejné. Pro jistotu ale připomínáme. Pište na adresu radio7@radio7.cz. Komentovat můžete na Facebooku a Instagramu. Můžete nás kontaktovat i přes WhatsApp na čísle 608 566 773. Svůj oblíbený pořad můžete poslouchat jak v proudovém vysílání, tak i na podcastových platformách. Stačí zadat jméno pořadu. Vybrané pořady najdete také na YouTube. Na našem webu www.radio7.cz najdete také audioarchiv, zprávy z redakce, přehled pořadů i možnost nás podpořit. Listárnu pro vás připravila Broňa Procházková a od mikrofonu vás zdraví Milan Remeš.

To byla kapela Jingle Bells a jejich písnička Král. Blížíme se k 17. hodině, po které dostane na Rádiu 7 prostor Akademie s přednáškou Dalimila Staňka, který na příběhu královny Ester dává nahlédnout do dějů za zdí a vzniku konspiračních teorií. V tuto chvíli se s vámi od mikrofonu loučí Milan Remeš. Rád bych se na závěr vrátil k jedné osobě z dnešního kalendária, Dagu Hammarskjöldovi. Často jsou pro nás lidé v našem okolí i z historie inspirací a povzbuzením pro náš křesťanský život. Tento švédský politik a diplomat, který byl také generálním tajemníkem Organizace spojených národů, si psal deník, který odhalil mnohé z jeho myšlenek po jeho smrti. Pro Hammarskjölda byl dobrý diplomat či politik pouze tehdy efektivní, pokud dokázal zcela potlačit své osobní zájmy, ješitnost a touhu po uznání. Hlavním smyslem politiky pro něj nebylo udržení řádu, ale služba spravedlnosti, míru a lidskosti. Deník odkrývá jeho schopnost udržet si vnitřní klid a morální kompas i uprostřed těch nejdramatičtějších mezinárodních krizí. Tento stav popisoval jako ticho uprostřed ostatních lidských bytostí. Politické rozhodování v jeho očích vyžadovalo hluboké zakořenění v morálních hodnotách, ze kterých vyvěrala jeho pověstná diplomatická nekompromisnost a nezávislost. Byl to hluboce věřící člověk. Já bych si přál, aby tento pohled na politiku a na službu státu a lidem měli všichni lidé, kteří do politiky vstupují. A přál bych si, abychom i my byli takto zakořeněni v Bohu a Ježíši Kristu a byli světlem světu okolo nás. Přeji vám požehnaný víkend a jen to dobré do těch dalších dnů. A zůstávejte s námi. Zůstávejte s Bohem.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
1: Začínáme seminář a téma konspirační teorie. Mé jméno je Dalibor Staněk. To, co dneska společně tady budeme dělat, je, že se podíváme na pár aktuálních známých konspiračních teorií. Pak se zanoříme do jedné biblické knihy, do knihy Ester. Podíváme se, jakým způsobem tato kniha, její teologie, nasvicuje to, jak žít v současné době pro nás. A pak se ponoříme do světa myšlení a prožívání člověka, který věří v konspirační teorie. A pak uvidím, co si z toho odnesete. Část budu povídat, část vám dám nějaký úkol k vlastnímu přemýšlení nebo ke krátkému sdílení v malých skupinkách, takže bude to takové trochu interaktivní. Konspirační teorie byly v lidstvu od nepaměti, jsou jedním z prvků toho, jak může fungovat společnost za určitých podmínek. Určitě znáte ze středověku, byly oblíbené konspirační teorie ohledně židů a židovských spiknutí. Okolo Velké francouzské revoluce bylo spoustu konspiračních teorií, takové jako zednáři a ilumináti a tak dále, tak to byly takové jako pojmy a skupiny, uskupení, okolo kterých se vlastně vytvářelo v představě jiných lidí to konspirační myšlení. Zajímavé, jakmile na začátku 20. století se začalo s vakcínami a s očkováním, tak okolo toho začaly konspirační teorie. C.S. Lewis dokonce napsal jednu esej, ve které se vyrovnává mimo jiné s lidmi, kteří nějakým způsobem se příliš bojí očkování, což mě docela překvapilo, že to není jenom něco úplně jako nového, že už to nějakou tradici má. Určitě znáte známé konspirační teorie okolo smrti prezidenta Kennedyho, okolo 11. září, že to nebyla vůbec žádný muslimové, ale vnitroamerická záležitost. A kdo ví, co ještě? Když jsem seděl na večeři s jedním človíčkem, který se mě snažil přemluvit o tom, že svět je placatý a že to je geniální nápad a že to je to, co Bible říká. Myslím si, že mu to poměrně hodně jako pomáhalo v životě, tady tato představa, že země taková je. Mohli bychom pokračovat. A těch konspiračních teorií je neskutečné množství. Nevím, jestli jste zaznamenali, ale i po tom, co přišli povodně v Česku, tak byli lidi, kteří říkali, nic takového nebylo. Tady to je všechno fake, žádná povodeň Jeseníku, Jeseník je úplně v pohodě, nic se tam nestalo. Jo, i takhle. V podstatě ten princip je takový, že ať se stane jakákoliv významná událost, která projde médií, tak v podstatě okamžitě můžete si být celkem jistý, že do pár hodin se začnou vyrojovat alternativní výklady, než je ten klasický nebo ten hlavní nějaký mainstream, že to je prostě takhle. Tak najednou začnou vyskakovat nápady, že to je prostě úplně nějak jinak. Vlastně o to nějakým způsobem jde. Ta specifičnost současné doby ohledně konspiračních teorií je o tom, že to jde vlastně všecko strašně rychle. To znamená, že my se hrozně rychle dozvíme o tom, co se děje na druhém konci světa a hrozně rychle na to lidi zareagují tím, že nebo někteří lidé zareagují tím, že to začnou vykládat jiným způsobem, než je to předkládáno. Ta základní myšlenka, která zatím nějakým způsobem je, jsou takové jako dvě. Není to, a teďka za to si dostaňte cokoliv, jakákoliv událost, která se stane. Jo? Kdyby tady vybuchl kulturák v Brodě, tak bude nějaké oficiální vysvětlení, že jo? Třeba tady praskl tady nějaký plynovod a vybuchlo to, ale bude taky se najednou začnou rojit spousty dalších teorií ohledně toho, že zatím byli určitě třeba muslimové, kteří nemají rádi křesťany. Anebo jsme tady, já nevím, prostě někde si někdo něco vytvoří, takže zatím to je nějaká důležitá, významná událost, která proletí světem. A takže není to tak, jak se nám to jeví a jak je nám to předkládáno. Prostě je to takový ten jako červíček, který mi vrtá v hlavě, že to je možná ještě nějak jinak, než jak je mi to předkládáno. A to druhé, co je v pozadí, je představa, že za zdí je nepřítel, který mi škodí a já jsem vůči němu bezmocný. To je vlastně už víc takové jako vnitřní, psychologická nebo psychické nastavení, že žijeme ve světě, který je jednak propojený, neskutečně, takže víme o všem, co se děje. A zároveň to, že se něco stane někde v Americe, anebo třeba jenom v Jeseníku, vlastně pro mě je mi to dostupný skrz zprávy, ale není mi to dostupný, nejsem tam. Je to v něčem, já se tady budu hrát s takovou metaforou zdí, je to v něčem pro mě za zdí. Takže tady mám monitor, tady to vidím, co se tam děje, tady za tou zdí. Takže mám pocit, že to je vlastně blízko, ale přitom je to za zdí. Moje tělo není v kontaktu s tím, co je tady. Moje tělo, nebo lidské tělo funguje tak, že to, co je za zdí a to, co je potenciálně nebezpečný, tak se toho bojím. Takže já pak takhle stojím před tou zdí, koukám na ten monitor, tady se mi to nějak jeví, ale já vím, že tady je možná něco, co mě vlastně děsí, možná je to ještě nějak jinak, je to tady za tou zdí. A já jsem bezmocnej, protože tam nedošáhnu za tu zeď a zároveň mi to nějak škodí, nějak mě to ovlivňuje. Třeba jenom tak, že mě zpráva na internetu rozruší. Přestávám věřit ve stabilní svět, o to, že moje investice, které jsem si někde uložil, se budou dál rozvíjet a že nebudou přicházet o peníze, ale že se budou rozvíjet. Jakákoliv zpráva, která je pro mě strašivá, děsivá, je někde pro mě za zdí, tak mě děsí v tom, že zároveň mě nějakým způsobem na mě má vliv, protože žijeme v globálním světě, který je propojený. A to, že se někde neurodí mandarinky v jedné části světa, má prostě vliv na druhou část světa. Takže není to tak, jak se nám to jeví a jak je nám to předkládáno. Za zdí je nepřítel, který mi škodí a já jsem bezmocný. Mým cílem vám dneska není brát jednotlivé konspirační teorie a vysvětlovat vám, jak ta konspirační teorie funguje a jestli je to pravdivý nebo nepravdivý. To není můj cíl. Já beru teď si vezmeme konspirační myšlení jako nějaký fenomén, jako způsob myšlení. A protože pravda je taková, že největší pravděpodobnost, že člověk nebo typ člověka, který s největší pravděpodobností uvěří v konspirační teorii, je člověk, který už kdysi v nějakou konspirační teorii uvěřil. Takže nejde o tu konkrétní konspirační teorii, o to, že věřím v placatou zemi třeba, nebo v to, že nás tady práškujou z letadel ilumináti a díky tomu tady máme ty hormonální změny a díky tomu tady máme ten boom transgenderu třeba, jo? Tak dejme tomu nějaká konspirační teorie, jak to teda jakoby funguje, tak to, že tomu takhle věřím, je prostě, dobře, je to má to nějaký obsah, ale důležitá je vlastně spíš ta, aspoň tak z tomu já rozumím, spíš ta struktura myšlení, která je zatím. To znamená, že když tomuhle věřím a třeba mi to někdo vyvrátí, že to tak není, nebo třeba se najednou objeví nová konspirační teorie o tom, že tady kdo stojí za výbuchem kulturního domu Ostrov. Když se objeví nějaká nová, tak největší pravděpodobnost, že se jí zachytnu zase já. Proč? No, protože jsem chytil tu předchozí. To znamená, že to nejde jenom o tu konkrétní teorii, ale o způsob myšlení, který člověk nějak má. Proto se snažím o tom, mám to tady předat jakoby na té nejobecnější rovině. Za zdí je nepřítel, který mi škodí a já jsem bezmocný. A je úplně jedno, kdo je ten nepřítel. Co je to, co se děje. A kdo mi říká, jak věci jsou a já tomu nevěřím. První takové krátké zamyšlení, jenom teďka individuálně, zkuste každej si jenom zachytit, jakou máte zkušenost, osobní zkušenost s konspiračními teoriemi. Jestli je to, máte spojené s nějakým člověkem, z rodiny, kamarád, se kterým se o tom bavíte, který tomu propadl, nebo vy sami vám samotným je to způsob, jakým brouzdáte na internetu a co hledáte, nebo je to něco, co je vám úplně vzdálený. Zkuste si sami uvědomit, jakou s tím máte zkušenost. Dobře, zeptám se jenom tak jako obecně, vás zkusím rozdělit na dvě kategorie lidí. Ty, pro který je to jakoby osobní téma v tom, že to řešíte, buď to vy sami, anebo někdo hodně blízký, někdo s kým tady tohle téma řešíte, to je jedna kategorie lidí. A druhá, je to vlastně dost vzdálený, spíš tak jako zpovzdálý to pozoruju, vím, že takový lidi jsou a jsem tady na semináři, abych zjistil trošku víc o nich. Jo, tak zkuste, kdo to máte takhle vzdálený? Zkuste zvednout ruku, pro koho je to vzdálený? Aha, dobře, můžete ruku dolů. Pro koho je to hodně blízký? Nějakým způsobem, že někdo blízký? Aha, píš menšina. Dobře. Slíbil jsem vám knihu, jednu biblickou knihu, a to konkrétně knihu Ester. Takže Ester a konspirační teorie. Důvod, proč kniha Ester? Protože kniha Ester je psaná, jedna z hlavních metafor, kterou kniha Ester používá, je v podstatě právě ta metafora zdí a oddělených prostor. Jo? Tak já si s tím tady trošku jako pohraju. Děláme tady takové oddělené prostory. Kniha Ester odehrává se na dvoře krále, perského krále Xerxe a v podstatě je to jako taková jako politická satira v něčem. Tady na tomhle na tom dvoře perského krále, je to perský král, který vládne ohromné říši, takže je to vlastně jako globální společnost, která je hrozně dobře provázaná, protože už vynalezli psaní. To znamená, že si píšou spoustu dopisů, takže ten technologický boom tehdejší doby je tam prostě velkolepej a konečně se dostane, jako on dovede tu říši řídit od Indie až po v podstatě střední Afriku, obrovská říše, a řídí podle toho nejrychlejšího média, což je psaný text a dekrety, které se tam kolují po celé té říši. Takže sice to trvá ty měsíce a roky, ale je to prostě rychlejší než kdykoliv předtím. Takže tedy je to globální společnost, která je provázaná. A zároveň je tam neskutečné množství zdí, že ty lidi, kteří tam žijou, tak vlastně jsou v něčem bezmocný vůči tomu, co se děje za zdí. Pojďme si to ukázat. První scéna knihy Ester. Poprosím někoho, kdo by mi představil krále Achašveroše, perský král Xerxes, jestli jste viděli bitva 300 u Termopil, takový krasavec, svalnatej. Poprosím krále Xerxe, nějaký dobrovolník. Nebudete nic říkat, jenom budete stát, dělat krále Xerxe. Pojď. Tak, postav se sem, si perský král Xerxes, tak to je tady tvoje místo. A poprosím k němu dva rádce, jeden rádce, ještě jeden rádce, potom potřebuju ještě jednoho rádce, rádci si budou k němu, pak potřebuju Vašty, manželka královna, budeš dělat královnu, potřebuju jednoho nějakého poslíček, pojď dělat poslíčka, tak. Královna Vašty, teďka je banket, král tady slaví a je tady jako na svém party, na svém místečku. Král naslaví ve svém vlastním paláci. Vy jste tady s ní, jo? Vy jste spolu, tak jako tady paříte spolu. Takže jsou, jo, první scéna knihy Ester, oddělené prostory. Jo? Prostor, kde slaví král, a prostor, kde slaví královna. A král si jednou usmyslí, a už jsou opilí, už slaví hodně dlouho. Král si jednou usmyslí, že si pro královnu pošle, takže pošle služebníka. Pošli ho, tak. Řekne mu, ať přivede královnu. A ten, to je důležitý, on obejde tu zeď do toho úplně jiného světa, do toho světa vstoupí a řekne královně, co jí řekne? Že má jít zatančit králi a má si vzít korunu a nic dalšího asi ani mít nemusí na sobě. Jo? A nejenom teda králi, ale taky všemu tomu, vy jste tady taky na tom banketu, jo? Vy jste jako... Tak, co královna na to? Ne, dobře, tak. Posel jde, zase obejde zeď. Řekne královi, ona nechce, tak. A jíka, král se rozčílí do běla. Tak, a teď si všimněte, vidí král královnu? Vidějí na sebe? Nevidějí. Vidí královna krále? Nevidějí na sebe. Jak spolu komunikujou? Přes nějakého poslíčka, jo? Který to nějak předá, ale prostě takhle komunikují. A teďka král se rozčílí a rádci potřebujou, jsou taky opilí, ale mají trošku ještě víc příčetnosti, potřebují krále sklidnit. Tak, to by možná bylo dobrý. Chtělo by to studenou vodu a trošku to rozdejchat. A pak jít třeba za manželkou, jo, obejít tady tu zeď a domluvit se, jak to teda bude. Místo toho, tady rádci vytvoří v podstatě konspirační teorii o tom, že tady za zdí je ženský svět a ten ženský svět je ve vzpouře proti jejich mužskému světu a tady to bobtná a roste a dokonce, jakmile tady, vy jste taky za zdí, jo? Vy jste teďka dav perské říše, vy jste za zdí a tady tenhle ten rádce začne jako spekulovat, no jo, ale počkej králi, to není jenom, že ona tě neposlouchá, všechny ty ženský tam v tom světě, jakmile tohle to uvidí ve zprávách, tak se začnou bouřit proti svým manželům a bude z toho prostě hrozná tragédie. Úplně tu situaci vyhajpuje, že to není tady mezi panem králem a paní královnou, který spolu nekomunikují přes zeď, ale že to je prostě globální aféra. Hrozný problém. Takže úplně krále vyhajpuje úplně nejvíc, takže on je ještě bělejší, než byl. Tak. A potom, zkuste mi poradit, kdo znáte příběh, jak to vyřešej, jaký nabídnou řešení. Tak, rozveď se s ní. Jo? Takže posel, ne? Běž jí říct, že se král rozvedl. Že se s ní rozvedl, že už není královna. Co jí řekneš? Teď si jenom představte, jako, co tady tato královna zažila. Jo? Někdo jí přišel něco říct, ona řekla, že ne, a další, teďka taky neví, co se děje za zdí, neví, že se tady tak jako strašně vyhajpovali ty chlapy a prostě najednou ona je rozvedená. A oni ještě vymyslejí další posel, nejenom, že půjde tady za královnou, ale ještě má za úkol obejít všechny ženy v celé říši a všem má říct, poslouchejte své manžele, hlavně poslouchejte své manžele, poslouchejte svoje kluky, poslouchejte je. To je první scéna knihy Ester, která rozehraje tady tohleto téma, že jsou tady zdi a my se domýšlíme o tom, co se děje za zdi. Oni mají strach, domýšlej se, co je tady. Ona taky neví, co vlastně po ní ten král chtěl, taky se může domýšlet, akorát ten její příběh neznáme, protože je pro nás prostě za zdí. Takže i pro nás, i pro čtenáře je za zdí. My o ní moc toho nevíme. Nevíme, máme strach, domýšlíme se, vytváříme konspirační teorie. Teď si představte ty lidi v té říši, který tady tohle to nic nevidí, to všechno tady bylo pro ně za zdí a teďka přijde jenom, představte si zeď, teďka přijde jenom posel a nové poselství od krále, poslouchej svého manžela. Jo, tak. A teďka si představte, co ty lidi, co jim to vrtá v hlavě, co to tam ty politici dělají, proč zrovna tohle nové vládní nařízení, jako jo. Co se to tam děje? Si dovedete představit, jak tam bujejí ty teorie, co ten král asi, jako, co to je za chlapa, že vydává takovýhle nařízení. To byla první scéna z knihy Ester. Děkuji, můžete zatleskat těm. A ty další už s váma nechci takhle celé přehrávat. Bylo by to určitě zajímavý. Možná by to bylo někdy, říkám si, že by to bylo na zajímavou divadelní hru. Ale v podstatě ta kniha Ester dál s tím pracuje, s tímhle tématem. Když malá židovka Ester, nebo když potom král zjistí, že mu schází manželka, tak začne hledat novou, najde si, nebo udělá, jako sebere všechny ženy, mladé, krásné ženy z celé říše si nechá k sobě sebrat, což je mimochodem další dekret, takže zase posel jde celé říše a říká, hezký holky jdou na hrad. Mimo jiné je mezi nimi i královna malá Hadasa Ester, a Mordokaj jí říká, hele, ty jdeš teďka tady za zeď do královského paláce. A on říká, tam je hrozně nebezpečno. Tam prostě fuj, bu. Nesmíš říct, že jsi židovka. Takže ona jde za tu zeď a strašně se jako bojí. A nesmí říct, že je židovka, protože jí Mordokaj naočkoval, že za zdí je něco nebezpečného. A vlastně měl docela pravdu. Mordokaj, pak je tam taková scéna, kdy vlastně tady zase za nějakou zdí jsou jako dva královi rádci, kteří si špitají o tom, že zabijou krále. A Mordokaj je chlap, který takhle tam poslouchá za zdí. A teďka to slyší, tak jde ke králi přes Ester, jde ke králi a řekne, co se děje za zdí, že tady je reálná konspirace proti králi, že ho chtějí zabít. A říká, vyšetřete to, pane králi. A pan král to vyšetří a dá je popravit. A teďka bychom čekali jako čtenáři, že teda ten Mordokaj, který takhle vlastně už se nám začíná rýsovat jako postava, která je mezi zdma, mezi různýma světama, dovede se mezi nima pohybovat, že dovede vnímat, co je tady a zároveň to dovede přenést někam jinam. Takže tahle postava bude jako dobrý rádce a místo toho najednou zase vůbec nevíme odkud, prostě zase něco je za zdí pro nás a najednou nové politické zřízení a máme tady Hamana. Prosím, toto je Haman, toto je můj nový pobočník, říká král. Jak se tu vzdal? Netušíme. Je to za zdí. Můžeme zase spekulovat, nějaká konspirace, třeba podplatil krále, nebo svedl krále, nebo já nevím, co mohl udělat, zmanipuloval krále, já nevím. Je to za zdí, ale je to divný, pro pořádného čtenáře je to divný. Zažíváme to, co zažívali lidi v tehdejší době, že vlastně dostávali akorát nařízení a nevěděli přesně, co se děje. Dál a dál celá ta kniha si hraje tady s tímhle svým tématem, i to její velké vyvrcholení, kdy celá ta kniha je v podstatě jako dopis, který Ester a Mordokaj po všech těch zápletkách a zákrutech příběhu posílají všem lidem v říši, takže všichni dostanete knihu Ester a konečně se vlastně dozvíte, jak to bylo. Protože opravdu pro běžného občana Perské říše, žida, proti kterému tam se chystá pogrom a on o tom neví, i běžného Peršana, tak vlastně všechno je za zdí a vždycky vyleze jenom dekret, krátká zpráva, takhle to je, a lidi vůbec nevědějí. Jo? První dekret, ženy poslouchejte muže, druhý dekret, krásné ženy na hrad, třetí dekret, za rok zabíjejte židy, čtvrtý dekret, nezabíjejte židy, židé se můžou bránit. Lidi jsou prostě úplně zmatený, jenom dostávají takhle dekrety. A nakonec, když se konečně vlády ujme Ester a Mordokaj, tak pošlou celý příběh a řeknou, takhle to tady zazdí bylo, tohle to je pravda, takhle to tady je. A zjeví to lidem, aby se lidi nemuseli bát toho, co je zazdí. Kniha Ester a konspirační teorie. Kdybychom z toho příběhu, nemám čas ho vykládat celý, kdybychom z toho příběhu knihy Ester vytáhli pár takových hodnot, které jsou užitečné pro život vlastně v dost podobném světě, jako byl svět královny Ester, tedy globální, ale fragmentovaný svět. Jo, globální svět znamená, že je všechno propojené, a fragmentovaný znamená, že tady je spoustu zdí. Takže mě ovlivňuje velmi silně to, co je za zdí, ale já s tím nemůžu nic dělat. Jo. A v takovémhle světě je vlastně náročný žít. A jsou tam lidi, kteří budou věřit konspiračním teoriím, třeba ten král, který se nechá vyhypovat, že tady je spoura všech žen a udělá kvůli tomu hloupé rozhodnutí. Nebo když pak za ním přijde ten Haman a řekne mu, hele, v zemi je lid, který je hrozně nebezpečný, dej mi možnost ji vyvraždit, a on řekne jasně, a on nechá vyvraždit, nebo začne ten pogrom na Židy. Tak tohle je svět knihy Ester a myslím si, že vlastně v něčem dost dobře odpovídá našemu světu. Tak, jak jsem ho popsal na začátku. Je globální, propojený, ovlivňuje nás cokoliv, co se děje kdekoliv na planetě významného, nás přímo fyzicky ovlivňuje. Ráno, když se podívám na zprávy, tak mě to ovlivní. A zároveň je to pro mě za zdí. Spoustu těch věcí nemůžu ovládat. A často je to opravdu jako ty dekrety, které takhle přijdou, ten novinový článek, ten titulek, a já vlastně nevím, co zatím je. Jo? Ještě to bylo víc vidět třeba během toho covidu, že jo? Vláda vydala nějaké nařízení a teďka celý národ spekuloval nad tím, odkud to nařízení a proč, a teď je to přece úplná blbost a co s tím. Ale nemáme nic než krátký nařízení. Jak v tomhle světě žít? Co nás učí Ester a Mordokaj jako dvě pozitivní postavy v celé knize Ester? Učí nás za prvé obezřetnosti. Ta obezřetnost tam je v tom, že to, že je něco konspirační teorie, ještě neznamená, že to není pravda. To, že jsem paranoidní, ještě neznamená, že mě nikdo nepronásleduje. Je to prostě možný. A ta realita opravdu je, že v té knize Ester, ano, tady je král a tady jsou ty, kteří ho chtějí zabít, a to je pravda. A tady jsou Židé a tady je Haman a ten je chce vyvraždit, a to je pravda. Něco za zdí se děje k jejich škodě. Dávej si pozor, Ester, na svět, ve kterém žiješ, protože jsou tady lidi, kteří ti budou lhát. To je realita světa, ve kterém žijeme. Tedy dává smysl být člověkem, který obezřetně čte zprávy s kritickým myšlením. Možná si poslechne nějakou konspirační teorii. Druhý princip, a to je právě princip Mordokaje, který se řídí vždycky principem reality. To je strašně zajímavá postava. On tam, když tam bylo to spiknutí proti králi, tak ten Mordokaj jde za králem a řekne mu, králi, tohle jsem viděl, tohle jsem slyšel, běž to prošetřit, jestli je to pravda. Slyšíte to? Jakým je to rozporu oproti tomu, co říkali tady králi ti rádcové? Hele, jsou tady ženský a oni se budou bouřit. Nemají proto žádný důkaz. A Mordokaj ano, když říká, tak říká, prošetři to, králi, jinak je nebudeme zabíjet, prošetři to. Princip reality, to, že se snaží nahlédnout za zeď, aspoň tak, jak může, aby zjistil, jestli je to pravda nebo není, aby si to nějak ověřil. A další princip, který Mordokaj a Ester v celém tom jako příběhu projevujou, je princip komunikace. A to je strašně jako krásný. Já bych poprosil jednu Ester, kdo mi bude, uděláš mi Ester na chviličku, prosím. Tady toto je prosím teďka prostor ženských komnat, ve kterých se Ester rok připravuje na to, že bude mít sex s králem. Takže se připravuje a je připravována se vším všudy. A já jsem její strýc Mordokaj a nemám k ní přístup, protože prostě nesmím do ženských těch. Ale já jdu co nejblíž k té zdi a snažím se jako zjistit, co se to tam děje a snažím se s ní aspoň přes nějaké posly a přes nějaké lístečky komunikovat. Tak pojď tady takhle za mnou, budeme tak spolu, jo? Tak snažíme se komunikovat přes zeď. A ono se jim to jako daří, oni si přepinknou zprávy. Jo? Nebudu ten příběh vyprávit, ale daří se jim přepinkávat zprávy a dokonce domlouvají společně strategii, jak to zvládat. Komunikujou, jsou schopní komunikovat přes zeď do těch, mezi těma různýma světama. Díky moc, můžu se sednu. A je to komunikace, která je pravdivá. Není to jenom taková, jako jsme tady viděli v tom prvním u toho krále, že pošle posla, ten řekne zprávu, donese zprávu a tím to hasne. Vždycky Ester s Mordokajem si vždycky komunikují víc zpráv. Ona mu řekne ne a on ji znova zkusí přemluvit. Takže prostě víc komunikují. A když potom komunikují k celému tomu národu, tak neposílají jenom jednoduchý dekret, krátkou zprávu, ale pošlou celý balík příběhu, celý příběh. komunikují komplexně, komunikují pravdivě a komunikují jakoby bohatě. Jo? A protože ve světě, kde je plno zdí mezi náma lidma a kde nevíme, co se děje za zdí v mysli druhého člověka, tak prostě potřebujeme umět dobře komunikovat. A to dělá Mordokaj Ester. Další prvek, další hodnota, kterou Mordokaj a Ester si vtělují proto, aby mohli obstát ve světě, který je globální a přitom fragmentovaný, tak je odvaha. A je to konkrétně odvaha toho, že opravdu přecházejí za zeď. To znamená, že Ester je odvážná a jde za zeď do světa královského paláce. A potom, když jde k tomu králi, to zase nebudu vykládat ten příběh, ale když jde k tomu králi požádat o milost pro Židy a přiznat se, že je židovka, tak taky vlastně neví, jo, zazdí je její manžel, ten manžel se takhle na první dobrou rozvedl s první ženou a ona teďka má za zeď jít a říct mu, prosím tě, zachraň můj lid. A hrozně se bojí, ale přitom je odvážná. Je odvážná jít za zeď do prostoru, který je pro ní nebezpečný. A poslední hodnota, která se prolíná celou knihou Ester, je důvěra. Důvěra, víte, čím je specifická kniha Ester? Jedna naprostá jedinečnost v celé Bibli u knihy Ester, víte čím? Není tam ani jednou zmíněn slovo, je zmíněn Bůh. Jakoby ta kniha Ester pracuje s hypotézou, že Bůh je taky vlastně nějak za zdí. Že ho taky vlastně úplně nevidíme. Že nevíme, co teďka zrovna chce a co dělá. A přitom, a o tom to vlastně celý je, že mu důvěřujeme. Což je vlastně přesně ten opak toho, co je podstata konspiračního myšlení. Že totiž za zdí je něco, co mě ovlivňuje a co mě chce uškodit. A projev víry, důvěry v Pána Boha je, že za zdí je Pán Bůh, který je taky za zdí, nemám k němu přímý přístup, aspoň takhle, teďka necháme stranu Pána Ježíše a tak dále, v tuhle chvíli, je pro mě v něčem za zdí a přitom mu můžu důvěřovat. A dokonce ten vtip je, že tady ještě jsou tady jako politici, jsou tady rádci, jsou tady lidi, kteří nám chtějí uškodit jako křesťanům, jsou tady lidi v politice, kteří nás chtějí pronásledovat, kteří by nás chtěli vyvraždit a teďka se tam dějou velké zákulisní věci proti nám, věřícím lidem. A kniha Ester je o tom, že ten Mordokaj a Ester věřej, že nad tou mocí všech těch mocných je někdo ještě mocnější, kdo ještě líp tahá za nitky. Tedy ta hlavní konspirační teorie je tady Hospodin, který tahá za nitky a pro naše dobro, ne pro naše zlo. A to je vlastně pointa, teologická pointa knihy Ester. Když tam pak jsou právě takové vtipné momenty, kdy ten, kdo konspiruje proti Židům, najednou zjistí, že to vypadá, jako by všichni Židé konspirovali proti němu. A realita se najednou mu začne jevit tak, že prostě jakoby všechno bylo jako v souladu nějakým takovým jako zvláštním a všechno je proti mně a jeho manželka mu dokonce řekne, jestli se ti tohle to děje, tak jsou zatím určitě ti Židé. Takže ten, který rozsíval konspirační teorie, nakonec vlastně uvěří v konspirační teorii, že tady jsou Židé, kteří musí mít prsty všude a my přitom víme, že nejsou, že to je jejich Bůh, který za ně bojuje, který je za zdí, ale je ještě mocnější než všichni ostatní. Tedy důvěra. Takže základní hodnoty pro člověka, který žije v globálním fragmentovaném světě, podle knihy Ester, jsou obezřetnost, protože za zdí opravdu může docházet k něčemu temnému, co mě má uškodit. Princip reality, budu se ujišťovat, že za zdí, pokud teda můžu, tak budu hledat pravdu. Budu se učit komunikovat, tedy pokud si o někom myslím, že si o mě myslí něco zlýho, pokud se domýšlím o tom, co on si myslí, tak budu odvážnej a budu komunikovat a budu se ptát, co je za zdí, pokud můžu, zvlášť v blízkých vztazích. Budu komunikovat, budu odvážně vstupovat i za zeď, abych zjistil, abych se přesvědčil, jak to je. A především budu trénovat důvěru, že přestože na mě můžou práškovat ilumináti, tak nad těma letadlama, kde lítají ilumináti, je ještě Pán Bůh, který je mnohem větší a který má svůj plán a který mu důvěřuju. To je teologická pointa knihy knihy Ester. A s takovouhle důvěrou žít je mnohem lepší, protože všechny ty negativní postavy v knize Ester vlastně vždycky ztroskotají na tom, že uvěřili nějaké konspirační teorii o tom, co je za zdí, a neuměli s tím pořádně pracovat. Tak, dám vám teďka chvilku malý prostor. Jenom zkuste si zopakovat, jak souvisí kniha Ester s konspiračníma teoriema. Co jste teďka ode mě slyšeli? Zkuste si to zachytit nějak pro sebe do svých vlastních slov. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pojďme se teď zkusit podívat za zeď. Řekli jsme si, že má smysl být odvážný, má smysl komunikovat, tak se teďka podíváme za zeď. Představte si, že tady nám za zdí stojí človíček, který má tendenci přemýšlet v kategorii konspiračních teoriích. Chytá je, hledá je na internetu, stojí tady za zdí. Já jsem tady před ním. Mě teďka zajímá, trošku zkusíme tam nahlédnout, jaký to je. A vycházím teďka z osobních rozhovorů, z nějaké literatury, z různých výzkumů na toto téma. První, co bych chtěl, abyste věděli, je, že se nejedná o psychopatologii. Tedy není tady jako diagnóza člověk, který věří konspiračním teoriím. Psychiatrická diagnóza, člověk by se měl léčit. Nebo si by se měl jít popovídat za psychologem. To možná, jo, ale nemusí se léčit v tom smyslu. Není to jako prostě nějaký zásadní, jako opravdu, jako není to nemoc, je to prostě způsob myšlení. A to je důležitý, protože někdy zvláště blízcí členové rodin mají tendenci druhého, který je pro ně za zdí a který pro ně věří nesmyslným věcem, tak mají tendenci říkat, on věří bludům, má nějaký halucinace, je prostě úplně mimo. Není to pravda, není to psychopatologie. Když se dělali výzkumy na to, jaký typ lidí má tendenci k takovému přemýšlení, tak našli přece jenom pár takových jako podobných rysů. První je poměrně nízké sebevědomí, což je pravda o spoustě lidech. Negativní pohled na svět. Obecně jsou to lidé, kteří mají spíš jakoby nedůvěru v druhý lidi, ve svět okolo sebe. Prostě jakoby měli takový černý brýle, kterýma se na to dívají, že to není tak, jak si myslíme. Je to prostě takový jako temnější pohled na svět. To je společné. Křehké ego většinou znamená opravdu taková jako osobní křehkost, těžko někdy jsou jakoby intimní, těžko by vám řekli, já se bojím. No, neřeknou vám, já se vlastně bojím a proto takhle přemýšlím. Je to moje nejistota vnitřní. Ne, řeknou vám, to jsou ty ilumináti a tady tohle sto a tamten je takhle a takhle a takhle a takhle. Takhle to vypadá navenek, jako hněv, jako odpor. Ale vlastně pod tím je něco velmi křehkého. Já jsem nejistý. Já tady stojím před zdí, nějak mě to jako ovlivňuje, dotýká se mě to, nevím, co tam je a bojím se toho. Jsem tady nejistý. To neřeknou. No, to nějak, je to těžké to takhle sformulovat. Křehké ego. Intuitivní myšlení je to, že jsou různé způsoby, jak člověk přemýšlí, tak typické pro člověka, který věří v konspirační teorie, je intuitivní myšlení, který je takový jakoby rychlý, asociativní, že to je prostě první, co mě napadne. Takže když nevím, kdo vyhodil do vzduchu kulturní centrum, doufám, že se nic nestane, protože to tady tak často. Když nevím, tak mi tam rychle naskočí nějaká odpověď a na to nevím, na tu nejistotu, tam najednou přijde jistota. Najednou vím. Byli to oni. Jaký prožitek mám, když cítím jistotu? Vím. No to je sice dost blbý, že tady jsou muslimové nebo někdo, kdo nás tady ohrožuje. To je taky blbý. Ale je to lepší, že aspoň teď vím. Takže je to nějaké jako intuitivní myšlení, které souvisí s další, to ještě budu povídat dál, další jakoby princip je, že jsou jakoby nedůvěřiví a to, co už jsem tady říkal, s největší pravděpodobností člověk, který uvěří nové konspirační teorii, je člověk, který už kdysi nějaké konspirační teorii věřil. Takže jedná se prostě o určitý styl myšlení. Ale není to psychopatologie, nemusí se léčit. To hlavní, co mi přijde, že vlastně, a to už jsem se teďka snažil vám trošku jako vysvětlit, že vlastně v pozadí je jakýsi způsob zase regulace emocí. Protože on život v globálním fragmentovaném světě, kde mě věci ovlivňují a já je přitom nemám pod kontrolou, všechny, tak je něčem těžký, zúzkostňující, znejišťující. A já to potřebuji regulovat, tyhle emoce. To, že nevím, to, že se bojím. Můžete si to přehodit třeba ještě i do tomto, možná vám to bude jakoby bližší v blízkých vztazích, v partnerských vztazích. Když jste začali s někým chodit a ještě jste úplně neměli jako takovou jako vybudovanou tu bazální důvěru jeden v druhého. A ten váš přítel nebo vaše přítelkyně se rozhodla, že dneska napsala, dneska večer s tebou nechci, já si půjdu zapařit na diskotéku. A teďka sedíte doma a říká vám to tam jako v hlavě, co se to tam děje za tou zdí, co ona, já vlastně vůbec nevím. A říká vám to tam bují v hlavě, že jo. Ty různý konspirace o tom, s kým tam tančí a co, a jestli teda vás má ještě pořád ráda, nebo už nemá ráda, nebo jak to teda vlastně je. A vytváříte si vlastně konspirační myšlení okolo toho, co se děje za zdí v životě druhého člověka. A z čeho to vychází? Co je ta emoce zatím? To strach, nejistota, nízký sebevědomí. Jo? Ale já to nevím. Když to nevím, tak pak jsem odkázaný na to vymýšlet a špekulovat nad těma představama. A ještě když mám pak jako ten král v té knize Ester, ten král na začátku, když mám okolo sebe rádce, kteří mě ještě vyhajpujou, tak vlastně všimněte si, že ten král právě pomocí konspiračního myšlení zreguloval svůj hněv na královnu. Královna nechce přijít, je tady nějaký spiknutí, rozvedu se a vyřeším a pošlu dekret celé říši. Králi se ulevilo. Ta kniha Ester tam má hodně zajímavá tato emoční slova, že krále opustila zlost, ulevilo se mu, zreguloval svoji emoci a mě tam naskakují otazníky, jestli to udělal správně, jestli nebyla nějaká jiná možnost, jak mohl zregulovat svoji emoci.

mě zaklikne, že by mohlo být ono. A řeknu si, jo, já jsem na to přišel. A všichni mi můžou líst na hrb, protože já vím, jak to opravdu je. A najednou se cítím líp. Způsob emoční regulace. Tohle je hrozný pojem, jo. Atrofie dialogického já. Ale ono to jako dává dost dobrý smysl. Naše mysl, naše přemýšlení je dialogický. Od malička se učíme přemýšlet dialogicky. Určitě, když jste někdy se rozhodovali na jakou školu, nebo jste byli v nějaké křižovatce v životě, tak jste tam měli ty argumenty pro a proti. Říkali jste si, ale jo, ale tohle to by šlo takhle, no ale vlastně ne, tady tohle to je blbě, tohle to mi to kazí, no ale co kdyby ještě, znáte to. No? Každý ten jaksi, balíček, ten argument, jako by mohl patřit jinému hlasu v mé hlavě. Já si to tak někdy představuju, že tady je ten ambiciozní dalík v mé hlavě, který vždycky řekne, další akce, jo, jedu. Pak je tady takový ten trošku úzkostný dalík, no ale stihnu se připravit a ten ambiciozní dalík, to zase dáš. Jo, a pak takový ten dalík, co si ještě vzpomene na to, že má manželku doma a že to, a ten řekne, a neměl bys taky trošku brzdit a ten ambiciozní dalík na to, jo, tak to vedu takový vnitřní dialog, jo, a hádám se sám se sebou a dokud těch hlasů tam mám hodně, tak jsem zdravej. Není to schizofrení. Čím víc máte hlasů v hlavě a víte, že to jsou různé hlasy ve vaší hlavě, tak jste v pořádku, jste zdraví lidi. Protože máte poměrně bohatý komplexní poradenský tým, který vám může radit. Často ty hlasy můžou být spojený s nějakým člověkem. Jo, pokud, jo, co by mi na to řekl táta, pan kazatel a já nevím, kdo ještě. Tak prostě takhle přemýšlím. Znova, jestli si vzpomínáte na tu první scénu, co jsme tady měli, tak tady byl král a měl tady ty dva rádce. A problém byl, že oba dva ti rádci, nebo ono jich tam bylo víc v tom příběhu, ale mu radili stejně. Tam byl ten Memúkan, jo, který řekl, vytvořil tu konspirační teorii, naplánoval řešení, způsob emoční regulace. No jo, ale oni tady byli další rádci a ti rádci mlčeli. Nikdo z nich neřekl, hele, počkejte, a je to pravda. To tam vůbec nezaznělo. Atrofie dialogického já znamená, že moje dialogické já přestává být dialogickým a je tady nějaký jeden Memúkan, jeden hlas, který prostě řekne, takhle to je a já, moje vědomé řídící já, tedy král sám sebe, to poslechnu. A nemám tady ty alternativní hlasy. Někdy proto, že myšlení bolí a že ta mnohost těch hlasů v hlavě někdy mi to komplikuje. Ale král podle té knihy Ester potřebuje lepší rádce. Potřebuje tam moudrého člověka, moudrý hlas v hlavě, který mu řekne, je to tak, který zpochybní i ten jeho způsob, jak emočně reguluje. Atrofie dialogického já je vlastně jakoby zprimitivnění způsobu přemýšlení, zrychlení rozhodování. A tady už trošku jakoby přeskočím k nějakým jako řešením. Vlastně jeden ze způsobů, jak pomoci lidem, kteří věří konspiračním teoriím, je být jim trošku jiným hlasem, který to může třeba trošku zpochybnit, který možná může říct, hele, možná to není o těch iluminátech, ale o tvojí úzkosti a co děláš, když jsi nervózní. A jaký to je vlastně, když na to přijdeš na tom webu, kdo to byl. No to je takový úlevný. Takže to je vlastně to hezky, že to přináší takovou úlevu, že z toho máš radost, že se pak cítíš líp. Jo? Už všimněte si do toho jeho konspiračního hlasu podle rádce Memúkana, tam vnáším jakoby jiný hlas a někdy ten hlas do toho dialogického já musí přijít zvnějšku. A zároveň nesmí být moc útočný, jo, protože kdybyste na takového člověka říkali, a to je blbost, čemu věříš, to je prostě, jak jsi na to přišel, to je prostě úplná hovadina, tak víte, co se stane? On si vás zařadí na stranu těch, kteří proti němu konspirujou. To znamená, že vy určitě jste spojený, jste určitě financovaný Američanama, abyste mu teďka tohle řekli. A najednou je z vás nepřítel. A to znamená, že vy neproniknete do jeho mysli jako alternativní hlas. On vás bude odmítat, protože hlas, kterým vy promlouváte, je hlas, který on nechce. Takže proti němu bude bojovat. A takže proniknout jako alternativní hlas do mysli druhého nemůžu takhle jakoby přímo tím, že mu řeknu, věříš blbosti. Ale vlastně můj přístup by byl, nebo je, ale zase je to víc tak jako psychologický, že se snažím tam být hlasem toho, který mu ukáže na to, jak moc to používá jako způsob, jak reguluje svoje emoce. A
a najednou

A najednou se otevírá širší paleta možností toho, jak může regulovat svoji úzkost. Další, co je tady za zdí v mysli člověka, který věří v konspirační teorie, je, že mu to naplňuje určité potřeby. Třeba potřebu toho, že má věci pod kontrolou. A nemám pod kontrolou to, co se děje ve světě, ale to, jak tomu rozumím, a já tomu rozumím jinak, než je to je, a konečně to nějak jako uchopím, držím to, a dobrý, je mi líp, mám to pod kontrolou. Protože život v tom globálním fragmentovaném světě je vlastně v něčem dost náročný, právě proto, že máme pocit, že to nemáme pod kontrolou, že to nemůžeme nějakým způsobem ovlivnit. Další je pocit vlastní důležitosti. Protože jestli je tady nějaká konspirace a jestli je proti mně a jestli já jsem to teďka na to přišel a objevil to a nikdo jiný to neví a na iDNESu to nevěděj a na ČT1 to nevěděj, ale já to vím, tak to znamená, že já jsem někdo. Já jsem důležitý. Přestože jsem člověk, který chodí ráno do práce a pak má pár kámošů, pak zajde na pivo a vlastně nic moc v životě nedělá, má pocit, že není moc důležitý, tak v tu chvíli, kdy na něco takovéhle přijdu, tak jsem důležitý. Mám hodnotu sám ve svých očích, pocit důležitosti. A taky určitá komunita. Ona okolo toho vzniká. Komunita s lidma, se kterými si píšeme, který přemýšlejí stejně jako já. Máme společné weby, na kterých si spolu píšeme a diskuzní fóra. A vlastně vytváříme si takovou malou sektičku. A je to dost podobný, jako když se pár křesťanů sejde a řeknou si, jo, taky věříš toho Pána Ježíše? Jo, já taky věřím, taky věřím Pána Ježíše. Včera jsem se napila z toho z kelímku. A tak to je super, že jsi tady mezi náma. To je vlastně moc pěkný, vytváříme komunity. Ale taky můžeme vytvářet komunity o tom, no lítají tady ty letadla a ten QAnon, to je ta, že jo, to hnutí těch pedofilních satanistů, kteří se v Bílém domě scházejí někde pod zemí nebo v nějakém bistru, v nějaké pizzerii nebo kde se to scházejí a řídějí celý svět. Jo, ty tomu novým tam jsou, no taky, tak vytvoříme malou skupinku a povídáme si o tom a dělá nám to dobře, protože mám komunitu. Je to způsob, jak komunitu vytvořit. Dám vám poslední úkol. A zkuste z toho, co jsem vám teďka povídal, o tom jsme nahlédli do mysli nějakým způsobem člověka, prožívání člověka, který má tendenci věřit konspiračním teoriím. Trošku jsme v tom viděli sami sebe, někteří. Tak co z toho pro nás vyplývá? Co si z toho můžeme brát pro rozhovor s člověkem, který takhle funguje? Co dělat, co nedělat? Co si z toho bereme pro sebe, když zjistíme, že máme trošku tendenci taky někdy konspirovat o tom, co se děje za zdí, protože jsme úzkostní. Tak zkuste pár takových jako praktických věcí, co se z toho dá vytáhnout. Tak zkuste, povídejte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nemáme čas teďka na to jak byste měli možnost říct, na co jste přišli. Já jenom bych to chtěl zhrnout pár bodama, znovu se vrátit. Myslím si, že pro mě jako pro jednotlivce žít v dnešní době, tak jak je nastavená, se spoustou zdí a zároveň provázaností. Já sám pro sebe vím, že potřebuju být víc obezřetnej, protože jsem spíš naivní a spíš důvěřivý. Pro mě ten princip bát se, co se děje za zdí, je důležitý. Učej mě to vlastně trošku lidi, který věří konspiračním teoriím, to si od nich beru, že to tam tak fakt může být a jsem za to rád. Občas si s nima poslechnu i nějaký jako konspirační podcast a vím, že to potřebuju, abych byl jako Mordokaj, abych se uměl bát. Princip reality, chci se držet toho, co je pravda, co vím a odlišovat toho, co jsou spekulace a říct si, spekulace je to, co ve mně vytváří strach, já se teďka bojím, můžu zkusit něco zjistit, ale něco zjistím, něco ne. Způsob komunikace, chci být odvážný a především chci aplikovat svoji víru v Pána Ježíše, v Boha do svého života. Třeba tak, že věřím, že nad všema konspiracema všech undergroundových uskupení prostě je Pán Bůh a ten to se mnou, s náma myslí dobře. Když mám před sebou představu druhého člověka, který věří v konspirační teorie, tak chci sám se ujišťovat, že není blázen. Chci ho vidět jako člověka, který se učí regulovat své emoce. Chci být hlasem, který mu tam pomůže do toho vnést tady třeba tenhle ten aspekt, jak moc mu to pomáhá regulovat jeho úzkost. Jestliže má nějaké potřeby, potřebu kontroly, tak
ta může být naplněná ještě jinak, než že budu brouzdat celý večer na internetu a hledat konspirační teorie. Možná můžu získat kontrolu nad životem jiným způsobem. Takže můžu mu to do života vnést nějak jinak, nebo pomoct mu naplnit tu potřebu jinak. Je potřebu důležitosti. Jenom tím, že mu řeknu, že si ho vážím, že ho mám rád, že pro mě je jedinečný, tak vlastně naplňuju potřebu výjimečnosti, důležitosti, aniž bych mu říkal, přestaň věřit těm konspiračním teoriím. Možná můžeme nabízet i komunitu, protože člověk ji potřebuje a může ji vytvářet různě a okolo různých věcí. A když ji nebude mít s blízkými lidmi a ve třídě a v práci a v církvi, tak si ji třeba vytvoří na internetovém fóru. Komunitu potřebujeme. Takže to je asi to, o co jsem se s váma chtěl podělit. Jenom tři knížky, abyste, ze kterých jsem čerpal. Konspiraci, to je hodně, hodně zajímavá knížka. Michael Shermer, spoustu právě těch jako psychologických důvodů. How to have impossible conversations je o tom, jak se bavit s lidma, který do vás budou hustit ty konspirační teorie a budou, a vyloženě to je hodně takový, jako jak vést dialog, hodně zajímavý. A Conspiracy Theories, to je už taková starší knížka, zase spíš jako přehled těch teorií. Tak to jenom, abyste věděli, z jakých zdrojů čerpám. A kdybyste měli zájem, celou knihu Ester mám zpracovanou v podcastech. Mám x sérií podcastových, jeden z nich se jmenuje Ester za zeď nevidí. A je to 50 dílů, 50, asi 20, 30 minut zamyšlení nad jednotlivými částmi knihy Ester. Takže a je tam právě ta témata jakoby domýšlení se, úzkosti, regulace emocí, zdravé, nezdravé, tak to všechno tam najdete. Je to vlastně výklad téhle z té knihy. Je to na YouTube, na Spotify, tak když si mě najdete nebo na mém webu, tak je to dostupné. Dneska vlastně to byla jenom taková trošku jako ochutnávka té knihy Ester, ale takže kdybyste chtěli víc, tak to najdete tady.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Je 18 hodin, společnost vám dělá Rádio 7, kde začíná večerní program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. A dříve, než se podíváme na přehled pořadu až do času půlnočního, tak je před námi jako obvykle touto dobou pořad Bible Guide. Komu patří všechno, co vyrůstá na planetě Zemi? I na tuto otázku se v další části zamyslí Jiří Zdráhal, který pokračuje ve studiu prorocké knihy Ozeáš.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 2. kapitola. Druhou kapitolu prorok začíná slibem, že přijde doba, kdy budou Izraelci nazváni Božími syny. Čteme. Tam, kde slyšeli, nejste můj lid, jim budou říkat synové živého Boha. To se, podle apoštola Pavla, naplnilo příchodem Ježíše Krista a týká se to nejen Izraelců, ale všech, kteří přijali jejich Mesiáše. V Římanům čteme, všichni, kdo se dají vést Božím duchem, jsou totiž Božími syny. Přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. To bude plně zjeveno na konci světa. V novém světě uslyšíme hlas, který všem řekne to, co máme zapsáno ve 21. kapitole zjevení. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Ve verších 4 až 15 se pak Izraeli oznamuje jejich nevěrnost. Trochu nám to připomíná Ezechielovo podobenství o nevěrné dívce, která boží dary rozdala svým milencům. Milenci jsou myšlena cizí božstva. Ozeáš volá. Žalujte matku svou, žalujte, neboť mi není manželko a já nejsem jejím manželem. Ať očistí svou tvář od smilstva. Cizoložství ať mezi prsy nechová. Ani její děti nebudu milovat, protože to jsou děti ze smilstva. Jejich matka totiž smilnila, nestydatá byla jejich rodička. Říkala, půjdu za svými milenci, kteří mi jídlo i vodu dávají. Proto i zatarasím cestu trním a zastavím ji zdí, aby se netrefila svými stezkami. Tehdy si řekne, vrátím se zpátky za svým manželem, vždyť mi s ním bylo líp než teď. Až dosud ale uznat nechtěla, že jsem jí obilí, víno i olej dával já, že jsem jí dával hojnost stříbra i zlata, které utráceli za bála. Své obilí si proto včas sklizně vezmu zpět a v době vinobraní víno své. Ukončím veškeré její veselí, zpustoším její vinice i fíkové sady, o kterých říká, tím mi zaplatili moji milenci. A proměním je v lesní houštiny. Potrestá mi za dny, ve kterých uctívá bály kadidly a ozdobená naušnicemi a sponami, chodí za svými milenci. Na mě však vůbec nemyslí, pravý Hospodin. Můžeme tu sledovat zajímavou myšlenku. Komu patří vše, co vyroste na planetě Zemi? Lidé si myslí, že jim. Jak jsme na to přišli? No nikde není vidět žádný majitel. Tak si prostě všechno bereme. A co když majitel jen odjel na dlouhou cestu, ale jednou se vrátí? Potom bychom zjistili, že vše patřilo jemu. A on potom naopak zjistí, jak jsme s jeho majetkem naložili. Pravda je ovšem ještě ostřejší. My sami jsme také jeho majetkem. Jsme součástí této planety. My mu taky patříme. Ve druhé části kapitoly pak prorok předpovídá budoucí svatbu mezi Bohem a jeho lidem. Pak si ji ale znovu nakloním, povedu ji po poušti, kde k ní lásky plně promluvím. Její vinice ji tehdy navrátím a tehdy mi odpoví jako za mlada, jako v den, kdy vyšla z Egypta. Toho dne, pravý Hospodin, mi budeš říkat, manželi, Bálem mě nenazveš už nikdy víc. Jména Bálu totiž z tvých úst odstraním, aby už nebyly svým jménem vzýváni. V ten den uzavřu smlouvu kvůli nim s divokou zvěří a s ptáky na nebi i s havětí, co leze po zemi. Luk, meč a válku ze země vymítím, všem dám odpočinout bezpečí. Zasnoubím si tě na věky, zasnoubím si tě právem a spravedlností, láskou a milosrdenstvím. Zasnoubím si tě také věrností, abys poznala, kdo je Hospodin. V ten den odpovím, pravý Hospodin, odpovím nebi a to odpoví zemi. Země odpoví obilí, vínu i olej a to vše odpoví Izraeli. Do země si jej zasej a nad Loruchámou se smiluj. Loami ho oslovím, jsi můj lid a on mi odpoví, můj Bůh si ty. Podobně o svatbě čteme také v knize Zjevení. Haleluja! Pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Radujme se, jásejme a vzdejme mu chválu. Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova. Jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. Vztah mezi mužem a ženou je stínem vztahu mezi Bohem a člověkem. Jejich vztah je tvořen láskou a slibem věrnosti. Dva se spojí v jedno, jak čteme v knize Píseň. Já patřím svému milému a můj milý je můj.

0: Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase v pondělí v 8 a 18 hodin.
1: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
0: Pojďme se podívat na přehled pořadů, které jsme pro vás na dnešní den ještě nachystali. Můžete vybírat. O 6:30 to bude Hláska s Kubou Lofítkem a jeho hostem. Je slunečné nedělní odpoledne a v Africe u šumícího vodopádu se nesou veselé slavnostní melodie. Kanafásek se na toto klidné místo podívá 15 minut po 19. hodině, ale připravte se na to, že klidným rozhodně nezůstane. Knihu povídání o zvířátkách napsala Magda Mečkovská a my ji otevřeme ve 7:45. Mají být křesťané pacifisty? V Bibli najdete dost příkladů, které to potvrzují. Nastav druhou tvář, odplácej dobro zlem, dobrořeč tomu, kdo tě pronásleduje a tak dál. Jak ale tento postoj obstojí třeba v kontextu blízké války na Ukrajině? Důležité téma zvedá v pořadu Klika Petr Hůšť. Část s názvem Pacifista jako Ježíš začíná ve 7:45. V relaci Světem Bible zůstáváme u podrobného popisu nebeského Jeruzaléma z knihy Zjevení. Co z této pasáže vyčetl autor pořadu, americký kazatel John Vernon McGee, si můžete poslechnout v jeho komentáři ve 8:45. Kniha Pokora, tajemství svatosti a radosti Andrewa Murrayho patří k nejvydávanějším křesťanským knihám na světě. Může za to autorova schopnost psát o věcech, o kterých přemýšlejí všichni křesťané a které se jich týkají. I proto vám je nabízíme k poslechu ve Večeru pod lampou. Závěrečné kapitoly uslyšíte v 21 hodin. Ve čtení na pokračování otevíráme historický román manželů Dolejších Plavčík Žán. Na lodi Jitřenka se chystá vzpoura a Žánovi jde o život. Příběh pokračuje v podání Pavla Hromádky ve 10:45. Farář, disident, mluvčí Charty 77, zpěvák, písničkář, člen Rady ČT. Množství rolí a oblastí, kterým se Miloš Rejchrt věnoval, je pestré. Je něco, co je spojuje? Jaké bylo jeho dětství? Kdy si svou křesťanskou odlišnost začal užívat a jak? Jaké knihy četl v době dospívání? První ze série rozhovorů Petra Vaďury s Milošem Rejchrtem o jeho životním příběhu přináší v řece života ve 23 hodin. A v času půlnočním odstartuje tematická sobota. Pouštějí chléb svůj po vodě nebo po mnohých dnech najdeš jej. To je biblický verš, který bez kontextu nemá logiku. Jak byste chtěli najít chleba, který hodíte například do řeky? A přeci někdy děláme věci, které mají stejný princip. A i když v té chvíli nevíme, k čemu to bude, nějak tušíme, že to má smysl. Například modlitba. Zdenka Sklatov před mnoha lety chodila v jedné malé vesničce dům od domu a modlila se za její obyvatele. V tematické sobotě se spolu s ní posadí k mikrofonu David, který je právě v téhle malé vesničce doma. Narodil se po mnoha letech od zdenčiných modliteb, ale uvěřil v Pána Ježíše a dnes se modlí on. Jak se pouští chléb po vodě, uslyšíte v repríze tematické soboty s novým dnem po půlnoci. Tolik tedy v rychlosti přehled pořadů. Příjemný poslech.

0: Dnes je 18. září. V kalendáři najdeme jméno Krištof. Jde o řecké jméno, původně znělo Christoforos a překládá se jako nositel Krista, Kristonoš.
1: Poslouchejte Rádio 7 a přelaďte se na lepší myšlenky.

Kalendárium. Tak jako každý den, i dnes se podíváme do kalendáře trochu hlouběji, zastavíme se u některých dat a jmen. První jméno, které si připomeneme, je jméno nejstarší dcery manželů Boothových, zakladatelů armády spásy. Jmenovala se Kate Boothová a narodila se právě 18. září v roce 1858. Kate přivedla armádu spásy do Francie. Spolu s dalšími dvěma dobrovolníky hlásala evangelium na ulicích Paříže. Častou odpovědí jim ovšem bylo bláto a kamení, které na ně lidé házeli. Ve Švýcarsku, kam se přesunula, byla dokonce zatčena za misii na ulici. Se svým manželem Arturem Klibornem pokračovala v hlásání evangelia v Evropě, Spojených státech a Austrálii. 18. září je také dnem narození například amerického neurochirurga Bena Carsona. Narodil se v roce 1951. V roce 1987 vedl 70členný tým, jenž jako první na světě oddělil siamská dvojčata spojená lebkou při operaci, která trvala 22 hodin. O jeho životě vznikl film Zlaté ruce. Později se stal vlivným americkým politikem. Slaví dnes 75. narozeniny. Ještě si připomeňme u dnešního data také kazatele a biskupa jednoty bratrské Augusta Gottlieba Spannenberga. Zemřel 18. září 1792. Poznámka jednoho profesora o tom, že kdo se chce stát teologem, musí počítat s utrpením pro Krista, kdo se mu chce vyhnout, ten ať studia opustí, ho přivedla odpráv ke studiu teologie. Po skončení studií se seznámil s hrabětem Zinzendorfem. Nedlouho na to byl propuštěn z královských služeb, ve kterých působil jako kazatel a přidal se k jednotě bratrské v Ochranově. V roce 1744 se Spannenberg stal biskupem a později byl pověřen službou v nově vzniklé britské kolonii Georgia v Severní Americe, kam se stále znovu vracel. Zde působil s přestávkami, kdy se vracel do Evropy po dobu 30 let. V Evropě se pak usadil definitivně až po Zinzendorfově smrti jako jeho nástupce v čele jednoty. Tolik tedy z dnešního kalendáře. Posloucháte Rádio 7.

M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Před námi je pořad Hláska, ve kterém bude mít Kuba Lofítek u mikrofonu Petra Hrubo, bývalého ředitele tréninkového centra Kompas na Slovensku. Řeč bude o vedení, mentoringu a službě mladým.

Je 19 hodin, večerní vysílání na Rádiu 7, které posloucháte, nabízí k poslechu další hodinku. Za chvilku pozvu k poslechu naše malé posluchače, protože je připraven kanafásek a další povídání o zvířátkách. To bude tak za čtvrt hodinky. A ve 7:45 dáme slovo Petrovi Hůšťovi a pořadu Klika.

0: péče je dokonalá. O nás.
1: Ještě zaspívá kapela Adonai a potom už tady bude Kanafásek.

Ahoj děti, začíná Kanafásek, který vás vezme opět do Afriky za hrochem, žirafou, slonem, opicí a papouškem. A možná ještě za jedním zvířátkem, ale to už vám prozrazovat nebudu. Příběh, který si vyslechneme, napsala Magda Mečkovská, čte Petra Eliášová.

0: Venku bylo úplně obyčejně. Malý vodopád si jako každý den zpíval svoji píseň, která se tříštila o kameny dole v potoce. Tak jako vždycky. Ale pro zvířátka to byl den slavnostní, byla totiž neděle. A kromě toho, že měli jako obvykle zpívat Pánu Bohu za to, že všechno tak krásně stvořil, chtěli mu i děkovat a říkat si básně, které napsali. A už se na to všichni moc těšili. První přiletěl papoušek. Nejdříve se rozhlédl a pak svými křídly zametl místo na skále u vodopádu. Mezitím už přicházela z jedné strany sloní rodinka, z druhé strany kráčela se vztyčenou hlavou žirafa a na všechny se pěkně usmívala. Dnes totiž vedla zpívání ona. A netrvalo dlouho, přihopsala i opička spolu s rozvážně jdoucím hrochem. A přestože slunce zasvítilo jen tu a tam, v očích zvířátek svítilo světlo pořád. Ani se nemuseli dlouho domlouvat, kdo kde bude stát. Rázem byli připraveni a zpívání začalo. Žirafa stála před nimi, vybírala písničky a hlavou dirigovala. Hudba se nesla do blízkého okolí a vodopád ji podmalovával svým zvoněním. A pak už přišly na řadu básně. Jako první chtěl přednášet slon. Řekl: kamarádi, rád bych se přiznal, že jsem nesložil žádnou novou báseň, protože ta, co jsem napsal minule, mluví o tom, jak rád mám to, co Bůh stvořil. A to je tento náš vodopád. A zamával roztržitě ušima. Já totiž nejsem moc velký skladatel básní, ani celá naše rodina. A ukázal na slůně a slonici. Bude to tedy podobné jako minule. Naše máma nemá žádnou báseň a tuhle slůně trochu změnilo tu, co mělo minule. To nevadí, táto, skákalo slůně, ale slon neříkal nic, jen trochu provinile mlčel. Ale ta tvoje báseň je moc pěkná, slone, řekla žirafa. Vůbec nevadí, že jsme ji slyšeli už minule. Tak nám řekněte své básně, ty i slůně, vyzvala je žirafa. Slon a slůně vystoupili dopředu, otočili se k ostatním a říkali své básně. Mám rád náš vodopád, hučí a bzučí a my s ním. Vždyť já vím, že do nebes ponese se také dnes naše zpívání. Pán Bůh mi stvořil velké uši, doufám, že celkem mi sluší. Od něj mám i svůj chobot, hraju od rána a bez not. Tu-du-du-du-du. Ozval se potlesk a pochvalné mručení. Slůně poskakovalo radostí a máma slonice ho tentokrát nechala, ať se vydovádí. Děkujeme za básně a teď už přichází na řadu hroch a pak řeknu báseň já, oznamovala žirafa. Hroch se uklonil, chvilku počkal, až bude ticho a začal hlubokým, trochu roztřeseným hlasem. Když pomalu kráčím, když rochním se ve vodě, když se někdy mračím, nebo když jsem v pohodě, pod mou kůží hroší, srdce silně buší. Zvoní do všech stran, že dal mi ho můj pán. Ozval se potlesk, báseň se líbila. Hroch se spokojeně usmíval a žirafa už chtěla začít říkat svou báseň, když tu malé sluně ustrašeně vykřiklo: tamhle v křoví někdo je, vidíte, jak se to tam hýbe? Všichni se otočili tím směrem, ale nic nebylo vidět. To se ti zdálo, uklidňovala ho slonice. Listí se hýbe, to je normální, řekla opice. Ale táto, tam fakt někdo je, otočilo se slůně na slona. Neboj se, nic se nám nemůže stát, řekla žirafa. Slůně tedy neříkalo nic, ale už nebylo tak klidné jako dřív a pořád napínalo uši a otáčelo oči směrem ke křoví. Ale zároveň se snažilo poslouchat, co složila žirafa. Bůh měl hodně fantazie, že stvořil tebe, tebe i mě. Někdo létá po nebi, jiný chodí po zemi. Někdo skáče ve větvích, pak zase z vody slyšíš smích. Každý je úplně jiný, barevný, strakatý, bílý. Někdo nespí nikdy moc, jiný i ve dne mívá noc. Bůh měl hodně fantazie, že stvořil tebe, tebe i mě. Všichni žirafě tleskali. Moc se jim líbilo, jak při slově tebe na ně ukazovala. A slunce se na chvíli vyhouplo spod mraků a osvítilo vodopád, takže se v jeho blízkosti dělaly malé, jemně barevné duhy. Dívali se společně na tu krásu a jen tak tiše stáli. A pak řekla opice polohlasně, já mám, kamarádi, takovou báseň nebáseň. Ono se to vůbec nerýmuje a je to krátké, tak nevím, jestli mám. No ale ano, řekla žirafa, přece nám to řekneš, když jsi si ji připravila. A jak tak stáli otočeni k vodopádu, opice povídá. Já ti, pane Bože, děkuju, že tady ve stepi mám kde žít, že tu rostou i dobré banány a že mám fajn kamarády a že se máme rádi. Pak zase nikdo nic neříkal a jen se mlčky dívali, jak se voda tříští o kameny dole v potoce. Měli radost, že jsou spolu. Malé slůně tiše troubilo na chobot a otáčelo se dokola. Pak přestalo a zašeptalo slonovi do velkého ucha. Táto, stejně si myslím, že tam v křoví někdo je. Teď jsem to i vidělo. Slůně sice šeptalo, ale slyšeli to všichni, protože malá slůňata neumějí šeptat. Já bych tam zaletěl, řekl papoušek. Ne, ne, já tam zajdu sám, řekl slon. Nebo pojďme my dva, navrhl hroch, jsme nejsilnější. A já bych se mohla vyšplhat na strom a podívat se, nabídla se opice. Třeba bych mohla křoví prošťouchnout kopítkem, napadlo žirafu. A jak tak uvažovali, co udělají, zašumělo to v křoví docela zřetelně, listy se na něm třásly jeden vedle druhého a občas se mezi nimi ukázala hnědá barva. Pak se ozval řev. Všichni zpozorněli, ten řev znali. Sluně se schovalo za slunici, hroch udělal pár kroků vpřed a žirafa také. Nikdo nic neřekl. Znovu se ozval řev a pak pomalu a majestátně vystoupil z křoví lev. Chvilku se na sebe dívali a nevěděli, co bude. A pak lev promluvil. Tedy, přátelé, musím říct, že se mi to vaše zpívání, jak bych to řekl, líbilo. Chce nás ošidit, nebo to myslí vážně, napadlo žirafu. Podívala se na hrocha a bylo vidět, že ani on neví, co si má myslet. Se lvem se trochu znali, byl s nimi na oslavě narozenin a vyhrál tehdy hru na slepou bábu, ale od té doby ho neviděli. Nekamarádili se spolu a lev s nimi nechodil zpívat písně k vodopádům. Musím říct, že vás neposlouchám poprvé, ovšem dnes, abych tak řekl, to bylo obzvlášť zdařilé.
1: Hurá, poskakovalo slůně, tak ono se to lvovi líbilo.
0: Počkej, počkej, řekl hroch slůněti, to je sice pěkné, ale proč jsi byl celou dobu ve křoví? Zeptal se lva. Já jsem se, abych tak řekl, bál, že mi nedovolíte poslouchat, přiznal se lev. A když se lev před tolika zvířátky přizná, že se bál, tak to musí být pravda.
1: Ale to bychom ti dovolili, říkala už přátelským hlasem žirafa. A vůbec, pokračovala, přece můžeš zpívat s námi.
0: To já bych rád, já už něco trochu umím.
1: No hurá, poskakovalo slůně, tak to vyzkoušíme, pojďte si ještě zaspívat.
0: Mně se, abych tak řekl, líbí, že tu každou neděli zpíváte Pánu Bohu, že, abych tak řekl,
1: že všechno tak krásně stvořil, dokončilo slůně.
0: Ano, že všechno tak krásně stvořil.
1: Opakoval lev.
0: A tak začali. Je pravda, že lvovi to všechno tak dobře nešlo, ale nikdo ho nenapomínal. Všichni byli rádi, že je ještě o jeden hlas víc. O jeden hlas, který chce zpívat Pánu Bohu za to, že všechno tak krásně stvořil.

Také jste se lekli, děti. Naštěstí není nový návštěvník vůbec nebezpečný. Naopak, zvířátka mají o jednoho kamaráda víc. Kniha Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská, byla původně určena pro časopis Kroky. Načetla ji Petra Eliášová.

0: Tak to byla jedna dětská písnička Poka na fásku. Posloucháte Rádio 7, kde pokračuje večerní program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. A všechny pořady, které můžete poslouchat, vznikají jen díky našim dárcům. Takže děkujeme všem, kteří nás podporujete, kteří posíláte peníze a kteří posíláte také modlitby za nás. Věřte, že je velmi potřebujeme. Děkujeme za každou podporu a zveme další. Přidejte se k nám.
1: Vždyť mě znáš, znáš celé srdce mé, znáš vše.

To byla Lauren Daigle, která zpívala o tom, že nejde milovat bez odpuštění a nejde se postavit na slova, když jim nevěříme. A pomalu míříme k pořadu Klika s Petrem Huštěm. Za chvilku.

Hezký dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Cestuju na středisko pro veterány s kolegou Sergejem. On se tak nejmenuje, ale pojďme mu tak dnes kvůli diskrétnosti i bezpečí říkat. Sergej mi povídá, že příští týden má jet do Kramatorska, do místa, kde už pátým rokem zuří válka. Tady bojuje a umírá spoustu mužů, aby chránili svoji zemi, své matky, manželky.

a dcery. Sergej říkal, že poveze speciální balíčky potravin, které připravuje na své náklady jejich církev. Z toho, co jsem pochopil, tak oni předpřipraví jídlo, zalisují je do nějaké folie, v tom to uvaří a to potom vydrží až 6 měsíců. Na frontě jsou kluci, kteří jsou na nulce, kde se bojuje. A jsou tam často dlouho bez rotace. Kolabují vyčerpáním i hladem. Velké drony jim přepraví tyto balíčky s jídlem, shodí to na zem a tím, že je to v plastu, tak se to vlastně neponičí. Musím říct, že to jsem dříve na Ukrajině moc neviděl, že církev pomáhá ve válce. Stará se o své obránce, kteří nasazují svůj život. Já jsem tím úplně dotčen. Sergej říkal, že do Kramatorska jede na 10 dní a bere sebou další dva chlapy. Jak on říká, barbra a masážníka, holiče a maséra. Jedou tam do toho pekla války chlapům sloužit. Jeden masíruje, druhý holí, včetně použití nějaké dražší vonavé kosmetiky a Sergej přitom všem těm chlapům naslouchá. Oni běžně nemluví, ale v momentě, kdy jim někdo slouží, dá jim určitou péči a je jim k dispozici, tak oni to ze sebe chrlí. A ten důvod je, že alespoň na chvíli se ti muži necítí jako zvířata, ale jako lidé. Mám k Sergejovi, k jeho kolegům i k jejich službě velký respekt. Jakub 4, 7 verš. Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Tento biblický text miluju a vždycky mě inspiroval. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Udělejte krok k Pánu Bohu a on ho udělá k vám. Nezůstaňte ve své víře a ve vztahu k Bohu zaseklí na jednom místě. Super text, výjimečný princip, který má pro mě hloubku. Ale až válka na Ukrajině a její dlouhé trvání mě naučilo rozumět také té první části. Vzepřete se zlému a uteče od vás. Netolerujte zlo, nezavírejte před ním oči, nebuďte vůči zlu pasivní. I to může být a je součástí víry a vztahu s Bohem. Vítejte v pořadu Klika dnes na možná odvážné a provokativní téma Pacifista jako Ježíš. Matouš, 5. kapitola, 44. verš. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Lukáš, 6. kapitola, 29. verš. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A třetí poslední verš z téhle série, Matouš, 26, 52. Ježíš mu řekl, všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Jako křesťané jsme převážně pacifisti. Odmítáme válku a násilí jako prostředek pro řešení konfliktu. Spíše nebo absolutně upřednostňujeme pro řešení konfliktu vyjednávání, kompromis, odpor bez násilí nebo diplomacii. Vycházíme tak z učení Ježíše, který byl proti násilí. Ježíš nás učí, dobře čiň těm, kteří tě pronásledují. Pokud tě někdo udeří do tváře, nastav druhou. Nepoužívej meč. Věříme, že násilí plodí násilí a odpuštění může plodit odpuštění. Ježíš potí krev, když má zemřít, ale svou smrt neodvrací silou, i když by nejspíše, jako u pokušení na poušti, mohl požádat armádu andělů, aby ho zachránili. Já scházím na recepci hotelu, protože zde končil právě pobyt pro veterány. Kluci, kteří mají nějaké vážné zranění z této války. Někteří mají místo končetin protézy. Mají šrámy na duši, noční děsy. Často nejsou schopni normálního života s rodinou. Já spolupracuju s ukrajinskými murachy, kteří těmto veteránům pomáhají se postavit na nohy, jak fyzicky, tak i duševně. Je tedy jeden kluk, který nedávno zalehl granát, aby to nezabilo všechny ostatní. On přežil, ale měl v těle 200 střepin. Spoustu se podařilo vyoperovat, ale 60 zůstalo a z toho 6 v srdci.
Zdá se mi to skoro jako nemožné, jako neslučitelné se životem. A uvidíme, co to bude dělat, jak vlastně dlouho ještě bude moct žít. Na tomto rehabilitačním pobytu pro veterány jsem potkal také zajímavého týpka. Starší chlapík, křesťan, kaplan, dříve také veterán, což je geniální kombinace. On těm trpícím chlapům rozumí. Rozumí možná jako nikdo jiný. Kromě toho, že kaplan je také motorkář a vede jeden motorkářský klub. Od tohoto kaplana jsem se dozvěděl, že spoustu církví dnes na Ukrajině, když se nějaký muž rozhodne dobrovolně jít do války a bránit svou zemi, bránit jejich matky, ženy a dcery, tak jeho církev mu odebere možnost přistupovat k večeři páně. Pro mě to zvláštní. Ale je pravda, že spoustu církví toto pravidlo také přehodnocuje. Já bych toto téma asi ani neotvíral, ale jak jsem vám říkal už v minulém díle Kliky, byl jsem nedávno na Charis, katolické charismatické konferenci, a tam bylo výborné téma chránit svoje srdce. Jak chránit svoje srdce, jak ho chránit i před zlem. Jak se nechat Bohem proměňovat a zároveň nebýt ke zlu slepý. O tom se tam ale nemluvilo. Problém je v tom, že já jsem dostal po téma žehnejte a neproklínejte. Vlastně ať popovídám něco o božím jednání během naší humanitární služby, během války na Ukrajině. Římanům 12:14. Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. Někdo může říct, no vidíš Petře, tady to máš, žehnej těm, kdo tě pronásledují. Také jsem to dříve takto vnímal, ale neviděl jsem tam ten princip, nenechejte se ovládnout zlem, odplatou, nenávistí, krutostí a kolektivní vinou. Pomohl mi to objevit až italský dominikán, kněz, teolog a filozof a jeden z nejvýznamnějších myslitelů středověku, Tomáš Akvinský. Tedy pomohly mi to objevit jeho myšlenky o spravedlivé válce. Válka může být spravedlivá z jeho pohledu, pokud obsahuje tyhle tři body. Legitimní autorita. Válku nemá vést soukromý jedinec, což může být ta pomsta, ale autorita odpovědná za společné dobro. Například třeba stát. Druhé kritérium pro spravedlivou válku podle Tomáše Akvinského je spravedlivá příčina. Zejména obrana proti vážnému bezpráví. Například obrana nevinných. A ten třetí důvod je správný úmysl. Válka nesmí být vedena z nenávisti, pomsty, touhy po moci či krutosti, ale za účelem dobra, zejména obnovení spravedlivého míru. No, tohle jsem neznal, takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. No a i apoštol Pavel to dal v tom listu Římanům, jako vysvětluje, co znamená žehnat těm, kteří nás pronásledují. Římanům 12, 17 až 18. Nikomu neodplácejte zlým zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nemějte motivaci odplaty. Pokud je to možné, žijte se všemi v pokoji. Apoštol Pavel možná neříká, když tě někdo napadne, nech si všechno líbit, jenom utíkej, ať zlo zvítězí. Omlouvám se, trošku to přeháním. Ale i on připouští použití síly pro obranu a ochranu nevinných a zranitelných. Použití síly, která není vedena odplatou a nenávistí. Logika pomsty je oni zabili, my zabijeme. Logika obrany je zastavíme útok, abychom ochránili civilisty. Logika kolektivní viny je jejich národ je zlý, proto každý z nich je náš nepřítel. A logika lásky vůči nepříteli je, tenhle člověk je můj nepřítel, ale zároveň je člověkem stvořeným Bohem. Vlastně nemusím volit mezi milovat nepřítele nebo chránit nevinné, ale jako křesťan můžu být povolaný k obojímu. Sergej mi říká, Petře, je to složitý a těžký čas. Já i manželka jsme nemocní a už 4 měsíce každé ráno, když vstaneme, já sypu léky i ona sype léky. No,
Bojím se mu to říct, ale je to tak, že už 4 měsíce je jejich syn ve válce. Každé ráno čekají SMSku, že jim napíše, jestli je naživu. Když v noci něco pípne, tak běží k telefonu, aby zjistili, jestli jim nepíše. Není to vůbec snadné jako chránit svoji zemi. A mám pocit, že oni ten boj nebojují jenom za sebe. Mám na sebe otázku a možná, pokud chcete, můžete ji stáhnout i na sebe. Miluju a dokážu i chránit, anebo také opačně, dokážu chránit i miluju. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 z pořadu Klika a slibuju, že příští díl bude trošku odlehčenější. Tak třeba za týden. Mějte se pěkně.

0: Petrem Hůštěm v pořadu Klika se můžete setkat opět ve středu v 8 hodin a 30 minut.
1: Posloucháte Rádio 7.

Společnost vám dělá Rádio 7 a jeho večerní program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Dostali jsme se ke 20. hodině. A před námi je hodinka vskutku biblická, protože v ní opět otevřeme poslední biblickou knihu Zjevení v pořadu Světem Bible. Po několika písních se dostáváme k 21. kapitole.

0: zářivá nádhera drahokamů, oslňující záře Kristovy přítomnosti a dokonalé bezpečí domova bez hrozeb rámují prorockou vizi nebeského Jeruzaléma. V relaci Světem Bible přibližuje tuto perspektivu kniha Zjevení a výklad teologa Johna Vernona McGeeho v podání Pavla Vopaleckého.
1: Milí posluchači, ještě stále jsme ve 21. kapitole knihy Zjevení. Posledně jsme se loučili čtením 19. a 20. verše. Pro souvislost připojím ještě 17. a 18. Změřil i hradbu. A bylo to 144 loket lidskou mírou, kterou použil anděl. Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Čtu podle ekumenického překladu. A potom dále 19. verš. Základy hradeb toho města jsou samý drahokam. První základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topaz, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. Takže 12 základních kamenů města nejenže nese jména 12 apoštolů, ale je to zároveň 12 rozličných drahokamů. Tyto kameny mají vyjádřit nádheru města v lidsky známých pojmech. Nejdražší kameny jsou tu použity proto, aby vypovídali něco o slávě města. Nám, kteří nyní vidíme jen jako v zrcadle, jen v hádance, jak to vyjádřil apoštol Pavel. Ale jednoho dne spatříme všechno zcela jasně. Při bližším zkoumání těch 12 kamenů v základech města se nám objeví překrásný mnohobarevný obraz. Rozmanité barevné odstíny a polotóny vytvářejí pás duhových barev. Kameny jsou uvedeny v následujícím pořadí. První je jaspis. Je čirý a bezbarvý. Už dřív jsme se zmínili, že jde pravděpodobně o diamant. Je křišťálově čistý. Odráží se v něm světlo i barvy. Doktor Sais ho v souvislosti s Novým Jeruzalémem popisuje jako čistý, čirý a zářící něco jako průhledný rampouch v paprscích slunka. Za druhé je tam safír, řecky safíros. Je modrý. Tento kámen se objevuje také v 2. Mojžíšově 24.10 jako podnož, na které stojí Bůh. Zajímavé vyjádření. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Mofat jej popisuje jako modrý kámen. Podle Plínyho je neprůsvitný, temný, dokonce snad se zlatými skvrnkami. A Petrý tomu dává za pravdu. Za třetí chalcedon, nebo chalkedon řecky. Ten je nazelenalý, je to achát. Plíny jej popisuje jako různé smaragdy nazbírané nahoře v chalcedonu. Robertson poznamenává, možná je to nazelenalý křemičitan mědi. Za čtvrté smaragd, smaragdos, ten je zelený. Podle Robertsona je to zelený kámen. Za páté sardonyx, snad červený kámen, podle Robertsona je bílý s červenavými skvrnami, s červenavými vrstvami. Za šesté sardus, nebo řecky sardion, je barvy ohnivě červené. Plíny říká, že je to červený kámen ze sard. Suité jej vidí jako ohnivě červený. Za sedmé chryzolit, nebo chryzolitos, má zlatožlutou barvu. Mofat mu přiděluje zlatý odstín. Robertson uvádí, že je zlatý jako náš topaz. Za osmé beryl, berylos. Ten je zase zelený, podle Robertsona podobný smaragdu. A Plíny upřesňuje, že je zelený, jako někdy bývá moře, čili takový modrozelený. Za deváté je topaz, topazion. Ten je zelenožlutý. Robertson ho označuje jako zlatavě nazelenalý kámen. Za desáté chrysopras, chrysoprasos. Ten je rovněž takový zlatozelený, pórkově zbarvený drahokam, podle Robertsona. International Standard Bible Encyclopedia mu přiděluje barvu mořské zeleně. Za jedenácté je tam hyacint, řecky hyakintos. Je modrofialový jako stejnojmenná květina. Tutéž barvu uvádí Plíny. Dvanáctý, poslední, je ametyst, ametystos. Je purpurový, nachový. Říká to i Robertson, ačkoliv podle té encyklopedie k International Standard Bible je spíše rubínový.

Základy Nového Jeruzaléma jsou tedy zkonstruovány ze zářivé nádhery luxusních drahých kamenů. Ve městě je osobně přítomen Pán Ježíš. Když byl Pán Ježíš zde na zemi, byl světlem světa. Pak bude ovšem světlem celého vesmíru. Počkejte, až spatříte Nový Jeruzalém. Osvětlí nové nebe a novou zem tak, jak dosud nikdy stará země a staré nebe osvětleny nebyly. Myslím, že přestaneme dýchat při tom pohledu. Nikdy jsme neviděli nic takového. Nový Jeruzalém je útvar sestupující přímo z nebe a z něho bude proudit světlo. Správněji řečeno, Pán Ježíš bude zdrojem světla a energie. Světlo bude z něho vycházet ve všech těchto zářivých, nádherných barvách. O barvách dnes víme, že souvisejí se složkami rozloženého bílého světla. Prochází-li paprsek bílého slunečního světla prismatem, čili skleněným hranolem, rozloží se na tři základní barvy, které se navzájem překrývají. Červenou, modrou a žlutou. Pokud se ovšem částečně překrývají, pak vidíme sedm barev duhy. Z těch tří primárních barev pak různými kombinacemi pocházejí vlastně všechny ostatní barvy a jejich odstíny. Podmínkou vnímání určité barvy je světlo. Barevné předměty se jeví oku jako barevné jenom proto, že ty předměty různě pohlcují nebo naopak odrážejí jednotlivé části světelného spektra. Červený kámen například absorbuje, čili pohlcuje paprsky všech barev, kromě červené. Červenou odráží a proto se nám jeví jako červený. Nový Jeruzalém, jak jej v našem textu poznáváme, je městem světla a barev. Bůh je světlo a je zde přítomen. A o tom městu jsme si četli, že je jako jaspis, jako průzračný křišťál. Veškerá barevná nádhera se bude z něho rozlévat a zaplavovat Boží vesmír. Světlo bude z Nového Jeruzaléma prozařovat ven, jako by procházelo prismatem, jako by světlo procházelo hranolem a rozkládalo se na duhové barvy. Dá vznik všem barvám a barevným odstínům, na jaké jsme doposud ani nepomysleli. Přítomnost základních barev napovídá, že se z tohoto města odráží každý barevný odstín a tón. Duha, která se objevuje po letní spršce, skýtá jen mdlý dojem o kráse barev, které budou v tom městě světla. Jak slavné místo to bude. Vidím Nový Jeruzalém jako novou planetu, která je uvnitř křišťálové koule.

21. verš naší 21. kapitoly knihy Zjevení vám přečtu zase z kralického překladu. 12. pak bran, 12. perel jest. Jedna každá brána jest z jedné perly. A ring města zlato čisté jako sklo, kteréž se naskrze prohlédnouti může. Popis města v předchozích verších začínal tím, že město je vlastně průhledné, a to mne vedlo k přesvědčení, že budeme žít na vnitřní straně nebo uvnitř tohoto zvláštního nebeského či doslova kosmického útvaru. Všechno je průhledné, znamená to, že světlo září zevnitř ven a prochází těmi mnoha různobarevnými kameny. Věřím, že množství barev, které naše přirozené oči dnes nejsou schopné vnímat, budeme moci vidět, až budeme v novém těle. V novém těle, které tam budeme mít. Také je nám řečeno, že náměstí je v tom městě z čistého zlata. Osobně se přiznám, že je mi jedno, jaký je kde asfalt, ale zde na mě udělali dojem dvě věci, pokračuje ve výkladu náš stařec. Za prvé, není tu několik náměstí, čili množné číslo, ale jen jedno. Město nemá množství různých plácků a náměstí, jak je tomu v našich metropolích, ale jen jedno, singulár, jednotné číslo. A to stojí za to. A za druhé, to náměstí je průhledné, přitom materiálem je zlato. Ale je to zvláštní zlato. Je o něm řečeno, že je průhledné, že je jako sklo. Znovu mne to utvrzuje v přesvědčení, že vše, nač se v tomto prorockém výhledu díváme, je vnitřek, prazvláštní, zatím nepředvídatelně třpitivě barevné a přitom průhledné koule. Skutečnost, že materiálem je průhledné zlato, znamená, že světlo může z tohoto úžasného města pronikat ven. Světlo nebude mít žádnou překážku. Ani dlažba místního náměstí nebude bránit světlu. Neumím si to moc představit, ale vím, že to bude nádherné. Závěr 21. kapitoly knihy Zjevení náš učitel nadepisuje zase zvláštním nadpisem, přitom odlišuje verše 22 a 23 a potom skupinu veršů zbývajících. Ty dva mají nadpis Nové příbuzenství, kde Bůh bydlí s člověkem. A ten zbytek kapitoly je pak zhrnutý slovy Nový střed nového stvoření.

Ale chrámu jsem v něm neviděl, nebo Pán Bůh všemohoucí chrám jeho jest a beránek. A to město nepotřebuje slunce ani měsíce, aby svítili v něm, nebo sláva Boží je osvěcuje a svíce jeho jest beránek. Podle kralického překladu zase 22. a 23. verš. Bůh tedy osvěcuje nové stvoření přímo, svou vlastní přítomností. Jakmile skrze pád Satana vstoupil hřích do starého stvořeného světa, Bůh se od něho vzdálil. 1. Mojžíšova 1. kapitola 2. verš praví: tma byla nad propastí. Bůh si pak použil fyzikálních světel ve vesmíru, aby osvětlil zemi a vlastně celý vesmír. Zavěsil je podobně jako my rozmisťujeme světla v našich domovech a na ulicích. Z nového stvoření je však hřích vyloučen a Bůh se tu znovu stává sám zdrojem světla. Dnes, v naší době, kdy právě žijeme, je Pán Ježíš Kristus světlem světa v duchovním smyslu, jak to vidíme z jeho vlastního výroku, Jan 8:12. Ježíš k ním opět promluvil a řekl: já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. V novém stvoření je Pán Ježíš jak světlem duchovním, tak i přímým světlem fyzikálním, viditelným. Ve stánku úmluvy byl kdysi zlatý svícen jedním z nejkrásnějších předobrazů na Krista. A tady jsme si četli, že v Novém Jeruzalémě Kristus není jen zobrazen nějakým krásným zlatým svícnem, ale přímo on sám zlatým svícnem je. Národy světa budou vstupovat do svatého města, jako kdysi kněží vcházeli do svatyně ve stánku, aby se tam klaněli Bohu. Národy země budou spolu s Izraelem přicházet do Nového Jeruzaléma, jako za starodávna vcházel nejvyšší kněz do svatyně svatých. Už nemusí být přinášena krev. Smíření je vykonáno. Beránek je tu osobně. To je jedinečný obraz. Chrám, který v izraelském národě vystřídal stánek, byl zde na zemi místem vyhrazeným pro Boží slávu. Byl svědectvím o Boží přítomnosti. Ale zároveň svědčil o přítomnosti hříchu. Kde byl hřích, tam se Bůh mohl k člověku přiblížit jen prostřednictvím zástupných obětí. V Novém Jeruzalémě však už hřích víc neexistuje. Byl jako ohavná noční můra vypuzen, zlikvidován. Bůh a jeho milovaný, draze vykoupený lid jsou tu pohromadě. A to znamená, že chrám už vůbec není zapotřebí. Místo setkávání je celý Nový Jeruzalém. Celé město je možno považovat za chrám. Někteří upozornili na skutečnost, že Nový Jeruzalém se tvarem zhoduje se svatyní svatých. Příbytkem Božím ve stánku i v pozdějším chrámě. V obou případech to totiž byla perfektní krychle. I Nový Jeruzalém je nám co do tvaru popsán vlastně jako krychle. Ostatně ta podobnost není náhodná. Ve městě světla je přítomen Bůh a neexistuje v něm hřích. Čili to město je svatyní svatých. A budova z hmotného materiálu je tu zbytečná. Fyzický chrám byl stejně jen ubohou náhražkou skutečné Boží přítomnosti. V Novém Jeruzalémě je to pravé a ryzí. Je tam Bůh osobně. Pravděpodobně to bude první místo, kde se Bůh člověku osobně zjeví. Jak slavná vyhlídka.
Pozoruhodné je i to, že Nový Jeruzalém nebude záviset na slunci a měsíci, pokud jde o světlo a život. Jaký protiklad vůči zemi, která se bez slunce neobejde? Žádná společnost pro světlo a energii nebude muset v Novém Jeruzalémě opatřovat světlo. Bude tam ten, který sám je světlem a jas jeho slávy bude bez zábran naplňovat celý Nový Jeruzalém. A navíc funkce slunce skončí i v tom, co dnes vnímáme jako odměřování času. Tam prostě čas nikdo měřit nebude.

0: Národy se budou procházet v jeho světle. Králové zemští přenesou slávu a čest svou do něho. Zjevení 21, verš 24, zase podle starého kralického překladu. Národy se budou procházet v jeho světle. Tím není řečeno, že v tom novém městě budou bydlet, jak by to mohlo vyplývat z podání ekumenického překladu. Ale budou se v jeho světle procházet. Jinými slovy, Nový Jeruzalém, na místo slunce a měsíce, bude osvěcovat zemi. Zvláštně zní výrok, že králové země do něho, do toho Nového Jeruzaléma, přinesou slávu. Odtud mám svůj důvod k tvrzení, že mezi nebeským Jeruzalémem a novou zemí bude existovat oboustranný čilý provoz. Připomíná nám své dřívější vývody náš učitel. Nejen Izrael bude přicházet do města, aby vzdával poctu Bohu, ale poputují tam lidé všech národů světa, kteří vešli do věčnosti. Město však nebude jejich trvalým bydlištěm, ale budou přicházet, aby se klaněli. Věřím, že kněžskou úlohu bude v ten čas plnit církev. Je o nás řečeno, že jsme královské kněžstvo. A 25. verš ve 21. kapitole pak říká: a brány jeho nebudou zavírány ve dne. Noci zajisté tam nebude. Nemá smysl podotýkat, že se brány v noci zavírat nebudou, protože tam noc už nebude. A proto je řečeno, že nebudou zavírány ve dne. Totiž nebude tu hrozit žádné nebezpečí. Vždyť hřích je ten tam. V době, kdy žil apoštol Jan, mělo každé hrazené město své brány z důvodu ochrany, kvůli bezpečí. Když byla brána města zavřená, znamenalo to zjištění, anebo jen obavu, že venku za branami je nepřítel. Obyvatelé města se všemožně snažili, aby se ten nepřítel nemohl dostat dovnitř. Nový Jeruzalém však nebude mít žádné nepřátele, proto se jeho nádherné brány nikdy nebudou zavírat. Ani preventivně, kdyby náhodou, třeba na noc, nebudou se zavírat ani kvůli skutečnému nepříteli, protože poslední nepřítel už byl definitivně zlikvidován.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Odvysílané díly najdete v našem zvukovém archivu na našem webu a také na našich podcastech. A nakonec opět jako obvykle výzva. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také za vaši podporu. Děkujeme.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Překročili jsme 21. hodinu, posloucháte stále večerní program na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Proč je pokora důležitá? Není jen nedosažitelnou křesťanskou metou, kvůli které máme špatné svědomí. Andrew Murray z jehož knihy Pokora, tajemství svatosti a radosti čteme v relaci Večer pod lampou, dává proniknout ke zdrojům křesťanského života. Závěrečné kapitoly čte opět Petr Stoj.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Devátá kapitola. Pokora a víra. Jak vy můžete uvěřit, když přijímáte slávu jedni od druhých, ale slávu, která je od jediného Boha, nehledáte? Jan 5:44. V proslovu, který jsem nedávno slyšel, řečník říkal, že požehnání pravého křesťanského života se v něčem často podobají předmětům vystaveným ve výloze. Člověk na ně vidí dobře a přesto se k ním nemůže dostat. Na pokyn, aby natáhl ruku a vzal si je, by odpověděl: nemůžu, mezi mnou a jimi je tabule tlustého skla. Podobně i křesťané můžou jasně vidět požehnaná zaslíbení dokonalého pokoje a odpočinku či překypující lásky a radosti a zároveň cítit, že je od nich něco odděluje a brání jim v tom, aby se jich skutečně chopili. Co by touto překážkou mohlo být? Nic jiného než pýcha. Zaslíbení daná víře jsou spolehlivá a neplatí se za ně. Bible nás k víře hodně povzbuzuje a zve a přemíra Boží moci, o kterou se víra může opírat, je blízká a dostupná. Tomu, abychom si požehnání přivlastnili, tedy může bránit pouze něco, co brání víře. V citovaném textu nám Ježíš odhaluje: víru znemožňuje pýcha. Jak vy můžete uvěřit, když přijímáte slávu jedni od druhých? Když si všimneme, jak jsou víra a pýcha v nesmiřitelném rozporu svou samotnou přirozeností, zjistíme, že víra a pokora jsou v základu jedno. Zjistíme, že skutečné víry nemůžeme mít nikdy víc, než máme skutečné pokory. Uvidíme, že i když budeme zastávat správné rozumové přesvědčení a i když si budeme jisti pravdou, v srdci se nám přitom všem klidně může držet pýcha. Živá víra, která má moc od Boha, je tak ale znemožňována. Stačí, abychom se na chvilku zamysleli, co to víra je. Není snad vyznáním nicoty a bezmocnosti, odevzdáním se a čekáním na to, abychom nechali jednat Boha? A není snad toto vyznání, že nám patří postavení závislých lidí, kteří si nemohou nárokovat, získat ani udělat nic, než co jim udělí milost, tím, co nás pokořuje nejvíce ze všeho? Pokora je nastavením, které duši připravuje na život z důvěry. A každý, byť nejskrytější dech pýchy, v sobeckosti, svéhlavosti, sebejistotě či v povyšování se, je jen posilováním toho já, které do království nemůže vstoupit ani se chopit toho, co království nabízí, protože odmítá Bohu dovolit být tím, čím je a čím být musí, být vším ve všem. Víra je orgánem či smyslem pro vnímání a chápání nebeského světa s jeho požehnáními. Víra hledá slávu, která je od Boha, která přichází pouze tam, kde je Bůh vším. Dokud budeme přijímat slávu jedni od druhých a dokud budeme hledat, milovat a závistivě si hlídat slávu tohoto života, čest a pověst přicházející od lidí, do té doby nebudeme hledat slávu, která je od Boha, ani ji nebudeme moci přijmout. Pýcha nám znemožňuje věřit. Záchrana přichází skrze kříž a ukřižovaného Krista. Záchrana je obecenství s ukřižovaným Kristem v duchu jeho kříže. Záchrana znamená sjednotit se s Ježíšovou pokorou, radovat se z ní a účastnit se jí. Je nějaký div, že je naší víra tak slabá, když nám ještě pořád tolik vládne pýcha a když jsme se ještě pořádně nenaučili toužit po pokoře a modlit se za ní jako za nejpotřebnější a nejpožehnanější součást záchrany? Pokora a víra jsou v písmu provázanější, než mnoho lidí ví. Podívejte se na ně v Kristově životě. O velké víře mluvil ve dvou případech. Poprvé, když mu setník řekl, pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Nad projevem této pokory se Ježíš podivil a odpověděl, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. Matouš 8, 8. a 10. verš. Ve druhém případě jedna matka pokorně řekla, ano pane, ale vždyť i psi jedí z drobtů. A pán jí odvětil, o ženo, tvá víra je veliká. Matouš 15, 27 a 28. Právě pokora, která duši přivádí k tomu, aby před Bohem byla ničím, také odstraňuje každou překážku víry. Pokora duši učí bát se, že by Boha zneuctila, kdyby mu plně nevěřila. Bratři a sestry, není v tom snad příčina, proč jsou křesťané v úsilí o svatost neúspěšní? Nejsou snad právě kvůli tomu naše posvěcení a víra tak povrchní a dočasné? Neměli jsme ponětí, jak moc v nás stále tajně působí pýcha a naše já. Nevěděli jsme, že je svým příchodem a velkou mocí může vyhnat pouze Bůh. Nechápali jsme, že nás opravdu pokornými neučiní nic než nová a božská přirozenost, která zcela převezme místo našeho starého já. Nevěděli jsme, že naprostá, nepomíjející a celková pokora musí být základním východiskem každé modlitby a každého obrácení se na Boha, stejně jako každého jednání s lidmi. Neuvědomovali jsme si, že věřit v Boha, přibližovat se k němu nebo odpočívat v jeho lásce je bez vše prostupující pokory a poníženosti srdce stejné, jako kdybychom se chtěli dívat bez očí nebo žít bez dechu. Bratři a sestry, nedělali jsme chybu, že jsme si dávali takovou práci s vírou, když v nás po celou dobu zůstávalo naše staré já ve své píše, které se snažilo zmocnit se Božího požehnání a bohatství. Není divu, že jsme nemohli věřit. Vydejme se jinudy. Nejdřív ze všeho se snažme pokořit se pod mocnou Boží ruku. A on nás povýší. Kříž, smrt a hrob, ke kterým se Kristus pokořil, pro něj byly stezkou k Boží slávě. A jsou stezkou i pro nás. Kéž je naší prvořadou touhou a vroucí modlitbou být pokořeni s ním a být pokořeni jako on. Přijměme vděčně cokoliv, co nás před Bohem nebo před lidmi může pokořit. Jen to je stezkou k Boží slávě. Dost možná byste mi rádi položili jednu otázku. Zmínil jsem se o lidech, kteří mají požehnané zážitky nebo skrze ně ostatní přijímají požehnání, i když se jim nedostává pokory. Ptáte se, zda přece takoví lidé, ačkoliv až příliš zjevně hledají slávu od lidí, neprokazují, že je jejich víra skutečná a silná? Na to lze odpovědět různě. Hlavní odpovědí v tomto kontextu je, že opravdu mají nějakou míru víry a že této víře a darům, které jim byly uděleny, je úměrné požehnání, které přinášejí ostatním. Nezáleží na tom, jak velké požehnání to je. Působení jejich víry je nedostatkem pokory omezováno stejně. Požehnání je často povrchní nebo přechodné jen proto, že se nestali ničím, čímž by se Bohu otevřela cesta k tomu, aby byl vším. Hlubší pokora by bez pochyby přinesla hlubší a plnější požehnání. Kdyby v nich svatý duch nejen působil jako duch moci, nýbrž kdyby v nich přebýval v plnosti své milosti, a to zvláště milosti pokory, pak by skrze ně sdílel sám sebe a sám by přinášel život moci, svatosti a neochvějnosti, které je dnes vidět tak málo. Jak vy můžete věřit, když přijímáte slávu jedni od druhých? Pokud toužíte získávat slávu od lidí a jste přecitlivělí, zranění a naštvaní, když ji nedostanete, nemůže vás z toho vyléčit nic než to, že se budete věnovat hledání slávy, která je od Boha. Ať je pro vás sláva přeslavného Boha vším. Pak budete osvobozeni od slávy lidí i od slávy svého já a rádi a spokojeně budete ničím. A z této nicoty vyrostete pevní ve víře a budete vzdávat slávu Bohu. Zjistíte, že čím níže klesnete v pokoře před ním, tím blíže vám bude, aby naplnil každou touhu vaší víry.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
2: 10. kapitola. Pokora a smrt sobě samému. Ponížil se, stal se poslušným až k smrti. Filipským 2:8. Pokora je stezkou ke smrti, protože smrtí podává nejvyšší důkaz své dokonalosti. Pokora je květem a smrt sobě samému, smrt svému já, je jeho dokonalým ovocem. Ježíš se pokořil až k smrti a otevřel stezku, po níž musíme kráčet i my. K tomu, aby Ježíš dokázal své naprosté vydání Bohu, aby se vzdal a povstal ze své lidské přirozenosti do Otcovy slávy, neměl jinou možnost než smrt. Stejné je to i s námi. Pokora nás musí vést k tomu, abychom zemřeli sami sobě. Musíme dokázat, jak plně jsme se jí a Bohu vzdali. Pouze tehdy jsme osvobozeni od padlé přirozenosti a nacházíme stezku, která vede k životu v Bohu, k onomu plnému narození nové přirozenosti, jejímž je pokora dechem a radostí. Říkali jsme si, co Ježíš udělal pro své učedníky, když jim předal svůj život vzkříšení. Při sestoupení Ducha Svatého on sám, oslavená a na trůn uvedená mírnost, přišel z nebe, aby v nich přebýval. Moc k tomuto činu získal smrtí. Život, který udílí, je ve své nejvnitřnější přirozenosti životem ze smrti. Je to život, který byl vydán na smrt a který byl smrtí získán. Ten, který v nich přišel přebývat, je ten, který byl mrtev a nyní žije na věky. Jeho život, jeho osoba i jeho přítomnost vykazují známky smrti, známky toho, že jde o život splozený ze smrti. Stopy smrti jsou vidět i na životě jeho učedníků. Jedině když nám v duši přebývá a působí duch jeho smrti, duch toho, který umíral, je možné se setkat s mocí jeho života. První a hlavní ze znaků umírání Pána Ježíše, znaků smrti, které ukazují, kdo Ježíše skutečně následuje, je pokora. Z této dvojice vede k dokonalé smrti právě pokora. A je to právě smrt, která pokoru přivádí k dokonalosti. Pokora a smrt jsou ve své pravé přirozenosti jedním. Pokora je poupě a její ovoce dokonale dozrává smrtí. Pokora vede k dokonalé smrti. Pokora znamená vydat sebe samého, vydat své já, a stát se před Bohem dokonalou nicotou. Ježíš se pokořil a stal se poslušným až k smrti. Smrtí podal nejvyšší a dokonalý důkaz toho, že svou vůli vydal vůli Boží. Ve smrti se vzdal svého já, které se od přirozenosti zdráhá vypít kalich. Vzdal se života, který měl ve sjednocení s naší lidskou přirozeností. Zemřel sobě samému a hříchu, který ho pokoušel, a tak stále jako člověk vstoupil do dokonalého života s Bohem. Kdyby nebylo jeho bezmezné pokory a toho, že se pokládal za nic a za služebníka, který má činit a snášet Boží vůli, nikdy by nezemřel. Zde nacházíme odpověď na otázku, kterou často slýcháme, ale jejíž význam si jasně uvědomíme jen zřídka. Jak mohu zemřít sám sobě? Smrt sobě samému není tvé dílo, je to dílo Boží. V Kristu jsi mrtvý hříchu. Život, který je v tobě, prošel procesem smrti a vzkříšení. Můžeš si být jist, že mrtvý hříchu opravdu jsi. Ve tvé povaze a chování se ale moc této smrti plně projevuje podle toho, v jaké míře ti Svatý Duch udílí moc smrti Kristovi. Právě zde je nezbytné vyučování. Pokud chceš vstoupit do plného obecenství s Kristem v jeho smrti a poznat plné osvobození od svého já, pokoř se, to je tvůj základní úkol. Postav se před Boha v naprosté bezmoci. Plně přijmi skutečnost, že jsi neschopný se zabít i obživit. Klesni do své nicoty a poddajně, trpělivě a důvěřivě se odevzdej Bohu. Přijmi každé pokoření a na každého bližního, který tě obtěžuje a rozčiluje, se dívej jako na nástroj milosti, kterým můžeš být pokořen. Využij každé příležitosti pokořit se před svými bližními, protože ti to pomůže zůstat pokorný před Bohem. Pouze když tě Bůh vydatně posiluje svým svatým duchem, zjevuje v tobě plně Krista. Tímto způsobem je v tobě Kristus služebník opravdu formován a přebývá ti v srdci. Když takto pokoříš sám sebe, Bůh to přijme jako důkaz, že potom toužíš celým srdcem. Přijme to jako tu nejlepší modlitbu, kterou by ses za to mohl pomodlit, a jako tvou přípravu na jeho mocné a milostivé jednání. K dokonalé smrti a k tomu, abys skutečnost, že jsme mrtví v Kristu, plně a dokonale zažíval, vede stezka pokory. Současně platí, pouze tato smrt vede k dokonalé pokoře. Vyvarujte se chyby, kterou dělá tolik lidí, že by pokorní byli rádi, ale bojí se, že budou pokorní příliš. Mají tolik schopností a omezení, tolik úvah a otázek, jaká má opravdová pokora být a co má působit, že se jí bez výhrad nikdy zcela nepodvolí. Dejte si na to pozor. Pokořte se až k smrti. Ve smrti sobě samému pokora dosahuje dokonalosti. Máme skutečně zažít více milosti, pokročit dál v posvěcení nebo se přiblížit Kristově podobě. Buďte si jisti, že v základech každé z těchto zkušeností musí být mrtvost sobě samému, o které Bohu i lidem podáme důkaz svou povahou a zvyky. Smutně lze podotknout, že člověk může mluvit o životě ze smrti a o chození duchem, ačkoliv i ten, kdo dotyčného miluje nejvroucněji, nemůže přehlédnout, jak moc se v něm projevuje jeho já. Není žádná bezpečnější známka smrti sobě samému, smrti svému já, než pokora, která se zřekne své pověsti, vyprázdní sebe samou a vezme na sebe způsob otroka. Lidé můžou hodně a upřímně mluvit o obecenství s pohrdaným a odmítnutým Ježíšem a o nesení jeho kříže, zatímco podajná, mírná, laskavá a jemná pokora beránka Božího je u nich k nenalezení. Vždyť ji také hledá jen málo kdo. Označení beránek Boží vyjadřuje dva rysy: podajnost a smrt. Snažme se ho přijmout v obojím. V něm jsou tyto rysy neoddělitelné a neoddělitelné musí být i v nás. Jak beznadějná práce to je, pokud ji máme vykonat sami. Přirozenost nikdy nemůže přemoci přirozenost, a to ani s pomocí milosti. Já nikdy nemůže odvrhnout já, a to ani ve znovuzrozeném člověku. Chvála Bohu, tato práce už byla vykonána, dokončena a navždy dovršena. Naší smrtí sobě samým je jednou a provždy smrt Ježíšova. Ježíš vystoupil na nebe a vstoupil do svatyně a tím nám dal Svatého Ducha, aby se s námi mohl stýkat v moci, a tím také způsobuje, že můžeme moc života ze smrti přijmout za svou vlastní. Když duše při pátrání po pokoře a jejich projevech kráčí v Ježíšových stopách, svou potřebu mít víc a víc si uvědomuje stále slaběji. Její touha a naděje roste, její víra sílí. Učí se hledět vzhůru, stát o skutečnou plnost Ježíšova ducha a přijímat ji. Tato plnost může způsobit, že si v nás bude jeho smrt nám samým i hříchu denně zachovávat nestenčenou sílu a že pokora prostoupí celý náš život. Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni do Krista Ježíše, jsme pokřtěni do jeho smrti? Tak se i vy považujte za vskutku mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. Vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých. Římanům 6, 3, 11 a 13. Celé povědomí, které o sobě samém křesťan má, má být protchnuto a charakterizováno duchem, který dal život Kristově smrti. Stále před Boha musí přicházet jako ten, kdo v Kristu umřel a v Kristu ožil z mrtvých, a nést na těle umírání Pána Ježíše. Jeho život lze vždy poznat podle dvojího znaku. Podle kořenů pronikajících v pravé pokoře do Ježíšova hrobu, do smrti hříchu a sobě, a podle hlavy pozvednuté v moci vzkříšení k nebi, kde je Ježíš. Bratře a sestro, ve víře si nárokují Ježíšovu smrt a život. Vstup v jeho milosti do odpočinutí od svého já a od jeho skutků. Vstup do odpočinutí Božího. S Kristem, který odevzdal ducha do otcových rukou, se každý den pokořuj a sestup do dokonalé a bezradné závislosti na Bohu a Bůh tě pozvedne a povýší. Každé ráno klesni v přehluboké nicotě do Ježíšova hrobu a každý den se v tobě bude jasně projevovat Ježíšův život. Kéž je ochotná, láskyplná, pokojná a šťastná pokora znakem toho, že se hlásíš o své vrozené právo, křest do Kristovy smrti. Neboť jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni. Židům 10.14. Duše, které vstupují do jeho pokoření, naleznou v Kristu moc vidět a počítat s tím, že jsou mrtvé, a jako ti, kdo se od něj učili a přijímali nalezenou moc chodit ve veškeré podajnosti a mírnosti a podpírat se navzájem v lásce. Život ze smrti se pozná podle mírnosti a pokory, které připomínají Krista.

11. kapitola Pokora a štěstí. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto mám zálibu v slabostech, neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný. 2. Korinským 12:9-10. Pro případ, že by se Pavel chystal povyšovat kvůli nesmírné velikosti zjevení, která přijal od Boha, byl mu do těla poslán trn, který ho udržoval pokorným. Pavel si nejprve přál, aby byl trn odstraněn, a třikrát o to Pána prosil. Dostal ale odpověď, že tato zkouška je požehnáním. Ve slabosti a pokoření, které přináší, se může lépe projevovat Pánova milost a síla. Pavlův postoj k těžkostem se náhle změnil. Místo toho, aby je prostě snášel, se jimi velmi rád chlubil. Místo toho, aby prosil o osvobození, v nich měl zálibu. Pochopil, že stav pokoření je stavem požehnání, moci a radosti. Ve skutečnosti těmito dvěma stádii během svého usilování o pokoru prochází každý křesťan. V prvním stádiu má ze všeho, co ho může pokořit, strach, prchá před tím a hledá od toho osvobození. Ještě se nenaučil hledat pokoření za každou cenu. Přijal rozkaz být pokorný a snaží se ho poslouchat, ale nakonec pouze zjišťuje, že naprosto selhává. Za pokoru se modlí, někdy i velice vroucně, ale ve skrytu srdce se více modlí, ne-li slovy, pak alespoň nevysloveným přáním, aby byl toho, co pokořuje, ušetřen. Nezamiloval se do pokory jako do krásy Božího beránka a radosti nebes natolik, aby pro její získání prodal všechno. V jeho usilování o pokoru a v modlitbách za ní ho něco stále ještě jakoby brzdí a svazuje. Pokořit se ještě není spontánním projevem jeho života a povahy, která by samou podstatou byla pokorná. Ještě se to nestalo jeho radostí a jedinou zálibou. Ještě nemůže říct, velmi rád se chlubím svými slabostmi, mám zálibu ve všem, co mě pokořuje. Má ale vůbec smysl doufat, že dosáhneme stádia, ve kterém to bude jiné? Nepochybně ano. Co nám pomůže se tam dostat? To, co pomohlo i Pavlovi, nové zjevení Pána Ježíše. Nic než Boží přítomnost nemůže odhalit a vyhnat naše já. Pavlovi byl dán jasnější vhled do zásadní pravdy o tom, co dělá Ježíšova přítomnost. Ta totiž zažene každou touhu hledat cokoliv nás samých a způsobí, že si budeme libovat v každém pokoření, které nás připravuje na jeho plnější zjevení. Když zažíváme Ježíšovu přítomnost a moc, naše pokoření nás vedou k tomu, abychom si pokoru vybrali jako nejvyšší požehnání. Zkusme přijmout to, čemu nás učí Pavlův příběh. I pokud mezi námi jsou vyspělí věřící, výteční učitelé a lidé s nebeskými zážitky, přesto se ještě možná plně nenaučili lekci o dokonalé pokoře, která se radostně chlubí slabostí. Vidíme to na Pavlovi. Téměř se dostal do nebezpečí, že se bude povyšovat. Ještě dokonale nevěděl, co to je být ničím, zemřít, aby v něm žil jedině Kristus a mít zálibu ve všem, co ho poníží. Zdá se, jako by toto byla nejpokročilejší lekce, kterou se musel naučit. Plně se podobat Pánu prostřednictvím toho, že vyprázdní sebe samého a že se bude chlubit slabostí, aby Bůh mohl být vším. Nejpokročilejší lekcí, kterou se věřící musí naučit, je pokora. Kéž by si to každý křesťan,
který se snaží dělat pokroky ve svatosti, dobře pamatoval. I ve výrazném posvěcení, vroucí horlivosti a nebeských zážitcích může být, pokud tomu pán svým zvláštním jednáním nepředejde, mimovolně přimícháno povyšování sebe samého. Osvojme si toto ponaučení. Nejvyšší svatost je nejhlubší pokora. Pamatujme, že nepřijde sama od sebe, nýbrž pouze pokud se na ní ve svém zvláštním jednání zaměří náš věrný pán i jeho věrný služebník. Podívejme se na své životy ve světle tohoto poznání a přemýšlejme, zda se slabostí radostně chlubíme, zda máme v těžkostech, tísních a úzkostech zálibu, stejně jako Pavel. Opravdu, položme si otázku, zda oprávněné či neoprávněné pokárání, výčitku od přítele či nepřítele, problém nebo těžkost, do nichž nás ostatní přivedou, pokládáme za výbornou příležitost prokázat, že je pro nás Ježíš vším. Je to příležitost prokázat, že naše vlastní záliba a sláva je ničím a že ve skutečnosti zálibu nacházíme v pokoření. Být od sebe samého tak svobodný, že cokoliv o nás někdo řekne nebo nám udělá, je ztraceno a pohlceno v myšlence, že Ježíš je vším. To je opravdové požehnání, hluboké štěstí nebes. Důvěřujme tomu, který se ujal Pavla, že se ujme i nás. Pavel potřeboval zvláštní káznění a zvláštní pokyny, aby se naučil, co je ještě cennější než nevypravitelné věci, které uslyšel v nebi. Co to znamená chlubit se slabostí a ponížeností? I my to nutně velice potřebujeme. Ten, který se staral o Pavla, se stará i o nás. Žárlivě a láskyplně na nás dává pozor, abychom se nepovyšovali. Když se ale povyšujeme, snaží se nám zlo odhalit a vysvobodit nás z něj. Těžkostmi, slabostí a problémy se nás snaží ponížit, dokud nepochopíme, že jeho milost je vším, a dokud se nenaučíme nacházet zálibu přímo v tom, co nás ponižuje. Jeho síla, která se stává dokonalou v naší slabosti, a jeho přítomnost, která naplňuje a uspokojuje naši prázdnotu, se stávají tajemstvím pokory, která nemusí nikdy selhat. Ve vědomí, co v nás a skrze nás Bůh koná, může taková pokora stejně jako Pavel vždy říct: neboť jsem nebyl v ničem pozadu za těmi veleapoštoly, i když nejsem nic. 2. Korinským 12.11. Věci, které Pavla pokořovaly, ho vedly k pravé pokoře s její nádhernou radostí, ve které se tím, co ho pokořuje, chlubil a nacházel v tom zálibu. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova, proto mám zálibu v slabostech. Pokorný člověk poznal tajemství stálé radosti. Čím slabší se cítí, čím níže klesne a čím větší vypadá jeho pokoření, tím větší má podíl na Kristově moci a přítomnosti. Když potom říká: nejsem nic, slovo jeho pána mu přináší stále hlubší potěšení: stačí ti má milost. 2. Korinským 12.19. Myslím, že je potřeba, abych tato dvě ponaučení ještě jednou celkově shrnul. Nebezpečí pýchy je větší a blíže, než si myslíme, a stejně tak i milost k pokoře. Nebezpečí pýchy je větší a blíže, než si myslíme, zvláště v čase našich nejsilnějších prožitků a zkušeností. Představte si kazatele vyučujícího duchovní pravdy ve shromáždění, kterému s obdivem visí na rtech.
nadaného řečníka na konferenci o svatosti, který vysvětluje tajemství nebeského života. Křesťana vydávajícího svědectví o požehnaném zážitku nebo úspěšného evangelistu, který se stává požehnáním pro jásající zástupy. Nikdo neví, jakému skrytému nebezpečí jsou tito lidé bezděčně vystaveni. I Pavel se ocitl v nebezpečí, aniž by to věděl. To, co pro něj Ježíš udělal, je zapsáno k našemu napomenutí, abychom toto nebezpečí znali a abychom také věděli, kde jedině jsme před ním v bezpečí. Kéž už nikdo nemá příčinu říkat, že nějaký učitel či vyznavač svatosti je plný sebe samého, nebo že nežije to, co káže, nebo že jeho požehnání zrovna jemu k větší pokoře a mírnosti jaksi nepomohlo. Pokornými nás může učinit Ježíš, ve kterého věříme. Ano, i milost k pokoře je větší a blíže, než si myslíme. Ježíšova pokora je naší záchranou. Sám Ježíš je naší pokorou. Naše pokora je jeho dílem. To on si ji bere na starost. Jeho milost je dostatečná i k tomu, abychom se dokázali vypořádat s pokušením být pyšný. Jeho moc se stane dokonalou v naší slabosti. Rozhodněme se být slabí, být nízcí,

0: pokora je tajemstvím nejskutečnějšího štěstí, radosti, kterou nic nezničí.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Dvanáctá kapitola. Pokora a povýšení. Kdo se však pokořuje, bude povýšen. Lukáš 18:14. Pokořte se před Pánem a povýší vás. Jakub 4:10. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. První list Petrův 5:6. Zrovna včera se mě někdo zeptal, jak v sobě můžu porazit pýchu. Odpověď je prostá. Jsou k tomu potřeba dvě věci. Dělej to, co Bůh dává za úkol tobě, pokoř se, a důvěřuj mu, že on udělá to, co dává za úkol sobě, že tě povýší. Příkaz je jasný, pokořte se. To neznamená, že je tvým úkolem porazit pýchu ve své přirozenosti, vyhnat ji a sformovat v sobě mírnost svatého Ježíše. Ne, to je Boží dílo. Je to samotná podstata povýšení, ve kterém tě Bůh pozvedá a proměňuje, aby ses věrně podobal jeho milovanému synu. Uvedený příkaz znamená, využij každou příležitost pokořit se před Bohem i před lidmi. Pokoř se a měj v tomto neměnném příkazu vytrvalý vzdor každému pádu a selhání. Jednej tak ve víře v milost, která v tobě už působí, a v příslib, že pro přicházející vítězství dostaneš milosti ještě více. Dívej se ke světlu, které svědomí zaměřuje na pýchu srdce a na její skutky. Aby vám Bůh to, že se potřebujete pokořit, připomněl a aby vám s tím pomohl, dopouští na vás různé nepříjemnosti. Vděčně je všechny přijměte, ať už to bude něco ve vašem nitru nebo něco zvenku, od přítele či nepřítele, něco přirozeného nebo nadpřirozeně milostivého. Věřte, že pokora je v skutku mateřskou ctností, vaší první povinností před Bohem a jediným neumdlévajícím strážcem duše. Zaměřte se na ní jako na zdroj veškerého požehnání. Slib, kdo se však pokořuje, bude povýšen, pochází od Boha a je naprosto spolehlivý. Starejte se o to, abyste dělali to jediné, co od vás Bůh žádá. Pokořte se. Bůh se pak postará, aby udělal to, co slíbil. Dá vám více milosti, ve vhodný čas vás povýší. Jakékoliv Boží jednání s lidmi charakterizují dvě stádia. Prvním je čas přípravy. V něm příkaz a zaslíbení připravuje a kázní lidi, aby mohli postoupit dál. V tomto prvním stádiu poznávají, jak se s jejich úsilím mísí jejich neschopnost, selhávají a opět mají částečný úspěch a tyto zážitky v nich vyvolávají svaté očekávání něčeho lepšího. Poté přichází druhé stádium. Čas naplnění, kdy se víra stává dědicem zaslíbení a užívá si to, o co dříve tak často nadarmo bojovala. Pokud se snažíme dosáhnout dobra, ať už úsilím o nějakou ctnost, nebo v křesťanském životě obecně, bude to probíhat právě podle tohoto zákona dvou stádií. Je totiž zakořeněn v samé přirozenosti světa. Ke všemu, co se týká našeho vykoupení, musí dát podnět Bůh. Pak přichází na řadu člověk. Při usilování o poslušnost a o úspěchy musí poznat svou slabost. V zoufalství nad sebou se musí naučit umřít sám sobě a tak být dobrovolně a vědomě připravený přijmout zaslíbení od Boha. Otec dokončí to, co člověk

Člověk přijal na začátku, kdy tomu ani nerozuměl. Tak se Bůh, který byl počátkem dříve, než ho člověk správně znal, nebo než plně pochopil jeho záměr, stává cílem lidského prahnutí a je vítán jako zakončení, jako všechno ve všem. Stejné je to i při hledání pokory. Každému křesťanu je přímo z Božího trůnu dáván rozkaz pokoř se. Upřímná snaha rozkaz slyšet a poslouchat bude odměněna. Ano, odměněna bolestivým zjištěním dvou skutečností. Za prvé, aniž bychom to předtím tušili, zjistíme, jak přehluboká v nás je pýcha, nechuť pokládat se a být pokládán za nic a nechuť poddat se zcela Bohu. Za druhé, jak naprosto chabé je všechno naše úsilí o zničení té šeredné obludy, včetně všech našich modliteb o Boží pomoc. Blažený je člověk, který se v tomto okamžiku naučí vkládat naději do Boha a navzdory veškeré moci pýchy, která je v něm, vytrvat v činech pokory před Bohem a lidmi. Zákon lidské přirozenosti známe. Ze skutků se rodí návyky, návyky tvoří sklony a sklony formují vůli. Sformovaná vůle je charakter. V díle milosti je tomu stejně. Zatímco stále opakované skutky plodí návyky a sklony, které posléze posilují vůli, přichází se svou velkou mocí a duchem ten, který působí chtění, vůli i činění. Pokoření pyšného srdce, ve kterém se kající svatý tak často vrhá před Boha, je odměněno větší milostí, pokorným srdcem. To je srdce, ve kterém zvítězil Ježíšův duch a přivedl novou přirozenost k dospělosti, srdce, ve kterém navždy přebývá ten, který je tichý a pokorný. Pokořte se před Pánem a povýší vás. V čem povýšení spočívá? Pro člověka je nejvyšší slávou to, že je pouze nádobou, která má přijmout, užívat si a ukazovat ostatním slávu Boží. Dělat to může pouze tehdy, když je ochotný nebýt sám o sobě ničím, aby Bůh mohl být vším. Voda vždy naplní nejprve místa položená nejníže. Čím níže před Bohem člověk leží a čím je prázdnější, tím do něj božská sláva vteče rychleji a tím vrchovatěji ho naplní. Povýšení, které Bůh slibuje, není a nemůže být nic vnějšího, co by nesouviselo s Bohem samotným. Všechno, co Bůh dává a co dát může, je jen víc jeho samého. Jen to, že se nás chopí úplněji. Na rozdíl od pozemských ocenění není povýšení něco přenosného, co s odměňovaným jednáním vlastně není přímo spjaté. Ne, povýšení je ze své podstaty následkem a výsledkem toho, když se pokoříme. V něm je nám dávána nepomíjející božská pokora. V něm se naše pokora dostává do souladu s pokorou Božího beránka a v něm se chápeme pokory, která patří jemu a která nás připravuje k tomu, abychom plně přijali trvalou Boží přítomnost. Kdo se však pokořuje, bude povýšen. Sám Ježíš je důkazem pravdivosti těchto slov. Je zárukou toho, že se jistě naplní i na nás. Vezměme na sebe jeho jho a učme se od něj, neboť je tichý a pokorný v srdci. Stačí, abychom byli ochotni sklonit se k němu, jako on se sklonil k nám, a on se ke každému z nás skloní znovu, načež zjistíme, že jsme s ním zapřeženi do stejného jha. Jak vstupujeme hlouběji do společenství jeho pokory a pokořujeme se nebo snášíme pokoření od lidí, můžeme počítat s tím, že na nás spočine duch jeho povýšení,
Duch slávy, duch boží, 1. Petrova 4.14. Přítomnost a moc oslaveného Krista přijde k těm, kteří mají pokorného ducha. Až v nás Bůh bude moci vstoupit na místo, kterému právem patří, pozvedne nás. Starejte se při svém pokořování o jeho slávu. On se pak bude starat o vaši slávu, až bude vaši pokoru přivádět k dokonalosti a až do vás jako váš stálý život bude vdechovat Ducha Svatého Syna. Až se vás zmocní vše pronikající Boží život, nebude pro vás nic tak přirozeného a příjemného, jako být ničím a ani vás nenapadne myslet na své já, či si pro ně něco přát, protože bude všechno obsazeno tím, který naplňuje všechno. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. 2. Korinským 12.9. Bratři a sestry, není zde snad odhalen důvod, proč nám v usilování o svatost naše posvěcení a víra tak málo pomáhají? Prohlašovali jsme, že je při díle víra a přitom to bylo naše já a jeho síla. Boha jsme zvali jen kvůli svému já a jeho prospěchu. Aniž bychom si to uvědomovali, ve skutečnosti se duše radovala ze svého já a jeho svatosti. Ani nás nenapadlo, že pokora, naprostá, trvalá, kristovská pokora, pronikající a charakterizující celý náš život s Bohem i s lidmi, je nejzásadnějším prvkem života ve svatosti, o který usilujeme. Sebe ztratím pouze, když se chopím Boha. Skotačení malinkého zrnka prachu je vidět pouze v záplavě zářivé slávy slunečních paprsků. Právě tak je to s pokorou. Jde o to, abychom se v Boží přítomnosti stali zrnkem prachu, které bude přebývat ve slunečním světle jeho lásky. Jak velký je Bůh, jak malý jsem já. Ztracen, pohlcen v nesmírnosti lásky. Jedině Bůh, nikoli já. Kéž nás Bůh naučí, že být pokorný, být v jeho přítomnosti ničím, je v křesťanském životě nejvyšším úspěchem a největším požehnáním. Bůh nám říká, bydlím na vysokém a svatém místě i s tím, kdo má zdeptaného a poníženého ducha. Izajáš 57.15. Kéž se tato slova naplní na nás. Stát se prázdnějším, být nižší, zneuznán a zavržen, nádobou však Bohu čistší, plnou Krista, Krista jen.

Večer pod lampou na Rádiu 7 se uzavírá. Poslouchali jste závěrečné kapitoly z knihy Andrewa Murrayho Pokora, tajemství svatosti a radosti. Četl Petr Stoj, technická spolupráce Michal Crhák. Kniha vyšla v roce 2015 v nakladatelství Křesťanské misijní společnosti.

0: I krátce po 22. hodině a Rádio 7, ve kterém pokračuje večerní program, nabízí k poslechu další hodinu. Za chvilku se zaposloucháme opět do čtení z knihy Plavčík Žán, kterou napsali Eva a Pavel Dolejší.
1: Tak toužím potom, Bože, aby vždycky jsme chtěli Tobě vzdát chválu, aby to, po čem toužíme, aby se Tobě líbilo, Pane. Tak Ti chválím, že jsi tady s námi, Pane, a chci vzdát chválu a úctu za Tvůj majestát, Pane. Amen.

FM, Radio 7, CZ, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Prostřednictvím románu manželů Dolejších Plavčík Žán se opět ocitneme na lodi Jitřenka, která veze zbraně na pirátský ostrov. Na palubě je také Plavčík Žán, jehož osudy sledujeme. Žánovo předčítání z Bible vyvolává mezi muži neklid a kapitán Flaubert rozhodne, že Plavčík musí zmizet. Ovšem tak, aby to vypadalo jako nehoda. Sám chystá na lodi vzpouru s cílem zmocnit se nákladu zbraní a lodi. Čte Pavel Hromádka.

0: Šestá kapitola. Červenec léta páně 1676. Léčky. Stmívalo se. Klidný podvečer se zvolna měnil v tichou noc. Na zadní palubě a velitelském můstku zablikaly olejové lampy. Zdánlivě nekonečný mořský obzor se propadal do tmy a mezi mraky na obloze se proplétal úzký srpek měsíce. Tuhle dobu měl Jean nejraději. Končil pro něho téměř nepřetržitý řetěz nejrůznějších povinností a přišla chvíle, kdy zavoněly nacpané dýmky, ozvaly se tlumené hlasy při rozhovorech nebo pomalá píseň opěvující většinou krásné ženy tam, kde si daleko na pevnině. Byl to čas, kdy si mohl po únavné práci vypít nerušeně čaj z malého cínového poháru. Našel jej zapadlý mezi spoustou jiného nádobí a rázem si ho přivlastnil, protože mu, aniž by věděl čím, připomínal domov. Večer byl také čas na přemýšlení a modlitbu a občas i na popovídání s jinak obhroublými a neurvalými muži, které dohasínající slunce měnilo v jemnější stvoření. Zrovna když se chystal odnést poslední kousky umytého nádobí, strčil do něho kterýsi z námořníků. Hele, mladej, vzkazuje ti Mario, že až tady s tím budeš hotov, máš přijít napříč, pomoct mu dotáhnout lano od kosatky. Zdá se mu, že nějak povoluje. Jean si pomyslel, že by to mohlo klidně počkat do rána, ale nahlas řekl, dobře, budu se snažit být tam co nejdřív. V kuchyni poprosil starého Bertrána, zda by mohl srovnat nádobí do beden za něho, protože ho lodník nutně potřebuje na přídi. Taky by ti už mohl dát pokoj, zahudral staroch a zvedl se neochotně z rohože. Jean se na něho vděčně usmál a obrátil se ke schůdkům vedoucím na palubu. S lodníkem bylo opravdu těžké pořízení, snažil se důsledně plnit svůj slib, který Jeanovi dal, a využil každou příležitost k tomu, aby mu pobyt na lodi znepříjemnil. Občas měl chlapec co dělat, aby se ovládl a zachoval klid. Víš co, odpusť mi to, říkával v takových chvílích Mario. Vždyť jsem přece ubohý hříšník a sám si tvrdil, že jako takový odpuštění potřebuju. Pak se zpravidla rozchechtal a škodolibě sledoval Jeanovy reakce. Přes všechno toto trápení však neměl Jean pocit, že by byl Mario zlý člověk, který by mu chtěl záměrně ublížit. Několikrát spatřil, že ho lodník zkoumavě pozoruje ve chvílích, kdy si myslel, že ho Jean nemůže vidět. Po určité době došel k přesvědčení, že Mariova okázalá hrubost a nepřiměřená tvrdost je pouze obraná maska skrývající trochu jinou tvář. Jean se proplétal mezi stočenými lany a občas se mu podařilo zakopnout oplachetní úchyty. Oproti zádi byla příď osvětlena pouze jedinou lampou, která se pohupovala v rytmu vln na čnělce. Mario, zavolal do tmy. Mario, jste tam? Odpovědí mu však bylo ticho s obvyklými zvuky skřípajících ráhen a ve větru jemně drnčících lan. To je divné, bručel si pro sebe a zkusmo potáhl za lano upevňující kosatku. Bylo napnuté k prasknutí. Sám by ho přece utáhnout nedokázal. Přelétl očima temnou příď. Nikde nikdo. Ohlédl se. Daleko na zádi probleskovaly ohýnky lamp a občas k němu slabě zalétl výbuch smíchu. Dostal strach. V mysli se mu myhly po otevřené dveře kajuty a v nich tmavý stín neznámého. Mario! Určitě tu není. Je tady sám. Úplně sám. Nebo také ne. Nutil se do klidu, ale pocit, že ve tmě se skrývá někdo, kdo sleduje každý jeho pohyb a čeká na vhodnou příležitost, byl tak intenzivní, že se ho zmocnila panika. Pustil lano a rozběhl se směrem na záď. Pozdě. Zezadu ho uchopili dvě silné paže, strhli ho zpět a čísi kostnaté prsty se mu zarily do krku. Chtěl volat o pomoc, ale nemohl. Loktem levé ruky prudce trhl dozadu. Cítil, jak narazil do čehosi měkkého a uslyšel neznámého heknout. Stačil se nadechnout. V zápětí jím však bylo opět prudce smíknuto a jeho krk pocítil nový bolestivý stisk. Šumění moře mu začalo splývat s hukotem krve ve vlastní hlavě. To je konec. Konec. Konec, uvědomoval si. Z posledních sil se ohnal po neznámém útočníkovi nohou. Byl to zbytečný a marný pokus, který ho připravil o zbytek sil. Bože, ty, který si ke mně mluvil mezi larušelskými útesy. Před očima se mu začala rozebíhat různobarevná kola. Konec. V té chvíli zaslechl, jak útočník tiše vydechl, sevření prstů povolilo a jeho krk a záda zalilo cosi teplého. Upadl mezi klubka lan a namáhavě lapal po dechu. Jako v mlze viděl před sebou tmavé obrysy stojícího muže, jak zvedá nad hlavu bezvládné lidské tělo a obloukem ho hází do prázdna. Chvíli na to se ozvalo šplouchnutí a po něm věta.
1: Hádám, že na lodi je o jednoho neřáda míň. Tak co, plavčíku?
0: Sklonil se muž nad žánem a se zájmem si ho prohlížel.
1: Nemáš pošramocenej ten svůj krček víc, než je zdrávo?
0: Byl to poďobanej. Žán chtěl něco povědět, ale z úst se mu vydralo pouze jakési zachrčení.
1: Jen klid, mladý pane, klid. Nějakou chvíli potrvá, než se ti zase vrátí řeč. Ale neboj, všecko se spraví. Důležitý je, že ještě dejcháš, jasný?
2: Ty jsi ho zabil,
0: vypravil ze sebe s námahou Žán.
1: A co jsem měl podle tebe udělat jinýho?
0: Zeptal se prakticky poďobanej.
1: Nebo myslíš, že by si ten pán dal říct po dobrým?
0: Žán se jako fascinován díval na dlouhý nůž, který námořník držel doposud v ruce. Jeho ostří matně odráželo chladnou zář měsíce. Poďobanej si ho bez velkých rozpaků otřel o špinavou manžetu svých kalhot a zastrčil zezadu za košily.
1: Já si hned myslel, že v tom bude nějaká lumpárna,
0: vysvětloval přitom.
1: Náhodou jsem stál kousek od vás, když ti ten dlouhán vyřizoval Máriův vzkaz. Jenomže o chvíli později jsem zjistil, že náš lodník oddychuje jako batule ve svý kajutě. Tak jsem si řekl, že rozhodně nebude na škodu, když se podívám, o co tady vlastně jde.
2: Zabil jsi ho?
0: Nemohl se stále vzpamatovat Žán.
1: No a?
0: Utrhl se na něho poďobanej.
1: To ti pořád ještě nedošlo, že jsi mohl být v tuhle chvíli na jeho místě?
0: Chlapec se s námahou zvedl z paluby a přejel si rukou poznatelně otékajícím krku. Poďobanej ho chvíli sledoval a pak prohodil.
1: Radím ti tu tvoji košili hodit za ním,
0: ukázal prstem na mořskou hladinu.
1: Někoho by mohlo zajímat, jak jsi přišel k té ozdobě na zádech. Taky si myslím, že pro nás oba bude lepší, když o téhle záležitosti pomlčíme.
0: Žán mechanicky přikývl na souhlas a stáhl přitom košili přes hlavu. S odporem si uvědomil, že ta rozteklá tmavá skvrna na ní je krev mrtvého.
1: Máš ještě nějakou?
0: Přikývl.
1: Dej ji sem,
0: přikázal námořník.
1: Musíme už zmizet.
0: Poďobanej se schýbl a sebral jeden z upínacích háků, které se válely po zemi. Zabalil ho do látky, rozmáchl se a hodil. Zatřepetala se ve vzduchu jako motýl a zmizela.
1: Teď je to v pořádku,
0: stáhl tvář ve spokojeném úšklepku námořník.
1: Jde se. Měl bych ti poděkovat,
0: zasýpal Žán.
1: Mně?
0: Zamyslil se Poďobanej.
1: No, dejme tomu. Ale jinak mám pocit, že tvoje díky zasluhuje někdo úplně jiný. Pořád mi totiž vrtá hlavou, jak jsem přišel na tu myšlenku podívat se do Mariovy kajuty. Vždyť normálně mi po těchto věcech vůbec nic není. Chápeš to?
0: Možná. Ale přiznám se, že z téhle stránky jsem o tom ještě nestačil přemýšlet. Žán se odmlčel. Náhle se ho zmocnila nesmírná únava a on pocítil obrovskou touhu natáhnout se v kuchyni na svou rohož vedle Bertrána a spát a spát. Tu noc však zůstalo pouze upřání. Ležel s očima do kořán, poslouchal Starochovo chrápání, slyšel kroky přecházející palubní hlídky nad sebou a rozjitřenou myslí mu letěly spousty nejrůznějších myšlenek, které nakonec splynuly v jedno jediné jméno – Flaubert. Jestli ho nezabiješ ty, zabije on tebe. Vybavil si v duchu Jordanovi nenávistně zúžené oči. Na čele mu vyvstaly krůpěje potu. Že by Jordan něco věděl?

0: Takže ten mladíček si běhá živ a zdráv po palubě, zatímco August krmí žraloky. To se tedy skutečně povedlo, rozesmál se Flaubert. Jeden by myslel, že z toho máš ještě radost, prskl znechuceně Lapré. To ne, nemůžeš ale popřít, že je to překvápko. Na přídi zůstala pořádná kaluž krve, informoval Lapré dál. Pochopitelně jsem se snažil ji co nejrychleji spláchnout z prken a jen doufám, že si ji někdo nevšiml přede mnou. Zmizení Augusteho jsem vysvětlil tím, že vzal pochopa při noční hlídce. Jestli tomu uvěřila posádka, nevím. Jistý však je, že na tuhle pohádku mi neskočil Bikarat. Když jsem mu ji vyprávěl, zvedl velevýznamně obočí a pronesl skutečně? Znělo to tak ironicky, že jsem si v první chvíli pomyslel, jsme v loji, protože ví všecko. Vrtá mi hlavou, jak to ten kluk zvládl, přemýšlel nahlas Flaubert. Nevěřím, že by na Augusteho stačil sám. Já taky ne, i když nikdy nemůžeš přesně odhadnout, co v kom je. O tom by se dalo vyprávět. K ďasu se vším, zaklel Flaubert. Co když nebude mlčet? Vlastně žádnej důvod k tomu ani nemá. A když si pomyslím, že se přátelí s kde kým, poslyš, musí zmizet. A to co nejrychleji. Udělej to, jak chceš, ale já ho na lodi už nechci vidět. A nezapomeň, musí jít o náhodu. Zuby můžeme ukázat až v ten pravý čas. Něco vymyslím. To doufám. V sázce je příliš mnoho. A ten učedník páně by nám mohl udělat pěkný škrt přes rozpočet. Tak zlý to zase není. Mohlo by. Snad z něho nakonec nemáš strach. Pronesl překvapeně Lapré a se zájmem si přitom prohlížel tvář královského důstojníka. Flaubert mlčel. Nebo se snad bojíš Boha, v kterýho ten mladíček věří? Přidal jeho společník jízlivě. Ten první neexistuje a ten druhý už skoro taky ne. Podrážděně zareagoval Flaubert, který občasné špičkování svého komplice nesnášel. Nemůžeš ale popřít, že nejseš tak úplně ve svý kůži. Trval si Lapré na svém. Navenek to sice není tak patrný, ale je cítit, že... Flaubert vyskočil ze židle a popadl Laprého za límec. Pak si ho přitáhl přes stůl těsně k sobě a přitom mu zasyčel do tváře. Tak ty si nedáš pokoj. Laskavě si zapamatuj, že zničím každého, kdo se mi opováží vstoupit do cesty. Jistě, sešklebil obličej Lapré. Zabíjet to ty umíš. Vždycky si to uměl. A líp než ty druhý. Ale ten strach, který se v tobě usadil, ten strach zabít nemůžeš. Leda, že bys podříz sám sebe. A to ty nedokážeš. Tak dost! Snažil se Flaubert ovládnout hlas. O jakém strachu to pořád meleš? Má dokonce svý jméno. Chroptěl Lapré, který už modral v obličeji. Panství Conti! Flaubert ho při těch slovech prudce odstrčil, takže klopítl a padl na podlahu. Koukej mazat a udělat, co jsem ti řekl! Založil si ruce v bok. A počítej s tím, že jestli něco pokazíš, připíchnu tě vlastnoručně ke stěžni. Lapré vstal, oprášil si kalhoty, urovnal límec u košile a beze slova za sebou práskl dveřmi. No a to je vlastně všechno. Zvedl Jean oči, když Levasseurovi dovyprávěl svůj příběh. Kormidelník chvíli přemýšlivě potahoval z dýmky a pak se otázal. Seš si jistý, nebo spíš, jste si jistý, pane de Conti, že Flaubert nemohl nějakým způsobem vytušit vaši totožnost? V žádném případě, zavrčel s určitostí hlavou Jean. Ale něco mi říká, že v tom, co mě v noci potkalo, má zcela jistě prsty on. S tím bych souhlasil, přitakal Levasseur. I když lidí, kterým nejsi po chuti, je na lodi víc. Jeden večer, když jsme seděli dole v kajutě, někdo nás celou dobu poslouchal. Budeme muset být opatrnější, Žáne. Naskočili kormidelníkovi na čele starostlivé vrásky. Začíná to být vážné. Myslíte, že nedají pokoj? O tom nepochybuji. Vy mě děsíte, Žaku. Pane hrabě, stišil hlas do šepotu kormidelník. Když jste přijal místo plavčíka, které vám bylo nabídnuto samotným vrahem vaší rodiny, musel jste vědět, že lezete do jámy lvové. Tak naivní určitě nejste, abyste se domníval, že nedojde ke střetu. Asi jsem si to představoval všechno trochu jinak. A kdybych nevěděl, že je Bůh, který člověka chrání, i když strach mám i tak, na lodi není kam se schovat a oni si se mnou mohou pohrávat jako kočka s myší. Jean se zahleděl přes Levasseurovo rameno na smaragdovou hladinu odrážející v mírných vlnách záblesky poledního slunce. Copak se lidé musí navzájem stále nenávidět a vraždit? Zeptal se s hořkostí v hlase. Nějaký ten důvod se vždycky najde. Konec konců, vždyť ty ho máš také. Flaubert spáchal zločin na tvé rodině. Nebylo by tedy spravedlivé odplatit mu stejnou měrou? Snad mě k tomu nechcete navádět, Žaku? Ne. Vím stejně dobře jako ty, že tímhle směrem cesta nevede. Vy jste už někdy někoho zabil? Podívej, chlapče, Bůh mi odpustil hříchy a dal nový život. Řeknu ti to tedy tak. Dnes už bych nikoho nezabil. Možná, že se budu muset bránit. Nemyslím, že je nesprávné použít zbraň, když někdo usiluje o život můj nebo mého blížního. Muž by se neměl děsit rány z pistole a měl by z ní umět vystřelit. Ale ten, který tě sem poslal jako nástroj své spravedlnosti, si už jistě bude vědět rady. Jak jste na to přišel? Zeptal se zaraženě Jean, jemuž při Levasseurových slovech prolétla hlavou vzpomínka na noc mezi Larušelskými útesy, kde tehdy slyšel téměř stejnou větu. Bůh jedná opravdu velmi zvláštním způsobem. Rozesmál se kormidelník, když mu o tom Jean pověděl. Ale musíš chtě nechtě uznat, že to má logiku. Jen se neboj, nepochybuju, že celou situaci má pevně v rukou. Je přirozené mít strach, přemýšlel Jean. A mimoděk se dotkl bolavého krku ovázaného šátkem, který skrýval ošklivé modřiny. Jak je krásné, když člověk může mít ve chvílích úzkosti přítele, kterého posílá Bůh. Ať už se jmenuje Verné, Bazen nebo Levasseur. Jsem moc rád, že jste tady se mnou, Žaku.
1: Asi jste si toho ještě nestačil všimnout, pane de Conti,
0: přimhouřil kormidelník oko. Ale já jsem na tom v tomto směru obdobně.

Žán stoupal příčku za příčkou po žebříku, upevněném na hlavním stěžni ke strážnímu koši. Byla to vedle práce v kuchyni jedna z jeho nejčastějších povinností na lodi. Nenaříkal si. Několikahodinový pobyt mezi palubou a oblaky mu dával možnost uniknout Máriovým rozmarům a současně poskytoval určité bezpečí před všemi nečekanými útoky. Chtějí mě zabít, prolétlo mu občas během dne hlavou ostré bodnutí. Prozatím se však nedělo nic. Po námořníkovi, který skončil s proříznutým hrdlem v lodní brázdě, se nikdo nescháněl. A dokonce ani Bikarat nevyvíjel žádné úsilí objasnit Augusteho zmizení a prověřit tak pravdivost oficiální verze, která říkala, že spadl přes palubu při noční hlídce. O to víc však Žánovi připadalo všechno to mlčení jako klid před bouří. Syn zavražděného pána hrabství Conti nebyl v žádném případě nějaká třasořitka. Jako dítěti šlechtické rodiny mu byla poskytnuta všestranná výchova, k níž patřila jízda na koni, různé druhy zápasu a samozřejmě i umění ovládat rozmanité zbraně. Měl velmi dobrého učitele šermu,

pohybovali po palubě námořníci. Viděl Flaubera, která se o něčem dohaduje s Bicaratem. De La Salle stál opodál se svým nepostradatelným dlouhým dalekohledem a sledoval honičky vždy přítomných delfínů nebo občasně proplouvající obrovské velrybí samce. Všiml si také Laprého civícího vzhůru a se zájmem sledujícího jeho lezecké umění. Jeanovi zbývalo ke strážnímu koši ještě asi 10 příček. Zakrátko se posadí a vychutná daleké rozhledy. Moře je poměrně klidné, ne jako posledně, kdy musel stát celé hodiny připoutaný širokým koženým pásem ke stěžni, aby ho neschodili prudké výkyvy lodi a nápor větru. Spokojeně se usmál a nastavil tvář lehkému vánku. V té chvíli ucítil, jak mu obličej zasáhla sprška jakéhosi jemného poprašku. Prudce zamrkal a volnou rukou se snažil otřít si tvář. Co to jen může být, takhle vysoko? Vánek se zvedl znovu a opět se na něho, odkud si zhora, snesl ten jemný prach. Podíval se na svou ruku. Byla pokryta úlomky dřevěných pilin, jaké vznikají při řezání dřeva pilkou s jemnými zuby. Kde se tu vzali? Snažil se uhádnout Jean, zatímco jeho oči bloudily po vyrovnaných příčkách žebříku, sahajícímu až ke strážnímu koši. Příčky! Zatmělo se mu náhle před očima a v duchu si vybavil Laprého číhavý pohled. Podíval se dolů. Ano, stál tam a čekal. Podezření se rázem změnilo v jistotu. Některá nebo některé z příček nad jeho hlavou musejí být naříznuté. Natáhl ruku po té nejbližší. Přitiskl se ke stěžni a zatáhl. Držela. Opatrně na ni přenesl váhu těla a zkusil další. Sunul se vzhůru zvolna jako had. Byla to až ta v pořadí pátá, praskla jako párátko. Jean ji teď držel v ruce a nevěřícně si ji prohlížel. Co by s ním bylo, kdyby se před chvílí nezastavil, kdyby v rýze řezu nezbyl žádný prach, kdyby zrovna nezafoukal vítr, kdyby... Můj bože, bože můj... Mumlal v jakémsi tichém zděšení. Znovu se zahleděl dolů. Lapré zmizel. Pod ním byla jen paluba z vyschlého tvrdého dřeva. Možná, že by ale nespadl přímo na ni. Záleželo by na tom, v jakém úhlu by byl v ten moment hlavní stěžeň vůči mořské hladině. Tak jako tak by to ovšem znamenalo jistou smrt. Udělalo se mu špatně. A měl pocit, že každou chvíli začne zvracet. Nohy jakoby změkly a svaly povolily. Loď se s ním začala točit a krev prudce pulzovala ve spáncích. Jen klid, klid, napomínal se polohlasně a zároveň si v duchu vybavoval, že před ním ve strážním koši seděl Lapré. Tak tedy on. Zvedl se mu opět žaludek. Dost! Okřikl se teď už nahlas a zatěl vší silou zuby. Žiješ, tak nemysli na to, co by kdyby. Na podobné úvahy budeš mít dost času až dole. Zastrčil zlomenou příčku za široký opasek kalhot a začal se stupovat. Zpočátku se mu klepaly nohy a musel dávat pozor na každý svůj krok. Čím však byl níž, tím se stával jistějším a klidnějším. Konečně se s úlevou dotkl sluncem rozpálených prken paluby. Žijí. Otřel si spocené čelo a přeměřil očima výšku, kterou měl proletět. Otřásl se. Ne. Bůh není někde daleko, jak tvrdí lidé, napadlo ho. Kdyby byl, pak by on v této chvíli už nežil.
Bůh je tu s ním.

na této lodi a proto ještě dýchá. Zvažoval, co teď. Nejlepší asi bude navštívit kapitána. Vždyť konec konců, pokud by to takhle šlo dál, nebyl by ohrožen pouze jeho život. Už se chystal vykročit k zadní palubě, když se k němu odkudsi přitočil Lapré. Hádám, že tě Mario moc nepochválí za to, jak plníš jeho příkazy. Pokud vím, máš sedět nahoře. Těkali Laprého oči od Žánova obličeje k jeho pasu s kusem uříznutého dřeva. Mě nepochválí Mario a vás zase někdo jiný. Odsekl Žán a rázně si to namířil k důstojnickým kajutám.

knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo ji nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka, hudební doprovod Tomáš Najbrt.

Hrad přepevný je Pán Bůh náš. Slavná stará píseň, kterou složil Martin Luther, nás přiblížila ke 23. hodině. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti. Ve 23 hodin zazní znělka pořadu Řeka života, ve kterém si Petr Vaďura bude hovořit o životě Petra Reicherta s ním samotným. A po půlnočním čase nás čeká avizovaná tematická sobota a potom noční program a potom ranní program. Přeji vám hezký poslech a pokojnou noc.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Milí posluchači, dnes si budeme povídat s Milošem Reichertem o jeho životě. Já jsem se podíval na knihu rozhovoru, která vyšla, Miloši, s tebou, jmenuje se O něco svobodnější. Už je to taky hezkých pár let. A já bych, když dovolíš, tak nejprve udělal takovou rekapitulaci tvého života, tak jak je to tady na té předsádce. Narozen 19.10.1946 v Ostravě. Evangelický farář, autor řady písní, publicista, překladatel. 1965 maturoval, 66 až 70 studium teologie. 70 svatba s Jitkou Slabou a nástup na sbor v České Lípě. 72 zbaven státního souhlasu k duchovenské činnosti. Topičem až do roku 1989. Do církevní služby se vrátil 1990. Praha Dejvice. V roce 1976 podepsal chartu 77, v roce 1980 jejím mluvčím. Od října 89 do léta 90 studijní pobyt ve Švýcarsku. 1997 až 1999 vedoucím náboženského vysílání Českého rozhlasu. 1998 až 2000 členem správní rady Česko-německého fondu budoucnosti. V roce 2000 dvakrát zvolen členem Rady České televize. Od května 2000 do června 2002 seniorátním farářem v Praze. V roce 2001 až 2 učitelem na Evangelické akademii. Od července 2002 farářem v Praze Salvátoru. Tím to končí, protože ta knížka vyšla, když jsi byl farářem u Salvátora. Ty jsi potom pokračoval ještě ve své farářské dráze dál, tak nám to dopověz, tady to kurikulum víte.
2: Tak byl tam takový odrazový můstek čtyřměsíční a tím můstkem byl sbor v Horních Počernicích a odtamtud jsem naskočil na místo druhého faráře ve sboru v Kobylisích, kde jsem byl 5 let. Když mi bylo 65, tak jsem ukončil aktivní činnost a jsem nyní, tak říkajíc, bez závazků.
1: Což ti někteří z nás závidíme, ale my se toho třeba taky dožijeme. Miloši, já když jsem si četl ten životopis, tak to v kostce, tak jsem si říkal, že ten tvůj život se skládá z řady vlastně rozličných činností a působení. To nemá hned tak někdo tak pestrý život. Je něco, co všechny ty činnosti spojuje? Co bys řekl, že je takovým základním motivem tvého života, ať si dělal, co si dělal?
2: No, nikdy jsem se nemohl zbavit toho, o čem třeba člověk nemluví tak na potkání a neřekne to každému, ale byla to moje víra, řekněme, v Pána Ježíše Krista.
1: Kde začala ta víra?
2: Já vlastně nevím a to mě také vede k takové opatrnosti vůči takovým těm pokusům vymezit, kdy se člověk obrátil, v který den a v kterou hodinu. Ono, něco se třeba s tím člověkem stalo, ale kdy ta víra začala, to já nevím. Možná, že když jsem byl v lůně matčině, tak už teda se mnou byly nějaké plány, jak víme ze Žalmu 139 a... Takže vím bezpečně, že jsem dlouho nevěděl o tom, že to pro mě bude tak významné. Jo? Narodil jsem se do rodiny kazatele církve dnes církve bratrské, tedy jednoty českobratrské, ale to byla taková vnější okolnost. Každý se někdy někde narodí a vyrůstá v nějakém prostředí a pochytí trošku ten způsob vyjadřování, ba i ví, jak se má tvářit, kdy a tak, ale důležitým momentem pro mě byla puberta. Vůbec si myslím, že život začíná být zajímavý až v pubertě a třeba jako na svoje dětství nemám proč vzpomínat, bylo prostě normální, nebylo nešťastné, ale nebylo zase takové, že bych o něm básnil a dokázal napsat babičku nebo něco takového. Zkrátka, teprve v pubertě jsem zjistil, že to, co jsem také cítil jako určitou zátěž, neboť být dítě z křesťanské rodiny, které to má tak jako už ve vývěstním štítu povoláním svého otce, byla obtíž, protože člověk se lišil od těch ostatních. Já vzpomínám, že jsem dost jaksi úkorně snášel to, když děti vykládali ve škole nebo i tak neformálně, co dělá jejich táta. Ten byl inženýr tamhle a tam ten byl popelář a prostě měli všichni nějaká srozumitelná zaměstnání. Já jsem musel říkat kazatel a oni se tak ptali, jako co dělá a ono se to tak jako těžko vykládá, hlavně proto, že to bylo takové netuctové. Člověk se lišil něčím, v čem chtěl být nějak jako druzí, chtěl být nějak jako takový srozumitelný, zapojený. A ejhle, my jsme byli tímhletím svým určením rodičovským tak jako vehnání na okraj do takové jako kuriozity. Zajímavé, že vlastně jsem se nesetkal ve škole třeba s nějakým posměchem od učitelů.
1: Mimochodem, kde jsi chodil do školy?
2: Já jsem chodil v Praze, v Klimenské a v Truhlářské ulici, ale jako člověk, tehdy už jako dítě, cítil, že je brán poněkud za exota, obyvatele takové té přírodní rezervace, kde jsou jaksi ještě různé zajímavé exempláře k vidění, ale jsou to takové, jsou to na vyhynutí. Ale tudíž je dobré tak nějak si je prohlížet a divit se, že to ještě existuje, dokonce zjistit, že to je třeba i docela, má to hladkou srst a je to vůbec takový příjemný. Ale pro dítě, myslím, že to platí obecně, je velice nesnadné se lišit. No a takhle jsme byli odlišní. Ostatní šli v sobotu na fotbal, kopat do mičury na Štvanici a já jsem musel na náboženství a přiznávám, že jsem tím dost trpěl a jsem se tak těšil, až jednou budu dospělý, že to ze mě všechno spadne, tohleto břímě. To, co všechno musím. V neděli se musí do shromáždění a tak, takže pak nebudu muset nic. A ejhle, přišla puberta a ono se to nějak překlopilo a to, co jsem cítil jako břemeno, tak ono to bylo takové nadlehčovadlo. Ono mě to dávalo křídla a já jsem se opravdu lišil, ale mně se to líbilo, že se liším a začali to dokonce někteří jako obdivovat, že jsem nějaký jiný. Pravda je, že také k té jinakosti patřilo, že člověk zase měl určité penzum vědomostí, které neměli jiní. Tak nejen, že jsme trošku znali Bibli, ale taky třeba trochu dějiny. V rodině se pořád o něčem diskutovalo, přijel tamhle strýc Jaroslav a ten nám vykládal, jak už to praská a brzy potečou potoky krve a tak. Takže člověk byl i tak vzdělán trošku politicky. Dodnes jsem si odnesl dobrý, myslím, rozumný pohled na politiku, že ty velmoci, bez ohledu, která to jsou veliké šelmy a ty šelmy vzájemně se neustále hlídají a jdou si po krku a pozor na ně, my jako malí se musíme chovat úplně jinak, než že bychom se přimkli k nějaké šelmě. Prostě být takový opatrní, až to někdy vedlo k tomu skovat se někam do kouta a počkat, jak se ty boje mezi těmi šelmami vyvrbí. Ale myslím, že dodnes je to rozumné pravidlo. Je veliký rozdíl, jestli člověk patří k nějakému velikému národu, nebo jestli patří k nějakému malému národu. Tyhle ty dvě entity mají úplně jiné starosti a jiný pohled na svět. Každý

0: Ty jsi dospíval počátkem 60. let, což byla doba velmi inspirativní. Pamatuješ si třeba na ta 60. léta diskuse ve třídě, když jsi studoval střední školu, nebo nějaký kulturní kvas kolem tebe?
1: No, vzpomínám na to opravdu jako na zlatá 60. léta a začalo to dokonce ještě dřív, než jsem chodil na střední školu. Už na základní škole jsme měli třeba nějaké děti soudruhů z ústředního výboru a zvláště Jiřinka Totová, která byla krásné děvče navíc, ta způsobila, že asi ona za to mohla taky, že já jsem se bezproblémově dostal na střední školu. To zase nějaký správný rodič na rodičovské schůzi, když řekli, že Reichert nemůže, protože má ty náboženské předsudky, tak se zeptal, co kdybychom se takhle zeptali soudruhů, který tady máme teďka, jak to je, jestli ještě ta linie platí, jestli už to není jinak. A stačila tato otázka pana Mědílka, aby si řekli, kdo ví, odkaď on to má. Už to byla doba taková, už se vědělo, že to asi všecko bude trošku jinak a důležité je chytit ten správný vítr včas, takže kdo ví, jestli on tím nechtěl říci, že soudruzi tam nahoře teďka si přejí, abychom toho Reicherta vzali. No tak mě bezproblémově vzali bez přijímacích pohovorů. No a teďka ta Jiřinka, jak měla toho tatínka na nějakém kulturním oddělení, tak my už tehdy jsme fandili jednak Semaforu, divadlo Semafor, tak Marnivá sestřenice a tak takovýhle hity, to jsme všecko ovládali, ale zrodil se Spirituál kvintet, takže já už tak v roce 62 jsem ještě na základní škole, jak si propagoval Spirituál kvintet a už tehdy vydali, myslím, nějaký takovou tu 45. A když jsem měl o to takový zájem, tak mě Jiřinka Totová přinesla od tatínka tlustou bychli 400 spirituálů a duchovních písní z Ameriky, jak to tam na nějakém tom oddělení měli, no tak on to tam prostě to takto poslal po dceři. No a já jsem to pak věnoval Jiřímu Tichotovi, takže Spirituál kvintet jako mohl těžit dokonce z mých dobrých konexí s určitými pracovníky UVKSČ.
0: No nakonec ty jsi z toho těžil posléze taky, protože spirituály byly taky tvoje parketa.
1: Přesně tak, to bylo jedno z těch mých velkých objevení nových prostor, jak jsem ty spirituály slyšel právě díky Jirkovi Tichotovi, který měl nějaké nahrávky takové autentické z Ameriky a pak taky díky faráři Miřejovskému, takzvanému Můrovi, nikoliv Janovi, ale co měl Miroslav, no říkalo se mu Můra, on měl manželku Američanku, tak díky tomu měl taky nějaký takový přísun, ten mi taky půjčil pár desek, takže ten černošský spirituál, to se pro mě stal takový nedostižný vlastně ideál duchovní hudby. A zpěvu vůbec. Já si nedovedu představit jako lepší, dokonalejší sborový zpěv, než je pořádný gospel zaspívaný děvčaty z baptistického sboru někde z Alabamy.
0: Co jste vůbec tenkrát zpívali v církvi? Pamatuješ si na ten počátek 60. let?
1: Já si pamatuju, že se zpívaly takové hodně probuzenecké písně z konce 19. století, někdy takové ty pochodové od armády spásy, jako pojď k spasiteli a o jak vzácné štěstí pro mne a krásnou vlast, ale ta už měla takový náznaky trošku toho gospelového rytmu a tak tu jsem docela uznával, no ale přece jen jsem nějak byl jako odrazován někdy takovou tou sladkostí, takový ten vztah k Pánu Ježíše byl takový na můj vkus takový příliš něžný. A tak jsem, to byl můj vlastně první počin, to jsem snad ještě ani nechodil na střední školu, a já jsem vám jeden takový popěvek, který jsem slyšel zase z nějaké nahrávky Louise Armstronga. My and my. Ono, já jsem z toho udělal tvoje, pane Kriste, dobrota nám všem dává smysl života. Mně se to zdálo takhle, je to správný, smysl života, to je něco jiného, než takové to, taková ta sladkost. Ten pán Ježíš jako takový, že je hodně sladký, krásný, nádherný, zářný, ale Ježíš Kristus jako smysl života, to se mi zdálo takový úderný, to je správně. No tak nějak tudy se moje cesty ubíraly a v těch 60. letech potom na střední škole já už jsem z toho vyloženě těžil, z toho, jaký jsem a že jsem jinačí, a já jsem věděl už nějak od prvního ročníku, že chci jít na teologii a že chci být farářem, a všude jsem to také říkal, a místo, abych z toho měl průšvih, tak já jsem z toho měl jenom výhody. Oni mi odpouštěli určité nedostatky v exaktních vědách, kde jsem se taky stylizoval trošku do takového ignoranta, který tyhle věci nemá zapotřebí, protože žije někde úplně jinde ve světě hudby, poezie, filozofie, a když nějaké vědomosti, tak ještě tak z historie, prosím, literatura, budiš, to jo, z toho leze mít jedničku, ale z toho ostatního to může být tak na pomezí trojky, čtyřky. No a takhle se mě jak proplouval, a měli mě tam jaksi rádi na té škole. Debaty v občanských hodinách byly úžasné. Naše ta první soudružka na občanku, ta se zeptala hned na první hodině, jestli někdo trpí náboženskými předsudky, tak já se hrdě přihlásil. Byl jsem jediný. Po letech jsem zjistil, že tam takových aktivních křesťanů bylo asi 6, ale všichni byli pěkně zalezlí takhle do takový tý opatrnosti, že se to vykládat nemusí na počkání, na požádání, když to mě to bavilo na požádání takhle. A ještě klidně se přiznat k předsudkům. Já věděl, že to nejsou předsudky, ale soudružka tehdy pravila, tak víš, já z tebe do roka udělám ateistu. Neudělala, já z ní neudělal křesťanku, ale měli jsme nádherný, jaksi korektní vztahy, a ona se mnou pak chlubila dokonce, že tady mají jednoho, který bude studovat teologii, a ona byla vůbec taková správná, milovala Sovětský svaz natolik, že milovala všechno ze Sovětského svazu, i spisovatele Solženicyna, boč to byl sovětský spisovatel, tak my jsme měli, prosím, jako maturitní otázku jeden den Ivana Denisovi. Ale to si myslím nevymyslela, ona to bylo asi všude. Jo? Čili už to vnímání toho, co se teďka děje v těch 60. letech, šlo tak daleko, že to, co bylo pak považováno za teda strašné jako antisovětismus, já nevím, tak to byla normální, regulární otázka při maturitě. A soudružka, když pak byla taková znepokojená po odstavení Chruščeva, co bude teď, tak já ji veřejně utěšoval na té občance, ať je v klidu, že přece jenom toho Chruščeva nepověsili ani nezastřelili, to, že je velký pokrok, ať si vzpomene, jak to dopadlo s Bériou, a on, že byl jenom odstaven, takže je vidět, že v tom Sovětském svazu se dějí pozitivní věci a jde ten pokrok správným směrem, takže ono to nějak nakonec dobře dopadne. No, takže tam jsem si zvykl na střední škole, jak si na to, že moje jinakost je předností a dokonce výhodou, a také jsem uvykl v svobodě slova. Zajímavé, když jsem pak přišel na teologickou fakultu, tak to tam bylo mnohem horší. Tam byl opravdu strach něco říci. My jsme se tam se soudruhem Polákem, který nám přednášel ten vědecký komunismus, nějak hádali, a jak si ostatní profesoři to neměli rádi, když se o tom doslechli, tak jsem dostal jednou po naučení, ať si uvědomím, že jsem tady na státní škole, a že co soudruh Polák vykládal o třídním boji, takže to je realita, tak to máme vzít. a ne s ním polemizovat, protože hold, tak to je. No a tenhle ten zážitek taky byl pro mě dost silný, že jsem se cítil někde v tom mimo církevním prostředí jako více doma, než v tom církevním, v tom mimo církevním, kde se diskutovalo a kde byla svoboda a kde se dokonce diskutovalo o žhavých politických tématech.

0: Pamatuješ si, kdy jsi začal číst a co?
1: No, já jsem četl hodně asi pod vlivem svých bratří, to je taky jako výhoda i zase jistá nesnáz, když je člověk mladší nebo nejmladší sourozenec, že jednak dědí kalhoty po těch starších, ale také trošku přebírá jejich vkus, protože když oni rozhodnou, že tohle se má číst a to je správně, tak co člověku zbývá? No tak já jsem začal také číst Dostojevského, což bylo snadné, protože v antikvariátu dlážděný třeba tam za 5 korun bratři Karamazovi, Idiot, k tomu všechno, Zločin, trest, celá prostě série za 5 korun, pořád to mám doma. Takže já jsem si takhle čítával leckdy i do noci a jak je člověk, sice ty překlady dneska jsem se na to díval a už bych to číst nemohl, já už bych tomu ani nerozuměl, nebo neměl tu trpělivost se tou takovou archaickou češtinou prokousávat, ale tehdy prostě člověk byl jinak ustrojen a mě takový jako ty četby do 2 do noci vyhovovaly. Pak jsem byl ve škole trochu malátný, ale tak já jsem si mohl dovolit lecos.
0: No a vedle beletrie, vedle knížek, které byly běžné na té střední škole, kdy se spustil do věcí složitějších, filozofie, teologie, religionistika, další věci?
1: Určitě to bylo na střední škole. My doporučili snad moji starší sourozenci J.L. Hromádku Křesťanství v myšlení a životě. A já jsem si to opravdu četl a jako sám jsem rostl ve svých očích, co už všechno vím. A abych byl takový ještě nadýchanější, tak jsem se tam třeba to, tam, on tam to krédo měl latinsky i řecky, tak já jsem se to taky učil z paměti latinsky i řecky. Sám sebe jsem tím pak oslňoval, jak jsem takový vzdělaný. A leco jsem odtamtud pochytil, pak vzpomínám, že pro mě velmi hutnou, i na mě jako hutnou četbou byl Dietrich Bonhoeffer Následování, to myslím vyšlo taky někdy, jak v 62. 63. roce v Kalichu, hned jsem se na to vrhnul, ale něco z toho jsem přijal a něco se mě zdálo podezřele takový konstruovaný, takový nějak něco mi v tom vadilo, takže zase rád jsem odtamtud utekl třeba do nějaké takové beletrie, jako byl Albert Camus, který vycházel už tehdy, tak jeho Cizinec, to byla úžasná věc, nejvíce mi líbil Mor, ten pak jsem si přečetl, jedna z mála knížek, které jsem kompletně přečetl v originále, tak byl Camusův Mor a tam jsem nějak nabyl dojmu, že ten člověk, který v tom románu doktor Rie, který jaksi tak, jako takový lékař bez hranic, bojuje s tou epidemií většinou marně, že samozřejmě, že ten mor vítězí, ale on se aspoň snaží pomáhat. Proti takovému protipólem je páter Panelu, katolický páter, který se snaží zachránit ty lidi modlitbou a zvláště umírající dítě. Velice úpěnlivou modlitbou k Hospodinu volá a ono nic. Jo? Zatímco ten Rie jen tak jako v mezích svých možností s nedostatkem jakýchkoliv léčiv, tak maximálně co dezinfikuje a tak, ale snaží se, aby v tom, co může, aby odevzdal všechno. Když to mně se zdálo, že ten katolický kněz, který tam je takový ohromně jako zbožný, že jo, vykládá taky ten mor jako trest za všechny hříchy a vyzývá k pokání, prostě taková ta klasika, že ve skutečnosti on jako nedělá, co může. on to nechává na Pánu Bohu dřív, než sám dělá, co může. Jo? Tak jako takový, jsem si z toho vyvodil takový pozor na zbožnost, která místo toho, aby se ptala, Pane Bože, co po mně chceš, co já teď mám dělat, tak hodí na Pána Boha to, co bychom měli dělat my. A řekne, zařiď to a uzdrav a vůbec, jak si zařiď nám ten život tak, aby se nám líbil.
0: V 60. letech se velmi do popředí dostal zápas o svobodu. A to nejenom u nás, ale vlastně v celé Evropě i ve Spojených státech. Martin Luther King, studentské bouře. V Německu se začali mladí lidé ptát svých dětí, svých otců, co jste dělali za Třetí říše. Máš pocit, že se tě to nějak dotklo, tady celá ta atmosféra 60. let, ten pohyb, který zakusila ta mladá generace a společnost pod jejím vlivem?
1: Mě ku podivu nejvíc zachytila ta Amerika. O tom Německu jsme nějak moc nevěděli, nebo možná i v rodině se o tom nemluvilo, nevím z jakých důvodů, asi taky proto, že tatínek studoval v Německu nějaký čas a měl tam pak svoje kolegy. Jednoho z nich jsem pak potkal, faráře v Norimberku, a ten teda měl jenom jednu nohu, protože tu druhou nechal u Stalingradu někde, ale je možné, že právě tyhle ty zážitky, takové jako hrůzné a všelijaké dvojznačné, jak je asi výtečně vylíčil Heinrich Bell ve svých povídkách takhle o vojně, přímo o té vojně natvrdo, tak možná to vedlo k tomu, že už radši o tom už nějak tiše vzdychněme a stejně s tím nemůžeme nic dělat. Jo? To je jako, ještě to bylo příliš čerstvé. Ještě žili lidé, kteří tady byli, zatímco když pak přišla ta generace těch vnuků, tak ta už mohla být taková vůči těm svým prarodičům taková ostřejší, protože být vůči rodičům, říkat, vy jste, tatínku, ty se podílel na pěkných zvěrstvech. Tak co nám k tomu teďka řekneš? To tak moc nejde. Ale říkat, no děda, no ten to měl úplně v hlavě vygumovaný a to bylo šílený, on dokonce to... A klidně jsme ochotni přistoupit na to, že prarodiče už prostě byli někde úplně jinde, než jsme my. Víš to, s těmi rodiči tam je vždycky trošku ctí otce svého matku svou, to v tom taky nějak hraje, takže já se nedivím, že tehdy se o těch věcech tolik nemluvilo. Navíc ta propaganda tady, ta komunistická byla plná toho revanšismu a tak všecko, co je v západním Německu, je špatně. Tudíž nějak člověk jaký nechtěl se vozit jaksi s nimi na této lodi, ale Amerika ta ku podivu nás sebrala, protože ten boj Martina Luthera Kinga, nevím, jak jsem k němu přišel, ale já jsem to i docela sledoval. V roce 65 se mě dostali do ruky jeho kázání, dokonce velmi mě to jaksi uchvátilo, bych řekl, a ten nenásilný odpor, kde pak člověk si to mohl spojit, že to tady my v české tradici máme, přece chelčický, to byla paráda, takže pak jsem si také, díky Martinu Lutheru Kingovi, jsem si pak začal listovat i v chelčickém a zjišťoval jsem, že opravdu je tam něco blízkého a bude by nebylo, když prostě to všecko čerpá z Ježíšova evangelia. A zkázání nahoře hlavně. No a boj za spravedlnost, který bude znamenat, že má-li téct krev, tak ať je to ta naše. Tak to se mě jako líbilo. Nenásilí nikoliv jako slabost, ale jako projev síly. A to se nějak vyplatilo. No.

0: 60. léta to jsou také léta, kdy dochází k určitým změnám v tom komunistickém systému. Jednak Maova Čína, to bylo téma, které bylo určitě velmi živé v té době. No a potom jakémsi lehkém uvolnění koncem 50. let v Sovětském svazu zase za Brežněvovy restaurace začalo jakoby přituhovat. U nás paradoxně 60. léta naopak znamenala, že se začaly objevovat věci, které byly do té doby nemožné. Tak jak jsi tohle vnímal, tady ten pohyb v tom socialistickém bloku?
1: My jsme byli tady trošku privilegováni vlastně, třeba oproti té západoevropské mládeži, že jsme měli nějakou zkušenost, dokonce i naši vlastní, jo, protože to, že měli jsme ještě ty blízké příbuzné, ty své rodiče a strýce a tety, kteří byli porůznu zbaveni svých zaměstnání, vyházeni ze škol, zavřeni, to taky nebyla žádná výjimka, v každé slušné rodině byl aspoň jeden politický vězeň, taky jsme měli strýce Jaroslava, profesora klasických jazyků, že? Který pak zahynul vlastně na následky pracovního úrazu v kriminále. Tam nějak spadl z lešení a pak už jenom tak dožíval, až docela umřel. Mimochodem je to autor slavného kánonu Vše, co má dýchání, na věky chval Hospodina zástupu. Je uveden dokonce ve slovníku českých skladatelů jako český skladatel. No tak měli jsme tyto zkušenosti, které scházely té západoněmecké, tedy, pardon, západoevropské mládeži. Takže když se objevil maoismus a rudé knížky, tak my jsme sice také jako studenti v roce, tak kolik to muselo být? To muselo být tak 66, nějak 7, chodili na čínskou ambasádu, kde dělali takové agitační večírky pro mládež. Režim nevěděl, jak se na to tvářit, jo? Tak jako bylo jasný, že ne a že jo. A my jsme tam rádi chodili, protože jednak jsme tam pili jasmínový čaj, ten byl tehdy v zácnosti, a navíc tehdy všichni studenti považovali za povinnost kouřit a to se mohlo. A tam oni, jak si se dalo sebrat dokonce pár cigaret do kapsy, tak to jsme taky dělali. A jinak tam nám tam promínali filmy takové z té rudé Číny, kterými jsme se upřímně bavili, protože tam záběr toho, jak veliký Mao přeplavává řeku Yangtze, tam byl asi 100krát. A různé jiné, jak se staví přehrada, takový ty mravenečci s těma košema s hlínou tam chodili a zasypávali. Žádná technika, prostě jenom tohle. A když tam byla nějaká díra, tak se tam někdo vrhnul a ucpal to vlastním tělem. A oni nám to promítali, že my jsme tím měli, jak si mysleli, že nás to nějak přesvědčí. A ono nás to opravdu přesvědčovalo, utvrzovalo v tom, jak to je šílený, naprosto příšerný, to je snad ještě horší než ten Stalin. Jo, takhle, co jsme si takhle viděli. Pak jsme tam debatovali s těmi jejich propagandisty, kteří jakou trošku lámanou češtinou nám vykládali o té kulturní revoluci a my jsme se jich ptali, a co třeba, si pamatuju na dobrou odpověď, co ale třeba s učiteli, kteří nezdílí ty ideály kulturní revoluce a tam. A odpověď byla, my když můžeme, tak nikoho nezastřelit. Tak tím bylo řečeno hodně, načež v roce 68 jsem se dostal na studia, teda do Lozán, to už byl jako slabý odvar od té Paříže, že? Ale přece jenom takový to francouzský sepětí kulturní tam bylo i mezi těmi studenty a tak tam jsem jaksi žasnul, že oni tu rudou knížku, kterou my jsme měli taky, ale my jsme to měli prostě jako hec, jako for, jako, tak oni to brali vážně a oni se pokoušeli to studovat. Tak to byl skutečně rozdíl, že tam ten maoismus, aniž oni věděli, co to je, ale ty citáty některý takový podivný, třeba, že moc je na konci hlavně samopalu. Nebo takový, a to tam psali na zeď, jo, takovýhle, tak člověk se říkal, lidi, jak je to možný, že se tyhle ty naše dvě zkušenosti takhle míjejí. A zajímavý, že ale tam ten maoismus prostě za pár let, za dva, za tři ročky to úplně vyčpělo a zapomněli na to a pak by to mohlo být už zase jenom směšný. Jo? Tak to je zase něco, co až později jsem pochopil, že když je otevřená společnost, tak ona si třeba i projde takovými nějakými turbulencemi.

0: Život bude vždycky takový turbulentní. Nikdy nebudeme moc říci, teď už máme, co jsme chtěli, zas tam bude něco špatně, ale je to pořád lepší než taková ta společnost, kde už všichni jsou za jedno a už všichni jen oslavují a už všichni mají jenom jednu takovou tu bibličku v té vazbě z umělý hmoty červený a v tom si všichni říkají a učí se to z paměti.
1: Druhá polovina 60. let pro tebe byla doba studií teologických. Ty jsi nastoupil v 66. roce na teologickou fakultu.
0: Již v 65.
1: A to znamená, že jsi vlastně v tom nejcitlivějším věku, nejlepším věku, zakusil nejzajímavější dobu našich dějin, těch socialistických, řekněme.
0: Ano, dá se to tak říct. Takhle životopisně řečeno, byl jsem hodně bohatý, i když někteří byli bohatší, protože třeba byli na několik let zavřeni v kriminále, to mně se nikdy nestalo, ale to, že jsem zažil takové to kvašení 60. let, tak to jsem velmi rád a z něčeho z toho žiji dodnes.
1: Mě by zajímalo, jestli se ta otevřenost 60. let, kterou mám nějak spojenou především s kulturním děním, jestli se projevila i v církvi. Byla i církev 60. let jiná než ta předtím a potom ta normalizační?
0: Dodatečně bych řekl, že to těleso instituční církve, a lhostejno, jestli je to římskokatolická nebo metodistická nebo jaká, je vždycky takové těžkopádné a mívá zpoždění. Ty oportunisti nevylezou hned po nějakých politických změnách, vždycky to chvíli trvá, než se to zapracuje. A zrovna tak, když pak přijde zase nějaká obleva, takže už je obleva, to zase se zjistí tak trošku ze spožděním. Ještě je furt jako opatrnost, abychom náhodou neublížili té naší sborové práci a takové, tak to určitě se objevovalo taky tak, ale obdobně asi jako třeba i v té komunistické straně tehdy, prostě v těchto institucích církevních také se objevovali lidé, kteří už začali nějak uvažovat jinak a byli i ochotni zatím jít i třeba do nějakého konfliktu s tou svou někdejší matkou stranou. Že? A obdobně to bylo v církvi, že asi ve všech církvích, že jednotlivci byli schopni se také dát dohromady a vznikaly takové různé frakce a skupiny a hnutí, jako v evangelické církvi, takzvaná nová orientace. Ono to nebyla žádná organizace, spíš takové společenství lidí, kteří se rozhodli usilovat ještě o něco jiného, než je v těch církevních stanovách a v těch kazatelských reverzech a tak. Takže ano, v 60. letech vznikla třeba v evangelické církvi nová orientace, začal fungovat ten svaz evangelického duchovenstva, do značné míry právě jaksi ovládnutý těmito stoupenci nové orientace. No, mladí lidé to byli, všecko takový šikovní, plní ještě chuti do života, neunavení, takže určitě ta 60. léta znamenala i jistou oblevu v církvi. Leč když se to prolínalo, dodatečně člověk musí uznat, že ono vlastně nic nového se nerodí tak úplně ze vzduchu, ale vždycky zase z nějakého semínka a třeba skrytého, ale přece jen. Takže i ty jirchářské středy a čtvrtky, na které jsem rád chodil, které vznikly někdy možná už tak 62, ty by nevznikly nebýt JL Hromádky, kterému leckteří vyčítali, že to s tím komunismem až přeháněl, že se stal dokonce kolaborantem, neboť nositel Leninovy ceny míru, to nebylo málo, že? Ale zároveň to byl člověk, který umožnil, aby se scházeli v jedné místnosti pod jednou střechou a prakticky veřejně lidé svobodně přemýšlící, také marxisté, poprvé v životě jsem viděl Milan.

Vachovce Převazlavného, který ale tehdy patřil mezi takové, měl pověst toho bijce, marxistický bijec, který píše ty ateistické brožury proti nám. A ejhle, on tam vystupoval a mluvil tam docela nějak rozumně, byť teda takový, to bylo někdy trošku prorocký, ujetý, vzpomínám na to, jak to vypustili buď nějakýho psa do vesmíru, nebo Gagarina, to už nevím, ale on byl tím unesen a na tom právě říkal, na tom Jircházském čtvrtku to jako oslavil řečí, kde pronesl a ejhle, my teď budeme do vesmíru vypouštět život na vzdálené planety bakterie a tak se staneme novými demiurgy. Takže tam byla i taková ta vize, taková eschatologická toho, jak jako nakonec ten nový člověk marxistický prostě bude bakteriemi zanášet vesmír. Tak člověk tam potkal ledacos, ale fakt je, že nebýt Hromádky, tak by to nebylo. A dokonce to jsem u toho nebyl, ale říkal mi to přítel Bohdan Pivoňka, že u toho byl, že Hromádka přišel, na to byl takový trošku rozrušený a povídá, to se konalo v jídelně bohosloveckého semináře v Jirchářích, 13 bylo přízemí takový a říkal, tak jsem se vrátil z ministerstva a tam se ptali na tyto večery a řekli mi, že nemám přednášet o Masarykovi. To bylo zrovna nějak 7. března nebo tak. No, otevřete okna. A dal přednášku o Masarykovi. Jo, takže pozor, ta 60. léta nebyl jenom boj nového se starým, ale také nějaká regenerace toho starého.

0: 60. léta byla také dobou druhého vatikánského koncilu. Odrazil se nějak koncil a ta proměna, která zasáhla katolickou církev, odrazilo se to nějak na území Evangelické teologické fakulty, tehdy tedy Komenského?
1: Zcela jistě ano. Jednak někteří naši učitelé si toho všímali a přednášeli nám o tom, dokonce odchytli někde nějaké ty dokumenty a probírali jsme to se profesorem Smolíkem například v oboru praktická teologie. Ale důležité to bylo pro ty rychářské čtvrtky ekumenické, kam chodíval stěžejními postavami byl Jiří Němec, katolík Ladislav Hejdánek za evangelíky, Jan Sokol za katolíky a další. A ti katoličtí tam velmi rádi přednášeli teďka o těch nových koncilních dokumentech, které tady nesměly vycházet, to se vždycky někde pašovalo z Německa a tak. Takže ano, mělo to tady ohlas a bylo to cítit ve vzduchu, že teď se něco děje velkého v té katolické církvi, čehož my jsme ušetřeni, poněvadž hranice jsou zavřený, ale něco velkého se děje a pojďme aspoň trošku špejírkou se na to koukat, tak je to pěkný.
0: Ještě 60. léta nechci opustit bez toho, aniž bych zmínil zase takovou tvoji zvláštní angažovanost ve filmu, protože ty jsi byl jednou z klíčových postav filmu Žert. Jednak mě zajímá, jak ses k tomu dostal a vůbec tvůj vztah k kinematografii v té době.
1: No tak celý film Žert je vlastně dokladem toho, že rok 68 byl rokem neomezených možností. Něco nového se rodilo, všelijaké nové nápady, například ten nápad české filmové vlny do filmu zatahovat co nejvíce neherců. Tak z toho já jsem těžil a na jedné schůzi na filozofické fakultě, kde to studentské hnutí už zase začalo hledat možnosti nějakého etablování, tak nevím, čeho to byla zakládající schůze zase, ale vím, že ten sál byl plný a já jsem tam byl vyslán za studenty teologické fakulty. Teologická fakulta tehdy nebyla ve svazku univerzity, ale zajímavé ty kontakty už se tady objevovaly mezi námi studenty. Vzpomínám si na Jana Kavana, na Tomáše Hlíka. To byli takoví lidi, kteří jako s námi udržovali kontakt. Karel Kovanda, Zdeněk Pinc. Takže taky kvůli nim jsem, nebo díky jim jsem chodil na tyhle ty schůze. No a na té schůzi ve velkém sále filozofické fakulty obcházel režisér Jaromil Jireš s asistentkou ten sál a hledal tam takové vhodné typy. Potřebovali tam nějakého studenta takového hodného pro postavu Alexeje, což byl nadšený fanatický komunista. Jo, taková jako čistá duše, oddaná prostě totálně víře ve stranu, která určitě všecko dělá dobře, tak když strana mu zavřela otce, tak jistě věděla, proč a proto je dobré se otce zříci. Ne z nějakého oportunismu, ale protože strana přeci má pravdu a ví lépe, jak to je. Ona dobře to s námi míní. No a tahle ta figura z Kunderova románu Žert teda připadla na mě, protože já jsem tehdy začal nosit brýle Lenonky, takový ty jsem měl po mamince ještě a ještě jsem si nějakou hazuku takovou z tramvajáckýho saka jak si upravil a vypadalo to tak docela maoisticky, takže jsem se účastnil kamerových zkoušek a ku podivu já jsem je udělal. A dokonce neuspěl Jaromír Hanzlík a uspěl jsem já, ale režisér přišel na to, že vlastně ten Jaromír Hanzlík by byl dobrý jako ten sadistický oficír potom, který pak po mně pojede a bude mě strašně deptat. A to byl taky jako asi geniální tah od toho Jireše. Prostě on ten Jaromír Hanzlík byl už nacpán do role takových těch lirických mládenců, takových jako básnivých a tak. A najednou z něj tam byla taková komunistická svině. Saďour pěknej, který mě tam pak blátem vláčí a dělá mu dobře, že musím před všemi číst, že ta strana, který já jsem tak věřil do posledního dechu, jsem nezřekla a vyloučila mne, neboť psí hlas do nebe nedojde, tak to shrnul soudruh Hanzlík tehdy. No a tak jsem si v tom filmu takhle zahrál a trošku jsem zažil aspoň na chvíli takový to filmový prostředí herecký, taky jsem si řekl, není těm lidem co závidět, protože to je strašný, jednak i pro ty hvězdy, který tam hrajou, je to neustálý kalup, někde už musí číhat auto večer v 10 u činohorního klubu, aby toho Pepička Somra odvezlo na plac za Plzeň, tamhle někde, kde ráno se má už natáčet zase, takže takovej neklidný život. A pak hlubokým zážitkem bylo to množství těch herců, kteří hráli všelijaký kompars, jo. Ale teď si představte, že oni jsou to herci se vzděláním, se vším, mají těch 5 let nějaký ty akademie, pak někde 3 roky, 4 roky v nějakém divadle v Šumperku nebo tak, a oni je pak vyberou na nějakou komparzní roli. Přičemž tu hlavní roli dostane neherec, který je úplný poleno, jako tady zde přítomný, a oni na to musí koukat. Ale nejen to, on už je tam jako kompar, že tam bude hrát malou roličku, a najednou režisérovi se zalíbí na place skutečný voják, takový slovenský maďarorom nějaký, který byl takový, tak ještě vyhodil i toho komparzistu a dal si tam toho člověka z místa, tomu zaplatili cestu a nazdar. Jo. A ten svět pod těmi reflektory a pod těmi kamerami je samozřejmě zajímavý a pestrý, ale musí být strašně takovej, je to náročný, a myslím, že člověku, který rád by v životě dosáhl nějakého takého klidu životního, tak to není to řemeslo, který by měl dělat. To nejde.
0: Na druhou stranu zase si asi rád, že jsi zahrál v jednom z nejlepších filmů 60. let.
1: Dodatečně zjišťuji, že ten film opravdu nebyl špatný a že jsem se potkal s Jaromírem Jirešem, se kterým jsme se měli pak jako pořád rádi i v době normalizace, když jsme se potkali, tak to bylo velmi, velmi takový přátelský, a třeba jsem zase vzal na večírek nějakým studentům teologie, protože on byl rád takhle mezi lidma, a takže i tohle se dělo. A potom měl teda těžkou dopravní nehodu, tak ještě jsem za ním byl v těch Kladrubech se podívat, a to bylo hrozný, to byl postižen už tak, že jenom jaksi zlomkovitě se mu občas to vědomí nějak rozsvítilo, a tak třeba nechtěl mluvit, ale napsal mi tuškou na papír jméno své dcery. A já nevím, jako proč, nebo jo, takový už to bylo těžké jako unášet tyhle ty chvíle takového toho spolubytí, o kterých člověk ví, že už jsou to jedny z posledních, a není tam nějak prostor na rozmluvu, jo, takovej. Jako film by z toho nebyl teda.
0: Miloši, nekončíme moc pěkně, nicméně no. Do 60. let se ještě vrátíme. Naším hostem dnes byl Miloš Rejchrt. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Za mikrofon Rádia 7 usedla Kristýna Exnerová a vítám všechny, kdo posloucháte i o půlnoci 19. září. První polovina bude patřit těmto pořadům. Pouštěj chléb svůj po vodě, nebo po mnohých dnech najdeš jej. To je biblický verš, který bez kontextu nemá logiku. Jak byste chtěli najít chleba, který hodíte například do řeky? A přeci, někdy děláme věci, které mají stejný princip a i když v té chvíli nevíme, k čemu to bude, nějak tušíme, že to má smysl. Například modlitba. Zdenka Sklatov před mnoha a mnoha lety chodila v jedné malé vesničce dům od domu a modlila se za její obyvatele. V tematické sobotě se spolu s ní posadí k mikrofonu David, který je právě z téhle malé vesničky. Narodil se po mnoha letech od zděnčiných modliteb, ale uvěřil v Pána Ježíše až dnes. Dnes se modlí on. Jak se pouští chléb po vodě, uslyšíte v repríze tohoto pořadu s novým dnem po půlnoci. Může být forma víry, v níž chybí živý vztah s Bohem pro člověka i jeho okolí zhoubná? Co odlišuje prázdnou náboženskou zbožnost od opravdové víry proměňující lidský život? Martin Čunek v kázání od 2. hodiny zkoumá radikální proměnu věřícího fanatika Saula, apoštola Pavla, a otevírá hluboká témata o podstatě křesťanství. Působení Ducha Svatého a nebezpečí pouhé vnější zbožnosti. Kázání je z církve Bratrské Elim v Opavě a začíná ve 2 hodiny ráno. Kniha Pokora, tajemství svatosti a radosti Andrewa Murrayho patří k nejvydávanějším křesťanským knihám na světě. Může za to autorova schopnost psát o věcech, o kterých přemýšlejí všichni křesťané a které se jich týkají. I proto vám ji nabízíme k poslechu ve Večeru pod lampou. Závěrečné kapitoly uslyšíte po 3. hodině raní. Tolik k dnešnímu programu a budou i samozřejmě různé písně.
1: Tematická sobota. Čas k povídání. Čas k setkání.
2: Vítejte u pořadu Tematická sobota. Zdravím vás z Klatov. Jmenuji se Marek Prosner a budu vás provázet dnes tímto pořadem. Dnešní pořad je vysílán z našeho improvizovaného studia v Klatovech. Tak prosím, omluvte případné technické nedostatky. Doufám, že jich nebude mnoho a že vás nebudou rozptylovat. Zároveň jsme propojeni do studia v Brně, kde sedí Michal Trhák. On nás stará, který bude pouštět písničky a vlastně nás bude takzvaně vypravovat a posílat k vám do vašich přijímačů. Ale pojďme už k tomu dnešnímu tématu a k hostům, které jsem si pozval k mikrofonu. To téma, které jsme nějak vybrali spolu, tak je pouštěj chléb svůj po vodě, nebo po mnohých dnech najdeš jej. To je biblický verš z Kazatele z 11. kapitoly. A ten biblický verš, který je bez kontextu, tak jakoby neměl logiku. Jak byste chtěli najít chleba, který hodíte někam do řeky? A přeci, někdy děláme věci, které mají stejný princip a i když v té chvíli nevíme, k čemu to bude, nějak tušíme, že to má smysl. Například modlitba. Zdenka, která je dneska u mikrofonu, před mnoha lety chodila po jedné malé vesničce, dům od domu a modlila se za její obyvatele. A v tematické sobotě, tedy dnes, se proti ní posadil David, který je právě z té malé vesničky, který se sice narodil po mnoha letech od těch zdenčních modliteb, ale uvěřil v Pána Ježíše a vlastně je svým způsobem takový chléb je svým způsobem to, co Zdenka zasévala, tak je to taková sklizeň, řekněme. Takže vás srdečně vítám, vás, nebo tebe, Zdenko. Vítej, protože jsme u tebe doma, nebo u nás doma, tak tě nevítám ve studiu, ale vítám tě u mikrofonu.
3: Také hezké dopoledne přeji všem.
2: A vítám Davida Nováka.
4: Díky, hezké ráno všem.
2: David Novák s předsedou Rady Církve bratrské má pouze to, že mají společné jméno, příjmení, ale to, že patří Kristu. A to si myslím, že je moc, moc důležité. V úvodu bych chtěl ještě říci, že bychom rozdělili vlastně tu naši sobotu nebo to naše povídání do takových tří oblastí nebo skupin. Chtěl bych, abychom si povídali se Zdenčou a s Davidem o jejich svědectvích, jak oni vlastně uvěřili a co oni a modlitba. Myslím, že to jsou moc hezké příběhy oba dva a mám takovou naději, že vás to, milí posluchači, povzbudí a posilní, ale pojďme už k tomu konkrétnímu rozhovoru. Zdenčo, tak vlastně začneme u tebe. Jak ty vlastně, jak se to stalo s tebou, že jsi se začala modlit? Proč vůbec jsi se modlila v nějaké vesničce za nějaké cizí lidi?
3: Úplně na začátku jsem musela napřed zjistit, ke komu vlastně se modlit chci nebo mám. Potřebovala jsem uvěřit v Ježíše a to je to svědectví, že... Já si pamatuju, kdy jsem uvěřila. Já jsem uvěřila 3. března 1989 a pozor, pánové, já jsem uvěřila mezi 9:30 a 10:00 dopoledne.
2: Kdo si to takhle pamatuje? Davide, to je vysoká laťka,
3: Takhle to zní hezky, ale pamatuju si to, protože jsem seděla v kostele, v husickém kostele v Plzni, kde bylo setkání se stařenkama, modlitební a kázání tam bylo a to kázání bylo, a pozor, zvyšuje level, kázání bylo na Matouše 18, 11 až 13 o ztracené ovci.
2: To je teda paměť.
3: To je co? No, pro mě to bylo zásadní, protože tam ten kazatel říkal tenkrát, že i kdyby měl Hospodin na starost celý svět, ale já jsem mu ztratila, takže se pro mě vrátí a najde mě. Pro mě to bylo osobní a zásadní, to byla velká věc, že by někdo, komu bych já mohla odevzdat svůj život, koho bych mohla pozvat do svého života, že by měl tak individuální zájem o moji osobu, to byl důvod, pro který jsem uvěřila.
2: No ale to asi začalo mnohem dřív, ne? Tady to tvoje uvěřování.
3: Moje uvěřování byla složitá cesta. Já jsem potřebovala prozkoumat Bibli ještě dřív, než jsem začala uvažovat, jestli vůbec v Boha věřit chci. Já jsem z nevěřící rodiny a tak rok, necelý rok jsem chodila na biblické hodiny v Klatovech a zkoumala jsem všechno, co si tam říkali na těch biblických hodinách. Měla jsem svoji Bibli a četla jsem ji a pozorovala jsem ty lidi kolem sebe a všechno mě zajímalo. Všechny jsem podrobila důkladnému výslechu, jak to je, jestli opravdu tomu věří, nebo jestli se jenom vytahují a dělají ze sebe důležité. A oni mě krok za krokem, den za dnem přesvědčovali neustále, že to, co čtou v Bibli, to, co říkají, že žijí nebo žít chtějí, že když udělají chybu, že skutečně si kleknou na kolena a mluví s tím Bohem, který pro mě byl ještě neznámý, o tom, aby jim odpustil. No, to pro mě byly velké věci. No,
2: no a jak tady došlo konkrétně k tomu uvěření? Co byl ten, řeknu, poslední hřebíček?
3: No toho 3. března právě ty stařenky byly kolem mě ten poslední hřebíček, kdy jsem já sama si klekla na ty kolena a řekla Ježíši, že jestli je opravdu ten, který by pro mě šel, i kdyby 99 jiných měl v pořádku a měl s nima práci a nějaký cíl, tak že jsem tam a že jestli o mě stojí s tím, co jsem a co v sobě mám, takže se mu dávám k dispozici, ať to znamená cokoliv. A začali jsme tím, že mi začal ukazovat všechny moje chyby. Já vím, že křesťani říkají hříchy, ale já jsem viděla jednu chybu za druhou. A nikdo mi nemusel říkat, že ho mám prosit, aby mi je odpustil. To byla samozřejmá věc. A ta úleva, která potom přišla, to byla jasná známka toho, že už si tím životem nepůjdu sama.
2: Mě trošku předbíháš ty moje otázky, protože mě to zajímalo, právě jsem se chtěl zeptat. Michal, David, jestli ty se chceš zeptat taky na něco, jestli tobě jako vyvstává nějaká otázka, tak určitě budeš mít ten prostor. Ale co vlastně jako se stalo? Ty jsi se modlila, říkala si odpust pane Ježíši, nebo co se vlastně jako stalo?
3: Určitě
2: zůstalo to na té rovině, zůstalo to na té rovině toho povídání, jakože něco si vykřikla někam do vzduchu a co? Jako splnila jsi si svůj rituál a co se stalo vlastně?
3: To bylo osobní, to nebyla věc rituálu, protože já jsem vnitřně opravdu vnímala, že tam se mnou někdo je. Dnes bych si troufla říct Duch Boží, ale byl tam se mnou někdo, kdo mi odpovídal na ty moje výkřiky a nebyl to jeden výkřik, bylo jich spoustu a odpouštěl mi. Já jsem vstala z těch kolenou, jestli je důležitý pocit, tak s pocitem lehkosti, ale s jistotou, s vědomím, že je mi odpuštěno.
2: A co se změnilo v tvém životě? To, ten život začal mít nějaký jiný rozměr spát, nebo protože toho odpuštění člověk, že člověk jako dojde odpuštění, vyzná někde hříchy před někým nebo před Bohem přímo a tak se mu uleví, protože to třeba řek. Že? Tak jako to musíme připustit, že někdy se nám jako uleví, když někde něco na sebe prásknem, že to svědomí se jako vyčistí, bychom řekli. Ale pokud následuje nějaká změna, pokud je něco dál, pak to není jenom to očištěný svědomí, pak i nějak něco se stane vevnitř.
3: Myslíš ovoce, co se změnilo v tom mém životě, jako na co bych mohla ukázat prstem, v čem jsem byla jiná? No já si myslím, že úplně zásadní změna, která proběhla v tom mém životě, byla ta, že jsem nebyla obtěžkaná pocitem povinnosti. Vysvětlím, já jsem se narodila do rodiny, kde mě nikdo moc nechtěl a moje maminka s tatínkem se vzali proto, aby nebyla ostuda. To se tak v těch 70. letech dělo. Takže tatínek s náma zůstal 3 roky, víc nevydržel a maminka mě celou dobu učila a opravdu tvrdě trvala na tom, abych byla to slušné dítě a abych se prezentovala jako slušné dítě. A to je taková dřina, být slušným člověkem ze svých vlastních sil. Já nevím, jak kdo to kdy zkoumal, jestli mu to šlo nebo ne. A přiznávám se, že možná jsem slaboch, ale mně to tak zoufale nešlo být dobrým, laskavým, vstřícným člověkem, který vždycky na požádání jde, udělá, co je třeba a ještě něco navíc. To, co dneska už bych řekla, že jsou ty křesťanské principy, kterých se držíme a naplňujeme je, protože nám s tím Bůh pomáhá a On nám dává sílu, tak já jsem se to snažila dělat ze svých sil a byla jsem v těch mých 17 letech tak zoufale unavená. A to se změnilo. To se změnilo zásadně. No měla jsem sílu být tím dobrým člověkem. Nic zázračného to nebude oproti těm, kteří třeba přestali kouřit, nebo přestali pít, nebo přestali brát drogy. Ale pro mě to byla větší věc, než jakou asi zažil kdokoliv z těch, co mají svá jiná trápení. Já jsem přestala být spravedlivá, nebo snažit se být spravedlivá ze svý síly. To byla velká věc.

0: Posloucháte pořad Tematická sobota a dnes si povídáme se Zdenčou a s Davidem o takovém božím principu. Pošli svůj chléb po vodní hladině, neboť po mnohých dnech jej nalezneš. Taková poznámka u toho verše je, že je tradičně vykládán jako výzva ke štědrosti. Že to je takové riskantní obchodní podnikání. Ale my mluvíme o modlitbě. Mluvíme o tom, že kdysi v minulosti někdo se modlil a dnes výsledek jeho modliteb, řeknu nejen jeho modliteb, sedí naproti němu před mikrofonem. Čili Zdenča se modlila a David sedí naproti. Doposavat Zdenča říkala své svědectví, tak jestli jste dobře poslouchali, tak víte, že uvěřila v Pána Ježíše a že vlastně to byl takový začátek toho, proč vůbec jít a modlit se za cizí lidi v nějaké vesničce. A David má otázku na Zdenču. Já myslím, že je moc fajn, když můžeme položit otázky.
1: Davide. Mě by zajímalo, když by si nám mohla trošku nastínit, co na to ostatní lidi ve tvém životě, když jsi se vlastně stala křesťanem, tak kdo si toho první všimnul, nebo jak si vysvětlila tu změnu ve svém životě?
2: Davide, to je trefa, opravdu. Maminka mi domluvila sezení s psychologem. Tatínek, který pracoval u STB, tak okamžitě postavil auto, ve kterém seděl s fotoaparátem před kostel a dokumentoval každý můj pohyb a napsal dopis, že by bylo možná dobré, aby moje škola, dopis mé škole přehodnotila, jestli takového studenta si mohou nechat. A ti, co byli přátelé z církve, byli rádi a ostatní moje přátelé nechápali, co se děje. Ti, co nechápali, co se děje a byli zvědaví, tak ty se dozvěděli, co se se mnou děje, tak jak jsem dokázala v tom prvotním nadšení vysvětlit, ale někteří prostě nestáli o to, jaká jsem byla, no a tak jsme se rozloučili a času jsme se viděli na nějaké oslavě narozenin, ale tím to v podstatě končilo. Narušilo to vztahy, ano. Narušilo to, některé vztahy to narušilo a některé posílilo.
0: Je to tak, protože Boží slovo říká, že Pán Ježíš přinesl, říká, já jsem přinesl meč, rozdělení. My bychom si přáli, aby vždycky to bylo takové, že lidi budou rádi, budou se milovat, budou se mít rádi a budou vyhlížet to, jak být spolu. Ale ten meč je někdy hodně ostrý. Zdenčo?
2: Já ještě připomínku, nejhůř to nesla moje babička, která plakala srdce rivně, protože měla za to, že jakmile jsem tohle udělala, tak už se vnoučat nedočká.
0: A dočkala se, pravnoučat se dočkala.
2: A dočkala se.
0: No a tím se vlastně pomalu dostáváme k té vesničce a k těm tvým modlitbám, Zdenčo. Celý ten pořád vlastně jsme postavili na tom, že jsi se modlila. Ty jsi uvěřila v Pána Ježíše, čili uvěřila jsi v někoho, kdo vyslýchá modlitby, proto se zmodlila i tu modlitbu pro odpuštění, za odpuštění i přijetí Pána Ježíše do svého srdce. No a jakou roli vlastně v tom hrála ta vesnička a ty modlitby, o kterých dnes mluvíme, chození dům od domu? Ostatně, proč já bych to říkal? Jak to bylo? Povídej.
2: No ta vesnička je právě ta vesnička, odkud byla tahle moje babička. A chození dům od domu, ono, když má člověk v sobě radost, že je mu odpuštěno a že se mu, že má duši lehkou, takovou duši v péří, jak se říká, tak nevydrží úplně zavřený sám v jedné místnosti dělat to, co byl zvyklý dělat předtím. Já jsem čtenář, to se nijak nezměnilo obrácením ke Kristu. Já čtu ráda, čtu stále, to, co není ke čtení, čtu jednou, to, co je ke čtení, čtu víckrát. A v té vesničce, mimochodem v nejmenší chaloupce v celé vesničce, bez teplé vody a se suchým záchodem, jsem měla jenom omezené množství knih a ani u těch jsem nechtěla zůstávat. Takže jsem musela vyjít ven, musela jsem se rozhlídnout po té vesnici, začala jsem tam hledat přátele. kteří by se mnou souzněli nějakým způsobem a našla jsem tam kamarádku, právě David sedí přede mnou, jeho tetu Jarušku, která měla knihy, které mě zajímaly, jako byly Quo Vadis, Domine a podobně. Takže tam jsem zašla pro knihy a protože jsem byla vděčná, že mám ke čtení něco víc a protože jsem byla dobře vyučovaná v církvi, že bychom měli žehnat těm, kteří jsou kolem nás, aby se jim dobře žilo s Hospodinem, tak jako se žije nám, tak tam někde se odstartovaly ty moje modlitby nejenom za mě, ale i za druhý. A odstartovaly se na základě vděčnosti opravdu. Já jsem byla vděčná za ty lidi, které kolem sebe mám a u nováků to začalo, ale zdaleka to neskončilo a tak, když jsem nemohla spát, dneska bych si možná troufla i říct, když mě Hospodin probudil v ranních hodinách, tak já jsem prostě vyhupla z toho domečku a chodila jsem po té vesnici, chodila jsem směrem k lesu a chodila jsem směrem k lípě a modlila jsem se. Napřed jsem se modlila za ty lidi. Pak jsem si říkala, že bych mohla žehnat jakoby nejenom těm lidem do těch jejich životů, ale i těm domům, aby všechno pevně stálo, nic vítr, aby neschodil a podobně, protože jak jsem žila s těma lidma na té vesnici, tak jsem samozřejmě vnímala ty jejich starosti, které sdíleli s mojí babičkou a dědečkem. A to teda možná bych měla ještě zmínit, já jsem hodně času prožila právě s babičkou a s dědečkem v té vesničce, protože moje maminka na mě byla sama, pracovala od rána do večera a nebylo možné, abych já bydlela vedle ní. Takže proto ta vesnička a proto tam ty Rádka a ty lidi za ním.
0: No, no chodila si, modlila si se. Možná, že jsi to trošku zmínila, ale co jsi si vlastně slibovala od toho? Co bylo takový, co jsi očekávala? Viděla jsi to jako povinnost, to znamená, že jsi chodila, protože se to má, anebo jsi i vyhlížela nějakou změnu?
2: Já jsem si neslibovala nic, ale snila jsem. Snila jsem o tom, že za každýma těma vratama bude někdo, komu bude dobře s Hospodinem, jako bylo mě. To byl můj cíl. To jsem si přála pro ně. Aby poznali Ježíše Krista, aby ho poznali tak jako já, jako někoho, kdo o ně má osobní zájem, kdo vyslýchá jejich modlitby, kdo není jenom nějaká vzdálená prostě bytost někde ve vesmíru. Ne, někdo, kdo je přímo s tebou a chodí s tebou. A to jsem jim přála. A pak jsem na jednom vyučování slyšela od Johna McFarlena výborný úkol, kdy on říkal, jestli se modlíte za někoho, za kohokoliv a chcete, aby se ta modlitba naplnila, modlete se to, co si přečtete v Bibli a s čím vaše srdce souhlasí. A tak jsem chodila a modlila jsem se verše z Bible podle toho, který jsem zrovna já sama četla. Takže když jsem si přečetla o tom, že se mám radovat v Pánu vždycky, tak jsem prostě prošla vesnicí a žehnala jsem jim, přála jsem jim dobré, aby se radovali, aby poznali, co je opravdová radost. Ne ta sobecká, ale taková ta ryzí, ta čistá. Když jsem si četla o lásce, o tom, jaká je charakteristika lásky v Korinském, tak jsem tam těma rukama mávala. Díky bohu, že ta vesnice byla taková, že většinou lidi spali, jinak by mě fakt asi odvezli do toho blázince. Ale mávala jsem tam těma rukama směrem k těm domům a přála jsem jim, aby ji zažili, aby zažili tu opravdovou lásku. Takhle myslím, že byly ty modlitby.
0: Jsi zmínila Johna McFadlana a on byl pro tebe, asi pro mě, vzorem právě v těch modlitbách. On vyprávěl kdysi, že projížděl Bavorskem, když jel na bohoslužby z jednoho místa na druhé a jak projížděl Bavorskem, tak projížděl různé vesničky a v každé vesničce se modlil a žehnal a prorokoval nad těma vesničkama, že tam budou skupinky a tak jezdil poměrně dlouho a až po nějakém čase se začal setkávat s lidmi na bohoslužbách a říkal, odkud vy jste? A oni říkali, no my jsme tam z té vesnice, my jsme tam uvěřili, nedávno jsme uvěřili v Pána Ježíše. A tak právě to, o čem dnes mluvíme, taky ten John dělal, že se modlil za lidi, které vlastně ani neznal. Ty možná se některé znala, ale on se modlil za lidi, které možná ani nikdy neviděl, neznal. Co se chci zeptat je, že někdy říkáme, že máme takzvané modlitivní břemeno. No, když se řekne modlitivní břemeno, tak to znamená, že to je taková tíha, že to je prostě obtěžkání. Bylo to pro tebe břemeno, nebo musela ses někdy nutit k těm modlitbám?
2: Ne, nikdy. Ale musela jsem se, nebo to, co mě dělalo dobře, co si myslím, že bylo, ale nenazvala bych to břemenem, bylo to vědomí, že jsem se modlila do té doby, než jsem vnitřně uvnitř věděla, že je ta modlitba hotová, že mohu přestat. Já nevím, připodobněla bych to někomu, jestli někdo plete svetry nebo šály, plete složitý vzor těma jehlicema, tak se někdy stane, že musí kus toho upleteného už vypárat, změnit, přeplést, protože to není ono, víš, že to není ono. Jo? Nebo zedník, když prostě dělá, můj bratr je zedník, když prostě staví tu zeď, tak jsou chvíle, kdy prostě tu cihlu sundá a zarovná znova, aby to bylo to ono. A tenhle ten pocit to ono, to bylo pro mě směrodatný, ale neříkala bych tomu břemenem. Když jsem věděla, že se modlím a v té modlitbě jsem měla ten dojem vnitřní, ten pocit, že to je to ono, že hotovo, dokonáno jest, tak tam jsem věděla, že si mohu dovolit skončit, ale břemeno bych tomu neříkala.
0: Někdy máme ten, možná to břemeno je, někdy ta vytrvalost samotná. Tak v tom vytrvalé a nevidět ovoce. Je to břemeno, že tak bychom si přáli, že požehnáš domu a z domu vyběhne paní, klekne na kolena a bude prosit, aby si ji přivedla k Pánu Ježíši, aby si ji ukázala cestu spasení. Jsou probuzení, kde se to dělo skutečně a máme různá svědectví a záznamy o tom, že lidé se takhle obraceli. Ale měla jsi nějaké svědectví, že asi nikdo nevyběh nebo nevyběh s tebou, nevím. Neviděla jsi hned ovoce, že ne?
2: Neviděla. Vlastně první ovoce, kterého jsem si všimla, byl až David, ale možná, že Hospodin, nebo teta, ale možná, že Hospodin vybral mě i podle toho, jak znal můj naturel. Marku, znáš mě, já jsem člověk, který když ho napadne, že půjde studovat školu a než vstoupí do toho studia, tak uběhne 8 let. Já jsem tenhle ten želvý typ na delší vzdálenosti. Já si myslím, že Hospodin možná počítal i s tím.

0: Posloucháte na Rádio 7 pořad tematická sabota a tématem dnešní tematické saboty je modlitba, pouštění chleba po vodě a setkávání se s ním. Doposud jsme hodně tady prolustrovali Zdenču a ona říkala své svědectví, jednak o tom, jak uvěřila, jednak o tom, jak se začala modlit. A protože to je taková tematická sobota, kdy si povídáme, David má dotaz na Zdenču, tak Davide, co tě zajímá?
1: Mě by zajímalo, protože já trošku prozadím dopředu, já totiž teď taky chodím po té vesnici a modlím se. A jestli se ti někdy stalo, že tě u toho někdo nachytal a jak jsi mu to vysvětlila? Protože já taky chodím sám a modlím se a už se mi to párkrát stalo.
2: Blázny tady děláš, říkala babička vždycky. Říkala, blázny tady děláš, pojď zpátky do postela. Ale já jsem, možná, že to tak patří k tomu, kdo je pomalý, tak je i docela tvrdohlavý. Já jsem byla docela paličatý stvoření, takže ne, že bych šla do vzdoru, ale snažila jsem se vždycky říct babi, ale já opravdu jako přeju dobrý. A babi říkala, přeji dobrý, ale ať to není tolik vidět.
1: Jo.
0: Tak to byly modlitby Zdenči za tu vesničku a dostáváme se vlastně k tomu vyslyšení těch modliteb, Davide. A to seš svým způsobem ty, my jsme o tom mluvili se Zdenčou před pořadem, že ví, že nebyla jediná, kdo se modlil a že nechce vzít tu, řeknu, modlitební slávu za tvoje uvěření. Ale určitě k tomu ty modlitby přispěly. Co tě přivedlo, Davide, k víře vlastně? Mm.
1: Tak předem bych chtěl poděkovat za modlitby, protože jsem si vědom, že na to máš podíl jistě. Já jsem se vlastně obrátil v 15 letech. My jsme doma se o Bohu nikdy moc nemavili, jenom na Vánoce. A to jsme se modlili takovou tu modlitbu andělíčku, můj strážničku, takže vlastně to ani nebylo k Bohu. A tak nějak jsem ale v těch 15 začal přemýšlet o tom, jak to vlastně v tom světě je. Protože jsme ve škole začali brát evoluční teorii a mě to nějak nedalo a nějak mi to nesedělo. A tak jsem, jednou jsem zašel za dědou a nějak jsme se o tom bavili a měl nějaké svoje názory a já jsem teda došel v hlavě k informaci, že Bůh je. Ale to nějak můj život neměnilo, nic se jako nezměnilo, prostě to byla jenom prázdná informace v hlavě. No a jednou takhle právě, jak už Zdenča zmiňoval moji tetu Jarušku, tak ta domluvila takové setkání u babi a u dědy v té malé vesničce, kde měl přijet někdo z církve, měl se tam rozebírat něco z Bible a to bylo tak všechno, co jsem o tom zatím věděl. No a shodou okolností tam měla v plánu jít moje mamka a moc jsem nevěděl proč, moc jsem to nechápal a pozvala mě, jestli se tam taky nechci podívat. Tak jsem to měl 40 metrů od baráku, tak jsem si říkal, není to tak daleko a proč tam nezajít. Moje dosavadní zkušenosti s křesťanstvím byly pohádkové, takže jsem si myslel, že tam bude nějaký kněz v rouchu a budem tam dělat co si nevím co. A když jsem tam šel, tak si tam seděl ty Marku, seděl tam Pavel Fialka, náš pastor tady z KSK Klatovy a měli jsme tam takhle Bibli, knihu a seděli jsme tam s babi, s dědou, mamka, Marek a Pavel a kluci vypadali úplně normálně, nebyl to žádný kněží s rouchama. A začali nám tam říkat některé verše z Bible o Ježíši a jak oni dva uvěřili Hospodina, jak se ten jejich život proměnil. A to bylo něco, s čím jsem se ještě v životě nesetkal, protože oni povídali o Bohu, jako kdyby seděl vedle nich a znali ho vážně, jako kdyby to byl jejich 20-letý kamarád třeba. Prostě věděli prakticky úplně všechno, povídali o něm jako kdyby ho znali vážně už hodně dlouho a hodně osobně. A to jsem v životě nikdy nezakusil a pamatuju si, že od toho večera dal by se říct, že se mi rozsvítil, ale já vím, že to byl Bůh, kdo mi rozsvítil v životě, to jeho světlo. A jak je i v Evangelium podle Jana napsáno, že on je to světlo, ve kterým byl život a je to svět lidí, tak to najednou ozářilo ten můj život, ať se mi to líbilo nebo ne. A já jsem najednou věděl, že to, co mi tam Marek a Pavel četli v Bibli o Ježíši, takže je to pravda. A že se můžu rozhodnout Bohu ten svůj život vydat, anebo že si ho můžu nechat sobě a nějak to žít. Ale to najednou byla ta velká změna, že to světlo v mým životě bylo a já jsem věděl, že je to pravda. A no a pak následovalo to rozhodnutí.
0: No to bych se chtěl zeptat právě, jak došlo k tomu, že proč víra je rozhodnutí, víra je o tom, že člověk řekne ano Bohu. Mluvíme tady hodně o různých dojmech a i Zdenča mluvila o tom, že něco vevnitř v sobě zažila. Jak došlo k tomu tvému rozhodnutí?
1: Tak jak jsme třeba už tady zmiňovali modlitbu spasení, že se někdo modlí, že to modlitbě řekne Bohu, že se pro něj rozhoduje a tak, tak to už jsem taky udělal a už jsem si četl i Bibli a všechno bylo dobrý.

0: pravda. A že mám šanci prostě ten svůj život jako změnit, protože upřímně ten můj život nebyl moc dobrý, i když mi bylo teprve 15, moc jsem to ještě nezažil, ale už to, co jsem zažil, tak nebylo moc dobrý. A já jsem takhle jednou zase na té skupince u babi dole, tak přišla znova otázka od Pavla, jestli se chci nechat pokřtít. A já jsem normálně začal cítit takový tlak na sobě a řekl jsem, že musím jít ven. Tak jsem šel prostě ven z té budovy na čerstvý vzduch a tam jsem Bohu prostě nahlas řekl, Bože, jestli seš, tak já tě prostě chci vážně znát. A já si často dělám srandu a najednou mě ozářilo světlo fyzicky, ale ne, to se nestalo. Žádný znamení, žádný div se nestal, ale najednou, jako když lusknete, tak ten tlak odešel ode mě a já jsem najednou věděl, jo, můžu se nechat pokřtít. A něco se změnilo v tom srdci, že jsem vážně šel za Bohem, upřímně jsem prostě tam nahlas řekl v té malé vesničce, že ho chci znát a najednou, jako když odvalíte nějaký balvan, tak ta tíha tam už nebyla a já jsem se nechal pokřtít. Nechal jsem se pokřtít 31.8.2014, to si pamatuju, nepamatuju si, kdy byla první skupinka. A byl to poslední den prázdnin, než jsem šel na střední školu a věřím, že to byl velmi zásadní den. A to se změnilo, ten můj život se změnil razantně, protože hned vlastně druhý den jsme šli do školy, já jsem si vzal velký studijní překlad sebou, spolužáci koukali, co to tam mám za velkou knížku. A takže to bylo nějaká to moje osobní zkušenost s tím, že Bůh něco udělal v tom mým srdci a já jsem věděl, že se můžu nechat pokřtít a potvrdil jsem to moje rozhodnutí.
1: My jsme po cestě trošku ztratili ty tvoje předky. Babičku,
0: ano.
1: Babínku, tetu. Jak to bylo s nimi vlastně? Oni uvěřili dřív než ty nebo s tebou?
0: Tak moje teta, já jsem provedl takovou investigaci, než jsem sem šel a bavil jsem se s ní o tom párkrát a tuším, že ona uvěřila už v roce asi 92, mi včera říkala. A to já jsem vůbec jako o tom nevěděl. Ještě úplně původně první z naší rodiny uvěřila nějak tátovo sestřenice a přes ní se to nějak jako to evangelium rozneslo v naší rodině a pamatuju, nebo vím, že moje babi a děda už před lety chodili sem do Klatov, do sboru. To bylo někdy kolem roku 2008. O tom jsem taky neměl ani páru, že někam chodí někdo z naší rodiny. A vím, že mamka s tátou, tak ty úplně nebyly uzavřený proti tomu. Dalo by se říct, že by o sobě řekli, že jsou věřící. Dokonce měli zkušenost i s charismatickým sborem už před lety, kdy i oni v modlitbě vydali svůj život Bohu, ale nějak ten život nenesl ovoce a měl nějakou svůj negativní zkušenost s tím sborem. A prostě to nějak nevyšlo. Ale to jsem vůbec všechno nevěděl. A to šlo prostě mimo mě. A když moje teta Jarka domluvila tu skupinku, kam si pak přišel ty a Pavel, tak vlastně moje mamka se tam obrátila taky. Nechal se pokřít dřív než já. I můj děda a babi, ty se taky nechali pokřít dřív a rozhodli se prostě dřív. Můj táta ještě, u něj to nebylo takový, ten si držel odstup. A vlastně první moment, když si pamatuju, kdy jsme se opravdu modlili doma k Hospodinu, ne k nějakému andělíčkovi, strážníčkovi, ale k Bohu, tak to bylo s mojí mamkou a bylo to v den, kdy jsem se rozhodl, že se nechám pokřtít. A důvod byl, že mi táta nechtěl dovolit se nechat pokřtít, protože já jsem si speciálně vybral, že půjdu na křes místo mýho fotbalového zápasu.
1: Aha.
0: A to se tátovi nelíbilo, protože za prvý byl trenér, za druhý už jsem slíbil, že budu na tom zápase, tak jakože bych měl dodržet slovo. A to si pamatuju, že jsme se s mamkou v chodbě objali, já jsem prostě vrečel a modlili jsme se k Bohu nahlas. Abych se prostě mohl nechal pokřtít, aby to táta dovolil. A ještě ten den, pravděpodobně s ní mamka mluvila, ale ještě ten den večer jsem si pak s tátou sednul a on mi to dovolil. Místo toho zápasu se nejít nechal pokřtít.
1: Je třeba říct, že tvůj teďka taky přišel k pánu Ježíši.
0: Ano.

0: nevím, za jak dlouho posléze, ale...
1: Já to mám tak nějak odhadem, že od mého křtu jsem se snažil za něj modlit a asi 2 měsíce trvalo, než on šel poprvé taky na tu skupinku.

0: Povídáme si o modlitbě, povídáme si o tom, jak mí hosté Zdenča a David uvěřili v Pána, jak uvěřili v Pána Ježíše. Zdenča má dotaz na Davida k tomu jeho svědectví. Tak co jsi se chtěla zeptat Davida?
1: No mě by moc zajímalo, Davide, jak to, že jsi ten svůj život dal Ježíši a to, že jsi začal věřit v Boha, jak se to odrazilo na kamarádství s klukama v mančaftu, na tom fotbale. Protože sportovci jsou taková jakoby svébytná hrdá entita. Odrazilo se to tam nějak?
2: No, to je dobrá otázka, protože vlastně dalo by se říct, že fotbal tvořil takových 70% mého života. A což je vážně hodně. A tam jsem se asi nejvíc bál tu svoji víru nějak sdílet s klukama. Protože to bylo jak prostě druhá rodina a v rodině je to prostě někdy těžký sdílet. Není to nemožný, ale je to prostě někde obtížnější. Takže tam se to změnilo třeba, hlavně moje chování se změnilo na hřišti. Já jsem začal bojovat s mýma sprostýma slovama, s mojí agresí a hněvem a to Bůh začal měnit v mým životě. Takže to se na mě jakoby měnilo a určitě troufnu si o sobě tvrdit, že jsem byl hodně pyšnej a i namahrovaný a tak jsem se choval i k ostatním a to taky Bůh začal měnit, ten můj vztah k těm druhým. Ale nikdy jsme se moc vlastně v tom věku kolem těch třeba 16, 17, tak jsme se moc jako o Bohu nebavili, ale postupně jsem začal brát tu odvahu a stalo se, že jsem se už párkrát modlil za spoluhráče, několika jsem sdílel svoje svědectví, někdo to vzal dobře, někdo se vysmál a tak nějak snažím se v tom být takovej střídmej, ale protože když bych se měl modlit za každého spoluhráče, tak to bych se modlil každý týden, protože někoho pořád něco bolí. Ale jsem otevřený tomu prostě jít do té příležitosti, když s někým můžu se bavit o Bohu, tak proč ne? Třeba na střídačce při zápase taky se to stalo. I jsem se modlil za někoho při zápase na střídačce. No.
0: Tak hraješ fotbal dál, že jo?
2: Hraju fotbal dál, ano.
0: Právě. A možná někdo z mladých fotbalistů by se zeptal, no a co takhle taktické fauly? Fauluješ někdy, Davide?
2: V životě jsem nedostal červenou kartu.
0: Budíš ti to k dobrému a ti to nikdy nepotká.
2: Ale žlutou kartu, to jsem už párkrát dostal. A já to beru tak, že taktický faul, když už udělám faul, tak ne nějaký zákeřnej, nebo že bych chtěl někomu něco oplatit, ale prostě když vidím, že ta situace, herní situace se vyvíjí tak, že bychom mohli dostat gól a mám šanci tomu trošku zabránit, byť i faulem, ne, že bych toho spolu proti hráči zranil, ale tak, jenom přerušit hru, tak to prostě udělám, protože to je legitimní, můžu za to dostat žlutou kartu, což ten risk postoupím a pak je to na rozhodčím, jak se to vyhodnotí.
0: A trenér ti pochválí.
2: No.
0: Teďka, jak to?
2: Trošku, pravda, když to na to narážíš, trošku jsem narazil s přiznáváním se, když třeba kopnu míč do autu, je to taková nerozná situace, kdy je tam u mě protihráč a míč jde do autu a rozhoduje se, kdo bude vazovat nebo kdo bude kopat roh. Tak jsem narazil na to, že některým spoluhráčům se nelíbilo, že jsem se přiznal, že jsem to tam kopnul já jako poslední.
0: Spravedlnost, to je dobrý, i to je sedba. A protihráči poděkovali někdy?
2: Jo, určitě.
0: Všimli si to?
2: Jo, a i když se omluvím za faul třeba, tak právě zasevání pokoje třeba, o čem se možná budeme dneska bavit ještě.
0: Ano, budeme ještě o tom mluvit. No.
2: Tak to jsem viděl vždycky, že poděkovali, že si to vážili, že to změnilo tu jejich naštvanost, že jsem se sfauloval, tak to změnilo tu situaci.
0: Dostaneme se k tomu. Prostě ty faulíky se nám někdy v životě stanou, nebo že je uděláme. Ale pojďme k modlitbě, Davide. Ty ses taky tenkrát modlil, stejně jako Zdenča se modlila. kdysi k pánu Ježíši s důvěrou, že ji vyslyší a dá jí nový život, což se stalo. I ty vlastně věříš, že Hospodin vyslýchá modlitby. Jak vypadá ten tvůj modlitivní život?
2: Tak upřímně bych chtěl vyzvěnout ostatní modlitevníky od nás ze sboru, protože jsem si vědom, že já nejsem nějaký vytrvalý modlitevník a znám řadu dalších, kteří jsou vytrvalejší mnohem. Ale pro mě modlitba, když jsem nad tím přemýšlel tenhle týden, tak ta modlitba pro mě znamená takovou příležitost se podílet na tom božím plánu, vidět tu jeho slávu. A je to zároveň i vlastně milost, že nám Bůh dává tu možnost se podílet, že se rozdělil vlastně on. A tou modlitbou já tomu můžu přispět. Buď, že budu žehnat někomu, nebo se přimlouvat za někoho, prosit za někoho. A věřím, že to prostě Bůh vidí a slyší. A prakticky, když řeknu třeba jeden příklad, tak chodím po té vesničce, a modlím se taky barák od baráku, žehnám těm rodinám, prosím za jejich obrácení a zároveň i za zjevení, co bych mohl pro to udělat prakticky. A Bůh někdy dá nějakou praktickou věc, co můžu udělat.
0: Dej příklad.
2: Například před minulé Vánoce například, tak jsem měl takový dojem, že Bůh chce, aby jsme roznesli perníčky po vesnici. Jsou to shodou okolností perničky, které děláme na náš betlem v Klatovech, živý betlem.
0: Ano.
2: A tak mamka jich napekla o něco víc a vytvořili jsme tam takové kartičky s veršem o Ježíši a bylo tam tuším ještě veselé Vánoce a jsme za vás rádi. A tak to jsme napekli, připravili a roznesli jsme to po té vesnici. A zatím jsem ovoce neviděl, ale věřím, že se to Bůh může použít, že to je prostě taková praktická věc, která prostě pro někoho může znamenat mnoho, pro někoho málo, ale tak třeba tohle.
0: Když se vrátím k těm modlitbám, někdy se modlíme na základě potřeb, prostě vnímáme nějakou potřebu kolem sebe. Někdy je to takový náš pravidelný čas, někdo to má tak, někdo to má tak. Jak to máš ty?
2: No, tak troufnu si říct, že to je zrovna podle toho, jak mě pán vede, protože někdy mám dojem a takovou nutkavost jít prostě ven a modlit se za ty lidi kolem. Někdy mi přijde, že mám jenom děkovat Bohu, někdy mám chválu jako modlitbu vlastně i, to by se dalo použít taky. Stalo se mi taky jednou, když jsem mluvil o tom Johnu McFarlaneovi, jak jste to zmínili, jak jsem hodl v tom autě, tak já jsem, protože studuji v Budějovicích českých, tak tam občas jedu autem a stalo se mi, že jsem se na tohle vzpomněl za jízdy a přišlo mi, že pán chce, abych se modlil za každou vesnici, kterou projedu. A to je, dejme tomu, že to může být třeba nějakých 30 vesnic.
0: Možná, no.
2: A tak jsem prostě do toho šel a vážně jsem se jako naplno chtěl modlit za každou tu vesnici. A normálně ta jízda, ta cesta utekla rychle za prvý a za druhý. To bylo požehnané v tom, že jsem vnímal, jak mě Bůh vede v každé vesnici se modlit za něco jiného úplně. Takže to vážně bylo z toho Ducha Božího, že jsem se mohl modlit tak, jak Bůh chtěl. A jestli to Bůh použije, nevím, ale věřím, že to je takové zapouštění chleba a že možná se minimálně v nebi možná se s někým setkám, kde jste ve vesnici byl a Bůh mi řekne, na tutom si se mohl podílet. To je ono.
0: To je nádherná perspektiva. Zdeňčo, jak to máš ty a modlitby, když bychom se podívali na tvoji současnost, protože jsme mluvili o té minulosti, o tom chození domů od domu a máš tady vlastně někoho před sebou, kdo pokračuje.
1: Já se tady culím, protože David má silnice, já cestu do Budějovic vlakem.
0: Takže se zmodlila za
1: 3 roky a vděčná, no. Vděčná.
0: Takže přátelé, pokud bydlíte někde na cestě z Klatov do Budějovic, ať je po silnici nebo vlakem, tak tam šli za vás modlitby nebo chodí ještě. Ale jak ty to máš na ten
1: s modlitbami? Já si bez modlitby nedovedu představit den. A je to taková přirozená věc. Není to něco, pro co bych si musela, ne, že to nedělám, ale oddělit si čas, vejít do svého pokojíku, modlit se. Ano, patří to k životu nebo k mýmu životu. Kdyby to bylo jenom to, bylo by to málo. Já potřebuji s Hospodinem mluvit od té chvíle, kdy otevřu oči, do té doby, než je zavřu, a i pak doufám, že ke mně bude mluvit ve snu, tak to prostě je. Takže pro mě modlitba je rozhovor s Bohem, který vypadá tak, jak bych to... No, jako když třeba venku hodně prší a vy přejdete zvenku dovnitř do domu a potřebujete ze sebe sklepnout tu vodu, ten déšť, tak, a ten pocit v tom takový to jako, teď jsem doma. Jo? Tak takhle začínají moje modlitby. Prostě, teď jsem tady, teď jsem doma, můj pane. Ve chvíli, kdy otevřu oči. A není to žádný, jako není to nic úctyhodného, je to prostě potřeba, moje vnitřní potřeba, takhle být s Hospodinem.
0: Jak byste možná každý sám za sebe definovali, když Boží slovo říká, že modlitba víry mnoho zmůže, modlitba spravedlivého, ale ta modlitba víry. Jak rozumíte tomu pojmu modlitba víry? Protože pokud je modlitba víry, pak asi je taky modlitba, která je bez víry. A jak bychom se tam vešli do toho? Protože že lidé mohou citovat nějaké věci, chodit v takovou jako pravidelností a říkat různé litanie, a i když jsou v tom věrní, tak pokud to není modlitba víry, tak asi to není to, co vyhlíží Hospodin. Tak jestli Zdenčo?
1: Nevím, jestli tomu rozumím dobře, tak jak tomu rozumím. Ale pro mě modlitba víry je, že věřím tomu, se kterým mluvím, že on je mocem. A že máme takový vztah, že rozumí tomu, po čem toužím, o co mi jde, co si přeji, jak rozumím z jeho slova, že by se věci měly naplňovat, a za to se modlím. Je to, pro mě je v tom stěžejní nebo větší důraz, když se řekne modlitba víry, mám já na tom, že věřím tomu, koho prosím. Takhle to mám.
0: To nevíde, napadá ti k tomu něco?
2: Já, když se čtu tenhle verš, tak mně se vždycky to spojí s tím, že když se modlím ve víře, tak ne, že bych měl, ale většinou to mám spojené s tím, že očekávám opravdu, že Bůh bude jednat. A to ne tak, že bych si řekl, že zkusím to a uvidí se, jestli Bůh něco udělá, ale že opravdu vyhlížím to naplnění té modlitby, že mě to ani nepřekvapí, když se to stane. Protože to už taky mám zkušenosti s tím, že když jsem vážně se, měl jsem víru a modlil jsem se za něco, tak mě vážně pak ani nepřekvapilo, že to Bůh udělal, protože jsem prostě to naplnění jsem vyhlížel. A tak asi takhle krátce.
1: Já si myslím, že stížení je na tom i to, že věříme, že to, co je napsané v Biblii, že je pravda a že se děje, že se odehrává, že to není stará historie, která nás má jenom vnitřně vzdělat, ale že to je i reálné slovo, realita našeho života, která se děje. Takže když si přečteme to, co se chceme modlit, a modlíme se to, co je ve slově, tak to se děje. A kdyby to nestačilo, tak mi pomáhá i to, co apoštol Pavel píše Filipským, protože jim říká, že když Bůh něco začal, tak to taky dokoná. Že to je ta jistota. Bůh začal, Bůh dokoná.
0: To je výborné. Modlitba víry, a ten Jakub zmiňuje ještě jednu věc. Zmiňuje v tom moderním překladu je účinná modlitba, anebo někde napsáno horlivá modlitba. Stalo se vám někdy, že jste se nechali unést modlitbou, že vás to tak jako pohltilo, když tvůj jmenovec král David, Davide, říká, horlivost pro tvůj dům mě pohltila. Není to tak, že by se člověk vybičoval v těch modlitbách, ale že je vlastně dovolí, aby byl uchopen Bohem a že jako dělá věci, které by normálně nedělal. Máte nějakou takovou zkušenost, že jste byli uchopený Hospodinem nebo že jste se nechali unést tou horlivostí pro Hospodina?
1: Stačí? Mám zkušenost pokřtu Duchem Svatým. Pokřtu Duchem Svatým, když mě naplnil Duch Boží, tak od té doby mívám tu zkušenost, že jsem opravdu uchopená. Není to nějaké éterické fluidum prosnerová, která by se tady jako vlnila u stropu, ale prožívám, že někdy jsem tak plná toho, co Hospodin chce, aby se dělo, tak ta touha je tak silná a ta moc je tak láskyplná, že mi na to někdy moje slova nestačí a potřebuju se modlit v jazyku. A tam, kde se začnu modlit v jazyku, tak tam si myslím, že se mi děje to naplnění, ta horlivost, o které mluvíš.
0: Jenom na vysvětlenou, je to ten dar jazyků, biblický dar modlitby v jazyku. Davide, co ty, jak nechal jsi někdy unést Bohem?
2: Rozhodně. Taky mám ale hodně zkušeností, kde jsem si to sám vybičoval. Když jsem se snažil ze svojí síly se modlit a prostě mohl jsem křičet, jak jsem chtěl, ale prostě jsem cítil, že to je prázdný, že tam tomu něco schází, takový ten život. A ta modlitba, když jsem se nechal vážně jako unést Duchem Svatým, když jsem mu dal ten prostor aktivně, tak to se mi stalo například, když jsem se modlil na jedné akci křesťanské v Praze, tak mohli jsme se modlit za lidi vedle sebe. A mě by už připomněl, než jsem se modlil, jednu takovou frázi od jednoho kazatele. A ten říkal, modli se za druhý tak, jak chceš, aby se oni modlili za tebe. A to se mi připomnělo a tak jsem prostě šel do té modlitby s touhle vizí a to bylo opravdu požehnaná modlitba, protože jsem se vážně za tu ženu modlil tak, jako kdybych se modlil sám za sebe, v dobrým smyslu, ne sobeckým, ale a Bůh si to použil, to aktivní nastavení, který jsem do toho dal a jednou.

0: Povídáme si o pouštění chleba po vodě z knihy Kazatel. Pošli svůj chléb po vodní hladině, neboť po mnohých dnech jej nalezneš. Dej podíl k sedmi nebo i osmi, protože nevíš, co zlého se stane na zemi. Tak je to dávání. Doposavat jsme mluvili o modlitbě, vy jste uvěřili a začali jste se modlit. A ty jsi se modlila před mnoha lety.
1: 33.
0: To jsem nevěděl, jestli chceš říct, tak proto jsem řekla. A David se modlí občas teď a za tu samou vesnici. To bude velké probuzení jednou. Ať Hospodin požehná. Ale myslím, že to pouštění chleba po vodě se nemusí týkat nezbytně jen toho, jen té modlitby. David už tady naznačil vlastně při svých fotbalových zápasech, že také zasévá. A proč používám? Já už jsem několikrát použil to slovo zasévat a zasévat a sklízet, protože v listu Galackým 6. kapitole je napsáno: nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat, co člověk zaseje, to také sklidí. A nebo jinde, Pán Ježíš řekl v Lukáši 6. kapitole, jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim. Co byste řekli, že se tak ještě kromě modliteb dá dobře zasévat, aby jsme dobře sklízeli? Zdenčo.
1: Všechno.
0: Co všechno?
1: Láska, radost, pokoj, tichost, trpělivost, všechno se dá zasévat. Otázka je, odkud budu sklízet. Já mám moc ráda ten verš z těch Galackých, protože si na něm uvědomuju, jak je Hospodin moudrý a jak tam nedohlednu, jak to nemohu vykalkulovat. Není člověku dáno, aby s tím mohl hrát nějaké šachy. Já tobě, ty mě, takhle to nefunguje.
0: Jako biznis.
1: Neexistuje biznis v božím světě, ano. Prostě když já pouštím laskavost, nemohu si být jistá, že od toho samého člověka, ke kterému jsem laskavá, se mi té laskavosti zpátky dostane. To je takové boží tajemství, je to vzácnost, je to krásná věc a naplňuje mě to bázní, protože si uvědomuji, že důležitý je to moje srdce, ze kterého se má vynášet to dobré. Ale to, odkud dostanu zpátky tu sklizeň, dostanu-li, smiluje-li se Hospodin, to je vlastně tajemství, to není daný. Když budu laskavá na jednoho mého žáčka v práci ve školce, tak se klidně může stát, že ke mně budeš laskavý ty doma, Marku. Prostě to je tajemství, ze kterého se mi tají dech.
0: Nádherné tajemství. Mm-hmm. Davide.
2: Tak pro mě to trošku, já jsem se na to snažil podívat trošku z jiného úhle. A přišlo mi, že je pravda, že vlastně taková i láska je, že dáváme, aniž bychom chtěli něco na zpátek. A zároveň to může být i trošku právě z druhé strany, že například o Ježíši je napsaný v listě Židům ve 12. kapitole, že pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž. A dalo by se říct, že to vlastně udělal pro radost, která je před ním. A že vlastně je tam něco naspátek, co se mu třeba vrátí. A že to vlastně není ale sobecký, protože ta věc jako taková, tam je napsáno pro radost, která byla před ním, to zahrnuje podle mě i lidi, kteří se obrátí. A i ten vztah, který bude mít s těma lidma Bůh. A že to není jenom o něm. A že prostě ta věc, kterou my zasejeme, tak můžu mít prostě motivaci a potřebuji někdy i cíl. A proč vlastně to dělám? Proč zasevám pokoj? Proč dávám třeba i fyzicky? Můžu být štědrý? A tak vlastně ta motivace je, že to můžu taky dělat pro radost s Hospodinem a že ty lidi můžou se přiblížit Bohu a k Hospodinu.
0: Myslím si, že v tom verši pouští svůj chléb po vodní hladině a v úvodu jsme mluvili o vlastně třeba o řece, že člověk pustí chleba po řece, po mnohých dnech jej nalezneš. To je prostě nemožný to vykalkulovat. Jako pustit, my tady v Platovech máme drnový potok nebo úhlavu, řekněme, aby jsme pustili tady v Platovech buchní chleba a pak jeli do Prahy, protože úhlava se vlévá do Berounky, Berounka do Vltavy a Vltava v Praze, tam najdeme někde ten buchník. Jednak už by ho asi rybičky snědly a jednak to prostě není možný vykalkulovat. Zdenčo, co myslíš?
1: Myslím, že na to, aby se člověk setkal s buchníkem na vodě, nemusí ani do Prahy.
0: No.
1: Nám se jednou stalo, když jsme jako velcí dobrodruzi a nadšení vodáci se rozhodli, že si jedeme právě ten drnový potok na lodi, když byly záplavy, potopy, tak to drňák jde, on jde, i když záplavy nejsou, ale nejde začít tam v Mochtíně, jak je ta škarpa, tak my ze škarpy jsme to vzali do drňáku a z drňáku do úhlavy a ano, někomu to zvedlo hladinu, pravděpodobně s nějakým starým chlebem, a plaval kolem nás a setkat se s tak starým pečivem nasáklým vodou, to teda jako není vůbec nic pěkného, ale okamžitě, i když jsem seděla v té lodi, tak jsem si vzpomněla na tenhle verš, že chleb opravdu plave.
0: Čili nejde udělat kalkul, nejde to pouštět tak jako, že já tě dneska jsem vůči tobě laskav a ty zítra. Davide, v tom tvém fotbale, teda mi to, jako mi to napadalo, prostě když jsi takový hodnej na ty kluky, když je spavuješ, když je vypneš.
2: Občas mi to ještě ujede.
0: Tak co jako všímáš si nějaké jejich třeba, já vím, že těch mužstev je spousta a ty to jako nemůžeš vědět, jako jestli vůči tobě třeba jsou kolegové fotbalisti laskavější, anebo vnímáš nějakou jejich pozitivní reakci na to, že jednáš správně?
2: Tak můžu říct, jedno z takových ovocí, aspoň si to teda myslím, tak je, že jsem viděl změnu třeba u spoluhráče, který prostě nechoval se moc jakoby dobře třeba i třeba ke mně. A já jsem na to reagoval prostě tak, že jsem zaseval pokoj. Zaseval jsem prostě radost, pokoj. A viděl jsem, že to mělo vliv na jeho život a že po čase prostě to měřítko, kolikrát on jako třeba nadával a tak, tak to šlo postupně dolů. Neříkám, že to šlo úplně mimo, ale prostě snížilo se to a věřím, že to je vlivem vlastně toho, že jsem neoplatil oko za oko, ale že jsem prostě požehnal.
0: To mě k tomu napadá, ale stejně chci něco říct, nějaký komentář.
1: Já jsem se zamyslela a teď nevím, jestli náhodou nebudu předbíhat něco, co máš třeba předpřipraveného dál, ale říkám si, že tam, kde je dobré, tam je i zlé. Že bývají dvě strany mince a ne vždycky pouštíme po vodě jenom to dobré. Já jsem si vzpomněla s tím chlebem právě a ty pečeš chleba, Marku, a víš, že někdy se povede nadýchaný, někdy je tuší, i když my ho sníme vždy, že? Ale prostě ne vždy se nám povede zasít jenom dobré nebo zasévat jenom dobré. A i v tom si říkám, že je úžasné, že máme Hospodina, že když zjistíme, zpětně se nám dostane ta reakce, že se nám děje něco zlé, že si člověk opravdu může udělat pořádek v tom svém životě, v tom svém srdci, jestli náhodou nepustil po vodě něco, co nebylo dobré.
0: Proto právě jsem četl, že nemilte se Bohu, se nebude nikdo vysmívat. Co člověk zase je, to také sklidí, že to je, tam není jako, že sklidí jenom dobré, co dobrého zase, ale i to špatné, no ale co s tím? No. Když jako už je zase to a najednou je tam, to vyrazí proti mně třeba,
1: na mě s tou otázkou. Na to já mám odpověď, kterou miluji.
0: Pojďme.
1: Pokání. Protože pokání je dar. Když je daný, pokání je dar, který je daný opravdu jenom těm, kteří milují Hospodina. Protože chodí ruku v ruce s pokorným srdcem. Když přijde do mého života něco, co vidím, že bylo špatně zaseté, tak já mám tu výsadu, tu milost, tu úžasnou boží podanou ruku, využít tenhle dár, zakleknout na kolena a říct, Hospodine, tohle jsem udělala špatně. I když jsem si třeba myslela, že dobře, že zasívám dobře, tak jsem ale podle sklizně zjistila, že jsem zasila zle. Prosím tě, odpust mi. Prosím tě, můžeme to nějak změnit. Prosím tě, můžu to nějak změnit já. Tohle to je výsada křesťana. A já bych se přimlouvala, tak jak miluju tenhle dar, tak bych se přimlouvala, abychom ho hojně používali.
0: No a tím jsme se přiblížili vlastně k závěru našeho dnešního pořadu. Cílem bylo povzbudit vás, milí posluchači, k modlitbám, anebo k nějakému jinému způsobu zasévání dobrého jednání. I když třeba hned nevidíme výsledek, tak jak jsme slyšeli, zaséváme do té duchovní oblasti. A tak máme naději, že jsme vám aspoň trošku mohli dnes prospět. Tak se Sklatov loučí Zdenča Prosnerová.
1: Ať je vám jenom dobře.
0: David Novák.
2: Hezký zbytek dne.
0: A Marek Prostner, přeji vám hojnou sedbu dobrého a hojnou sedbu sklízeň také dobrého. Ať vám Pán žehná.

Inspirací pro Miriam Kaiser, interpretky, která právě dospívala, byla pro tuto píseň Žalm 91. A teď už nám zaspívá Shiloben Hod v písni Everything That Is Missing, kde se zpívá, co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život. Nakonec, když tě potkám, ty mi dáš vše, co mi chybí, a já v tobě dosáhnu plnosti.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více

0: Ve 2 hodiny ráno 19. září zdraví z Rádia 7 Kristýna Exnerová a rovnou vás zvuk poslechu bohoslužby. Kázání na téma náboženství zabíjí uslyšíme od Martina Čunka. Přeji dobrý poslech.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Ten text začíná v 9. kapitole Skutků. Saul stále soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té cesty, muže i ženy, jestliže tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma. I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Ten příběh potom pokračuje dál, ale k tomu se dostaneme později. Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Pokud bychom se vrátili do 8. nebo do 7. kapitoly, tak bychom vlastně zjistili, že to probíhalo už nějakou dobu. A možná se můžeme zamyslet nad tím, proč byl v tom ten Saul tak jako urputný. Co ho k tomu vedlo? Protože součástí židovské tradice je například to, že Hospodinův dům bude domem modlitby pro všechny národy. A já v tom vidím takovou tu boží otevřenost. Prostě takové to jako, nejsi žid, ale můžeš přijít a můžeš se spolu s námi modlit. No a teď se tam stalo to, že Ježíš přišel na tuto zem, získal nějaké učedníky, odešel, zemřel a ti učedníci jeho někde nebyli schovaní, ale byli vidět. A prostě té židovské společnosti nebo tomu židovskému náboženství a mnoha těm lidem, kteří byli představitelé, to vadilo. A dokonce jim to vadilo tak, že byli schopni kvůli tomu ty lidi zabíjet. Tehdy to zabíjení bylo jako trošku jako běžnější možná než dnes, nemyslím tím války, ale myslím tím jako společenskou situaci. Kdy se ve staré smlouvě lidé zabíjeli? Tak jako nějak oprávněně. No bylo to třeba, když někdo falešně prorokoval ve jménu Hospodina,